Skladba Steva Reicha It's Gonna Rain je čistě technicky založena na práci se smyčkou. S magnetofonovou smyčkou, na které jsou nahrána vyřčená slova. Nutno nicméně podotknout, že Steve Reich přikládá důležitost i významu těch slov a identifikuje skrze ně i obsah té skladby. V případě It's Gonna Rain je to dokonce význam přímo osudový, protože ta promluva pochází z kázání jednoho faráře. V širším významu šlo o biblickou potopu a aktuálně se to kázání dotýkalo živoucí politické situace na začátku 60. let v Americe. Ale tato metoda, smyčka hraná ve více stopách, které se postupně rozcházejí, neboli ten fázový posun, tak tato metoda uplatněná na jiné než mluvené zvukové médium otevřela tenkrát skladateli bránu do techniky kompozice. Steve Reich studoval hudbu mimo jiné u Luciana Berya a vzpomínal, že když po něm Berio chtěl, aby něco udělal s materiálem 12-tónové řady, to byl tenkrát základní úkol pro adepta kompozice, tak Steve Reich nedokázal s řadou udělat nic jiného, než ji opakovat. Berio mu prý řekl v pořádku, jestli chcete psát tonální hudbu, tak pište tonální hudbu. A ve fázových posunech opakovaných motivků se tento Reichův v první chvíli na škole handicap zúročil v přednost. V 80. letech se k mluvenému projevu vrátil, podobně jako ve svých raných skladbách formou zvukových nahrávek a propojil ho s živou nástrojovou hrou. Výsledkem byla skladba Different Trains pro smyčcové kvarteto a pás. Když tady u nás v roce 2014 byl Steve Reich poprvé, uvedl tu tenkrát své skladby Clapping Music, Sextet a Drumming, pořizovala jsem s ním rozhovor a zeptala jsem se ho, kam dospěl na své profesní cestě od Different Trains. Od jejichž vzniku to tenkrát bylo asi 25 let. A on mi řekl, pořád píšu Different Trains. V této skladbě totiž poprvé použil sampler, což byl pro něho obrovský objev skýtající netušené možnosti, kterých se skladatel chopil na dlouhá léta potom. V těch 80. letech měl objednávku od kvarteta Kronos a přemýšlel, jak se jí zhostit. A tenhle jeho, řekněme, objev, tedy že by mohl nějak využít sampler, ho přivedl na nový level, na novou úroveň. Skladba má 3 části, každé jsou jako hudební materiál použity nahrávky, což jsou úryvky rozhovorů, které Steve Reich natočil s různými lidmi o jejich zážitcích z doby před druhou světovou válkou, během ní a po ní. A melodické linky, často velmi kratičké, těch promluv přebírají nástroje smyčcového kvarteta. A ještě tam jsou vlastně i konkrétní zvuky, například sirény nebo zvuky vlaků. Pokud jde o skladatelskou techniku, je to velmi sofistikovaná práce, ale zabral by hodně času ji tu popisovat, takže si skladbu raději rovnou poslechneme z nahrávky s kvartetem Kronos.

Crack change from New York.

Skladbu Different Trains od Steva Reicha jsme vyslechli v podání kvarteta Kronos. Technika, kterou si Steve Reich prověřil v Different Trains, přivedla skladatele až ke komponování moderní podoby opery. Jeho jevištní skladby jako The Cave nebo Three Tales nejsou operami v klasickém smyslu, ale zahrnují vizuální rozměr v podobě videoprojekce a je možné uvádět je na koncertním pódiu. To v rozhlase předvést neumíme, takže si poslechneme skladbu, která je bez videa, ale s využitím sampleru. A těmi samply jsou různé zvuky z okolí Reichova newyorského bydliště, včetně útržků hovorů. Ale skladba je to instrumentální a jmenuje se City Life. Hrají členové ansámblu Modern, diriguje Peter Rundell.

There's a

0: Skladbu s názvem City Life od Steva Reicha hráli členové ansámblu Modern pod vedením Petera Rundela. Také skladba WTC je komponována s využitím samplu. Je zase pro kvarteto Kronos jako Different Trains a výchozím materiálem pro ně jsou nahrávky svědectví lidí, kteří zažili na vlastní kůži pád známých newyorských dvojčat, budov světového obchodního centra. To jsou ta písmena v názvu skladby WTC. Současně skladatel využil i konkrétní zvuk, zvuk vyvěšeného telefonu s obsazovacím tónem.
1: They came from Boston. On the airline. And I heard it sound. North.

Clayton.

0: The building came down. The building came down, came down.
1: One.

Skladbu Steva Reicha WTC hrálo kvarteto Kronos. Je to skladba z roku 2010, neboli už hodně blízko k současnosti. Stevu Reichovi je 90 let, narodil se 3. října 1936 a jako skladatel je stále aktivní. Setkání s jeho hudbou na stanici D-dur uzavřeme skladbou pouhých 6 let starou, modlitbou poutníka pro 11 hudebníků a 4 pěvce. Text modlitby poutníka je uveden v hebrejské modlitební knize, uvádí se také jako modlitba na cestu a Steve Reich přidal ještě úryvky z knih Genesis, Exodus a z Žalmů. A protože Steve Reich kdykoliv a kdekoliv použije slovo nebo text, vkládá ho do hudby svědomím jeho významu, dovolím si ty úryvky ocitovat. Z Exodu: hle, posílám před tebou posla, aby tě opatroval na cestě a aby tě uvedl na místo, které jsem připravil. Z knihy Genesis: v tvou spásu naději jsem vložil, Hospodine. A z Žalmu 121: Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i na věky. Stavebně se ve skladbě jedná o velmi volně pojednané kánony. Nahrávku pořídil Colin Curry jako dirigent Colin Curry Group. Solisty jsou sopranistky Michaela Heslem a Amanda Morrison a tenoristé Benedict Haimas a Will Wright. Spolu účinkují členové sboru Synergy Vocals.

Modlitbou na cestu v podání členů Colin Curry Group, sboru Synergy Vocals a solistů Michaely Heslem, Amandy Morrison, Benedikta Haimase a Willa Wrighta jsme uzavřeli naše setkání s hudbou letošního jubilanta, amerického skladatele Stevea Reicha. Přivlastněme si poselství této modlitby. Nechť vás provází na vaší cestě nedělním odpolednem i dál, ať už ve společnosti stanice D-dur nebo někde jinde. Od mikrofonu se loučí Vanda Dobrovská.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: Tak, pane profesore, to je zvláštní píseň, vidíte.
1: Tedy píseň, já bych si nedovolil to označit jako píseň.
0: Tak to je jeden z důležitých trendů soudobé populární hudby, zvaný rap. Je to hudba, z níž bylo od základu a zcela důsledně odstraněna melodie. Pane profesore, co soudíte o těch výtkách, že hudba 20. století je nemelodická, že se vlastně nedá vůbec poslouchat a vůbec, že 20. století je jaksi nespěvné?
1: Tak já si myslím, že hudba, z níž se odstraní ten jeden z jejich základních prvků, totiž melodie, přestává být patrně hudbou a stává se jakousi zvukovou kulisou. Ovšem, to je kapitola trochu jiná, patrně dost složitá.
0: I kulisy mohou být účinné občas.
1: Mohou být, ano. Ale já si myslím, budeme-li mluvit dnes o písni, takže bychom museli mluvit o hudbě, která skutečně jakousi melodickou linku má. A písení má vždycky. Jenomže ta melodická linka může být složitější nebo jednodušší. A já myslím, že tady vy, jako skladatel, který má velice blízko ke zpěvu a k vokální hudbě vůbec, mi asi patrně pomůžete a trochu mě podpoříte morálně i profesně.
0: Takže je 20. století nespěvné?
1: Já bych to rozdělil na dvě části. Jednak tedy ve 20. století, nebo dejme tomu v naší společnosti momentálně soudobé, bychom řekli, že se opravdu málo zpívá. Protože máme taková ta zařízení, jako je magnetofon a gramofon a rozhlasový přijímač a podobně. A tahle ta zařízení dokáží udělat takovou zvukovou kulisu v tom prostoru, kde jsme, že to člověku ani nepřijde, že by si zaspíval vlastním hrdlem, tak říkajíc. Na druhé straně, ale hudba 20. století není nespěvná. Já bych na to chtěl přinést několik důkazů. Pojďme si poslechnout teď jednu píseň, jejíhož autora i dobu vzniku zatím zamlčíme. Nechť si posluchači udělají vlastní obrázek.

0: Tuto rozevlátou melodii sklenul jeden z posledních Mohikánů romantismu, Richard Strauss, někdy v letech 1946 až 7, a to v písni Září na slova Hermana Hesseho.
1: Já jsem tuhletu ukázku uvedl právě proto, že chci připomenout jednu historickou danost. Tak jako je melodika gregoriánského chorálu, tak úplně jiná melodika je třeba v Mozartově Don Giovannim a jiná melodika u Verdiho Otela. A tyto různé typy melodiky toho melodického vedení hlasu předznamenávají, nebo chcete-li charakterizují v minulosti, poměrně dlouhá časová období, například renesanci, baroko a podobně. Dokonce říkáme, že 17. století je barokní, 18. klasicistní a 19. romantické. Jenomže tady už to začne trochu kulhat. Romantismus se začne dělit na raný, vrcholný a pozdní, přičemž poslední výhony sahají až do poloviny našeho století a jsou to výhony velmi silné. Například Richard Strauss, Rachmaninov nebo Sibelius žijí a tvoří vlastně v době nepříliš dávné.
0: A mezi tím zavane na jedné straně barevný vánek impresionismu a na druhé straně zní exaktní polyfonie druhé vídeňské školy. Další vývoj pak v rychlém sledu poznamená Stravinský, Pařížská šestka a další až po Stockhausena a Messiana.
1: A my tedy konstatujeme, že 20. století si na rozdíl od předešlých vlastní styl nevytvořilo a už to patrně nestihne. Naopak je pro ně příznačná tato více stylovost a ta navíc ještě násobena neustále přibývající tvůrčí individualizací, mnohdy i více toužebně chtěnou než skutečnou, což je rovněž pro toto století po mnoha stránkách dost nešťastné, typické. A samozřejmě, kolik směrů a orientací, tolik různých typů melodiky. A my nemůžeme, a já myslím, že ani nesmíme, žádný z nich ani zatratit, ani zezboštit.
0: Slyšeli jsme ukázku kantilény romantické, poslechněme si kantilénu jinou. Šostakovičovi bylo 68 let, když dopsal cyklus písní na slova sonetu Michelangela Buonarrotiho. Tato skladba vznikla k 500. výročí narození tohoto renesančního velikána.

0: Přejdeme ale k dalšímu způsobu melodického vyjádření, k dalšímu typu melodiky, který vstupuje do hudby v posledních letech minulého století, vstupuje plaše a nenápadně, aby o to silněji a šíře ovlivnil přímo či nepřímo mnoho skladatelských osobností. Je to melodika impresionistická, představovaná Claudem Debussym.
1: Impresionismus opouští konkrétní linii melodie, uvolňuje dále harmonické postupy a naopak zdůrazňuje jejich barevné účinky. Podobně jako poezie nebo malířství, i hudební imprese zdůrazňuje náladovou bezprostřednost a jedinečnost světelného a barevného vyjádření. Tím vším je protchnuta veškerá orchestrální i komorní tvorba Clauda Debussyho, právě tak jako jeho velké množství písní, ať už na slova Baudelaireova či Verlaineova nebo jiných básníků. Bylitiny písně zhudebňují drobné lyrické básně v próze, jejichž autorem je Pierre Louis a které Hugo Hillar ve své studii nazývá herbářem vzdechů vášně a slz touhy, mozaikou barev, dojmů a slov. Myslím, že bychom lépe nevystihli ani Debussyho hudební stvárnění.

Měli jsme zatím možnost porovnat tři melodické typy, tři v principu rozdílně stavěné melodické, tedy zpěvní linie. Spojovala je však lyrika, meditativnost i jakási introvertnost zhudebňovaných textů. Podívejme se ještě na odlišný žánr poezie, na jakési lidové říkanky nebo pořekadla. Pod titulem Pribautky vytvořil v roce 1914 Igor Stravinský na ruské lidové texty čtyři miniaturní písně pro sólový hlas a 8 nástrojů, 4 dechové a 4 smyčcové. Poslechněme si opět jiný typ melodiky, zcela jinak cítěnou melodickou linii, než jsme slyšeli dosud. Melodiku skladatele, jehož dílo poznamenalo evropskou hudbu jako málo které jiné. Hej, Kornilo, hola, stříničku, sám.

0: V první polovině našeho století byla píseň a písňový cyklus dosti oblíbený žánr jak skladatelsky, tak i reprodukčně. V Praze existoval dokonce spolek pro pěstování písně. Na jehož koncertech tehdejší pěvecké hvězdy jako paní Nordenová, Krásová, Budíková nebo Zdeněk Otava a další uváděli řadu písňových premiér českých, francouzských a německých skladatelů. Škoda, že tahle tradice z našich koncertních pódií téměř úplně vymizela. Ale ještě více mě mrzí, když slyším, co všechno se někdy skrývá pod pojmem píseň a co se doslova vnucuje našim dětem v různých pořadech, v rámci různých pohádek, o jejich literární i etické kvalitě by bylo možno diskutovat. Ale hlavně mě deprimuje to, co se tam prezentuje jako píseň, přičemž to ono nepřekračuje úroveň slabého reklamního popěvku s textem ducha poněkud chabejšího a v hudební podobě diletantského primitivismu. A to, že se to předkládá a doslova vnucuje dětem v době, kdyby se měl formovat jejich estetický vkus a názor, to mě přinejmenším trochu děsí.
1: Vraťme se ale k naší pouti za melodikou, zpěvností a opravdovou písní 20. století. Mezi významné a plodné autory tohoto žánru patřil Benjamin Britten, autor slavného válečného Requiem, celé řady symfonických a komorních skladeb a zejména oper. Vzpomeňme například na Petra Grimese, Alberta Herringa, Únos Lukrécie nebo Sen noci svatojanské a další. V oblasti písňové literatury jsou to hlavně Michelangelovy sonety, písně na slova Rimbaudova, Puškinova nebo Blakeova.

Písňovou formu najdeme i u nejprogresivnějších experimentátorů 60. let. K nimž patří nesporně Luciano Berio, který vedle svých proslulých úprav italských lidových písní se vrací dost často k vokální hudbě. Je to například jeho opera Passaggio, písňový cyklus Pocta Joyceovi a další kompozice. V cyklu komorních skladeb zvaných Sekvence je jedna věnovaná solovému sopránu. A tady skladatel využívá nejen všech možností lidského hlasu, ale také všech objevů, které přinesla moderní kompoziční technika tohoto století. Tu možnost, že to bude. Tu by to bylo, že to bude.

0: allowing us to... Oh, allowing some in, allowing some in. Oh, good, good, good, good. Oh,
1: náš čas se nachýlil a my musíme naši pouť za Kantilénou 20. století ukončit. Doufám, že se nám podařilo aspoň trochu rozptýlit onen pochmurný dojem o nemelodičnosti a nespěvnosti soudobé hudby. On tak trochu vyplývá někdy z takového prapodivného názoru, že hudba je pouze jakýsi fyzikální jev, který lze na základě jistých vzorců a pouček vypočítat a pak zapsat v jakýchsi podivných značkách. Já si ale myslím, že hudba je projevem přemíry člověčího citu, výrazem lidské duše. A tak vás, Lukáši, teď poprosím, abyste vybral nějakou písňovou tečku za tím naším dnešním povídáním.
2: V Dachápu se hodně analyzuje hudba a přemýšlí o tom, proč působí právě tak, jak působí. A teď zazní píseň Oliviera Messiána, o níž prostě nedokážu říci nic. Je tak jednoduchá, tak prostá, že člověk s hudebními pojmy vůbec nevystačí. Je to muzika, která jde člověku přímo pod kůži, možná, že přímo až k té duši.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Antonio Vivaldi, Čtveroročních dob, Zima, třetí věta. Virtuozity Praha řídí Oldřich Vlček.

Bel canto je pěvecká technika, která nepreferuje decibelovou sílu hlasu, ale přirozené, plynulé propojování tónů, kultivovanou práci s barvou hlasu, bez přehnaného vibráta. V Itálii se tato hlasová kultura pěstovala už od počátku 17. století. Používá se v odpovídajícím repertoáru dodnes, není však vhodná pro dramatické opery, vyžadující maximální zvukovou průraznost. Gaetano Donizetti, arie Fernáda ze čtvrtého dějství opery Favoritka. Zpívá Josef Kaleja, Akademie svatého Martina v Polích je řízena Karlem Ritzim.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Přátelil se s Haydnem i Beethovenem, obdivoval jeho Berlioz i Liszt, jeho teoretické práce studoval Smetana, vypracoval se na ředitele prestižní pařížské konzervatoře a jednoho z nejváženějších hudebníků své doby. Antonín Reicha, pražský rodák a posléze francouzský občan. Hodiny bychom mohli hovořit o jeho teoretických hudebních pracích, ale žasněme raději nad hudbou samotnou. Vybíráme větu z půvabného oktetu S-dur pro dechové a smyčcové nástroje, opus 96. Se slyšitelnou radostí nám hraje konzorcium klasikum.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Víte, v které české opeře zpívá se mimo jiné Starostovi, Šosákovi, dělám opozici stále, agituji, kandiduji a tak dále a tak dále? To zpívá temperamentní, emancipovaná a energická Karolína, jedna ze dvou vdov, o nichž pojednává francouzská Malfiova konverzační komedie a podle ní pak Emanuelem Cinglem a Bedřichem Smetanou adaptovaná opera. Ona zmíněná árie Vdovy Karolíny je brilantním číslem, které mělo velký úspěch už při premiéře opery v roce 1874. Karolínou je teď sopranistka Lucie Kaňková, jíž doprovází Symfonický orchestr Českého rozhlasu s Markem Šedivým v čele.

Málo kterého milovníka baroka, byť je to ctitel velkého Bacha, nepotěší i hudba jeho současníka Händla, která je všeobecně považována za jasnější a radostnější, Bachova zase za hlubší a sofistikovanější. Netřeba ale jistě srovnávat a zobecňovat, hudba sama promluví dost výstižně. Toto je část líbezné sonáty pro hoboj a basso continuo F-dur Georga Friedricha Händla, a to v nahrávce členů Akademie svatého Martina.

Když 26-letý Robert Schumann zkomponoval svou tokátu opus 7, byl přesvědčen, že je to nejtěžší kus, jaký byl do té doby pro klavír napsán. Sám pomýšlel na dráhu klavírního virtuóza a toto dílo tak do značné míry vypovídá o jeho vlastní brilanci ve hře na klavír. Part tokáty je skutečně mimořádně náročný. Mnohé klavíristy jeho interpretace doslova bolí. Stačí se podívat do notového zápisu. Přes technickou náročnost je to ale stále také krásná hudba. Tak si ji poslechněme v interpretaci Květoslavy Novotné.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Ještě v Salzburku, 2 roky předtím, než Wolfgang Amadeus Mozart zpřetrhal pouta s rodným městem a vydal se na nejistou kariéru do Vídně, zkomponoval svěží a půvabnou koncertantní symfonii S-dur, v níž exponuje 2 smyčcové sólové nástroje, housle a violu. Part violy napsal Mozart v D-dur a počítal s tím, že si hráč přeladí nástroj. To se dnes ale neděje. Odvážní violisté hrají přímo v S-dur jako všichni ostatní. V našem případě budou první větu koncertantní symfonie 23-letého Mozarta hrát Ivan Ženatý, Josef Suk a Pražská komorní filharmonie zařízení Jiřího Bělohlávka.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. O první větě Beethovenovy klavírní sonáty číslo 2 A-dur prohlásil britský muzikolog Towie, že do té doby nebylo napsáno nic dramatičtějšího. Nám tuto větu ze sonáty, již mladý Beethoven dedikoval Josefu Haydnovi, zahraje rakousko-britský klavírista, řazený k největším pianistům všech dob, rodák z Loučné nad Desnou, pan Alfred Brendel.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
2: Jedním z řady skladatelů, kteří někdy v průběhu poloviny 16. století přicházeli ze severu Evropy do Itálie a organicky propojili polyfonní franco-vlámský styl kompozice se zpěvným stylem italským, byl i Vlám Adrian Willaert, který posléze zakotvil ve městě na Laguně v Benátkách, kde také poté, co 35 let řídil kůr chrámu svatého Marka, roku 1562 zemřel. Nám teď sbor La Capella Real de Catalunya a soubor starých nástrojů Esperion 20 zařízení Jordiho Savala přinášejí Willaertovu světskou skladbičku, žertovnou Villanelu o starých nepříjemných ženách, bláznivých a krvežíznivých.

Jeho kariéra byla přímo zářivá. V blízkosti anglického královského dvora se jako hudebník pohyboval prakticky od dětství. Ve 20 už byl hlavním varhaníkem slovutné Westminsterské katedrály. Henry Purcell, mistr raného anglického baroka, dodnes ale řazený k prvním anglickým skladatelům všech dob. Můžeme jen litovat, že mu bylo dopřáno toliko 36 let života. Přesto toho stihl mnoho a mnoho krásného, třeba takovou sonátu číslo 11 F-moll, již nám příhodně zahraje The Purcell Quartet.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Oldřich František Korte, Kouzelný cirkus. Variační svita pro velký symfonický a dechový orchestr k jevištně filmovému projektu divadla Laterna Magica. Let balónem.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou-Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Před námi je pár minut s duchovní hudbou starého vlámského mistra Orlanda de Lasso, který patřil k nejznámějším skladatelům 16. století. Jeho díla nalézáme po staletích v knihovnách, v starých tiscích i četných opisech po celé Evropě, od severu po jih. Lasso se věnoval všem tehdejším formám hudby, světské i duchovní, a právě z této oblasti je i moteto Tristis est anima mea, v němž Orlando de Lasso zhudebňuje jedna z posledních slov Krista v Getsemanské zahradě. Smutná je duše má k smrti, zůstaňte zde a bděte se mnou. Zpívá nizozemský komorní sbor.

Každá ze čtyř symfonií Johannesa Brahmse v průběhu let dostala jakési přízvisko, přívlastek, jenž ji charakterizuje. První je patetická, druhá pastorální, třetí heroická a čtvrtá elegická. Nás bude v příštích minutách zajímat ta třetí, dílo zralého 50-letého mistra, prvně uvedené v roce 1883. Dirigent Hans Richter o něm hovořil jako o Brahmsově heroice. Obávaný hudební kritik Hanslick ji označil za umělecky nejblíže k dokonalosti. Premiéru měli v rukách vídeňští filharmonikové. Nám zahrají ti berlínští pod taktovkou Claudia Abáda. A to překrásnou třetí větu. Jejíž melodie se mnohokrát objevila i v populární hudbě či ve filmu. Frank Sinatra na ní zpíval Take My Love. Mimo jiné provázela americko-francouzský film s Ingrid Bergmanovou a Yvem Montanem ve francouzštině nazvaný Aimez vous Brahms, máte rádi Brahmse. Ostatně Montan pak na onu melodii naspíval jeden svůj slavný šanson. Ale teď v té původní podobě, jak se zrodila v hlavě velkého Brahmse a jak zní ve třetí větě symfonie číslo 3 F-dur. Berlínští filharmonikové Claudio Abbado.

0: Sonáta je tak trochu symfonie v komorní podobě pro jeden nebo dva nástroje. Spojuje ji s ní vícevětý půdorys, sonátová forma v první větě a to, že se od sonáty i symfonie očekává jistá závažnost, významnost. V sonátách pro vícehlasé nástroje, jako je klavír, čembalo, harfa, varhany, většinou hrají tyto nástroje sólově. Hoboj, fléta, violončelo pak bývají doprovázeny klavírem. Vrcholem sonátové literatury je a asi navždy zůstane cyklus 32 klavírních sonát Ludwiga van Beethovena.
1: Bylo to veliké vyznamenání, když habsburský císař Leopold I. jmenoval v roce 1679 do prestižní funkce nového dvorního kapelníka Johanna Heinricha Schmelzera. Poprvé to nebyl Ital, nýbrž rakouský skladatel a fantastický houslista. Ironii osudu, Schmelzer se z té pocty dlouho neradoval, necelý rok. Když se totiž vídeňský dvůr uchýlil před morem do Prahy, stala se právě zde, právě Schmelzerovi tato nemoc osudnou. Schmelzer byl pokládán za nejlepšího houslistu té doby. Dodnes je označován za zakladatele takzvané jihoněmecké houslové školy. A my teď necháme znít hned čtveřici houslí, dvě violy da gamba a basso continuo v jeho sonátě Amabilis. Freiburger Barockkonzert.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur.
1: Přejeme hezké ráno, teď je 6 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Vláda chce projednat státní kulturní politiku. Ve Francii jsou kvůli středoškolským protestům zavřené stovky škol po celé zemi. Bývalému prezidentovi Havlovi by dnes bylo 90 let. A čekejte zpočátku většinou oblačno, během dne se vyjasní a teploty do 23 stupňů. Vláda dnes projedná novou státní kulturní politiku. Dokument ministra kultury Otto Klempíře z motoristů popisuje, kam v příštích letech půjdou miliardy korun. Profesní asociace a odbory plán kritizují, a to kvůli tomu, že vznikl bez zapojení odborníků. Šéf rezortu po setkání s kulturními pracovníky slíbil, že dodatečné připomínky vypořádá. Policii se nepodařilo zjistit, kdo řídil dron, který v srpnu proletěl v blízkosti přistávacího letadla. Českému rozhlasu to řekla mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Událost se stala ve výšce více než kilometr nad pražskou čtvrtí Štěrboholy. Tam přitom můžou drony létat maximálně 120 metrů nad zemí. Více už mluvčí Kropáčová.
4: Mohu potvrdit, že jsme se daným oznámením zabývali a v této věci jsme si také vyžádali veškeré informace od dotčených orgánů. Na základě provedeného šetření se nám nepodařilo vypátrat osobu, která se jednání dopustila. Z tohoto důvodu jsme věc odložili.
3: Dron viděli piloti skandinávské aerolinky SAS ve chvíli, když se na lince z Kodaně připravovali na přistání na pražské Ruzyni. Po incidentu řízení letového provozu varovalo piloty dalších letadel a dron se tak s žádným nesrazila. Ve Francii dnes zůstane kvůli protestům studentů zavřeno přes 10% středních škol. Informoval o tom ministr školství Edouard Geffre, který obvinil stoupence krajní levice z podněcování násilí během protestů. Policie od minulého týdne při demonstracích zadržela přes 5000 lidí.
5: Do protestního hnutí středoškoláků pronikli aktivisté, zejména z ultralevice, a dopustili se mimořádného násilí.
6: Řekl ministr školství Edouard Geffre ve vysílání francouzské veřejnoprávní televize. Některé požadavky studentů ministerstvo uznalo a od pondělí chce rychleji zajišťovat suplování a nahrazovat nepřítomné učitele. Zejména studenti maturitních ročníků si stěžují na nedostatek vyučujících a špatnou přípravu před závěrečnými zkouškami. Studentské protesty začaly na severu Paříže minulý týden a od té doby se rozšířily po celé Francii. Na úterý studentské spolky chystají celostátní demonstraci. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
3: Česko si dnes připomíná 90 let od narození Václava Havla. Na prvního českého prezidenta vzpomínají i světové osobnosti. Jednou z nich je bývalý prezident Spojených států Bill Clinton. V exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas mluví o jejich přátelství i společných zážitcích.
7: Moje nejsilnější vzpomínka na Václava Havla se určitě týká našich soukromých rozhovorů. On mi znovu a znovu opakoval, že musíme věřit svobodě, musíme věřit demokracii. Lidé často udělají nějaká rozhodnutí, se kterými nebudeme souhlasit. Někdy se věci posouvají k lepšímu, někdy k horšímu. Ale říkal, že pokud jsou lidé opravdu svobodní a pokud je tu systém, který umožňuje vládu většiny, ale zároveň respektuje práva menšin a zachovává svobody jednotlivce, tak věci nakonec dopadnou dobře. A tomu musíme věřit. On tomu věřil a já tomu věřím také.
3: Celý rozhovor s bývalým americkým prezidentem Billem Clintonem odvysílá Radiožurnál po 13. hodině.
1: Počasí.
3: Zpočátku bude většinou oblačno, ráno a dopoledne místy mlhy. Během odpoledne se na většině území vyjasní. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 15 a na Šumavě až 19. Více zpráv na irozhlas.cz.
8: Někdo z nás nechce přemýšlet o odcházení, ale potkat se s ním může každá rodina.
9: Táta chtěl zůstat doma. Nevěděla jsem, jestli to zvládneme. Pak k nám začala jezdit doktorka a sestřička z mobilního hospicu. Mohli jsme jim kdykoliv zavolat.
8: Mobilní hospice zajistí zdravotní péči o vaše blízké a jsou oporou vám, pečujícím. Když vám blízcí odcházejí, jsme s vámi. Více na dožitdoma.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
10: Pri Bohemia Radio. Audiofestival, který musíte slyšet. Od 18. do 22. října v Olomouci proběhne mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby a nabídne soutěžní kategorie dokument, drama, reportáž a podcast. Pro veřejnost přináší koncerty, divadlo, besedy s rozhlasovými tvůrci i rozhlasové speciály. Více na PriBohemiaRadio.cz. Festival PriBohemiaRadio pořádá Český rozhlas.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno. Některá slova nezestárnou, některá naopak s časem dostávají úplně nové významy. Václav Havel, jak už jsme také říkali ve zprávách, by právě dnes oslavil 90. narozeniny. Je 5. října. No a právě slovům Václava Havla, jeho tvorbě a taky odkazu se budeme dnes ráno na Vltavě věnovat. My se na Václava Havla podíváme jako na dramatika i na prezidenta, připomeneme jeho méně známé texty a taky festival, který jeho tvorbu a myšlenky přivede v následujících měsících na Pražský hrad. No a protože je ráno a Vltava to zdaleka není jenom Václav Havel, tak nás čekají i další témata. Nebude chybět film, hudba, divadlo, výtvarné umění a celá řada dalších kulturních zastavení. Tak budeme moc rádi, když u toho budete s námi.
2: A když si taky připomenete třeba nahrávky Paula Simona z roku 1975, François Couperina, Karla Filipa Emanuela Bacha nebo Ottoriina Respighiho. Přejeme hezký poslech.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Část ze starých tanců a árií Ottorina Respighiho, Světa číslo 2 pro orchestr, druhá část.
1: A sledujeme i to, co se děje ve světě. Po více než 10 letech v uprchlickém táboře se Mustafa Chadid Alwan vrátil do svého domu v syrském Homsu. Za vlády Bašára Asada tam ukryl stovky knížek za falešnou zdí, aby je uchránil před režimem.
0: Po pádu Asadova režimu v roce 2024 zeď zboural a zjistil, že více než 90% jeho knihovny přežilo.
1: Alwan sbíral knížky o islámské literatuře, poezii a také vědě. Mezi ukrytými byly zakázané spisy zakladatele muslimského bratrstva a jeho radikálního teoretika Sajida Kutby.
0: Jeho knihovna přežila i bombardování čtvrti Bajáda, odkud Alwan v roce 2011 kvůli válce uprchl.
1: A jak 72-letý muž řekl agentuře AFP, nejkrásnějším okamžikem jeho života bylo zjištění, že je knihovna ve výborném stavu.

0: François Couperin, Concert de Nation a část z koncertu číslo 2.
1: Absurdní dialogy, filozofické diskuse i legendární design v nových kulisách. Dnešní 90. výročí narození prezidenta a dramatika Václava Havla slaví Pražský hrad dlouhým čtyřměsíčním festivalem a dal mu název Havel Alive.
0: V Ranní mozaice už jsme o něm informovali v minulém týdnu. Po nedávné světové premiéře v New Yorku přináší do Česka i Havlovo znovu nalezené dílo.
1: Nese název Varování.
2: Najednou řízením osudu k vám přijde jako rukopis Václava Havla, kde už jsou formalizovaný, ukončený jako jasný dialogy.
3: Říká umělecký šéf Davidského divadla Jiří Havelka o ztracené hře, kterou nedávno dopsal.
2: Pro mě bylo jako fascinující to vidět jako náhled do mysli, kdy ten nápad na tuhle vaňkovku se rodí, což bylo během toho vazebního věznění v Naruzini leden až květen 1977.
3: Českou premiéru v podání Ivana Trojana a Martina Mišičky bude mít inscenace 23. října.
2: Jako ten základní nápad je strašně dobrý, protože je o tom, že víceméně nějaký si pomyslný hrádeček za plot prostě přichází mladý nadějný estébák provést tedy výslech s Ferdinandem Vaňkem a Ferdinand Vaněk je překvapen, protože vždycky za ním chodí jiný a on se ptá na důvody, proč teďka přišel on a je to vlastně takový, je to otočený ne jako audience, kdy vlastně žádá sám ten, kdo má donášet na to, aby si to sepisoval ty, to, co má donášet sám ten, na koho má donášet. Tady ta absurdita je v tom, že se trošku předhání v tom, kdo je zkušenější, kdo očekává ty metody, které STB přinese a vlastně si vzájemně tak začnou radit, jako v tom, jak by měl ten výslech pokračovat dál.
3: Festival nabídne také filmy, přednášky a debaty, doplňuje Veronika Wolf z Pražského hradu.
4: My jsme ty debaty vymýšleli nebo připravovali společně s filozofkou Alicí Koubovou. A právě budeme se dívat na různá témata, která hýbají dnešní společností, kdy si zveme zajímavé hosty a těšíme se na jejich diskuzi.
3: První z nich odvysílá 22. října stanice Vltava s jejich podcastem Promyslet Havla. V jízdárně Pražského hradu pak ve spolupráci s Design Blokem vzniká unikátní výstava.
4: Tam bude představena jak ta jeho legendární knihovna, která se nacházela v pracovně, takže člověk vlastně vstoupí do toho prostředí Václava Havla, ale budou třeba ukázány uniformy, které vytvořil Teodor Pištěk, a nebo výtvory od designéra Božka Šípka.
3: Většina akcí festivalu Havel Alive na Pražském hradě bude přístupná zdarma. Kvůli omezené kapacitě je však nutná rezervace předem. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.

0: Knižní pól.
1: Setkání s knihami napříč prostorem a časem.
2: Jak četba může změnit váš život?
1: Každou sobotu v 11:30 a pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Berlínští barokní solisté a hudba Karla Filipa Emanuela Bacha, část symfonie pro smyčcové nástroje.
1: Nevím, jak moc vám zasahuje do života umělá inteligence, ale britským vědcům ano. Ti totiž s pomocí robotů a AI digitalizují desítky milionů přírodovědných vzorků uložených v muzeích, botanických zahradách a dalších institucích. Nová databáze má postupně zpřístupnit asi 70 milionů exemplářů, a to jak rostlin, tak živočichů, fosílií a hornin, z nichž některé byly shromážděny už před stovkami let.
0: Podle vědců mohou tyto vzorky fungovat jako snímky minulosti a pomoci sledovat například úbytek druhů, změny krajiny nebo dopady průmyslové revoluce a klimatických změn.
1: Mimochodem, ruční digitalizace, ta by podle vedoucích projektu trvala stovky let. S využitím robotů a AI by ale mohly zvládnout přibližně kolem 10 let.
0: K databázi se postupně dostane taky veřejnost.

0: 269 Summer Street. Tohle je název skladby, která právě dozněla, zní to jako adresa někde v Americe. No a přesně takhle působí i samotná skladba, kterou napsal jazzový kytarista a skladatel Matúš Jakabčic.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Začíná vyhlašování letošních Nobelových cen. Švédský Karolinský institut dnes oznámí letošní držitele Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství. První z prestižních ocenění byla to podle webu The Scientist. Mohli získat vědci třeba za pokrok při léčbě nádorových onemocnění, genovou úpravu nebo výzkum spánku. Stát chce už v únoru spustit systém nouzového varování. Českému rozhlasu to potvrdil ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO. Takzvaný cell broadcast dokáže zprávu rozeslat všem telefonům v ohrožené oblasti, třeba při povodních, rozsáhlém požáru nebo výpadku elektřiny. Poslanec za motoristy Filip Turek se na Facebooku omluvil společnosti Seznam.cz, a to za tvrzení, že zaměstnanci společnosti nahlížejí do e-mailů uživatelů. Omluvu nařídil Turkovi městský soud v Praze. Poslanec musí taky zaplatit soudní náklady. Jde o druhý podobný spor, který Turek prohrál. Omluvit se musí i ekologickému hnutí Duha. V polské Poznaně dnes odhalí putovní výstavu fotografií Václava Havla. Jejich autorem je fotograf Ondřej Němec. Výstava je součástí Českých dnů v Poznani a k vidění bude do 14. října. A zpočátku čekejte většinou oblačno, ráno a dopoledne místy mlhy. Během dopoledne, odpoledne se na většině území vyjasní. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách potom kolem 15, na Šumavě až 19. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Jméno Václav Havel bude rezonovat dnes celým dnem, protože máme 5. říjnový den, to znamená, že Václav Havel by oslavil 90. A Havel 90-letý, takový je název týdne kulturních a debatních akcí, který začíná v první prezidentské knihovně v Pražské Ostrovní ulici. Program potrvá až do 9. října.
2: Václav Havel a jeho odkaz budou tématem i na Damu v Praze. V 15 hodin v Karlově ulici zahájí akademický rok inscenacemi, performancemi a koncertem věnovanými právě Havlovým nedožitým 90.
1: Čajkovský pro Havla. Komorní filharmonie Pardubice uvede od 19 hodin v Sukově síni Domu hudby klavírní koncert B mol Petra Iljiče Čajkovského s dirigentem Petrem Altrichtrem a solistou Markem Kozákem.
2: V Rychnově nad Kněžnou pořádá organizace Pferda týden duševního zdraví. Dnes se s divadelní inscenací Carpe Diem představí studio Repete. Autorka Luisa Neff otevírá témata, která pálí současnou mladou generaci.
1: Novou inscenaci s názvem Tutti Frutti aneb politický salát uvede v 19 hodin divadlo Letí ve Vile Štvanice. Politickou komedii bude režírovat Ctibor Němec.
2: A ještě symfonický orchestr Českého rozhlasu, který vystoupí v pražském Rudolfínu ve světové premiéře, zazní houslový koncert Jana Kučery a ten bude taky zároveň celý večer dirigovat.
1: A navíc přijde k nám, bude hostem dnešní ranní Mozaiky. Mimochodem, tento koncert začíná v 7:30 večer a Vltava ho pro vás bude vysílat v přímém přenosu.

0: Jean-Philippe Rameau, muzika Eterna, 7:07 v ranní mozaice na Vltavě.
1: Posloucháte nás v pondělí 5. října, my se ještě lehce ohlédneme za víkendem. 20 divadelních osobností si v sobotu večer v Národním divadle převzali ceny Thálie.
0: Mezi laureáty jsou taky herci Lucie Žáčková a Stanislav Majer, kteří zaujali odbornou porotu svými výkony v činoherních inscenacích.
1: Ty inscenace byly věnované komunitnímu soužití a taky historii Ukrajiny.
2: Taky se vám stávalo v dětství, že jste měla pocit, že když se ohlédnete, tak svět, který zůstal za vámi, se najednou rozpustí, letně a zmizí.
3: Cenu získává Stanislav Majer.
4: Bez falešné skromnosti bych chtěl říct, že si tuhle tu cenu rozhodně neponesu domů. Ta půjde rovnou do herecký šatny divadla X10, protože jestli někde panuje kolektivní energie, kolektivní duch a nějaký heslo ve smyslu jeden za všechny a všichni za jednoho, tak je to právě tam.
5: Inscenace Amadoka, za kterou ocenění získal, vypráví o Ukrajině od doby před 100 lety až po současnost.
6: Je to pro mě důležitý, protože pracovat s Dušanem Pařížským pro mě znamená mít postoj. Mít nějaký jasný občanský postoj k tomuhle a to, že je ta věc vyprodaná, mi dává nějaký pocit, že to snad má smysl.
5: Lucie Žáčková z Pražského činoherního klubu pak získala svou druhou Thálii, a to za roli Anny ve hře Komuna.
7: Dokážeš si představit, že bys to byla?
8: 100% určitě, ale muselo by to tu patřit všem.
9: Moje Anna je postava, kterou pořád hledám. Zároveň vidím v ní nějak spoustu věcí, kterým rozumím, a je mi hodně blízká, protože při jejím zkoušení jsem zažila takové osobní věci, ztráty blízkých lidí.
5: Jednu scén předával i stoletý Hudvínek a Spej byl v baletní sukni.
10: Je to těžký,
11: těžký, tak
10: berte to nádobí.
11: Berte to, máte, jo.
5: Cenu České akademie divadelníků si odnesl nejstarší člen pražské Ypsilonky Miroslav Kořínek.
12: Já mám takový pocit, že už mám všechno hotový, jenomže ještě tam mám něco rozdělený.
13: Já tomu vůbec nerozumím.
14: Já taky ne, ale mně je to fuk, já stejně nemám ani maturitu.
5: Za celoživotní umělecké mistrovství dostali cenu Thálie dlouholetý herec pražského činoherního klubu Petr Nárožný a brněnská herečka a pedagožka Zdena Herfortová. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.

0: You Are Kind, Paul Simon v roce 1975. Hezké pondělí v 6 hodin 43 minut.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Česká republika je letos čestným hostem frankfurtského knižního veletrhu a slavnostně začne už zítra. Veřejnosti se potom otevře 7. a potrvá až do neděle 11. října.
0: Vltava u té příležitosti představuje projekt Minout Prahu. 12 německých a švýcarských autorů během rezidenčních pobytů poznávalo česká krajská města s výjimkou Prahy. Načerpanou inspiraci potom proměnili v některé povídky.
2: No a právě tyhle povídky teď vycházejí v antologii Minout Prahu. Najdeme mezi nimi třeba i text současné hvězdy německojazyčné literatury Judith Herrmann. Všechny prózy z antologie, ale mají i svou audiopodobu.
0: Některé nabídneme v následujících dnech ve vysílání a najdete je taky na našem webu vltava.rozhlas.cz.
2: K povídkám z antologie Minout Prahu jsme tady u nás na Vltavě připojili i český protějšek, tedy malý cyklus próz českých spisovatelů a spisovatelek, kteří naopak svoje příběhy zasadili do německých měst. A online si je můžete poslechnout po dobu 8 týdnů po odvysílání.
0: Dnes jsou na řadě hned dvě povídky Jaroslava Rudiše, Taxi Kiel a první Čech v Eisenhüttenstadt. Uslyšíte ve 13.30.
2: A teď už nabízíme malou ukázku z první zmiňované.
3: Hotel Astor postavili někdy v 50. letech v centru města, které bylo o 10 let dříve centrem říšského vojenského námořnictva a ponorkového loďstva. Proto centrum města ve válce přestalo centrem být. Se zemí ho srovnaly americké a britské bomby. Město Kiel znovu vyrostlo v 50. letech a hotel Astor se stal jeho první novodobou chloubou. Když ho postavili, lidi sem chodili v nažehlených oblecích. To je ono, to je Amerika, říkali. Stojím před Amerikou, jejíž barva zvolna bledne v podvečerním slunci. Od moře fouká studený vítr, jdu k taxíku, nasednu. Kam chceš? Ptá se taxikář a srovná zrcátko. Houpe se na něm zlatý křížek a medailonek s černovlasou a černookou holkou. Dům literatury, říkám. Dům čeho? Podívá se na mě taxikář přísně, jako bych mu svedl dceru. Literatury. Nic takovýho tady není. Je, určitě. Kamarád tam má čtení, jen jsem zapomněl adresu. Není adresa, není literatura. Kroutí taxikář hlavou. Pak stáhne okénko a zeptá se vedle stojícího tureckého kolegy.
2: Slyšeli jsme ukázku z povídky Taxi Kiel od Jaroslava Rudiše a my se s Jaroslavem Rudišem v ranní mozaice spojíme krátce po 8:30.
0: V tuhle chvíli tvorba Sesel Šaminát, část sonáty pro klavír opus 21.

0: K sociální a hospodářské uvědomělosti a neb dělnické vysílání za první republiky.
1: Ve 20. letech minulého století připravovali v rozhlase programy pro různé společenské vrstvy.
0: Kromě zemědělců nebo žen v domácnosti se zaměřili i na dělníky, které chtěli poučit v sociální a hospodářské oblasti.
1: Jaké mělo vysílání dopady a bylo opravdu k užitku?
0: Radiostopy z rozhlasového archivu ve čtvrtek 8. října od 20 hodin.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: To bude tedy až ve čtvrtek, dnes máme pondělí 5. října a před námi ranní zamyšlení.
3: Dnes ho pro nás napsala Sandra Silná, která nám připomene, že voda není samozřejmost a není to ani naše vlastnictví. Její nedostatek nebo naopak přebytek ukazují, jak jsme propojeni s krajinou.
4: Léto se přehouplo do podzimu a tady na jižní Moravě, kde žiju, nám konečně chvílemi prší. Chodím v dešti, záměrně bez deštníků, protože po měsících, kdy byly z nebe padající kapky jen vzdálenou vzpomínkou, působí nynější přepršky jako vítaná a osvěžující mana. Stále jsou na zemi místa, kde lidé dál čekají na déšť. Ale současně jinde voda vyvolává úplně opačné pocity. Obavy, jestli jí nebude moc a nevezme víc, než bychom chtěli. Zkušenost, že už se tak stalo. Voda, pro mnohé tak obyčejná součást života, že si její přítomnost ani neuvědomují. Otočíš kohoutkem a ona teče. Uvaříš si čaj, umyješ ruce, zaliješ zahradu, napustíš bazén. Voda je tu, kdykoliv je potřeba. A přece stačí několik týdnů bez deště, aby se z něčeho samozřejmého stala vzácnost. A nebo naopak, několik hodin prudkého lijavce, aby se voda proměnila v sílu, kterou nedokážeme skrotit. Voda nám připomíná něco, na co v každodenním životě umíme zapomenout. Jsme mnohem závislejší na světě kolem nás, než si někdy připouštíme. Září a říjen jsou v křesťanských církvích obdobím díku vzdání za stvoření. Od 1. září do 4. října se v mnoha církevních společenstvích připomíná takzvaná doba stvoření. Čas vděčnosti za přírodu, za život, za náš společný domov. Letošním tématem je živá voda. Obraz, který vychází z biblického proroka Ezechiele, z jeho vidění vody pramenící z chrámu, která postupně oživuje krajinu. Tam, kde předtím panovala neúroda, začíná znovu růst život. Nemusíme ale být věřící, abychom rozuměli tomu, co takový obraz znamená. Známe pohled na vyprahlou půdu, na usychající stromy nebo na řeku, která se zmenšila na několik tůní, na přehradu, kde pokleslá hladina odhalila dávnou, potopenou minulost. Zažili jsme, jak se krajina po dešti promění, jak se do ní vrací vůně, barvy, zvuky. Jak voda probouzí něco, co se zdálo téměř mrtvé. Opakovaně otevírám knihu environmentálního teologa J.B. McDaniela o bohu a pelikánech. Autor v ní přemýšlí o našem vztahu k přírodě, k ostatním živým tvorům a k celému světu, jehož jsme součástí. Jedna z jeho myšlenek zní: svět nemá hodnotu měřenou podle toho, jak moc je užitečný pro člověka. Řeka není cenná kvůli vodě, již nám poskytuje. Les není důležitý pouze pro dřevo nebo jako místo k odpočinku. A ostatní živé bytosti nejsou na světě jen proto, aby nějakým způsobem sloužily našim potřebám. Možná se to zdá samozřejmé. Jenže když se podíváme na způsob, jakým jsme si zvykli zacházet s přírodou, zjistíme, jak hluboko v nás stále přetrvává představa, že svět je tu především pro nás. Že si můžeme brát, kolik potřebujeme, a že důsledky našich rozhodnutí se nějak vyřeší. Voda nám tuto představu zpochybňuje velmi důrazně. Můžeme ji zachytávat, přehradit, čerpat, čistit, převádět z jednoho místa na druhé. Umíme s ní zacházet technicky velmi důmyslně, ale nikdy ji nemůžeme úplně oddělit od světa, v němž vzniká a proudí. Řeka nezná hranice, které jsme nakreslili do map. Déšť neví, komu patří pole, na které dopadá. A vysychající krajina nerozlišuje mezi lidmi podle jejich původu, přesvědčení anebo společenského postavení. Voda nám připomíná, že náš život je součástí mnohem většího celku a že jsme na sobě navzájem závislí. Možná právě proto je nedostatek vody také otázkou spravedlnosti. Když někde chybí voda, neznamená to jen, že si nemůžeme napustit bazén nebo zalít trávník. Znamená to ohrožení úrody, obživy, zdraví, Někdy i samotné možnosti zůstat doma. A tam, kde voda přichází v ničivém množství, bývají následky často nejtvrdší pro ty, kteří mají nejméně prostředků na ochranu a obnovu svého života. Voda tak odhaluje něco, co se týká nás všech. Naše rozhodnutí nejsou nikdy úplně oddělená od života druhých. Způsob, jakým hospodaříme s krajinou, jak zacházíme s půdou, jak stavíme města a jak využíváme přírodní zdroje, ovlivňuje nejen naše vlastní prostředí, ale také život lidí, které třeba nikdy nepotkáme. Voda je pro takové přemýšlení mimořádně výmluvným obrazem. Nepatří pouze jednomu člověku, jedné obci ani jedné generaci. Můžeme ji spravovat, chránit a rozumně využívat, ale nemůžeme zapomenout, že její význam přesahuje naše vlastnictví. A stejně tak bychom možná měli přemýšlet i o samotném světě, o tom, co v něm tvoříme a do něj vypouštíme. Jako o světě, který chceme nechat žít.
3: Uzavírá svou dnešní úvahu, která byla o vděčnosti za vodu, farářka Sandra Silná.
2: Oliver Nelson v nahrávce z počátku 60. let. Je tu 5 minut před 7. Přejeme hezké pondělí 5. října.

0: Vlastně jsem se sem i těšil.
1: 2 dny v hotelu za maturitu na 2.
0: To jde.
2: I když mám pocit, že rodiče v tom vidí něco jiného. Chtěli, abych se tady seznámil.
3: Hotel uprostřed ničeho. 14 lidí. Hosté i zaměstnanci. Každý si sem přivezl něco svého a nikdo

0: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
1: Přejeme hezké ráno, teď je 7 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Vláda projedná nový systém financování asistentů pedagoga na základních školách. Německý kancléř Merz slíbil Ukrajině pomoc a investice za 200 miliard korun. Nadace Vize 7.97 dnes symbolicky ocení Václava Havla. A čekejte zpočátku většinou oblačno, během dne se vyjasní. Teploty do 23 stupňů. Nový systém financování asistentů pedagoga na základních školách dnes projedná vláda. Se změnou počítá novela školského zákona. Asistenti by měli být placeni ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí, ne podle doporučení pro konkrétního žáka jako teď. Cílem je, aby byli asistenti stabilní součástí školy. Důvod vysvětlil ministr školství za ANO Robert Plaga.
4: Ten současný systém chceme změnit tak, aby školy měly profesionální, kvalitní týmy asistentů pedagoga, které přinesou jednotlivým třídám a školám tolik potřebnou podporu nejenom pro inkludované žáky, ale zvýšení kvality výuky ve všech třídách.
3: Teď je asistent pedagoga jedním z takzvaných podpůrných opatření, která může mít žák se speciálními vzdělávacími potřebami na základě vyšetření a doporučení poradne. Změna by měla začít platit od září příštího roku. Krajský soud v Praze začne dnes opět projednávat druhou větev kauzy tzv. Kutnohorské sekty. Případ se týká smrti Jiřího H., který zemřel po rituálech v lesích u českého Šternberku. Ze smrti může vinit žalobce 6 lidí, taktéž bývalých členů sekty. Obžalovaní vinu popírají. Mluvčí soudu Jiří Važik říká, že rozsudek ještě nelze očekávat.
5: Krajský soud v této věci plánuje v příštím týdnu výslechy svědků. Někteří z nich jsou i z řad členů tzv. Kutnohorské sekty. Další výslechy jsou pak v plánu v listopadu.
3: Podle informací Českého rozhlasu si soud pozval k výslechu například muže, který se také účastnil lesních rituálů a na pokyn vůdce sekty Richarda Schiffra si uřízl malíčky na nohách. Německo poskytne Ukrajině další peníze a investice v přepočtu za více než 200 miliard korun. Při návštěvě Kyjeva, to řekl německý kancléř Friedrich Merz, do ukrajinské metropole přicestoval i přes pokračující ruské útoky na město.
6: Po zásadních jednáních s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským se německý kancléř Friedrich Merz setkal také s premiérem Sergejem Koreckým. Ten potom na sociálních sítích napsal, že jedním z hlavních témat rozhovorů byla německá pomoc ukrajinské protivzdušné obraně, dále náprava energetiky silně poškozené ruskými útoky a také železnice. Ukrajina uvažuje o nákupu německých lokomotiv, které mají nahradit ty zničené Ruskem, uvedl ukrajinský premiér. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Nadace Vize 97 letos udělí in memoriam cenu Václavu Havlovi. Celkově 28. ocenění je podle nadace symbolicky věnované právě prvnímu českému prezidentovi. Oceněním jeho jménem převezme Dagmar Havlová. Součástí slavnostního odpoledne bude taky výstava snímků hradního fotografa Jiřího Jírů.
1: Počasí.
3: Zpočátku bude většinou oblačno, ráno a dopoledne místy mlhy. Během odpoledne se na většině území vyjasní a teploty čekejte od 18 do 23 stupňů Celsia. Na horách kolem 15 a na Šumavě až 19. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Příjemné pondělní ráno, tak už jsme to od Františka slyšeli, podzim si ještě na chvilku dává na čas. Babí léto by mělo potom v Česku vydržet až do čtvrtka, teploty můžou vystoupat ke 24 stupňům a v pátek už zase přijde výrazný teplotní skok. No a zatímco počasí se mění, tak některé osobnosti a jejich myšlenky zůstávají překvapivě konstantní a taky živé. Václav Havel by právě dnes oslavil 90. Na Vltavě se mu budeme během rána věnovat hned několik. Tentokrát za pár minut se podíváme na jeho vztah k filmu. Od mladických filmových zájmů třeba až k jeho vlastnímu snímku Odcházení. No a čeká nás i setkání s osobností, která strávila na jevišti desítky let. Cenu Thálie za celoživotní umělecké mistrovství převzala o víkendu tanečnice a pedagožka Nelly Danko. Rozhovor s ní o baletu, rolích a životě propojeném s Národním divadlem také nabídneme.
2: V hudebním scénáři je Bedřich Smetana, Wolfgang Amadeus Mozart nebo taky Joey DeFrancesco. Jako první Osvaldo Pugliese hraje nám Martin Klett a ansámbl.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Osvaldo Pugliese, tango ve stylu Horácia Salgána, 7:09 ráno.
1: Václav Havel a film. Tohle jsou dvě oblasti, které ale překvapivě k sobě patřily. Dramatika disidenta a prvního polistopadového československého a prvního českého prezidenta. Zajímal film už od mládí, pohyboval se mezi filmovými tvůrci, no a na sklonku života si splnil svůj sen.
0: Natočil vlastní celovečerní snímek Odcházení. Právě Havlově filmové cestě se věnoval filmový historik Jan Bernard ve své knize, která vyšla před pár lety.
1: A právě při příležitosti dnešních nedožitých 90 prezidenta Václava Havla mluvil s Janem Bernardem náš redaktor Tomáš Pilát.
2: Samozřejmě se narodil do rodiny, kde film byl docela ve fóru, jak Palác Lucerna, že jo, tak samozřejmě produkční firmy a samozřejmě založení Barrandovských studií Milošem Havlem, který už předtím byl jako produkční a vytvořil jednu z nejvýznamnějších produkčních společností u nás. A malý Václav chodil do kina samozřejmě na různé filmy a také vzpomíná, jak pobýval ve společnosti tehdejších prvorepublikových hvězd.
3: On vůbec měl mezi filmaři velmi dobré přátele.
2: Byli to zejména lidé, se kterými se znal už z koleje Jiřího z Poděbrad, jako byl třeba Miloš Forman nebo Jiří Skolimovský nebo Pavel Feilinger. A potom samozřejmě jejich další kamarádi, ti, kteří studovali na FAMU, ať už to byl Jan Němec nebo Pavel Juráček a řada dalších.
3: Dá se říct, že poprvé odborně se stykem do filmu přišel Václav Havel, když psal analýzy, případně nějaké krátké scénáře pro přijímací zkoušky na FAMU.
2: Asi se to dá tak říct, pokud vůbec můžeme použít slovo odborně prostým uchazečem o studium na FAMU, ale samozřejmě už předtím na sobě pracoval, chodil na projekce na FAMU, chodil na projekce do filmového klubu, jezdil do Karlových Varů, dokonce s Olgou, takže ty filmy vědomě nakoukával a ty, řekněme, recenze nebo analýzy, které se dochovaly a které psal pro přijímačky na FAMU, dokazují, že měl velice bystrého ducha. Myslím, že mnohému dnešnímu recenzentovi nebo kritikovi by to dalo řádnou práci něco takhle kvalitního napsat.
3: Na FAMU Václava Havla nevzali. Nicméně pro film nebo pro televizní inscenace psal různé texty, které ovšem byly inscenovány v zahraničí.
2: Nebylo jich moc, on psal víc pro rozhlas, myslím, že jsou to asi 2 nebo 3 věci. Jednu dokonce sám v rozhlase režíroval, Čechy krásné, Čechy mé, a pro televizi vlastně napsal Motýla na anténě z roku 63 nebo 64. Ta hra vyhrála v televizní soutěži, ale realizována byla až v Německu v roce 74.
3: Jak Václavovi Havlovi prošlo to západoněmecké uvedení Motýla na anténě?
2: Bylo to v Norddeutscher Rundfunk a nevím, že by nějak pražská moc, Husákův režim na to reagoval. Ovšem reagoval na to sám Václav Havel. Pro něj to byl příklad inscenace, která zasahuje natolik do jeho textu a natolik ho mění, že to bylo pro něj jenom obtížně přijatelné, ale samozřejmě zase samo to zveřejnění pro něj mělo takovou hodnotu, že byl ochoten to nějak přijmout.
3: V té vaší knížce jsou analýzy, texty, scénáře, náměty, synopse a pak i perličky, byť velmi vážné, jako třeba otázka o Takaru Vávrovi z roku 76.
2: Je to věc, která zůstala v nějakém náčrtu. Tam ten vyklenutý oblouk se asi Václavu Havlovi neúplně podařil, proto myslím, že sám se rozhodl to asi nepublikovat, ale dneska samozřejmě to za publikování stojí, protože je to svědectví o té dobové atmosféře a především o vztahu Václava Havla k té oficiální kinematografii, která se snažila lakovat skutečnost na růžovou nebo podle ideologických vzorů.
3: My jsme mluvili o té literární části práce Václava Havla pro film. On se ovšem objevoval ve filmech svých přátel sem tam i jako herec.
2: První příležitost mu dal právě jeho nejbližší filmařský přítel Miloš Forman, když se v roce 57 nebo 56 točila Štěňata režiséra Ivo Nováka, tak ho prosazoval do hlavní role. Ale tímhle konkurzem Václav Havel neprošel, tak ho Miloš Forman aspoň obsadil do úplně epizodní roličky mladíka, který si čte knížku Na Karláku v parku.
3: Samostatnou kapitolou je historie filmu Heartbeat, který potom natočil Jan Němec, ale na tom scénáři a nám je to pracovali spolu s Václavem Havlem.
2: Spolu napsali 2 nebo 3 verze, tu poslední patrně někdy na jaře roku 69. A potom už ta politická situace byla taková, že film nebylo možné realizovat, protože americký zadavatel trval na tom, aby Němec vyjel ven a natočil to venku, protože to byla pro něj jediná záruka, že se to skutečně podaří. Němec tohle odmítl, chtěl zůstat tady, takže z toho filmu úplně sešlo. Němec s Havlem se pak ještě pokusili napsat pro nějaké anglické vydání scénář komiksu podle toho původního námětu, ale ani to se nepodařilo. Potom už na tom pracoval Němec samostatně po revoluci, když se vrátil.
3: V čem je podle vás největší přínos Václava Havla českému, československému filmu?
2: Asi to, že o tom tak přemýšlel, že se snažil filmařům pomáhat v tom prezidentském období, pokud to nějakým způsobem šlo. A myslím si, že o největší přínos je v tom, že natočil Odcházení, protože to je film, který já osobně mám velice rád, i když na něj můžou být názory různé.
0: Říká o vztahu Václava Havla k filmařům a filmu jako médiu historik Jan Bernard.
1: Následující minuty ale budou patřit divadlu, protože tálii za celoživotní umělecké mistrovství v sobotu večer získali brněnská herečka a pedagožka Zdena Herfortová a herec pražského činoherního klubu Petr Nárožný. Detaily připojíme za okamžik.

0: Betonoví lidi. Nová série Českého rozhlasu Vltava, věnovaná sídlištím a kultuře, která na nich vyrostla.
1: Autorem je rapper, umělec a fanoušek architektury Vladimír 518.
0: Nový díl vždy ve středu po 17. hodině.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Zůstáváte s Českým rozhlasem Vltava necelých 21 minut po 7 ráno. Máme pondělí 5. října.
1: Už jsme to tady několikrát dnes ráno zmínili. 20 umělců v sobotu v Pražském národním divadle převzala ceny Thálie. No a slavnostní večer sledovala i naše ranní editorka Denisa Hergeslová. Deniso, vítej u nás.
2: Dobré ráno.
1: Za celoživotní umělecké mistrovství je dostali Petr Nárožný a taky Zdena Herfortová. Tak jak ocenění přijali?
2: Oba velmi osobně. Brněnská herečka a pedagožka Zdena Herfortová mluvila o tom, že herectví kromě talentu vyžaduje taky spoustu práce a odříkání. Během své kariéry by ale prý nic neměnila. Stvárnila přes 150 postav, většinu v Mahenově činohře a Městském divadle Brno. Zahrála si i v desítkách filmů, především televizních a taky v seriálech. Jednu Thálii už doma má, a to za titulní roli královny Alžběty I. v historickém dramatu Alžběta Anglická. 88-letý Petr Nárožný připomněl, že v pražském činoherním klubu strávil 42 let. Zahrál si v řadě filmů, televizních seriálů, jeho charakteristický hlas také dokresluje večerníčky, například Macha a Šebestovou. Nárožný podle svých slov 3 roky nehraje, mimo jiné kvůli zdravotním problémům, ale věnuje se besedám s diváky, díky kterým je podle svých slov jednou nohou stále na jevišti. Další ocenění za celoživotní umělecké mistrovství obdržela baletní mistrně Nelly Danko. Právě s ní nabídneme na Vltavě v ranní mozaice rozhovor už za okamžik po 7:30. Stejné ocenění pak získali také emeritní solista Státní opery Luděk Vele a herečka Studia Y Jaroslava Krečmerová. Cenu České akademie divadelníků pak převzal její kolega Miroslav Kořínek, který je členem Y-ky už od roku 1967. Asociace mimořádně ocenila i Rostislava Nováka mladšího za dlouhodobé působení v oblasti moderního pohybového divadla a cenu Thálie za šíření divadelního umění získal Milan Hein, provozovatel pražského divadla Ungeld.
0: V činohře uspěli Lucie Žáčková a Stanislav Majer. Čím portu jejich výkony zaujaly?
2: Lucie Žáčková získala už 2. Thálii, tentokrát za roli Anny v inscenaci Komuna činoherního klubu, vypráví o komunitním soužití. Porota ocenila její mimořádnou citlivost, ale také lehkost, s jakou dokázala postavu provést od počátečního optimismu až k úplnému pádu. A Stanislav Majer byl oceněn za inscenaci Amadoka divadla X10, jedná se o příběh o Ukrajině od doby před stolety až po současnost. Majer v něm stvárňuje 10 různých postav, porotci vyzdvihli právě jeho herecké proměny a schopnost vystřídat velmi rozdílné charaktery.
1: Ještě se podívej na kategorie opera, tanec a muzikál.
2: Z operních pěvců obdrželi Thálii Magdalena Kožená za titulní roli v Alčíně Národního divadla Brno a Štefan Margita za Logeho ve Wagnerově Zlatou Rýna. Tanečnice Anna Jihová získala Thálii v kategorii balet, tanec a pohybové divadlo, a to za titulní roli v Žizel Národního divadla Brno. Ve stejné kategorii má cenu také první solista Pražského národního divadla, italský tanečník Giovanni Rotolo, za titulní roli v inscenaci Lilium. A v muzikálových kategoriích uspěly Natálie Tichánková za Evitu v inscenaci Evita, Moravského divadla Olomouc a Marco Salvadori za roli Nikolase Vintna v inscenaci Vintn Městského divadla Brno. Salvadori ve své děkovné řeči připomněl Vintnovo poselství, že dobro nemusí být hlasité. Mimochodem, Brno si tak z letošních cen Thálie odnáší celkem 4 ocenění, a to tedy za operu, muzikál, balet a celoživotní mistrovství Zdeny Herfortové.
0: Které osobnosti potom letos ocenili Thálie v dalších divadelních kategoriích?
2: Za alternativní divadlo letos obdržela cenu Miřenka Čechová ze souboru Spitfire Company za performerský výkon v inscenaci 21. Diana Čičmanová si odnesla cenu v kategorii loutkové divadlo za mimořádný jevištní výkon v nonverbální inscenaci Větroplaši naivního divadla Liberec. A zmínit bychom měli také zahraničního laureáta, tím se stal slovenský režisér, herec a pedagog Emil Horvát, který připomněl, že Češi a Slováci se kulturně nikdy nerozdělili a vyznávají stejné hodnoty.
1: A Deniso, kdo ještě letos Thálii získal, i když ji třeba nepřebíral přímo na sobotním slavnostním večeru?
2: Herecká asociace předala Thálii pro umělkyni do 33 let už na tiskové konferenci 17. září, a to, jak víme, Simoně Levandovské. Herečka Magdalena Borová podle prezidentské herecké asociace podle prezidenta herecké asociace Ondřeje Kepky svou cenu teprve převezme na festivalu. festivalu Pribohemia a dostane tedy rozhlasovou tálii. A na závěr už jen připomenu, že Herecká asociace ceny tálie uděluje už od roku 1993. Letos se tedy konaly už po 33.
0: Sobotní předávání Centálie a naše ranní editorka Denisa Hergeslová. Děkujeme.
2: Hezký den.

0: Little Bee Poem, tak to je jedna z nejznámějších skladeb amerického vibrafonisty a skladatele Bobbyho Hutchersona. Zajímavé je, že právě tuhle kompozici napsal pro svého tříletého syna Barryho. Melodie mu připomínala způsob, jakým si jeho syn hrával. My jsme vám je nabídli v 7:30.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Vláda dnes projedná novou státní kulturní politiku. Dokument ministra kultury Otto Klempíře z motoristů popisuje, kam v příštích letech půjdou miliardy korun. Profesní asociace a odbory plán kritizují kvůli tomu, že vznikl bez zapojení odborníků. Šéf rezortu Klempíř po setkání s kulturními pracovníky slíbil, že dodatečné připomínky vypořádá. Soud se dnes vrací ke korupční kauze Dozimetr. Případ se týká údajného ovlivňování veřejných zakázek pražského dopravního podniku a magistrátu. Obžalobě čelí 6 lidí a 2 firmy. Dnes by u soudu měla vypovídat bývalá pražská radní Hana Kordová Marvanová, která způsob zadávání zakázek kritizovala. Aerolinky omezují lety na podzimní a zimní sezónu. Důvodem je dražší palivo. Týká se to například nízkonákladových evropských společností Ryanair a Wizz Air. Smartwings posunul spouštění nových spojů do Benátek a Bergenu až na březen. Další omezení se týká letů do Španělska. Až do března nebude létat do Valencie a do Malagy, zamíří jenom jeden spoj denně. V Holešově na Kroměřížsku dnes večer uvede divadelní studio Viktorka hru Václava Havla Anděl strážný. Spolek Havlovu původní rozhlasovou jednoaktovku přenesl jako první v republice do plné divadelní podoby. Představení bude součástí oslav 90. výročí Havlova narození. Akce se chystá v kavárně u Amose od 19 hodin. A zpočátku čekejte většinou oblačno, ráno a dopoledne místy mlhy. Během odpoledne se na většině území vyjasní a teploty čekejte mezi 18 a 23 stupni. Na horách kolem 15 a na Šumavě až 19. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno za celý dnešní ranní vysílací tým a ještě nabízíme kulturní informace. Brněnské divadlo Husa na provázku připravilo celý den, který bude patřit Václavu Havlovi. Čeká vás otevření archivu, performance, čtení Havlových esejů. V 18 hodin potom debata a od 20 hodin společné rozsvícení a rozeznění Havlovského srdce.
2: Václava Havla si připomenou taky v plzeňském prostoru Moving Station, a to prostřednictvím úvah, vzpomínek nebo různých postřehů.
1: Fotografie Oldřicha Škáchy, doplněné o ikonické citáty Václava Havla, zase nabídne výstava s názvem Milí spoluobčané. Vernisáž a zahájení projektu Havel 90 začíná v kafé Šesták v Praze 6 v 16:30 odpoledne.
2: A Havla si připomenou i v Pardubicích, chystají komponované odpoledne se scénickým čtením, ukázkami z Havlovy tvorby, hudbou a dobovými písněmi. Program se chystá před Pardubickým divadlem.
1: A Václav Havel, Známý, neznámý, to je venkovní výstava, která připomene prezidentův život a jeho dílo. Ode dneška bude k vidění na náměstí Míru v Novém Boru.

0: Wolfgang Amadeus Mozart. První část sonáty pro klavír číslo 16 v ranní mozaice na Vltavě.
1: Před chvilkou už jsme to taky zmínili. Cenu Thálie za celoživotní umělecké mistrovství v oboru balet, tanec a pohybové divadlo převzala Nelly Danko, baletní mistryně a taneční pedagožka, která nastoupila do Národního divadla v roce 1970 a o 9 let později se potom stala solistkou.
0: Během své kariéry stvárnila řadu charakterních rolí, například Batildu a družku Merty v Žizel nebo Lady Macbeth v Macbethovi.
1: A s Nelly Danko se setkala i naše redaktorka Veronika Jošková-Štefanová.
2: Vy se tanci věnujete opravdu celý život a prakticky celou vaši kariéru jste strávila zde, v Národním divadle. Ne každý tanečník a tanečnice mají to štěstí zůstat celý život u tance či v tanci.
3: Chci říct, že jsem poslední Mohikán. K tanci mě vedla hlavně maminka, která byla v podstatě povoláním houslistka. Já jsem se narodila v roce 51, takže v té době bylo těžko vůbec umění pro maminku probojovat. Za prvé mě absolutně zaměstnala tím, že jsem chodila na hudbu, na balet, na gymnastiku. A tím, že byla sama hudebnice, tak mě vedla k tomu, že jsme občas poslouchali hudbu a ona říkala, a co pod tím představuješ? Takže v podstatě rozvíjela ve mně fantazii a v dnešní době tomu říkám podtexty, protože dětem říkám, že každý tanec má nejenom kruh, diagonálu, ale i ta diagonála má nějaký podtext. Tam kvete strom a já ukazuje, jdu nějakým tanečním krokem k tomu stromu. Takže v podstatě ty podtexty, to je podstata. Podstata nejenom charakterní tanečnice, ale tanečníků vůbec. Já teda pocházím z Podkarpatské Rusy, žili jsme v Užhorodě, po absolutoriu. Maminka se provdala za Čecha a my jsme se chystali vyjet do Československa. Když jsme viděli, já jsem se chystala na konkurs Národní divadla, no celý rok jsem cvičila doma, nebylo kde, doma u Kliky, na Pavláči a tak dále. V Praze tehdy byl Boris Bregvadze, bývalý výborný charakterní tanečník a výborný pedagog Petrburského divadla a připravoval balet Praha na zájezd do Bazileje. Takže já jsem poprosila, jestli by mohla chodit na trénink a cvičit a v ten moment samozřejmě měla jsem odbornou, výbornou průpravu, takže on mě za ty 2 měsíce v podstatě připravil na konkurs a konkurs jsem udělala. Takže splnil se mi můj sen.
2: Jak se Národní divadlo ve vašich očích proměňovalo v průběhu času, protože vy jste s Národním divadlem prošla i československými a českými dějinami.
3: V první řadě to bylo v počtu lidí. Nás bylo 120, když jsem nastupovala. 120 lidí, to znamená, že byl i operní balet, to znamená ty trošku starší, tak po 35, 38, 40tnici lidí, kteří uměli už herecky zatančit, ale tančili v operách, neměli tak náročný party. V dnešní době je nás 67 a obstaráváme daleko těžší a různorodější repertoár. Dramaturgie v té době poplatné samozřejmě. Jsme víceméně měli sovětské balety, kvalitní, občas i méně kvalitní, ale museli jsme je tady provozovat. Dávala se příležitost českým choreografům, což je dobře. V dnešní době je toho málo, to mě mrzí.
2: Ve vašem případě se často hovoří o charakterním tanci. Jak byste popsala tento druh tance někomu, kdo o něm slyší poprvé?
3: Existuje klasický balet a charakterní. Klasická tanečnice nosí balerinu a špičky. Když to charakterní tanečnice má speciální boty na podpátku, charakterní, a když tančí Španělsko, když lidový Španělsko, ještě má odbitý cvočky, samozřejmě sukni pod koleno nebo až dolů. Vyznačuje se v tom, že balerina většinou vystupuje v klasických baletech Labutí jezero, Labuť, Šipková růženko, jako růženka. Charakterní tanečnice může dělat čarodějnice, tance národů, různých národů, Maďarsko, Polsko, Španělsko, Itálie. Ta pestrost a ta různorodost je úžasná.
2: Jsou role, které si ještě do dneška jste schopna vybavit, které možná se i usadily ve vašem těle a když si na ně vzpomenete, tak to ve vašem těle cítíte?
3: První na tu vzpomenu, protože to i vyučuju, je Mercedes z baletu Don Quixote. Má oblíbené role, mnozí mi ji záviděli, to řeknu upřímně. Tím, že předávám to i dětem, tak to mám v paměti. Samozřejmě tance národů různých. Španělský tanec mohu vstát a vám předvést teď. Musím říct jeden příběh. Když mi bylo 38 let, let, tak v podstatě, to bylo v 89. roce, tak jsem si říkala, tak Nelly, asi už musíš končit, už je čas. Když už jsem se chystala do důchodu, tak přišel do divadla můj první žák z roku 76, Libor Vaculík, v tandemu s Josefem Bednárikem, celých 15 let vytvářeli nádherný představení, plný děje, na tu dobu absolutně revoluční, bych řekla. V podstatě vytvořili pro mě balet Isadora Duncan, kde jsem tančila Isadoru a nechlubím se, ale dostala jsem cenu Thálie za ní.
1: Tanečnice a také baletní mistryně Národního divadla Nelly Danko převzala cenu Thálie, a to za celoživotní umělecké mistrovství v oboru balet, tanec a pohybové divadlo.
0: V tomto týdnu pro vás chystáme ve vysílání další díl podcastové série Promyslet Havla. Doprovodný program taky už zanedlouho nabídne výzdárně Pražského hradu speciální debatu, a to 22. října. Podrobně o tom za chvíli.

0: litt bus.
1: Šel Kops Poesy v podání Karen Lunden v nahrávce z roku 2008. Přejeme hezké ráno, minutu po 7:45.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
3: A ještě přidáváme jednu pozvánku, tentokrát na debatu Promyslet Havla. Odehraje se v jízdárně Pražského hradu 22. října. Tématem bude demokracie a budoucnost Evropy a bude vyvrcholením celé naší vltavské série Promyslet Havla.
1: Celý seriál najdete u nás na webu nebo v aplikacích a nové díly vysíláme vždy v sobotu od 17. hodin.
3: Pátá část, ta se zaměřuje na smysl umění v Havlově myšlení a na to, jak se jeho uvažování jako dramatika promítalo do politických postojů.
1: Karolína Koubová jako moderátorka o tom mluví s filozofkou Alicí Koubovou a filozofem Martinem Níčem.
3: Tady je krátká ukázka.
4: Co tedy znamená ta Havlova polovzdělanost, o které mluví v umění třeba dnes, jaké to nese riziko? A polovzdělanost jako něco, co je tedy jako nějaká módní vlna, je to ta snaha přílišná tvořit umění, být umělecký. Tak když to pozorujeme tady, tak co nás jako vzdaluje a jaká rizika to nese do našich životů a i do společnosti?
5: Já k těm módním vlnám v současném umění mám takový postoj, že spíš to slouží jako bič na umění. Mám pocit, že dneska je velmi častý odsuzovat zvlášť mladé umělkyně a umělce z toho, že jsou takzvaně woke, že naskakují na všechny módní vlny, jak podporovat tyhle ty znevýhodněné a zase za rok jiné znevýhodněné a jako kdyby byly módní vlny třeba zájmu o klimatickou krizi, módní vlny zájmu o gender, módní vlny zájmu o Palestinu nebo podpory Tibetu dřív. A mám pocit, že tohle je hodně nefér, že pokud Havel hovořil o módnosti, tak to byla jednak snaha být umělecký za každou cenu a být i protimódní vlastně jako určitá forma zvláštního zakukleného typu módnosti. Dneska ty vlny zájmu o určitou geografickou oblast nebo o určitý typ tematiky, tak jsou spíš výrazem té vztahové rezonance. Snahy být v dialogu s druhými a ta karikatura toho, že něco je woke, že něco je jako probuzené, tak bych řekl, že je skutečně falešná.
6: Jenom ještě na jednom místě Havel říká, že divadlo je vždycky politické. Jemu připadá vlastně nesmyslný koncept politického divadla, protože říká, že řeší ty sociálně vztahové otázky právě skrze médium, kterým divadlo je. A tím pádem se rovnou stává místem, kde se nějakým způsobem odhaluje lidská situace té které doby. Takže v tomhle smyslu si myslím také, že nejde o to chtít po umělcích a umělkyních být takzvaně zcela apolitičtí a vyžadovat po nich něco těžce nadčasového, aby náhodou nebyli vlastně podezřelí z módnosti. To je hrozně nebezpečný způsob uvažování, protože oni se potom zase slovy Václava Havla vykastrují.
2: Promyslet Havla. Rozhovory o klíčových myšlenkách Václava Havla. Sérii Promyslet Havla poslouchejte na Vltavě v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách. Právě teď je čas slyšet Havla. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla uvádí měsíc her, dokumentů, rozhovorů a vzpomínek. Slyšet Havla můžete v našem vysílání a na havel.rozhlas.cz.

0: Poslechněte si dnes na Vltavě taky vizitku po 10. dopoledne, tentokrát s editorkou Havlových děl Anou Freimanovou. Je to taky popularizátorka jeho děla. Právě dnes by tedy dramatik, disident a bývalý prezident oslavil 90.
1: Teď už ale dostane prostor etnolingvista a cestovatel Miroslav Černý. Právě on nám bude vybírat svou oblíbenou poezii pro básnění. A první text, Síla oceánu, připomene, jak hluboký a překvapivý může být vztah člověka ke krajině a k živlům.
2: Básnění.
3: Tento díl básnění jsem se rozhodl pojmout sevřeně a vybral jsem báseň Síla oceánu ze stejnojmenné sbírky Ofélie Zepedaové z národa Tohono O'odham, který tradičně sídlí na jihozápadě dnešních Spojených států při hranici s Mexikem. Třeba že jde o pouštní lid obývající Sonorskou poušť, oceán vždy hrál a dosud hraje v jejich životech důležitou roli. Nejenže jeho blízkost rozhoduje o nezbytných dešťových srážkách, O'odhamové k němu každoročně pořádají pouť za solí. Této pouti předchází řada různých přípravných obřadů a jiných rituálů, které se ovšem v důsledku asimilace většinovou americkou kulturou z povědomí O'odhamských indiánů postupně vytrácejí. I o tom báseň Síla oceánu vypráví. Síla oceánu. Slova nemají na tvou sílu. Slova nemají na tvou krásu. Dospělí muži, hrdla strachem vyschlá, sledují vodu, jak se valí blíž a blíž. Řidič jim říká, vždyť je to jen oceán, ten vás nechá být. Podívejte, už zas ustupuje. Muži, co nikdy neviděli oceán, se neubrání strachu, který je tlačí v žaludku. Proč nás tudy vezou? Dřív jsme přicházeli přes poušť, tou zemí horkého suchého vzduchu, kde nebe končí v horách. Zemí, kterou známe. Zemí, které se oceán nedotkl tisíciletí. Sem nepatříme. Na místo, kde je nebe nekonečné. Místo, kde je voda nekonečná. Místo, kde je vzduch tak hustý a těžký. Místo, kde bouře ustavičně burácí a zní ti v uších. Nejsme připraveni na to zde být. Chybí zkušenost a staré obyčeje. Nemáme léky. V našich myslích i představách jsme neprožili příchod k oceánu. Nejsme připraveni. Naše duše nevědí, co bychom chtěli oceánu dát. Nemáme kukuřičnou mouku, peří ani speciální písně a modlitby. Nevíme, jaký dar od oceánu žádat. Máme žádat o to stát se písničkáři? Máme žádat o to stát se tvůrci deště? Máme žádat o to stát se dobrými běžci? Nebo máme žádat o to stát se lamači srdcí? Ne, nejsme připraveni být zde u tohoto oceánu.
1: Báseň Síla oceánu vyšla česky v překladu Ivana Klímy a Daniely Simon roku 2019, a to ve stejnojmenné sbírce v nakladatelství Dybuk. A básnění celý tento týden bude patřit Miroslavu Černému.
0: Několik minut před osmou ještě Stan Getz. Dobrý poslech.

0: Výbor Karolinského institutu oznámí, kdo dostane Nobelovu cenu v oblasti fyziologie a medicíny. Zpočátku čekejte oblačno, během dne se potom vyjasní. Teploty do 23 stupňů. Soud pro Prahu 9 pokračuje po několika týdenní pauze v hlavním líčení kauzy Dozimetr. Svědčit dnes bude bývalá radní hlavního města Hana Kordová-Marvanová. V kauze jde o údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města.
1: Právě Hana Kordová-Marvanová kritizovala opakovaně přidělování zakázek v podnicích hlavního města nebo třeba výběr Matěje Augustína na podzim 2019 do představenstva pražského dopravního podniku. Obžalobě teď v kauze čelí 6 lidí a 2 firmy. Podle státního zástupce fungovaly jako organizovaná skupina od roku 2018. V jejím čele měli stát tehdejší náměstek primátora Petr Hlubuček a taky zlínský podnikatel a lobista Michal Redl. Tím měli do vedení pražského dopravního podniku dosazovat své lidi a díky nim si potom říkat o úplatky firmám, kterým podle toho přiřazovali zakázky. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: 40 šéfredaktorů českých médií vyzývá politiky, aby odmítali násilí a dodržovali základní principy slušné komunikace. Dopis adresují všem bez ohledu na funkci a politickou příslušnost.
2: Zástupci 40 médií upozorňují, že novináři ani politici nesmí podněcovat násilí. Žádají politiky, aby se takového chování zdrželi i na sociálních sítích. Taky poukazují na omezování informací. Podle nich je nepřípustné. Z prohlášení citujeme.
3: Média i političtí představitelé mají plné právo rozhodnout o tom, s kým a jak chtějí komunikovat. Úřady a veřejné instituce ovšem nejsou majetkem těch, kdo je řídí. Proto trváme na tom, aby oficiální informační výstup vám svěřených úřadů byly k dispozici všem bez rozdílu.
2: Podpis pod výzvu připojili například zástupci Hospodářských novin, serveru iDnes.cz nebo Deníku N. Podepsali ji i šéfredaktoři Českého rozhlasu, České televize a ČTK. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Ukrajina svými útoky údajně ochromila už polovinu ruských zařízení, která zpracovávají ropu. Týká se to hlavně rafinérií, tvrdí to ukrajinské ministerstvo obrany. Kyjev chce v útocích pokračovat a ještě je zesílit.
4: Ukrajinské ministerstvo obrany na svém telegramovém účtu napsalo, že 51% ruských kapacit na zpracování ropy bylo vyřazeno z provozu, a to díky promyšleným, dlouhodobým a systematickým operacím. Hloubkové údery vracejí válku do Ruska. Systematicky zbavujeme nepřítele zdrojů pro vedení války, konstatovalo ministerstvo obrany a připomnělo poslední zásahy rafinérií v Moskvě, Jaroslavli, Saratově, Sizrani a dalších městech. Rusko celkový rozsah poškození svých ropných zařízení nezveřejnilo. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Dnes začne vyhlašování letošních Nobelových cen. 4 instituce ve Švédsku a Norsku tento týden oznámí jména lidí, kteří přinesli užitek v oblasti vědy, literatury a míru. Předávání cen je potom každoročně v prosinci.
5: Dnes předpolednem výbor z Karolinského institutu ve švédské Solně oznámí, kdo dostane Nobelovu cenu v oblasti fyziologie nebo medicíny. V loňském roce si ocenění rozdělila trojice vědců za objevy v regulaci imunitního systému. Objev takzvané periferní imunitní tolerance. V úterý se pak Nobelovské vyhlašování přesune na půdu Švédské královské akademie věd, která oznámí cenu za fyziku. Martin Srb, Český rozhlas.
6: Počasí.
0: Zpočátku bude většinou oblačno, ještě během dopoledne místy mlhy. Během odpoledne se na většině území vyjasní a teploty potom 18 až 23 stupňů. Na horách kolem 15 a na Šumavě až 19. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobré pondělní ráno. Česká kultura vyráží za hranice a zdaleka to není otázka jenom velkých institucí a slavnostních pódií. Někdy taková cesta začne na nádraží, v hospodě anebo v malé povídce. Jindy potom na jevišti, které je určeno dětem a dospívajícím. A tak se na všechno tohle podíváme. Spisovatel Jaroslav Rudiš má k Německu blízko už řadu let. Jeho města, nádraží a hospody se pravidelně vracejí do jeho knížek. No a tady u nás na Vltavě právě dnes začíná cyklus českých povídek z Německa, který je připravený k letošnímu frankfurtskému knižnímu veletrhu. Tam je Česká republika letos čestným hostem a do Frankfurtu míří i naše kolegyně Markéta Kaňková. Za chviličku za námi dorazí do studia, tak se jí zeptáme, jaká očekávání má od jedné z největších literárních událostí roku. No a podíváme se pochopitelně taky na současné divadlo pro děti a mladé lidi. Festival Feed Forward v pražské Galaxii představil domácí i zahraniční tvorbu, co stálo za shlédnutí, i to vám řekneme.
1: Zahrajeme si z tvorby Franza Antona Hofmeistra, taky Petra Lipu nebo Giuseppe Tartiniho a nechybí Josef Haydn, Marta Archerič a London Sinfonieta.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: hudba Josefa Haydna, část koncertu pro klavír a orchestr D-dur v podání Marty Archerič a London Sinfoniety.
1: Docela zajímavá akce se odehrávala v pražské kulturní stanici Galaxie, bylo to na přelomu září a října, stala se dějištěm prvního ročníku Feed Forward Festivalu. Je zaměřený na diváka od nejmladšího věku až po ty dospívající.
0: Program nabídl 7 inscenací v žánru pohybového divadla, tance a taky z oblasti performance, a to jak od tuzemských tvůrčích kolektivů, tak těch zahraničních.
1: A nedílnou součást tvořily odborné oborové panelové diskuse, dílny a taky doprovodný program pro školy. S námi už ve studiu Hana Strejčková, která celou akci sledovala. Dobrý den.
2: Dobré ráno.
0: Čím ten nový festival doplňuje kulturní mapu Prahy?
2: Tak festival Feed Forward vznikl v roce 2025, v loni se odehrál pilotní ročník a letos oficiálně první. A uskutečňuje se z iniciativy souborů Eli a Kol, Ostružina, Tyhle a Z druhé strany. Už to je velkým přínosem, že došlo k fúzi několika souborů, kterým velice záleží na tom, jak se vnímá taneční a pohybové divadlo právě pro děti. A svým diváckým zacílením a dramaturgií se právě snaží přitáhnout větší pozornost i odborné veřejnosti. A to včetně například performancí ve veřejném prostoru k participativním formám a v neposlední řadě také velmi vědomě pracují s inkluzí. Nabízí opravdu zažít radost z tance. A zároveň rozšiřují záběr dodnes trvajících velkých festivalů, jejichž dramaturgické rozpětí je mnohem širší. Co se cení na Feed Forward Festival je právě toho, že se přesvědčivě drží tance, pohybu, rodinného publika a že se výrazně profilují i ve školním prostředí.
1: Jak na vás působil výběr inscenací ze zahraničí?
2: Musím říci, že zahraniční dramaturgie ukázala důležité vitální principy divadla pro děti a mládež. Například dokázala udržovat kontakt, aniž by se divákům vnucovali. Zároveň dokázali rozvinout akci a reakci tak, aby byl zachován respekt. Dítě nebylo manipulováno k účasti, ale bylo přizýváno. Mohlo reagovat, odstupovat, mohlo přijímat, ale také svobodně odmítnout. A právě takto pojatá participace stavěla na skutečné energetické reciprocitě. Vznikaly dialogy. A tento formát, nebo tyto formáty, ať už šlo o Mumblu, Batu nebo performanci Keep It Safe, tedy o baskicko-brazilského umělce Jelču Ortuetta, nebo mezinárodní uskupení se sídlem ve Švédsku React, tak oni ukázali vysokou míru profesionality, nádhernou přípravu, cit pro rytmus a zároveň schopnost improvizovat, reagovat na konkrétní situace, které v případě rodinného publika, dětí, je absolutní nutností. A tímto podtrhuji, že právě zahraniční dramaturgie je to, co z Feed Forward Festivalu dělá opravdu nezapomenutelnou událost.
0: Jaká témata, jaké otázky otevřela prezentace tuzemských uměleckých kolektivů?
2: Tuzemská skladba programu právě a doslova otevřela otázku spjatou s čím vstupovat na pole dětského divadla a jak vlastně nehodnotit divadlo pro děti. Ukázalo se totiž, že odlišně vnímaná a uchopovaná tvorba pro dětského diváka, která je méně propracovaná, která je významově nečitelná, která obtížně komunikuje, je vlastně rozmělněná, neposkytuje divákovi to, co by opravdu měla, a to je především radost, spontánní reaktivita, energie, to, o čem jsem mluvila u zahraničního výběru. Nebylo zřejmé například u inscenace, a to je zakázáno spolku Z druhé strany, proč se na jevišti tematizuje právě zákaz, vůči čemu se inscenace vymezuje, co chce prostřednictvím tohoto skvělého tématu otevřít, ale vlastně to bylo podáno celkově nesrozumitelně. A zároveň se ukazovalo, jak je důležitá dramaturgie. V tomto konkrétním případě se rozmělnila na hranice mezi záměrnou hravostí a dokonce vkusem až nevkusem. A najednou se dostáváme k otázce, co, jak, proč a hlavně je to o tom, jak nepodceňovat dětského diváka. Dětský divák potřebuje stejně tak přesnou dramaturgii, stejně tak přesvědčivé performativní výkony a hlavně kým jsem v prostoru, o kterém performeři, tvůrci přesvědčivě dávají vědět, kde jsou. To znamená, že v tomto ohledu je důležitá promyšlenost. A pokud opravdu chceme, aby dítě bylo skutečným partnerem divadelního setkání, musí mít opravdu pevný důvod své existence.
1: A celkový dojem z celého festivalu v pražské kulturní stanici Galaxie?
2: Feed for the Festival ukázal, že dětský divák není menším divákem a že dospělý nemusí klesat na úroveň dítěte, ale ba naopak, že dítě je opravdickým, opravdovým, autentickým divákem a že pro dospělého to neznamená měnit a proměňovat vnímání, ale otevírat své vnitřní dítě a stávat se stejně tak rovnocenným partnerem, jako je právě dítě a tvůrce.
0: Jaký je současný svět divadla pro mladé, jaký byl první ročník Feed Forward festivalu v pražské kulturní stanici Galaxie. O tom jsme mluvili s Hanou Strejčkovou. Moc krát děkujeme, mějte se hezky.
2: Děkuji a naschranou.

Hej, fešák, pre mňa to isté, vyštekne dámička. Prekríži bohovské nohy, tuctová štetka, jednička.

dám si ještě strik, posledný z Burgundu, nechcem už zkoušet starý trik, nechat se ťahat.

0: Petr Lipa, píseň Celkom obyčejný večer v nahrávce z konce 90. let. 9:04.
1: A v německém Frankfurtu tam se chystá poměrně neobyčejný festival. Největší zahraniční prezentace tuzemské literatury a taky významná událost české kulturní diplomacie. Přesně takové je čestné hostování České republiky na frankfurtském knižním veletrhu. Jeho 78. ročník slavnostně odstartuje už zítra.
0: Od středy do neděle se potom v německém městě představí celá řada českých spisovatelů. Jejich knihy i témata a tuzemská literatura se tak bude snažit oslovit i zahraniční čtenáře a nakladatele.
1: A my budeme mít přímo na místě naši redaktorku Markétu Kaňkovou, která zítra ráno v 6 už nastoupí do vlaku, pochopitelně směr Frankfurt, ale teď je s námi ve studiu. Markéto, vítej.
2: Dobré ráno.
0: Tuzemská literární obec i organizační tým české prezentace stojí před největší a nejvýznamnější prezentací české kultury v zahraničí minimálně za posledních 30 let. Ty přípravy a očekávání literární obce si postupně mapovala i v seriálu, který je stále k poslechu na vltava.rozhlas.cz. S jakými očekáváními a představami jako novinářka na veletrh už zítra vyrážíš ty?
2: Tak já jsem hlavně zvědavá, protože Frankfurt pro mě bude poprvé. Co se týče toho zahraničního kontextu, tak já mám srovnání pouze s knižním veletrhem v Lipsku, kde se Česká republika ocitla v podobné pozici, tedy v roli čestného hosta v roce 2019, což jsem tehdy jako novinářka pro Vltavu sledovala nejen ve zpravodajských vstupech, ale třeba i v online multimediální reportáži. Frankfurt je ale v porovnání s Lipskem ve zkratce řečeno mnohem větší. Řekla bych, že má i větší prestiž a určitě má i mnohem větší dopad na obchod a biznesovou stránku literatury. Takže mě upřímně bude zajímat, jak se českým literárním agentům a samozřejmě i autorům a autorkám podaří to, o co především jde, tedy prodat práva na své tituly, na své knihy do dalších světových jazyků a dalších zemí. Jinak samozřejmě očekávám hodně perný týden pro všechny zúčastněné, a to jak pro organizátory, tak pro spisovatele, pro všechny členy odborné obce, kteří se budou představovat, kteří budou veřejně diskutovat, kteří budou pořádat autorská čtení. A samozřejmě to bude perný týden i pro nás, pro novináře.
1: Organizátory jsou Moravská zemská knihovna a České literární centrum. Jak k čestnému hostování Česka přistoupili a jak ty hodnotíš program, se kterým se Česko ve Frankfurtu představí?
2: Já si myslím, že ti organizátoři určitě odvedli velmi dobrý kus organizační práce, protože co si budeme namlouvat, připravit takovou prezentaci, určitě není jednoduchý úkol pro celý přípravný tým. To byl a je stále intenzivní několikaletý běh na dlouhou trať. Každopádně ve Frankfurtu se díky té jejich práci představí, řekla bych, to nejzajímavější a nejkvalitnější z české literatury. Byť se přiznám, že v tom výběru mi i někteří autoři chybí, třeba Marek Šindelka, který je výrazným a důležitým hlasem své generace a překlady do němčiny má, což je hlavní kritérium výběru, ale do Frankfurtu nejede. Jinak se budou diskutovat témata, která jsou bez pochyby pro současnou literaturu stěžejní, ekonomické i společenské podmínky pro psaní, pro vznik literatury. Překládání, problematika překladů, překladatelů, problematika současných technologií, AI a to, jak vstupuje vlastně do současné literární produkce. Minoritní žánry, jako je třeba poezie, ale nebo i okrajové hlasy literatury. Velká prezentace se bude věnovat třeba příběhům českých a slovenských Romů od druhé světové války a po současnost. Takže myslím, že ta důležitá témata zaznívat budou. Nicméně mám i nad tou dramaturgií a nad tím uchopením otázky. Říkám si, že zda nebylo možné třeba ta stěžení témata vyprofilovat ještě lépe, nebo přesně možná ještě lépe a viditelněji, srozumitelněji prezentovat ta stěžení témata a linky současné české literatury. Ale říkám, to jsou v tuto chvíli moje otázky. Uvidíme, jak to bude fungovat na místě a zase té české prezentaci podaří touhle strategií a touhle koncepcí vlastně zaujmout v té opravdu brutální zahraniční konkurenci, která je nesmlouvavá.
0: Srdcem české prezentace bude pavilon České republiky v areálu frankfurtského výstaviště. Jak bude vypadat, co všechno se tam bude odehrávat?
2: Tak důležité je říct, že vlastně ta česká kultura, česká literatura bude zaznívat a bude vidět z mnoha míst na veletrhu. Budeme mít vlastní národní stánek Čekia, který ale bude sloužit hlavně pro obchodní jednání, které, jak už jsem říkala, směřují k prodeji práv české literatury do zahraničí. Svou knižní produkci tady představí víc než 40 tuzemských velkých i malých nakladatelů. Srdcem té české prezentace ale bude národní pavilon, který bude vlastně operovat na rozloze 2,5 tisíce metrů čtverečních, ponese název rozhraní Imaginace. Ten architektonický návrh připravilo studio Yin Yan. Připravilo ho vlastně na dvou scénách, kde budou probíhat literární čtení, diskuze pro širokou i odbornou veřejnost. Budou tady také i hudební vystoupení, slam poetry, bude tady probíhat i animace v podání významných a výrazných českých ilustrátorů, takže jsem moc zvědavá, jak to celé bude fungovat i včetně vlastně toho vizuálního rámce.
1: Ty už si to trošku naťukla, čeká návštěvníky bohatý doprovodný program. Jak se ještě budou česká literatura a kultura světu představovat?
2: Tak já myslím, že je dobré, že budeme vykračovat i za rámec literatury. Ke slovu se dostane výtvarné umění, film, hudba. Ostatně to měl za úkol i rok české kultury, který vlastně zahájil hned po konci loňského frankfurtského veletrhu a který vlastně českou kulturu přibližoval v těch německojazyčných zemích v průběhu celého roku prostřednictvím asi stovky všech možných akcí, včetně divadel, výstav, koncertů, různých autorských čtení v knihkupectvích, na dalších místech. Důležité je říct, že i během veletrhu budou probíhat tyhle akce. Organizátoři připravili celkem 10 výstav nejen ve Frankfurtu, ale i v blízkých městech. Představí se třeba sochařské dílo Anny Hulačové, připravila se samostatná prezentace věnovaná fenoménu sámizdatu. Ke slovu se ale dostanou taky ženy autorky, výstava věnovaná české literatuře psané ženami od 19. století do současnosti. K vidění budou ale třeba i kreativní objekty Veroniky Richterové, čili myslím, že to bude opravdu bohatá kulturní pastva.
0: Řekla jsi, že to budou perné dny. Do vysílání se budeš hlásit od středy vždy po 8. hodině, po 15. si taky k mikrofonu budeš ve Frankfurtu zvát své hosty. Na co se nejvíc těšíš, popřípadně čeho se obáváš?
2: Tak těším se na všechno a trochu se obávám svého smyslu, či spíš nesmyslu pro orientaci v prostoru. Ten veletržní areál je prý velký jako dvě letiště Václava Havla, takže doufám, že najdu jak český národní stánek, že najdu český pavilon a že budu ve správné časy na správných místech a že všechno zkrátka dobře dopadne.
1: Ale jak František řekl, ten správný čas tady u nás v Ranní mozaice přijde už pozítří po 8. hodině, kdy se Markéta Kaňková přihlásí přímo z Mezinárodního knižního veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem. No a po 15. hodině potom bude zvát k mikrofonu své hosty. Tak ať dobře trefíš, dobře dojedeš. Díky za návštěvu.

0: Collegium Musicum Zürich, Paul Sachra, část koncertu pro violončelo a smyčcový orchestr Giuseppe Tartiniho. Hrál taky Mstislav Rostropovič.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: A teď jedna rychlá akce. Vstupenky na britský hudební festival Glastonbury, který se odehraje v červnu příštího roku, se vyprodaly za pouhých 42 minut. Informovali o tom pořadatelé. Cena vstupenky, včetně rezervačního poplatku, přitom v přepočtu činila skoro 12 000 korun. A to představuje nárůst o téměř 30 liber oproti loňskému roku. Jak o tom taky informuje server BBC.
0: Organizátoři zatím neoznámili hlavní hvězdy festivalu, který se bude konat na konci června. V loňském roce v Glastonbury vystoupila taky československá dvojice Songs of Roma, která návštěvníkům představila romský repertoár a uvedla pěvecký workshop.
2: Máme 2,5 minuty po 8:30. Za okamžik bude naším hostem ve vysílání spisovatel Jaroslav Rudiš.

0: George Enescu, rumunská rapsodie číslo 1 pro husla a orchestr v ranní mozaice na Vltavě.
1: Německo je pro něj druhý domov, ale taky nevyčerpatelný literární materiál. Jaroslav Rudiš se do jeho měst, nádraží, do hospod a taky do podivných zákoutí vrací celou řadu let. Teď znovu ve dvou povídkách, které se jedna odehrává v Kýlu a druhá v Eisenhüttenstadtu.
0: Právě dnes s nimi na Vltavě začíná cyklus českých povídek z Německa, který jsme připravili k letošnímu frankfurtskému knižnímu veletrhu. Jaroslav Rudiš je ale taky zpěvákem Kafka Bandu, který právě vydává nový singl podle Kafkovy povídky Děti na silnici.
1: Témat máme celou řadu, tak snad to povídání s Jaroslavem Rudišem zvládneme a stihneme. Jaroslave, zdravíme.
2: Dobrý den, zdravím z Berlína, do Prahy a celé České republiky.
1: Děkujeme. Obě povídky, které na Vltavě zazní dnes odpoledne, se odehrávají ve východním Německu. Už jsem zmínila, že je to Kiel a Eisenhüttenstadt. Co vás na těchto trochu zapadlých průmyslových nebo periferních místech tolik přitahuje?
2: Kiel je v západním Německu, na severu západního Německa, ale jinak to jsou opravdu trošku takové periferie, které já mám vlastně rád, jo, jako místa, která nejsou třeba úplně jakoby turistická. Eisenhüttenstadt je skutečně městem železných hutí, městem vlastně skoro postaveno na zelené louce za NDR, takové ukázkové město, a teďka takové poloprázdné. Já jsem tam byl před 2 lety se procházet, je tam taky muzeum, mimochodem NDR, Německé demokratické republiky, které stojí za viděnou. A já jsem tam jednou potkal chlapíka, když jsem pracoval pro takový český pivovar, dělal jsem takové jakoby ohutnávky piv, který se tam jakoby přiženil a žil tam úplně jako v takové samotě, smutku. Koupil si tenkrát 3 basy toho piva, které jsem tam prodával, a zmizel. A z toho dialogu se zrodila vlastně ta povídka. A podobně, jak já vždycky se odrážím od té reality, tak skutečně i ta povídka Taxi Kill, která je taky hodně stará, která, já jsem moc rád, že si ji Vltava vybrala. Ta se, myslím, odehrála v roce, nebo ta historka v roce 2004 nebo 2005, kdy mi vyšla v Německu v překladu moje první knížka Nebe pod Berlínem. A já jsem přijel skutečně na čtení do Kýlu a trochu jsem se odpoledne natáhnul, pak jsem to už trošku nestihl, tak jsem se vzal taxík do literárního domu a ten taxikář se mnou se začal povídat o tom, o smyslu literatury. A začal tak trošku jako pábit a že hledá novou práci, že by vlastně mohl být taky spisovatel, a odvyprávěl můj svůj život, kdy jsme společně hledali ten literární dům. Tenkrát ještě nebyly chytré telefony, on se musel ptát kolegů a asi třetímu teprve řekl, ano, něco takového jako literární dům taky v Kýlu mají, takže takhle se zrodila ta povídka Taxi Kýl.
0: No, vy jste velmi dobrý pozorovatel, což se odráží nejenom v těch knihách. Žil jste v Berlíně, teď v Lipsku píšete německy, česky, v Německu jste získal řadu výrazných ocenění. Je pro vás jazyk jenom nástroj, nebo němčina otevírá pořád trošku jiný svět než čeština?
2: Já myslím, že každý jazyk skutečně otevírá nějaké nové světy a další obzory, a pro mě už přijde přirozené se pohybovat v těchto jazycích, a myslím, že to je něco, co patří k naší střední Evropě, právě to míšení jazyků a to, že třeba my jako Češi, řada z nás umí velmi dobře německy a zároveň umíme slovensky a mnozí rozumí nebo mluví i polsky, a že se tím otevírají prostě úplně velmi zajímavé jakoby další příběhy nebo další prostory s příběhy. To mě přijde fascinující a nesmírně obohacující.
1: 2 povídky Jaroslava Rudiše tady na Vltavě nabídneme dnes odpoledne od 13 hodin 30 minut. Ale pojďme k dalšímu tématu. Vaše kapela Kafka Band přichází s novým singlem, dostal název Děti na silnici. To je podle jedné z Kafkových povídek?
2: Ano, je to tak.
1: A o čem
2: originál je? Originál se jmenuje Kinder auf der Landstraße, Děti na silnici. A to je pro Kafku, myslím, velmi netypická písnička, povídka s nesmírnou energií, kterou jsme se snažili dostat i do té písně. My už ji hrajeme hodně dlouho. Je to povídka o partě kluků, který letějí takovým nočním lesem a nic se nemůže zastavit, jak Kafka tam píše, a má prostě neuvěřitelnou energii. Taková velmi letní povídka, není vůbec stísněná, jenom neuvěřitelně pozitivní, a je napojená na přírodu, na les. To se taky u toho Kafky neúplně často objevuje a možná proto nás tak inspirovala. My s tímhle singlem teďka vyrážíme na turné, začínáme 12. října v Olomouci a budeme hrát ale i v Ostravě a v Brně a v Praze v Ústí nad Labem a taky v Německu, kde je teďka česká literatura samozřejmě v hledáčku médií, protože tento týden začíná frankfurtský knižní veletrh a Česká republika je hostující sousedící zemí, já tam právě za chvilku vyrážím vlakem už tím směrem. Ve Frankfurtu hrát nebudeme, ale budeme hrát třeba v Žitavě nebo v Drážďanech a v Mnichově a ve Stuttgartu a moc se na tohle to naše podzimní turné těšíme.
0: A v těch Kafkách.
2: Bude takový the best of Kafka, hrajeme vlastně takový výběr z našich Alp.
0: No a chápu správně, že v Kafkových textech je toho pořád dost, že vás to nepřestane bavit, je převádět do
2: No hudby. Tam je to opravdu, to je jako neuvěřitelná, jako samozřejmě obrovská inspirace i pro mě jako pro spisovatele, i pro nás jako pro kapelu. My uvidíme, my budeme teďka určitě po tomhle turné takovou delší koncertní pauzu, jakou nebudeme příští rok asi vůbec hrát, tak a nevím, jestli budeme něco natáčet, protože každý máme ještě další hudební projekty a psaní a prostě další věci, tak kdo to chce vidět Kafka Band naživo, tak by se určitě neměl zaváhat a vyrazit.
1: Tak co byste, Jaroslave, řekl tomu, kdybychom si teď tady na Vltavě dali Kinder auf dem Landstraße?
2: To já budu moc rád a bude to krásná rozhlasová premiéra.
1: Jaroslav Rudiš, naším hostem v Raní mozaice. Držte se, mějte se hezky, ať se vám to ve Frankfurtu všecko povede.
2: Díky, naschledanou.

0: Kafka Band. Hned po rozhovoru s Jaroslavem Rudišem, jak říkal Jaroslav, rozhlasová premiéra a necelá minuta už teď zbývá do 8:45.
1: Basista Richard Novák oslavil v pátek 2. října své 95. narozeniny. O den později mu patřila Sukova síň pražského Rudolfina. Pro narozeninové hudební setkání si vybral písně Huga Wolfa, Karla Léveho nebo Antonína Dvořáka. Na klavír hrál Miroslav Sekera.
0: Hudbu taky doplnilo vyprávění a vzpomínání a v publiku nechyběl hudební publicista Daniel Jäger, který už je s námi ve studiu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno vám i posluchačům.
1: Dane, jaké místo Richard Novák zaujímá mezi českými pěvci? Které role nebo nahrávky ho proslavily?
2: On patří opravdu k výrazným osobnostem českého basového oboru a navíc to není jenom pěvec, věnuje se i komponování a hře na varhany. Jeho dráha začala v 50. letech v Ostravě a potom se spojila na dlouhá léta s brněnskou operou. Objevoval se pohostinsky také na scénách Národního divadla v Praze, zpíval třeba s Českou filharmonií a tak dále a tak dále. Když si chceme připomenout z nahrávek jeho umění, tak nabízí se Kecal z Prodané nevěsty, Vodník z Rusalky nebo Revírník z Příhodlišky Bystroušky, které referenčně nahrál v 80. letech. Ale také nahrávky různých písní a právě ty ukazují další rozměr té Novákovy osobnosti, takovou tu schopnost soustředit pozornost na slovo a jemný hudební detail. Já osobně s ním mám nezapomenutelné vzpomínky z doby, kdy jsem působil jako dramaturg v operním souboru v Ostravě, kde jsme Richarda Nováka před asi 12 lety pozvali na hostování v rolích Kecala a poté také Dikoje v Janáčkově Kátě Kabanové. Byl už tedy po 80, ale nikdy nezapomenu na jeho neutuchající elán, jak v té Prodané nevěstě doslova rozrazil vrata na scéně a o půl století mladší kolegové mu leckdy vůbec nestačili.
0: No mně přijde neuvěřitelné, že Richard Novák si přál oslavit 95. narozeniny s pěvem. Jak to sobotní setkání probíhalo, jaká byla atmosféra?
2: Bylo to vlastně takové velmi osobní, neformální a narozeninové. Celým setkáním provázel Petr Kadlec, vedoucí edukačních projektů České filharmonie, který s Richardem Novákem mezi těmi jednotlivými hudebními bloky rozmlouval a oslavenec v těch rozhovorech ukazoval stále bystrý úsudek, nadhled a obrovský smysl pro humor. V publiku byly členové jeho rodiny i rodiny jeho bratrance, skladatele Jana Nováka a také řada pěveckých kolegů. Zahledl jsem například Martina Bártu, Romana Janála nebo Josefa Benciho. Petr Kadlec také vyzval posluchače, aby se podělili o své zážitky s Richardem Novákem. Promluvila například klavíristka Dora Novák-Wilmington, dcera Jana Nováka, jeden mladý člen České studentské filharmonie i baritonista Richard Hahn, někdejší Novákův kolega z Brna. A nechyběla také překvapení. Petr Kadlec oslavenci předal novou knihu rozhovorů, které s ním vedl. Richard Novák mimochodem o jejím vydání vůbec předem nevěděl, takže to bylo vlastně opravdu překvapení. A Novák dostal také svůj oblíbený desert jahody se šlehačkou. Takže, ale především sám rozdával radost s pěvem, bylo zřejmé, že si to užíval a že zkrátka byl spokojený.
1: Večer začal písněmi Huga Wolfa, baladami Karla Léveho. Jak na tebe Richard Novák v tomhle repertoáru působil?
2: Ano, nejprve zazněly Wolfovi 3 písně na básně Michelangelovi a potom 3 Léveho balady. To jsou 2 poměrně odlišné hudební světy. U Wolfa jde o takovou tu soustředěnou výpověď a velmi těsné propojení slova a hudby. U Léveho zase stojí v popředí příběh, takové ty dramatické situace a proměny nálad. Richard Novák v nich mohl uplatnit cit pro detail a také svou zkušenost operního vypravěče. A musím říct, že jeho hlas má i v 95 letech takovou tu nezaměnitelnou barvu, sílu a jadrnost. A stejně podstatné ale bylo, jak dokázal dát slovům význam a vtáhnout nás posluchače do toho, o čem zpíval. Františku, bylo to neuvěřitelné, tak jak si říkal.
0: Zvláštní místo v Novákově repertoáru mají Dvořákovy biblické písně. Jak ty vyzněly při sobotní oslavě?
2: Pro mě byly absolutně nejsilnější částí celého toho podvečerního setkání. Zaznělo všech 10 písní rozdělených do 2 bloků po 5, mezi nimiž se opět tedy rozmlouvalo. Nováková interpretace byla opravdu niterná, hluboká a v některých chvílích až strhující. Ty biblické písně ho provázejí dlouhá léta a je v nich cítit velmi osobní vztah k hudbě a ke slovům. Připomeňme, že před konzervatoří chvíli studoval i teologii a že je také varhaníkem. Tady ale ta duchovní zkušenost dostávala zcela konkrétní výraz v tom zpěvu, v takové té naléhavosti prosby, v důvěře i ve stišení. A když jsem si při poslechu uvědomil, že před námi stojí 95-letý člověk, který stále dokáže tak hluboce se ponořit do té hudby a přidat ji ostatním, tak to bylo opravdu mimořádné.
1: V Rudolfinu byl u klavíru partnerem Miroslav Sekera. Co ti z toho jejich setkání společného zůstalo asi nejsilněji v paměti?
2: Ta souhra byla citlivá až symbiotická, Miroslav Sekera vnímal to Novákovo frázování, nechával mu prostor a zároveň dával klavírnímu partu vlastní výraz. Měl jsem pocit naprostého vzájemného porozumění a nejsilněji mi zůstaly v paměti právě ty biblické písně, ale také ta celková Novákova radost z celého toho setkání. On střídal hluboké soustředění při zpěvu s tím humorem a lehkostí v těch rozhovorech s Petrem Gadlecem a bylo dojemné vidět, kolik má stále energie a jakou radost mu přináší možnost zpívat a být mezi posluchači a diváky. Bylo to mimořádné.
0: Publicista Daniel Jäger se ohlédl za sobotním hudebním setkáním k 95. basisty Richarda Nováka v Sukvěsíni Rudolfína společně s klavíristou Miroslavem Sekerou. Děkujeme, že jsi přišel, měj se hezky.
2: Díky a zase někdy naslyšenou.
1: A umění Richarda Nováka si teď připomeneme jednou z biblických písní Antonína Dvořáka. Pražskou komorní filharmonii řídí Tomáš Hanus.

0: Rezonuje to u nás na Vltavě v Mozaice. Celým ránem před 90 lety se narodil Václav Havel. Když v dubnu roku 1967 odpovídal v rozhlase na dotazník podle Marcela Prousta v cyklu 33 otázek pro, tak mu bylo teprve 30 let, ale už tehdy patřil Václav Havel k opravdu výrazným osobnostem českého divadla.
1: Tehdy ho proslavili především hry Zahradní slavnost z roku 63 a Vyrozumění z roku 65, kterému přinesli uznání doma i v zahraničí. A hned několik Havlových děl najdete taky k poslechu na webu Vltavy.
0: Mimochodem třeba hru Audience, anebo absurdní pohádku Pižduchové a ukázku z Havlových odpovědí na ten světoznámý dotazník Marcela Prousta si k Havlovu výročí připravili taky kolegové z archivu Českého rozhlasu pro pořad Auditorium. Pojďme si tedy poslechnout, co Václav Havel odpovídal.
2: Auditorium. Váš průvodce rozhlasovým archivem.
3: Kým byste chtěl být, kdybyste nebyl sám sebou?
4: Nechtěl bych být někým jiným.
3: Hlavní rys vašeho charakteru?
4: To já nemohu posoudit. Občas se obávám, že to je sentimentalita.
3: Co pokládáte za svou největší chybu?
4: Že mi dělá velké těžkosti říkat lidem do očí nepříjemné věci.
3: Co by pro vás bylo největším neštěstím?
4: Myslím, že neexistuje žádné největší neštěstí, protože vždycky si lze představit nějaké ještě větší.
3: Čím byste chtěl být, kdybyste se znovu narodil?
4: Asi zase tím, čím jsem teď.
3: Čeho si ceníte u svých přátel nejvíc?
4: Věrnosti.
3: Vaše nejoblíbenější literární hrdinka?
4: Neuvědomuji si, že bych měl nějakou oblíbenou literární hrdinku.
3: Vaše životní heslo?
4: Nevymyslel jsem je bohužel já. Pouze jsem je přebral od jednoho svého přítele. Zní: nebrat svou práci vážně, ale dělat ji pořádně.
3: Jak byste chtěl umřít?
4: Rychle, neočekávaně a bezbolestně.
3: Kterým darem přírody byste chtěl být obdařen?
4: Hudebním sluchem a pamětí na jazyky.
3: Na čem právě teď pracujete?
4: Na nové hře, které prozatím říkám Eduard.
3: Co vás k této práci přivedlo?
4: Žádný konkrétní impuls. Prostě svět v něm žije.
2: Auditorium. Rubriku připravují archiváři a rešeršisté Českého rozhlasu. Auditorium. Poslouchejte nás na Můj rozhlas.cz a sledujte na sociálních sítích. Auditorium.

0: Dobrý den, teď je právě 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Varovný systém pro mobilní telefony, takzvaný Cell Broadcast, má začít v Česku fungovat od února příštího roku. Českému rozhlasu to potvrdil ministr

Spojené státy stáhly všechny bombardéry svého letectva z letecké základny Fairford na západě Anglie. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na ministerstvo obrany. Podle něj jsou letouny zpátky na domovské základně ve Spojených státech. Stalo se tak po incidentu, který vyšetřují britské úřady. Koncem září policie poblíž základny zadržela 5 mužů kvůli podezření z přípravy teroristického útoku. Základnu Spojené státy využívají k útokům na cíle v Íránu. Česko si dnes připomíná 90 let od narození Václava Havla. Na posledního československého a prvního českého prezidenta vzpomínali lidé na akcích po celé republice už o víkendu. Výročí připomíná také Český rozhlas. Například stanice Radiožurnál včera odvysílala speciál přímo ze zámecké zahrady v Lánech s Havlovými spolupracovníky. Dnes nabídne i exkluzivní rozhovor s bývalým americkým prezidentem Billem Clintonem, který Havla považoval za svého přítele. A zpočátku čekejte většinou oblačno, ještě během dopoledne místy mlhy. Během odpoledne se na většině území vyjasní a teploty potom 18 až 23 stupňů Celsia. Na horách kolem 15 a na Šumavě až 19. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobrý den, tak dnes už 5. říjnový a zní to tady od rána. 90 let by oslavil prezident Václav Havel a taky mu částečně bude patřit 28. ročník festivalu Design Block. Největší mezinárodní přehlídka designu a módy ve střední a východní Evropě začne co nevidět. Letošním tématem akce je světlo. Nabídne víc než 300 autorů a značek a taky návrat Havlovy pracovny od Božka Šípka na Pražský hrad. Jak to všechno bude probíhat a vypadat, na to už se zeptáme ředitelky Design Bloku Jany Zjalinsky. Míří za námi do studia.
1: Co budeme hrát mezi 9. a 10. Třeba Igora Stravinského, potom taky Františka Ignáce Antonína Tůmu a nechybí Chico Buarque. Na všechno je ještě ale čas, teď jsou 9:03.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Posloucháte pondělní ranní mozaiku a Český rozhlas Vltavu 6 minut po 9 dopoledne.
1: Světlo jako symbol poznání, pravdy, naděje i života. Právě tohle je hlavním tématem letošního design bloku. 28. ročník se pro veřejnost otevře od středy, otevřený bude až do neděle a nabídne víc než 300 autorů, značek i studií.
0: Návštěvníky zavede mimo jiné do Veletržního paláce, do znovu otevřeného Průmyslového paláce nebo na Pražský hrad. Právě tam bude k vidění výstava věnovaná Václavu Havlovi, který by dnes oslavil 90. narozeniny.
1: Expozice představí předměty spojené s proměnou hradu po roce 1989, ale z detaily už je s námi ve studiu ředitelka design bloku, kurátorka výstavy Jana Zjalinsky. Jano, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Ústředním bodem té výstavy na Pražském hradě je návrat Havlovy pracovny od Bořka Šípka na Pražský hrad po více než 20 letech. Jaké to pro vás bylo, když jste se dozvěděla, že se mi podaří získat zpět?
2: No, my jsme tomu říkali paní Marplová se Sherlock Holmesem, prostě jsme normálně opravdu pátrali po knihovně a pak nás pan Zdeněk Lukeš, architekt, který je s panem prezidentem Havlem samozřejmě výrazně spojený, navedl na to, že je, akorát nevěděl jméno, nebo si nemohl vzpomenout, jaký si podnikatel na Opavsku tu pracovnu koupil, protože pan prezident Klaus ji nechtěl na Pražském hradě a ani vlastně nebyla uložena do depozitářů Pražského hradu. Takže pan Kolek z Opavy si ji odvezl, koupil ji od Bořka Šípka a za přítomnosti Václava Havla máme z toho fotografie, jak podepisují předávací protokol a demontoval ji. No a odvezl ji na svůj zámek ve Štáblovicích, kde na půdě pod igelitem trpělivě čekala od roku 2003, kdy teda byla demontovaná, až my ji tedy znovu objevíme. Bylo to opravdu pátrání. Nakonec jsme se napal na kolek. Vlastně dopracovali přes svatební koordinátorku na zámku Štáblovicích, které jsme se zeptali, jestli náhodou její majitel toho zámku nevlastní tu pracovnu. Říká, no, je to možný, že by to mohl být on. Takže opravdu takhle jsme se dopracovali, ale vlastně těch pátracích akcí tam byla celá řada. Třeba kladívko, které objednal prezident Havel od Bořka Šípka, které vlastně odklepávalo summit NATO, tak to jsme našli ve soukromé sbírce u Filipa Šlapala. Nebo velice vtipně jsme získali křeslo, které měl pan prezident v pracovně, které jsme koupili ve Florenci, opravdu ve Frcu, jako v
1: bazaru.
2: Bazaru prostě za 150 euro, nechali jsme ho zrenovovat. Takže jako celá řada těchto vtipných pátracích akcí provázela výstavu Design pro Václava.
1: Já se ještě vrátím k té knihovně, která byla 24 let uložená na půdě pod igelitem. V jakém byla stavu, když jste ji našli? Co bylo potom třeba udělat ještě k tomu, abyste ji teď na Pražském hradě znovu mohli rekonstruovat a představit veřejnosti?
2: Byla ve výborném stavu, byla naprosto kompletní, včetně veškerých polic, veškerých detailů, takže to byla obrovská radost a panu Kolkovi za to patří jako velké poděkování, že vlastně už v té době odhadl, jakou cenu, myslím teď hlavně primárně vzpomínkovou a tak dále, to může mít a že se té knihovny vlastně ujal, nebo celé té pracovny. Zjistili jsme, že tam je prostě kompletní stůl, je tam komoda, kterou měl pan prezident od Bořka Šípka také v pracovni. Takže ve finále to bylo ve velmi dobrém stavu. My jsme provedli velmi jemné restaurátorské práce ve spolupráci s Pražským hradem. No a nyní už je tedy připravená kompletně výzdárně ve výstavě Design pro Václava Havla.
0: Na výstavě chcete Václava Havla představit jako skutečného spolupracovníka těch designérů. Budou k vidění Havlovy vlastní skici například k židli Olga. Vím, že vy se v tom pohybujete, ano, ale překvapilo vás přeci jenom při té přípravě výstavy, konkrétně do práce designérů zasahoval?
2: Mě překvapila ta míra té angažovanosti, která byla jako obrovská. A on si opravdu skicoval, byl výborný skicář, mimochodem, pan prezident, protože třeba ta perspektiva je jako opravdu velmi dobrá v těch návrzích. A on si třeba navrhl i státní znak, podílel se na designu porcelánu oficiálního, ze kterého se mimochodem doteď jí na Pražském hradě a Bořkovi Šípkovi posílal velmi specifické skici. Myslím si, že ten jejich vztah musel být velmi, velmi přátelský, museli být jeden na druhého velmi dobře naladění, protože málo který designér si myslím, že by si nechal líbit, že mu někdo posílá hotovou skicu. Ale myslím si, že ho to mimořádně zajímalo a já to vlastně přikládám tomu, že on byl už odmala obklopen architekty, designéry, umělci, filmaři, konec konců byl z rodiny, která to měla v krvi, která zadávala prostě umělcům práci dlouhodobě a myslím, že to pro něj bylo naprosto přirozený a navíc myslím, že pan prezident Havel chápal jednu věc, že design a architektura mají obrovskou moc v přetvoření atmosféry vlastně toho Pražského hradu. Že vy můžete tím vlastně ukázat, že oddělujete tedy ten, dejme tomu, ty normalizační zásahy, které na Pražském hradě byly, a neříkám, že všechny byly špatné, to rozhodně nebyly, ale vlastně věděl, že i ta jeho pracovna je něco, co ho bude zásadním způsobem ovlivňovat v té práci. A on vlastně tam v té výstavě říká v jednom z těch dopisů, že ze začátku s tím Bořkem Šípkem dost bojoval, s tou jeho estetikou, jak on říká, s tím jeho designérstvím, a že si vlastně nebyl jistý, jestli si na to dokáže jakoby zvyknout. A že teď naopak, když má od něj tu pracovnu, už si nedokáže představit, že by mohl pracovat v jiné pracovně. Což je takové moc hezké vyznání, velmi upřímné. A on vlastně k Bořkovi Šípkovi přišel tak, že tady byl Rolf Felbaum, což byl majitel Vitry v roce 90 a v Umpro muzeu otvírali výstavu Tonetek. A pan prezident se na ní byl podívat a říkal, já bych prostě chtěl udělat židly do španělského sálu, protože jsou tam opravdu ošklivý židle a chtěl bych prostě novou židli. A Rolf Felbaum říkal, no, tak my vám pomůžeme s vývojem, ale potřebujete designéra. A já bych navrhoval Bořka Šípka. A pan prezident v té době nevěděl, kdo je Bořek Šípek. Takže vlastně za to může ten Rolf Felbaum, že tyhle ty dva dál dohromady. Začalo to tedy Olgou, tou židlí, která se ve španělském sále používá doteď. Teď jsem probírala s panem prezidentem Pavlem, jak se na ní sedí. A on říkal, sedí se na ní dobře, ale ne moc dlouho. Respektive musíte sedět opravdu správně. Nemůžete se na ní nějakým způsobem rozvalovat. Takže já si myslím, že to takhle je správně, že je to ve španělském možná sále se nemá člověk nějakým způsobem úplně rozsedět. A ta židle Olga se vyvíjela několik let a potom jí Bořek Šípek přinesl na hrad a sedla si na ní paní Olga Havlová a říkala, jo, ta se mi líbí. Takže takhle i vzniklo to, že ta židle byla pojmenovaná po tedy první manželce prezidenta Olze.
3: Na letošním design bloku máte tedy na Pražském hradě jedinečnou možnost vidět designové předměty spojené s prezidentem Václavem Havlem. Jaký bude letošní ročník a jaké budou jeho novinky, o tom si s Janou Zjalinsky budeme povídat za chvilku.

0: orchestr Karla Krautgartnera v části koncertu pro klarinet a jazzový orchestr Igora Stravinského.
1: A vracíme se k design bloku, s námi stála ve studiu Jana Zielinsky. Pojďme k té aktuální současnosti nebo k aktuálnímu dění. Za mimořádný přínos světovému designu udělíte ocenění nizozemskému designérovi Marcelu Wandersovi. Čím je jeho tvorba a jeho přístup k designu tak výjimečný, že si ocenění zaslouží právě on?
2: Marcel Wanders vlastně ve své době v podstatě z velké části změnil to, jak přistupuje designér k té své tvorbě, protože on vlastně navrhl takovou židli not, uzel, která byla velmi experimentální ve své době a vlastně spíš vyjadřovala jakési abstraktní nebo konceptuální myšlení toho designéra, což vycházelo v té době z Droch Design, což bylo takové celé hnutí v Nizozemí, které vlastně bylo konceptuální, kdy oni vlastně umělecké principy přesouvali do designu. A to je něco, co ten design jakoby navždy změnilo. Přišlo to po té postmoderní době, která vlastně ten design jakoby úplně zase otáčela jiným směrem, tak tady najednou oni začali přemýšlet jakoby v tom konceptu, který byl najednou důležitější než ten samotný výsledek. A v tom je ten Marcel strašně důležitý, ale on potom samozřejmě se nezastavil v tom vývoji, založil velmi slavnou značku, která se jmenuje Moji a která funguje vlastně doteď. A kromě toho, že tedy dělá ty experimentální věci, tak také je velmi komerčně úspěšně a navrhl samozřejmě celou řadu produktů, které se běžně používají. A je to prostě jedna z velkých hvězd. Pro mě je to velmi osobní příběh, on tady byl před 20 lety naposledy na design bloku, tehdy to byl takový jakoby mladý frajer v rozhalence prostě a tak jsem hrozně zvědavá, jak za těch 20 let bude vystupovat letos na design bloku a je to prostě velká osobnost, velký performer, on taky jakoby je i v tom osobním vystupování velmi svérázný, takže je to prostě taková jakoby velká hvězda a velká osobnost a já se moc těším na to, až v Praze si tu cenu v Průmyslovém paláci převezme.
0: Letošním hlavním tématem design bloku je světlo. Jednou z hlavních lokací festivalu bude po třech letech znovu Veletržní palác a taky Průmyslový palác. Design blok bude první velkou akcí, která po rekonstrukci otevře tu historickou středovou halu. Jaké výzvy pro vás představuje připravit festival na těchto místech?
2: No, to bylo s tím Průmyslovým palácem dost vtipný, protože my jsme si před lety řekli s Tomášem Hýblem, s předsedou představenstva, že by bylo super, až se to otevře po rekonstrukci, tak aby se to otevřelo design blokem. A to, že se to doopravdy stihlo po těch 4,5 letech, je v podstatě zázrak. A ten, až uvidíte ten palác, to je jako taková nádhera prostě. Jo. To je opravdu něco, na co můžeme být v Praze pyšní a je to fantastický, protože byly roky, kdy jsme na to výstaviště fakt pyšní nebyli. A kdy bylo spojený s různými negativními konotacemi. Takže já z toho mám obří radost. Samozřejmě Veletržní palác hned vedle, máme 3 patra, velkou malou dvoranu, máme Pražský hrad, jízdárnu a kapli svatého kříže, kde je Eva Eisler a máme taky v podstatě celé umělecko-průmyslové muzeum. Takže ta challenge je obrovská, když máte 4 takhle velké a prestižní lokace a na tu produkční část je to samozřejmě jako obrovský nápor. Ale myslím si, že každá ta lokace má letos něco, co je vlastně velmi unikátní, takže bych doporučovala si je obejít, pokud možno všechny 4, protože do každé jsme připravili nějakou úplně jakoby specialitu, třeba Umpro muzeum má retrolampy, což jsou lampy 50. až 80. let. Všichni lidi, kteří za tím tou výstavou prošli, novináři, tak říkají, tohle jsem měl doma, tohle máme ještě v garáži, tohle nám vyhazovalo pojistky. Takže je to vlastně tam je to nejblíž asi k tomu tématu, tomu světla v tom zcela konkrétním smyslu. Pak naopak to téma světla na hradě, prostě kdy je tomu věnovaná ta výstava Havla, tak tam to bereme jako ve smyslu té naděje a toho, co Komenský vlastně nazýval opakem té tmy, vlastně toho, jak to světlo nám teda může přinést tu naději do života. Takže každá ta lokace má něco specifického a je to trochu challenge i pro ty návštěvníky, uvědomujeme si to obě všechny 4, ale je to velmi dobře přístupné celé tramvají jednou, takže myslím si, že se to dá.
1: Design blok tedy začíná pro veřejnost už pozítří 7. října. potrvá potom až do neděle. Jeho součástí je i výstava na Pražském hradě věnovaná Václavu Havlovi. Právě na dnešek totiž připadá výročí jeho nedožitých 90. A na festival nás pozvala jeho šéfka design bloku, kurátorka Jana Zjelinsky. Jano, ať se všechno povede.
2: Děkujeme moc.

0: Jaroslav Rudiš, Dora Kaprálová nebo Judith Herman.
1: V povídkách z Brna, Berlína i Bernu.
0: U příležitosti frankfurtského knižního veletrhu 2026.
1: Od 5. října ve vltavské povídce od 13.30.
0: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Alan Paska, Dave Carpenter, chvilka s jazzem před 9:30, teď už je 9:30, máme pondělí 5. října.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Symfonický orchestr Českého rozhlasu právě dnes od 7:30 večer vystoupí ve Dvořákově síni pražského Rudolfina. Program otevře skladba Nezodpovězená otázka. To je od Charlese Ivese. Následovat potom bude ještě houslový koncert Jana Kučery a po přestávce potom Holstova světa Planety.
0: Solistou bude David Pokorný, jak Sočuru se připojí taky Karmína Bohemika a dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu pod vedením Věry Hrdinkové. Dirigent a skladatel Jan Kučera už je s námi ve studiu. Dobré dopoledne.
3: Dobré ráno.
2: Večer otevře, vezmeme to hezky po pořádku, večer otevře Ivesova Nezodpovězená otázka. Smyčce, soulová trubka, dřevěné nástroje v ní představují tři samostatné hudební vrstvy. Tak jak je jako dirigent vedete tak, aby si uchovali svým způsobem nezávislost?
3: Řekl se to úplně přesně. Ives je tímto typický a řekl bych, že docela předběhl svou dobu, protože už v podstatě ještě za života Antonína Dvořáka už experimentoval s několika pásmy hudebními do sebe, které ty nástroje hrajou nezávisle na sobě. Skutečně každý má svoje tempo, takže někdy se to řeší tak v těch větších symfoniích třeba, že tam jsou i dva nebo tři dirigenti. Tak tady to je taková menší skladba. A já jsem to vyřešil tak, že jsem poprosil prvního flétnistu, aby v podstatě si tu svoji skupinu dirigoval a ta třetí složka, což je solová trubka, tak ta hraje úplně svobodně. Takže to tak jako na sebe navazuje a já jim dávám spíš takové jenom avízo.
0: Posluchači a diváci dnes tedy uslyší taky vaši skladbu Houslový koncert. Vy máte za sebou neuvěřitelný počet nejenom vlastní tvorby, ale taky spoustu aranží. Jak vznikal ten Houslový koncert, ten konkrétní dnešní?
3: Ten vzniknul docela zajímavou takovou anabází. Já jsem někdy v roce 2010 byl vyzván, abych pro jednu příležitost takový koncert, takový happening napsal pomalou nebo takovou jako větu jednu pro housle a orchestr. Tak jsem tak učinil, vznikla taková, řekl bych, pomalá, táhlá, zasněná věc. Já jsem jí dal název Píseň houslí toulavých, takový trošku romantický název. No a to se zahrálo a pak to tak nějak jako leželo v šuplíku 10 let a pak jsem si řekl, že by to byla docela zajímavá pomalá věta houslového koncertu. Tak mě už teda nezbývalo, než dopsat po 10 letech ty krajní věty rychle. Držel jsem se teda té formy klasické rychlá, pomalá, rychlá věta. No a vzniknul houslový koncert. Já jsem ho napsal pro svého přítele Davida Pokorného, i ten koncert je mu věnován a hrál ho fantasticky. My jsme to hráli během covidu s Karlovarským symfonickým orchestrem, tehdy jsem byl šéfdirigent tohoto tělesa, ale bylo to jaksi jenom takový ten stream pro kamery, takže vlastně se to nedá brát jako premiéra, tak dneska to bude konečně v podstatě první veřejné provedení.
2: Je rozdíl mezi tím, když dirigujete vlastní kus, vlastní skladbu, a mezi tím, když budete dirigovat třeba Ivesovu Nezodpovězenou otázku?
3: No je to stejné. Je to stejné. Možná, když diriguju svoje vlastní věci, tak je tam taková nějaká větší jako zodpovědnost, nebo prostě nesu tu kůži na trh dvojmo, když bych to tak měl popsat. Ale samozřejmě je to velká radost pro mě. Je to jeden z nejhezčích pocitů, co znám, dirigovat svoje skladby.
0: Po přestávce potom Holstovy Planety, od bojovného Marsu po tajemného Neptuna. Čím vás tahle světa baví?
3: Já jsem si ji vybral i z toho důvodu, že jsem potom zpětně se dozvěděl, že Sočrý v podstatě snad nikdy nehrál dokonce. Minimálně teda od dob, co jsem já tady začínal jako kandendas, jako asistent pana šéfdirigenta Vladimíra Válka někdy kolem roku 2002, tak od té doby se rozhodně nehrála a předtím, když jsem se ptal pamětníků svých starších kolegů, kteří tady hrajou už klidně 50 let, takže skutečně nebyla na programu. Mně to přijde škoda, tak je skvělé, že jsme ji takhle z archivu vytáhli, tu skladbu. Řekl bych, že je velice efektní, sdělná pro publikum. No a samozřejmě tam je ta nadstavba těch jaksi astrologických aspektů. Holst se tím zabýval tehdy v té době. Pohybujeme se tak v roce 1914, 15, 16, kdy to psal, tak začaly být ty horoskopy velice populární a i on sám horoskopy sestavoval údajně. Tak ale Ale to je samozřejmě jedna věc, ale jinak ta hudba hovoří sama za sebe a vyžaduje to teda velký aparát. Bude nás na pódiu, řekl bych, téměř 100, protože tam jsou i varhany. A když bych započítal i ten sbor, který se objeví v závěru, tak nás bude třeba 120 nebo 130. Takže,
2: a jak to vypadá? Jak se kočíruje takové těleso o 130 lidech? Je to snažné? Je to jednoduché? Nebo jaká to má úskalí?
3: No, je nás tam prostě víc, je to potřeba trošku i regulovat ten zvuk, tu hladinu toho zvuku, protože Rudolfinum má taky svoje limity, tady se objevuje například velká žestová skupina, dvě tuby, tam jsou čtyři trubky a tak dále, takže myslím si, že teda ujeme si to velice, varhany tam jsou například taky, to už jsem možná říkal, ale prostě ten zvuk je ohromný, každý musí dávat pozor, abychom byli spolu.
0: Běžíte ještě na zkoušku? Už určitě probíhaly.
3: Teďko v 10 hodin začíná naše generální zkouška tady ve studiu na Vinohradech. Nemáme bohužel dneska k dispozici dopoledne Rudolfinum, potom už jenom taková krátká odpolední přesně před koncertem, tak nám držte palce, to všecko dáme dohromady i z těch prostorových a zvukových aspektů, protože to není jen tak, i pro zvukaře jenom tak někam postavit mikrofon a nazvučit. Tuším, že ten koncert je přenášen dneska.
2: Tušíte
3: živě,
2: správně,
3: je to
2: 19
3: tak,
2: hodin 30 minut tady u nás na Vltavě.
3: Tak to
2: živě.
3: Je skvělé, takže i tímto posluchače zvu a ať si užijou jak první půlku, kde je houslový koncert, tak ty planety, protože to je příležitost si je poslechnout po dlouhé době.
2: Máme 9 hodin, téměř 37 minut. Vltava sídlí ve čtvrtém patře tady budovy Českého rozhlasu na Pražských Vinohradech. Studio S1 je tedy o 4 patra níž. Honzo, ať všechno stihnete, ať to večer dobře dopadne.
3: Utíkám, moc děkuju, přeju hezký den všem.

0: Poetický rituál nabitý energií.
1: Festival Pri Bohemia Radio a Vltava
0: vás zvou na koncert Moniky Načevy.
1: Úterý 20. října od 20 hodin v Jazz Tibet klubu v Olomouci.
0: A chybět nebudou ani písně z kultovního alba Nebe je rudý.
1: Více na webu pribohemiaradio.cz
0: nebo na vltava.rozhlas.cz.
1: Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.

0: da banda passar. Čiko Buarque a jeho nálada, která se přenesla do vysílání Českého rozhlasu Vltava v nahrávce z roku 1966. Minuta zbývá do 9:45.
1: Voda. Chybí všude, v krajině. Všichni to víme, voda je dar. A co nám připomíná o našem vztahu ke krajině, přírodě i k sobě navzájem, o tom už je dnešní úvaha farářky Sandry Silné.
2: Léto se přehouplo do podzimu a tady na jižní Moravě, kde žiju, nám konečně chvílemi prší. Chodím v dešti, záměrně bez deštníků, protože po měsících, kdy byly z nebe padající kapky jen vzdálenou vzpomínkou, působí nynější přepršky jako vítaná a osvěžující mana. Stále jsou na zemi místa, kde lidé dál čekají na déšť. Ale současně jinde voda vyvolává úplně opačné pocity. Obavy, jestli jí nebude moc a nevezme víc, než bychom chtěli. Zkušenost, že už se tak stalo. Voda, pro mnohé tak obyčejná součást života, že si její přítomnost ani neuvědomují. Otočíš kohoutkem a ona teče. Uvaříš si čaj, umyješ ruce, zaliješ zahradu, napustíš bazén. Voda je tu, kdykoliv je potřeba. A přece stačí několik týdnů bez deště, aby se z něčeho samozřejmého stala vzácnost. A nebo naopak, několik hodin prudkého lijavce, aby se voda proměnila v sílu, kterou nedokážeme zkrotit. Voda nám připomíná něco, na co v každodenním životě umíme zapomenout. Jsme mnohem závislejší na světě kolem nás, než si někdy připouštíme. Září a říjen jsou v křesťanských církvích obdobím díku vzdání za stvoření. Od 1. září do 4. října se v mnoha církevních společenstvích připomíná takzvaná doba stvoření. Čas vděčnosti za přírodu, za život, za náš společný domov. Letošním tématem je živá voda. Obraz, který vychází z biblického proroka Ezechiele, z jeho vidění vody pramenící z chrámu, která postupně oživuje krajinu. Tam, kde předtím panovala neúroda, začíná znovu růst život. Nemusíme ale být věřící, abychom rozuměli tomu, co takový obraz znamená. Známe pohled na vyprahlou půdu, na usychající stromy nebo na řeku, která se zmenšila na několik tůní, na přehradu, kde pokleslá hladina odhalila dávnou, potopenou minulost. Zažili jsme, jak se krajina po dešti promění, jak se do ní vrací vůně, barvy, zvuky. Jak voda probouzí něco, co se zdálo téměř mrtvé. Opakovaně otevírám knihu environmentálního teologa J.B. McDaniela o bohu a pelikánech. Autor v ní přemýšlí o našem vztahu k přírodě, k ostatním živým tvorům a k celému světu, jehož jsme součástí. Jedna z jeho myšlenek zní: svět nemá hodnotu měřenou podle toho, jak moc je užitečný pro člověka. Řeka není cenná kvůli vodě, již nám poskytuje. Les není důležitý pouze pro dřevo nebo jako místo k odpočinku. A ostatní živé bytosti nejsou na světě jen proto, aby nějakým způsobem sloužily našim potřebám. Možná se to zdá samozřejmé, jenže když se podíváme na způsob, jakým jsme si zvykli zacházet s přírodou, zjistíme, jak hluboko v nás stále přetrvává představa, že svět je tu především pro nás. Že si můžeme brát, kolik potřebujeme, a že důsledky našich rozhodnutí se nějak vyřeší. Voda nám tuto představu zpochybňuje velmi důrazně. Můžeme ji zachytávat, přehradit, čerpat, čistit, převádět z jednoho místa na druhé. Umíme s ní zacházet technicky velmi důmyslně, ale nikdy ji nemůžeme úplně oddělit od světa, v němž vzniká a proudí. Řeka nezná hranice, které jsme nakreslili do map. Déšť neví, komu patří pole, na které dopadá. A vysychající krajina nerozlišuje mezi lidmi podle jejich původu, přesvědčení anebo společenského postavení. Voda nám připomíná, že náš život je součástí mnohem většího celku a že jsme na sobě navzájem závislí. Možná právě proto je nedostatek vody také otázkou spravedlnosti. Když někde chybí voda, neznamená to jen, že si nemůžeme napustit bazén nebo zalít trávník. Znamená to ohrožení úrody, obživy, zdraví, někdy i samotné možnosti zůstat doma. A tam, kde voda přichází v ničivém množství, bývají následky často nejtvrdší pro ty, kteří mají nejméně prostředků na ochranu a obnovu svého života. Voda tak odhaluje něco, co se týká nás všech. Naše rozhodnutí nejsou nikdy úplně oddělená od života druhých. Způsob, jakým hospodaříme s krajinou, jak zacházíme s půdou, jak stavíme města a jak využíváme přírodní zdroje, ovlivňuje nejen naše vlastní prostředí, ale také život lidí, které třeba nikdy nepotkáme. Voda je pro takové přemýšlení mimořádně výmluvným obrazem. Nepatří pouze jednomu člověku, jedné obci ani jedné generaci. Můžeme ji spravovat, chránit a rozumně využívat, ale nemůžeme zapomenout, že její význam přesahuje naše vlastnictví. A stejně tak bychom možná měli přemýšlet i o samotném světě, o tom, co v něm tvoříme a do něj vypouštíme, jako o světě, který chceme nechat žít.
1: Voda je dar. Voda není samozřejmost a takové malé drobné varování nebo upozornění jsme slyšeli i v dnešní úvaze farářky Sandry Silné.
0: Za 10 minut bude 10 dopoledne, začne vizitka a kdo bude dnes hostem, který souvisí s výročím narození Václava Havla, tak to naznačíme za chvíli.

0: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou 6 minut před 10. dopoledne.
1: Nejvyšší čas říct si, kdo přijde do vizitky hned po zprávách. A tentokrát to bude editorka Havlových děl Anna Frajmanová, později taky popularizátorka jeho dramatických textů. Václav Havel, jak už jsme tady mnohokrát dnes zmínili, by se právě dnes dožil 90 let. Jak vnímal svoje dílo on sám, když ho začali po revoluci u divadla hrát, tak to Anna Frajmanová řekne za malý okamžik.
0: V souvislosti s novou audiosérií Vladimíra 518 pro Vltavu Betonoví lidi je taky dnešní akcent. Jak se v současnosti staví moderní sídliště? To je téma. Jak by mělo ideálně vypadat, jak o sídlištích dnes přemýšlí architekti, urbanisté nebo odborníci na veřejný prostor?
1: Na všechno se Saša Michailidis vyptá svých hostů. Poslouchejte Vltavu také v 16 hodin 30 minut. No a zítra ráno si opět nalaďte mozaiku. Budeme tu s vámi už od 6. Ze studia zdraví a dobrý den přeji František Šedivý
0: a Naděžda Hávová.

0: Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Ministerstvo průmyslu dalo mezi lety 2021 až 2025 na podporu startupů přes 900 milionů korun. Šlo o peníze ze státního rozpočtu i evropských zdrojů. Podle Nejvyššího kontrolního úřadu, ale u většiny projektů rezort nesledoval, jestli se společnostem podařilo cíle naplnit. Poslanec za motoristy Filip Turek se podle společnosti Seznam stále řádně neomluvil za tvrzení, že její zaměstnanci nahlížejí do e-mailů uživatelů. Turek na sociální síti Facebook včera napsal, že výrok byl nepravdivý a omlouvá se. Firma to ale nepovažuje za naplnění povinnosti dané soudem a čeká na doručení písemné omluvy. Pokud se tak nestane, je firma připravená věc řešit exekuční cestou, uvedla to mluvčí Aneta Kapuciánová. Největší letošní cvičení mechanizované brigády České armády Moravian Lance

Většině území vyjasní a teploty potom čekejte mezi 18 a 23 stupni. Na horách kolem 15 a na Šumavě až 19. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. 50 let jsem byla ve Vaškově blízkosti, ať žil nebo nežil, a pomáhala mu. Někdy za plat, jindy ne, vždycky ráda. Necítím se být v žádném ohledu široko daleko největší odbornicí, ale je to i díky manželovi moje cesta a to považuji za velkou výhru. Říká dlouholetá spolupracovnice Václava Havla, editorka jeho textů a člověk, který ho znal zblízka, Anna Frajmanová, kterou vítám ve vizitce. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
1: My dnešní vizitku přetáčíme, tak to jen pro naše posluchače. Václava Havla, který by se právě v pondělí dožil 90 let, si hodně připomínáme jako dramatika, politika, filozofa, ale za těmito tvářemi nebo rolemi se možná ztrácí trochu Václav Havel jako člověk a právě na jeho osobní stránku se dnes s Annou Frajmanovou zaměříme. Anna Frajmanová ji poznala v polovině 70. let, kdy se také seznámila se svým budoucím mužem Andrejem Krobem, tehdy oba pracovali v divadle Na zábradlí. V 80. letech vystudovala knihovnickou školu a práci knihovnice se věnovala až do sametové revoluce. V listopadu 1989 pak pomáhala Olze Havlové s agendou spojenou s revolučním děním a později se Anna Frajmanová stala součástí Havlova prezidentského týmu jako tajemnice pro literární a divadelní činnost. Po jeho odchodu z úřadu pracovala v České televizi a od roku 2011 také v knihovně Václava Havla, kde se až donedávna podílela na popularizaci a publikaci Havlových děl. Tak paní Frajmanová, vy jste 50 let byla v blízkosti Václava Havla, znala jste ho tedy zblízka. Sama to ale trochu relativizujete, protože říkáte, že s ním byl blízký přítel každý druhý, nicméně hned doplníte, že to zas tak jednoduché nebylo. Tak mě vlastně zajímá ten okruh blízkých lidí, který Václav Havel měl.
2: To já nemůžu posoudit. Já rozhodně si nemyslím, že jsem ho poznala úplně zblízka. Poznala jsem ho díky tomu, že jsme byli sousedé. A
1: na Hrádečku, ano, chalupy, ano, vedle sebe.
2: A také díky tomu, že můj muž ho znal od vojny. Na té vojně taky nebyli nějak zvlášť blízcí přátelé. Každý byl trošku na jiném spektru té společenské situace. I když byl na vojně, to bylo v roce 57 až 59, to byl Václav Havel naopak kluk, který se několikrát nedostal na vysokou školu kvůli špatnému kádrovému profilu a chvíli studoval na Českém vysokém učení technickém, ekonomii, dopravy, ale toho nebavilo, tak s tím praštil. Zkoušel znova přijímací zkoušky na FAMU. Ty opět z kádrových důvodů nevyšly a on prostě mašíroval na vojnu. Můj muž byl tenkrát vzorný vojín a celkem tu vojnu bral vážně, než to Vašek byl už v té pozici toho kritika nebo člověka, který prostě rozhodně vojna nebyla nic, co by ho nějak extra zajímalo. Víceméně to pro něj byl takový trest, bych řekla, a který on zase jako vždy v životě všechny tyhle situace nebo většinu těch situací zvládnul díky tomu, že tam na té vojně začal s přáteli psát divadlo. Než to manžel na té vojně prostě vykonával to, co voják vykonávat má, i ty jejich názory a pohledy na svět se přiblížily až později. Nebyli žádně přátelé, věděli o sobě, ale každý prostě tu vojnu trávil jiným způsobem.
1: No dobře, a potom tedy, ale po vojně se stal z Václava Havla tedy už potom významný dramatik v divadle Na zábradlí, Zahradní slavnost, Jan Grossman, potom tedy odchod samozřejmě nucený po okupaci a zároveň tedy potom se tam protnuly cesty i s Andrejem Krobem.
2: Oni se ty cesty protnuly už na tom Zábradlí.
1: Ano, jo? Ano.
2: A protože tam se spolu setkali, oba nejdřív jako kulisáci a Vašek se pak velmi rychle vlastně vypracoval přes, vlastně prošel po všech schůdcích na ten pověstný vrchol. Byl nejdřív lektorem a potom dramaturgem, ačkoliv dramaturgii teprve studoval. Pak byl dramatikem, velmi významným, jehož hry se hrály i v cizině. Takže,
1: a pak z toho vrcholu byl zase sezazen.
2: A pak z toho vrcholu byl smeten, takže já jsem ho poznala v době, já jsem ho poznala v roce 1975, díky manželovi a to bylo takové jeho temné období, protože byl obcován z té kulturní scény pražské.
1: Protože se ho všichni báli, dá se říct, že si budou mít komplikace.
2: Dá se říct, že se ho báli hlavně, a bylo to všechno postupně. Jo? Tak, jak on to potom popisuje v některých svých textech, prostě ta normalizace nespadla z nebe, že ta postupovala postupně a on postupně přicházel o tu možnost nějakým způsobem se podílet, pracovat v svém kulturním světě. Myslím, že ještě v roce 69 se hrála stížená možnost soustředění, to si nejsem jistá, ale ještě v tom roce 69 jednak mohl psát do těch časopisů, to je ta známá polemika s Kunderou. Takže on ztrácel ten kontakt s tím pražským kulturním světem postupně a najednou zjistil, že v té Praze nemá co dělat a že se ho i někteří lidé, že se mu vyhýbají a že je prostě persona non grata. A Olga mi vyprávěla, že vlastně čím dál víc času, že zjistili, že vlastně už jsou pořád na tom Hrádečku. Že přestali mít důvod jezdit do Prahy. A to byl ten začátek těch 70. let.
1: A to bylo v čase, kdy vy jste právě se seznámila?
2: Já jsem ho poznala v roce 75, to bych řekla, že zase ten život už vzal jiný jako švunk. Jo, protože on v té první polovině 70. let, dejme tomu do toho roku 74, než šel do toho pivovaru, tak vlastně se takzvaně hledal. Jednak rekonstruovali ten Hrádeček, tu chalupu. On rozhodně nebyli na tom špatně finančně, protože Václav byl respektovaným dramatikem a jeho hry byly hrány na západě. V Německu, v Rakousku, ve Francii. Čili on měl finanční prostředky, díky tomu mohl teda se starat o ten dům, mohl ho zvelebovat, což on hrozně rád dělal, rád zařizoval věci, on měl po mamince estetické cítění, bych řekla, takže to myslím, že ho hodně bavilo, ale hlavu to nezaměstnalo. Že jo. Pokoušel se psát, napsal teda tu žebráckou operu, ale to byla ještě výzva z konce 60. let, čili to nebylo nic nového a prostě bylo to takové, on vždycky o tom říkal, že to bylo takové bezčasí, jalové období, kdy vlastně jakoby ten čas se zastavil a nic se nikam nehnulo. Jeho život začínal mít zase nějaké grády poté, kdy nastoupil do pivovaru, kdy vlastně se dostal do jiného prostředí, dostal se mezi ty dělníky pivovarské a začal teda pracovat, dělal těžkou fyzickou, asi dost nepříjemnou práci, ale
1: přikuloval
2: a on to popisoval, že tam byl smrad, mokro, prostě nebylo to nic příjemného, ale on si tam vlastně začal rozmýšlet, přemýšlet o té situaci, v jaké je a přemýšlet o tom, v jaké situaci hlavně je to Československo, je ta naše společnost a tam si vlastně při tom přikulování promýšlel ten dopis, který později na jaře 1975 napsal Gustavu Husákovi.
1: No a to jsme tady v situaci, kdy vy se poznáváte s Václavem Havlem i s Olgou Havlovou. Díky tomu, že jste tady začala chodit s vaším budoucím mužem Andrejem Krobem, zakladatelem divadla Na tahu, které se specializovalo na uvádění Havlových her. A tak se podíváme na to vaši osobní vzpomínku, protože vy jste se s Václavem Havlem potkala v jeho pověstném Mercedesu. Je to tak, bylo to první setkání?
2: No,
1: že vás...
2: před jeho pověstným Mercedesem.
1: Před jeho pověstným Mercedesem.
2: Který byl zaparkovaný u Mánesa. Ano.
1: Tak připomeňte nám to setkání.
2: Tak Andrej zkoušel tu Václavovu verzi žebrácké opery rok přes rok. Připravoval teda představení se svými přáteli. Měl ten plán, že jednou uvedou v Hospodském divadle v Horních Počernicích, jednou předvedou to představení a pro Václava a tím to skončí. Ale protože to všichni brali vážně a to bych jako podtrhla, že Václav Havel vždycky každou práci bral velmi vážně, tak měli taky generální zkoušku, jak se patří v divadle. A já jsem tenkrát byla zaměstnaná v divadle Na zábradlí a věděla jsem, že večer na to představení nemůžu, protože budu mít službu. Tak mě Andrej řekl, hele, odveze tě tam můj kamarád, neřek mi kdo. Bude tě čekat před Mánesem a odveze tě do těch Počernic. No, tak
1: a vy jste vůbec nečekala, že to bude Václav Havel?
2: Nečekala jsem. Trošku jsem si myslela, že na mě něco šije, ale protože on mi to několikrát nabízel během, my jsme se seznámili někdy před prázdninama divadelníma, čili tady to je krátký období. Ta premiéra
1: byla asi první, půl roku?
2: No, necelý, několikrát, ale já jsem se vlastně docela styděla. Jo, pro mě to byl významný autor, spisovatel a nějak jsem říkala, hele, to potom později někdy jindy.
1: Když vám nabízel, že se třeba s ním seznámíte.
2: No, třeba nechceš, jako, ale já jsem prostě k tomu nedošlo.
1: Tak vás poslala na Rašínovo náběří před Mánesa.
2: To bylo, nevím, jak se to jmenovalo, no, prostě k tomu Mánesu a tam byl Mercedes, to už jsem věděla, že z vyprávění, že Mercedes tehdy měl málo kdo, tak měl ho Václav Havel. A on takovým potutelným úsměvem mě tam zdravil a byl tam Jan Grossman. Toho už jsem trošku znala. Jeli jsme ve třech, takže to bylo pro mě také velmi, velmi zajímavé setkání. A tak takhle jsme se seznámili a potom to šlo rychle, protože dál prostě už tak, jsme se potkávali na tom Hrádečku.
1: Tak to pro Anu Frajmanovou bylo někdo tě hodí na veřejnou generálku do Horních Počernic a byl to Václav Havel a Jan Grossman. Ale ještě mě zaujalo, že jste popisovala, že to první setkání, že se jako ty první dojmy z Václava Havla pro vás jako trochu lišily od té představy nějaké uznávané persony, autority, kterou vlastně tehdy už uznával disent.
2: Já si myslím, že to byla doba, kdy Václav Havel se ještě necítil být úplně disidentem. Mm-hmm. To jsem zaznamenala i během toho roku, potom 76, kdy už prostě se to chýlilo k té chartě. On o tom svém disidentství mluvil opatrně, protože ten výraz disident znamená někoho, kdo stojí mimo společnost. A on prostě nechtěl být mimo společnost. On prostě se cítil součástí a do té doby opravdu byl, i když byl vlastně, jak jsem řekla, vyhnán z toho kulturního prostředí pražského a vlastně byl výrazným kritikem, tehdy probíhalo. On se účastnil na několika peticích, byl obžalován z podvracení republiky v zahraničí.
1: Já jsem spíš narážila na to, že už byl tedy, ale tehdy, nebo vy jste ho znala jako uznávaného dramatika, zahradní slavnost, Jan Grossman a tak dále. A že když jste ho potkala osobně, tak jste jako říkala, no aha, tak by působil trochu jinak než s nějakým velkým charizmatem či autoritou.
2: Ano, tu autoritu on sobě vždycky měl. Spíš bych řekla, že on tenkrát kromě toho, že byl, víte, musíme si uvědomit, že tam bylo důležité to, že byl zakázaný spisovatel. Jo, a že to byl člověk, který měl neustále kolem sebe nějaké drama nebo nějaké napětí, nějaké nebezpečí. On sám se musel pořád vyrovnávat s tím, že kdykoliv může být zadržen, že může nastat domovní prohlídka, že nemusí být puštěn do auta a tak dál. Čili tam spíš vedle téhle aureoly toho slavného spisovatele tenkrát spíš působilo, že je to nějaký takový jako trošku tajemný neohrožený rytíř, nebo jak bych to řekla, bojovník za svobodu a demokracii, kritik, že byl, tak, že kolem něj bylo spíš pro mě tahle taková pověst se s ním vázala. Taky já jsem v té době pracovala teda v Národním muzeu, ale člověk byl v těch vlastně skomírajících už kulturních prostředích a tam prostě se o tom Havlovi tak mluvilo už opatrně. Už prostě zase, co zas proved, co zase a jako s úctou, nebo v tom prostředí, v kterém já jsem se pohybovala, jako i s obdivem, ale prostě, že si nedá pokoje, že prostě vlastně pořád je něco, že jo. Takže,
1: a jak na vás pak tady působil?
2: No, jako takový jako jednak hrozně slušnej, plachej, takový kulatej trošku. Nebyl to rozhodně žádný, já už jsem to někde říkala, že nebyl žádný frajer nebo takový člověk, který by přehnaně předváděl nějaké sebevědomí nebo nějakou sílu, nebo tak ne, bylo to prostě hrozně milý setkání.
1: Říká Anna Frajmanová, která je editorkou textů Václava Havla. A právě mluvíme a vzpomínáme na osobnost prvního českého prezidenta v souvislosti s tím, že je tomu dnes 90 let, co se narodil, čili připomínáme si jeho nedožité devadesátiny. A tak si zahrajeme ve vizice, jak bývá zvykem. A Anna Freimanová pro nás jako první vybrala spirituál Kvintet dvě báby, tak jenom čím je vám to blízká tahle kapela?
2: No, nám byla blízká celé to období normalizace. My jsme moc rádi poslouchali spirituál Kvintet a postupně jsme se ty naše světy přibližovali, takže mě to evokuje tuhle dobu. Jak

0: Posloucháte Český rozhlas Vltava. Vizitku dnes s Annou Frajmanovou, dlouholetou spolupracovnicí Václava Havla. Vzpomínáme na osobnost prvního českého prezidenta. My jsme se dostali do toho bodu, kdy jste se poprvé potkali s Václavem Havlem, ale pak vlastně to přátelství už následovalo i skrze právě to, že jste měli ty dvě chalupy vedle sebe na Hrádečku. A to mě taky zaujalo, že ta vaše chalupa vypadala trochu hůř než ta chalupa Havlových, je to tak?
1: Vypadá dodnes, samozřejmě. Chalupa Havlových je vlastně takový stateček bývalý a ta naše chalupka je prostě obyčejná. Chalupka v Podhradí nebyla tak hezky zrekonstruovaná jako ta Václavova.
0: Ale já se možná mířila i k tomu, že když jste říkala, jak ten začátek 70. let byl pro Václava Havla vlastně těžký, protože se musel směřovat s tím, že je postupně vyobcováván z těch pozic v kulturním světě a dostává se tak trochu do vyhnanství na Hrádečku, že potom mu to sousedství i vaše přinášlo nebo substituovalo nějak ten společenský a kulturní ruch. Je to tak? Protože tam se sjížděli právě i herci Divadla na tahu, studovali se jeho hry a tak dále.
1: Ano, ano. Částečně. On nebyl úplně opuštěný, protože za ním návštěvy jezdili, i když to bylo samozřejmě daleko řídčeji, nebo daleko menší okruh lidí, než na jaký byl zvyklý, protože v Praze pracoval v divadle, měl kontakty s různými redakcemi a tak dál, spoustu přátel. A ty dějiny, abych tak řekla, začátku 70. let, to jeho okolí hodně probrali, takže zůstali ti, kteří se nebáli a kde to přátelství prostě bylo pevné a trvalo dál. Takže za ním jezdili a myslím, že tam prožil v těch 70. na začátku 70. let mnoho hezkých chvil. On rád vzpomínal na Honzu Třísku, na pana Šafaříka, na Jana Grossmana a na další. Ale přece jenom to byli občasní přátelé. Ale tím, že to Divadlo na tahu naskoušelo tu žebráckou operu a že to byli mladí lidé a byla to taková krizová situace, protože
0: to premiéra,
1: ta premiéra byla dramatická.
0: Velmi sledovaná STB režimem.
1: Lidé měli velké potíže, někteří, on se jich zastával, čili ty taky několikrát kvůli tomu přijel do Prahy, aby nějakým způsobem jim poradil nebo napsal nějaký text, kterým se zastával těch studentů, kteří třeba byli ohroženi tím, že je vyhodí ze školy, čili se nastartoval, nebo jak bych to řekla, vlastně nějaký nový rytmus života. Protože ten rok 75, já jsem ho poznala až teda v té druhé polovině, ale celý ten rok 75 si myslím, že byl pro něj velmi důležitý, protože v dubnu napsal, na začátku dubna poslal dopis Gustavu Husákovi. To vyvolalo velkou reakci jednak režimu, ale hlavně ukázky z té eseje byly publikovány v zahraničí. On se nějakým způsobem znova objevil v tom kulturním světě na západě. Začal být o něj zájem, on se vlastně zase ozval. Napsal audienci. To napsal vlastně návazně na ten dopis Gustavu Husákovi. On sám někde psal, že ta audience je vlastně takový jako dramatické zpracování toho tématu, který otevřel v dopise Gustavu Husákovi. Ta audience měla obrovský úspěch, vtipný text pro dva herce, čili výzva k tomu, aby byl velmi jednoduše, dalo by se říct, inscenován, aby si ho lidé četli. On sám ho nahrál na magnetofonový pásek, takže ten koloval a tak dále. Čili on se zase přes to psaní, přes tu svoji aktivitu, jakoby prorazil to mrtvorné období, tu temnou dobu první poloviny 70. let. Ne, že by to začala být legrace.
0: Právě prorazil a najednou se míříme nezadržitelně k tomu, že už všechno směřuje k chartě 77.
1: Ano, že se i dostává on sám znova do hledáčku STB a do intenzivního nějakého kontaktu s těmi policajty. Dost toho obtěžovali na té chalupě a dost mu kazili život, ale byl to život. Jo? Čili on už se vlastně rozhodl, že teda je na té druhé straně, na tom druhém břehu, že už je tím kritikem a že prostě
0: dá se říct, že tedy tam už byl v tom disentu jakoby
1: už
0: podle sebe.
1: Byl, myslím, už k tomu směřoval. On se zastával těch muzikantů z Plastic People, kteří byli vyšetřovaní, zavření, a asi i díky tomu, jak on se spolu s přáteli jich zastával, tak oni vlastně byli odsouzeni, ale na daleko menší dobu, než kdyby se jich nikdo nezastal.
0: Ano.
1: A to už prostě mířilo k Hartě a k jeho prvnímu vězení.
0: Jak jste to tady vnímali s Andrejem Kurobem z toho sousedství na Hrádočku? Jak se řešily přípravy Charty třeba tam? Mluvila jste o tom s Olgou Havlovou?
1: Bylo to prostě součást života. Já si už konkrétně nepamatuju. My jsme rozhodně nepatřili k tomu jádru Charty. My jsme spíš, pokud nějakým způsobem jsme se cítili být součástí disentu, tak spíš v té oblasti kultury, té alternativní kultury. Ale ta Charta prostě, nebo ta myšlenka Charty, to, že ta Charta znamenala neustále nějakou činnost, že se připravovaly ty dokumenty Charty, že se pořád vymýšleli nějaké aktivity. To vlastně prostupovalo těmi, já nevím, skoro kolik to bylo let, těmi 12, 13 lety do toho roku 89. Čili na pozadí vždycky byla Charta. Takže bylo to období, který bylo na jednu stranu vlastně moc hezký tím, že se tam začaly sjíždět lidi, zajímavé osobnosti. Stále se tam něco dělo. Na druhou stranu tam byli ty policajti a byla tam ta neustálá hrozba, že se něco může s tím Václavem a i s těmi ostatními stát.
0: Ale když jste právě třeba zmínila plastiky a přípravu Charty 77, tak co si myslím, že určitě Václav Havel dokázal, tak to bylo propojovat lidi z různých jako životů a z různých společností, ať už v rámci Charty nebo undergroundu disentu, kdy dokázal, aby spolu mluvili a podporovali se vedle sebe enfant terrible, máničky, plastici a profesoři, vědci. Jak jste to vnímala, tuhle jeho schopnost združovat okolo sebe opravdu lidi z různých...
1: To jsem velmi obdivovala. A s velkou chutí jsem se toho účastnila a vlastně já jsem byla člověk, který vlastně stál tak uprostřed. Takže pro mě byl ten svět undergroundu nový svět a byla jsem vlastně moc ráda, když jsem se s ním mohla spřátelit s některými a mohla jsem se účastnit těch některých akcí. A zároveň jsem tam poznala hodně lidí z té intelektuální vrstvy disentu, kulturní a umění. A to bylo pro mě taky inspirující a byla to vlastně taková moje další škola. Ti Havlovi měli velkou výhodu v tom, nebo proč se jim to dařilo, bylo to, že byli ohromně pohostinní, milí, dokázali vytvořit strašně přátelský prostředí a pořád se něco vymýšlelo. Když se podíváte na ty dějiny Hrádečku, my jsme udělali takovou výstavu o Hrádečku, tak vlastně máte pocit, že to byl jedna velká show, jeden velký mejdan, protože pořád ty fotky jsou, pořád je nějaká společnost, pořád je někdo, nebo dost často je někdo v kostýmech, dost často se hraje, dost často se hraje divadlo, hudba a tak dál. Oni to byly jenom ty okamžiky, kdy vlastně byla ta možnost se sejít, protože jinak ti lidé, kteří byli vzdělaní v různých oborech nebo vyučení v různých řemeslech, tak většinou dělali, museli topit v kotelně. Naopak tohle byl ventil a zároveň i něco získat. Že jo? Havlovi dokázali do toho života vníst různá témata a vlastně tomu dát nějakou koncepci. Jo? Ty Olženy narozeniny třeba vždycky měly nějaké téma. Jo, to znamená, že jsme se vymodili ve stylu, třeba já nevím, téma tam bylo lovecké nebo tak a že prostě celým tím víkendem procházelo tohle téma. Nebo potom Václav pořádal různé takové filozofické večírky, tam my jsme jenom se pozdravili, že prostě jsme se neúčastnili těch filozofických debat, ale on vždycky taky to mělo nějaký svůj pevný koncept, že se uvařilo, pak se debatovalo, pak...
0: Jsi takový komunitní život, by jo, se dnes
1: ano,
0: řekl.
1: Ano. A to procházelo vlastně celou tou sezonou, bych řekla. A zároveň se tam, a toho, to já jsem se taky neúčastnila, protože blaze tomu, kdo nic neví, nemůže nic vyzradit. To znamená, když se tam odehrávaly nějaké ty debaty, které souvisely s tím chartistickým životem a s těmi chartistickými aktivitami, tak my jsme tam pouze fungovali jako ti, co byli připraveni odvést nějaký dopis nebo něco někam, něco vyřídit nebo tak, ale toho my jsme se neúčastnili, protože jsme nechtěli to vykecat, že jo. My jsme prostě nepatřili k té úplně nejužší části té charty 77.
0: Říká Anna Frajmanová, dlouholetá spolupracovnice Václava Havla, mimo jiné byla například součástí Havlova prezidentského týmu jako tajemnice pro literární a divadelní agendu. Dnes mluvíme právě o osobnosti prvního českého prezidenta. A teď si zahrajeme píseň, která se myslím také docela dost hodí. Eva Olmerová, Si jako dlouhý most.
1: Ta nám připomíná 60. leta, my jsme to měli s Andrejem moc rádi, je to krásná píseň.
2: Jsi jako dlouhý most,

0: pokračuje vizitka na Českém rozhlase Vltava. Dnes je naším hostem Anna Frejmanová, která dlouhá léta spolupracovala s Václavem Havlem. Mluvíme právě také o tom, jaký byl Václav Havel jako člověk, protože Anna Frejmanová a její manžel Andrej Krup byli sousedé Havlových na Hrádečku. A teď jsme se dostali vlastně už k Hartě a dostáváme se tedy k těm těžkým letům a měsícům, kdy Václav Havel byl tedy ve vazbě, byl vězněn. Tak co, nebo jak na tuhle dobu vy vzpomínáte a řekl vám třeba potom něco víc o tom, jak ho to vězení poznamenalo třeba nejenom zdravotně?
1: Neřekl. On o tom vězení nechtěl moc mluvit a my jsme to s manželem respektovali. My jsme vůbec se vzájemně velmi respektovali. V určitých věcech jsme nemluvili. Je všeobecně známý, že on v tom vězení strašně těžce onemocněl. A tam jsme prožívali s Olgou tedy ten konec roku 1982 a začátek roku 1983. Tam to opravdu jsem viděla na Olze, že si myslí, že Václav umře. To bylo hodně vážný. A viděla jsem, jak ona se mobilizovala. Ona byla velmi taková hrdá a vnitřně, nevím, co se odehrávalo v ní, ale vypadala, že to celé nese velmi statečně. Nechtěla dát především před těmi estébáky najevo, že je nějaká prostě zdecimovaná z toho Václavova vězení. Ale tady, když teda zjistila, že on je takhle těžce nemocný, a zjistila to teda z jeho dopisu, tak jsem viděla, že se opravdu hodně vylekala a začala mobilizovat takzvaně. A velmi intenzivně spojila se s Pavlem Kohoutem a tady je prostě potřeba Pavla Kohouta opravdu pochválit, protože si myslím, že měl velkou zásluhu na tom, že ten Václav to přežil, protože on zmobilizoval zase významné osobnosti západní kultury a ta solidarita v tom západním světě díky němu se zvedla.
0: Což samozřejmě mělo efekt na režim v Československu.
1: Mělo to velký efekt, protože prostě režim si nemohl dovolit, aby jim tedy Václav Havel v tom vězení zemřel. Takže nakonec ho propustili, ale tohle byl velký stín, nebo vůbec to celé jeho vězení byl stín, ale, nebo bylo temný, ale tohle bylo velmi intenzivní. To jsem cítila, že opravdu jako jde o život. Z toho, jak Olga na to reagovala. Takže on se vrátil postupně, že jo, nejdřív ho odvezli do vězeňské nemocnice a potom ho převezli do nemocnice pod Petřínem a tam jsme už za ní mohli. A to bylo moc hezký, protože tam jsme prostě, nejen my, ale prostě tam, myslím, že proudy přátel prostě za ním chodili a prostě jsme ho viděli po 3 a 3/4 letech, takže to bylo moc hezký, bylo tam několik takových různých. Historik mě utkvělo, že on mi říkal, nebo nám, že jsme tam byli, Olga mi přinesla laskonku a já jsem možná nikdy v životě nic tak dobrýho nejet. Jo, prostě, že po těch letech prostě si užíval i tyhle maličkosti.
0: Že když říkáte, že vlastně jste se o tom nebavili, tak ale zase zároveň asi leco se dá vyčíst i z jeho tvorby, z jeho textu.
1: No
0: a vy jste říkala, že právě vlastně po tom vězení začala Havlova poetika být vlastně trochu jiná. Že tady potom vznikají hry jako Largo Desolato.
1: Ale to si člověk uvědomí až později. Uvědomí si, že ta poetika je jiná. To jo, ale vlastně, že to může mít nějakou souvislost jednak s normálním zráním, že jo, tak člověk stárne a vyvíjí se a každý umělec se nějakým způsobem někam vyvíjí, ale on potom, on si nesl pořád v sobě velmi silný téma a to bylo téma faustovský. Poprvé to téma oslovilo, když seděl poprvé ve vězení v roce 1977. On měl vůbec velkou touhu od toho roku 1968 napsat zase nějakou, jak on píše, velkou hru. A tím se hodně zabýval a napsal ty aktovky, tím vlastně získal velkou světovou nebo zahraniční slávu, ale pořád to nebyla ta velká hra. A myslím si, že na to hodně myslel, že si to sebou odnes i do toho vězení. Že celé ty dopisy Olze, to přemýšlení o tom, co je člověk, kde se vzal na světě. Psal je Olze, to bych jako zdůraznila. Myslím si, že to, že to psal, ale z podnětu Ivana. Mm-hmm. Jo? Ivan vlastně mu, protože Ivan byl taky takový, nebo ne takový, myslitel. Ivan se taky zabýval myslitel, ano, tak mu vlastně posílal různé podněty od přátel, získával z toho svého filozofického přátelského kroužku, získával různé podněty a oni mu psali dopisy jeho jménem a tím vlastně posílali Václavovi impulzy. Ale to, že to psal Olze, že si s ní vlastně vnitřně jakoby povídal a že to si myslím, že pro něj bylo hodně důležité, že se k ní tak jakoby vztahoval. Ať už ten vztah byl jakýkoliv, jo. Já chci říct, ano, o té změny, té poetiky. Jak se proměnily ty jeho hry? Ty hry, které psal po té, co se vrátil z toho dlouhého vězení, už prostě jsou jiné než ty hry, které psal v divadle Na zábradlí. Jsou to hry, které se víc zajímají o vnitřní svět člověka a o takové ty zásadní, a nesou taková ta zásadní témata toho havlovského světa, to znamená téma odpovědnosti, téma identity a tak dále.
0: Musíme se ve vizice posunout tedy vlastně k další významné křižovatce. Já už to musím vzít takhle rychle. Ale zajímá mě skutečně potom ta situace, kdy se Václav Havel stává prezidentem. Vy jste si nadále na blízku, protože jste se stala členem jeho prezidentského týmu. Byla jste tajemnice pro literární a divadelní agendu kanceláře prezidenta republiky. Jak se změnil on ve vašich očích jako člověk? Jak to bylo?
1: Já nemám pocit, že se nějak moc změnil, protože na rozdíl možná od některých jiných přátel, já jsem měla tu možnost vlastně být, já jsem nebyla úplně vedle něj, že jo, my jsme první 3 roky jako sekretariát prezidenta nesídlili na Hradě, ale sídlili v tom domě, kde on bydlel. Na Hradě byl ještě takový jako pracovní sekretariát, ale my jsme tam vyřizovali takové ty věci, které se ho týkaly úplně nejblíže a tím vlastně jsem s ním byla v neustálém kontaktu, i když jsme ho hodně museli šetřit, protože to byla tak hrozně intenzivní doba, že opravdu nechápu, jak tohle mohl přežít. Mm-hmm. Bylo to velmi náročné období a ten Václav prostě byl pořád, on byl samozřejmě, byl to člověk, který měl před sebou velkou hromadu úkolů, velkou zodpovědnost, kterou cítil, s kterou se musel vyrovnávat, ale zároveň byl na nějakém takovém mužském tažení, bych řekla. Prostě bylo to velmi asi pro ty kolegy zajímavé.
0: Mě zaujalo velice, totiž protože představa, že v roce 89 je Václav Havel ještě vězněn na jaře, tuším, a v listopadu se stává prezidentem. Mm. Tak tenhle ten přerod, kdy říkáte, že vlastně on se jako člověk tak moc nezměnil, ale to, že vlastně přepíná z nuly na 100, jak dá se říct, nebo z dvou naprosto odlišných světů, tak to je pozoruhodné, tahle schopnost.
1: Velký, ano, to máte pravdu, to je velký skok, ale on prostě to bral jako něco, co musí udělat, protože viděl, že on měl v sobě takovou samozřejmost lídra. Právě tím, že uměl formulovat, že to byl člověk koncepce, systému a že měl velkou autoritu, myslím, ve všech těch složkách té společnosti, zleva doprava, protože měl za sebou vlastně jednak velkou kariéru uměleckou a potom také teda to, že seděl v tom vězení a že něco teda ze sebe té společnosti odevzdal. Takže byl vlastně přirozeným lídrem a tohle byl úkol, který on prostě nesl a soustředil na to všechny své síly a možná také proto potom později měl ty zdravotní potíže, protože to bylo velmi, velmi náročné, ale on prostě úkol za úkolem plnil.
0: Ta obrovská pozornost, která se potom k Václavu Havlovi upnula počas jeho aktivní prezidentské kariéry, ale vlastně i následně, co odešel z úřadu. Jak vlastně Havel podle vás vnímal tu státotvornou roli i to, co se od něj případně očekávalo, co se mu potom zase vyčítalo, protože těch výčitek bylo také spousta, protože si myslím, že jedním z jeho témat je také to stavění na piedestal, bourání piedestalů, v manipulování do role nějakého hrdiny, to myslím je zrovna téma Larga Desolata, tak jak to
1: on
0: podle
1: se tomu
0: vás
1: velmi bránil. On pořád se snažil prostě se držet na zemi. Já myslím, že k tomu hodně i přispívala Olga, pokud teda ještě žila. On se prostě snažil nějakým způsobem zůstat v tom kontaktu, a v tom já jsem viděla taky část svojí role, vlastně udržovat kontakt s tím světem, z kterého prostě vzešel. To znamená, že on se scházel se svými přáteli a s kolegy z toho Dizentu, i když oni by si asi představovali, že by se s ním vídali rádi častěji, ale to prostě nešlo, protože ten prezidentský program byl neúprosný. A snažil se prostě, takovou mám vzpomínku hezkou, my jsme se vždycky scházeli 28. října hospodě bohužel to byla taková, dneska už je to nebyl hospoda na Vinohradech, ale byla to taková hospoda čtvrté cenové kategorie, tam se scházel ten underground a prostě lidé, kteří jezdili na Hrádeček a tak. A Václav, když byl prezident, tak tam v tom smokingu pak ještě přišel do téhle čtyřky a poseděl tam s náma, čili on se opravdu snažil. To, že mu to ne vždycky vyšlo, to prostě bohužel byla ta zátěž toho prezidentského úřadu.
0: Když říkáte, pro mě bylo úkolem udržovat vlastně ty kontakty se světem, z kterého vzešel, tak jaký potom byl ten návrat po té, co prezidentské povinnosti opadly, kdy se tedy vrací i k tomu, že znovu píše?
1: No, u toho já už jsem zase nebyla tak. Jo, my jsme teda zůstali v tom přátelském kontaktu, dál jsme se vídali na Hrádečku, ale já jsem potom už do té kanceláře postprezidentské nenastoupila, já už jsem potom šla do jiné práce a vrátila jsem se vlastně těsně předtím, než Václav Havel zemřel, tak jsme se domluvili, že budu pracovat v té knihovně, která teda dnes už neexistuje. Takže já jsem to po prezidentství, nicméně jsme třeba s Andrejem částečně byli u toho, když psal to odcházení. Čili to nám dával číst a tam jsme se o tom bavili.
0: Co jste si říkali?
1: No tak povídali jsme si o té hře, on prostě byl zase šťastný, že spíše a měl z toho velký nervy. Jo? Bylo to,
0: a vy jako editorka textu, co jste mu k tomu řekla?
1: Ne, to já jsem mu vůbec ne.
0: Nepovídala jste mu do toho? Andrej Krop jako režisér, inscenátor jeho
1: her. Ne, tam si o tom povídali. On měl takovou představu nejdřív, že by Andrej tu hru režíroval, ale když viděl, že Václav by chtěl, původně se mluvila o různých velkých divadlech, a to nebylo Andrejova parketa. On prostě říkal, ne, já si to udělám někde v nějakém malém.
0: Když Andrej Krop na Národním divadle ve Vinohradech,
1: no,
0: to by bylo zajímavé.
1: Ale to on by nechtěl. On prostě pak to udělal v Hradci Králové a myslím, že se to dost povedlo.
0: Takže vlastně Andrej Krop měl možnost nějakým způsobem říct pár slov ke hře, když vznikala odcházení?
1: Tak Andrej s ním byl neustále, my jsme byli v neustálém kontaktu. Andrej celou tu dobu, kdy byl Václav Havel prezident, tak pro Andreje se otevřel ten svět, nebo ta možnost dělat ty divadla jinak, než tím, nebo dělat ty hry Václava Havla jinak, než tím způsobem na tajňačku, abych tak řekla. Čili Andrej každý rok naskoušel jednu hru Václava Havla se svým týmem, později i v profesionálních divadlech, a to byly moc hezké chvilky. Když jsme se scházeli na Hrádečku v srpnu, každý rok na veřejných generálkách, vždycky některé z her Václava Havla, Václav tam přijel, přijeli tam přátelé a to bylo velmi neformální a velmi, velmi hezké a oni si povídali o té inscenaci a Václav měl možnost mít na ten výsledek vliv, čili ten kontakt zůstal a Andrej vlastně tak udělal všechny Václavovy hry, i ty spiklence, které Václav neměl rád a které vlastně on v jeho očích tak trochu rehabilitoval.
0: Když vy jste taková znalkyně vlastně textů Václava Havla, jste editorka, takže máte vlastně to jeho slovo a ten jazyk ve velké znalosti. Co myslíte, teď se tak jako hodí, abychom to uzavřeli, že by jako bylo dobré, aby si veřejnost tak nějak jako zapamatovala z díla nebo z odkazu. Já vím, že o tom taky nerada, jako tak mluvíte Václava Havla, nicméně teď je ta příležitost přece jenom.
1: No, mě mrzí, že se nehrajou tolik ty jeho divadelní hry, protože si myslím, že ty mají říct mnohé i k dnešnímu dni.
0: Proč nebo myslíte, že se vlastně situace tak nehrajou? Je to že Václav Havel vzbuzuje tolik kontroverzí dosud třeba?
1: No to ne, to bych neřekla. Já si myslím, že nebo mám radost z toho, že cítíme z té mladé generace, že je pořád zájem o texty Václava Havla. Jedna z nejúspěšnějších knih, které jsme vydali, byl soubor esejů, které se jmenoval Moc bezmocných. A kupovali si to především, nebo kupují si to především mladí lidé. Teď jsme v poslední době vyšly tři takové docela podstatné knihy, které myslím, že najdou své čtenáře. Jednak jsme vydali knihu, která se jmenuje V noční tramvaji, to nechám jako takhle viset ve vzduchu, proč se jmenuje ta kniha takhle tajemně, ale my jsme ji říkali Čítanka Václava Havla a obsahuje vlastně ty nejdůležitější texty Václava Havla, takže kdo se chce s jeho dílem seznámit s těmi zásadními texty, tak si to přečte v knize V noční tramvaji. A potom pro ty lidi, kteří se zajímají o politiku a případně se tou politikou chtějí zabývat, tak myslím, že je dobré se vrátit k některým jeho projevům, i když to zní hrozně politické projevy, ale myslím, že ty Václavovy projevy jsou velmi, velmi dobré právě proto, že on byl literát, spisovatel a že uměl dobře psát. A kniha, kterou jsme nazvali Péče o stát, je soubor projevů z let po roce 1993, kdy vznikla Česká republika a kdy Václav vlastně se soustředil v té prezidentské roli na to, aby nějakým způsobem tu novou republiku začlenil do mezinárodního společenství, aby tady chtěl mít velký vliv na to, aby byl pevný nějaký právní rámec toho státu. Senát inicioval vznik senátu, ombudsmana a tak dále. Tak to jsou věci, které prostě jsou pořád platné.
0: A pomáhají udržovat demokracii dodnes.
1: Demokracii a můžou inspirovat ty politiky a my jsme se i setkali s tím, že politici tu knihu přijali pozitivně. A že z ní čerpají, že jí mají pod to ranou.
0: Jsme ve finále. Teď v souvislosti s nedožitými 90. Václava Havla pochopitelně skoro nelze se mu vyhnout. Ale jindy, jinak, v běžných dnech. Vzpomenete si na něj už jen prosím stručně, případně v jakém okamžiku?
1: Pořád si na něj vzpomínám, jednak jezdím na tu chalupu a tam jsme pořád vlastně sousedé a tím, že pracuji s jeho texty a že se nějakým způsobem považuji za svůj úkol to dílo zpřístupnit a prezentovat hlavně mladým lidem, tak jsem s ním v neustálém kontaktu a jsem za to vděčná.
0: A proto se na závěr hodí písnička, kterou jste vybrala, Bee Gees, Massachusetts?
1: Ano, to byla písnička, kterou měl Václav rád, tak si takhle na něj vzpomeneme.
0: Anna Frejmanová byla hostem dnešní vizitky. Moc vám za to děkuju. Naschledanou.
1: Naschledanou, děkuju.
0: Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.

0: Je Česko dobrá země? Určitě. Má potenciál být ještě mnohem lepší? Rozhodně. Proto na Forbes Lepší Česko spojujeme ty, kteří vzdělávají, ty, kteří otevírají dveře a vytvářejí příležitosti a ty, kteří něco skutečně budují. Stovky lidí, jedna země a dva dny o tom, kam ji můžeme společně posunout. 14. a 15. října Forbes Lepší Česko v Karlových Varech. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Zdraví vás Stanislav Motl. Představuji druhý díl své knihy Stopy, fakta, tajemství. Vydáte se po stopách novodobého Indiana Jonesa. Objevíte zámečníka, který se stal předobrazem Foglarova Jana Tleskače a zjistíte, jak dokázal Reinhard Heydrich zabíjet i po své smrti. 30 kapitol, 30 příběhů, neuvěřitelných a přesto pravdivých. Stopy, fakta, tajemství 2 dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 11 hodin.
3: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Vláda dnes projedná novou státní kulturní politiku. Dokument ministra kultury Otto Klempíře z motoristů popisuje, kam v příštích letech půjdou miliardy korun. Profesní asociace a odbory plán kritizují kvůli tomu, že vznikl bez zapojení odborníků. Šéf resortu Klempíř po setkání s kulturními pracovníky slíbil, že dodatečné připomínky vypořádá. 40 šéfredaktorů a šéfredaktorek českých médií vyzývá politiky, aby společně s novináři odmítali násilí a dodržovali základní principy slušné komunikace. V dopise se také ohrazují proti omezování přístupu k informacím. Podepsaní zástupci médií trvají na tom, aby úřady a veřejné instituce byly dostupné všem redakcím bez rozdílu. Šéfredaktoři také žádají politiky na všech úrovních, aby nepodněcovali násilí, a to i na sociálních sítích. Výzvu najdete například na serveru iRozhlas. Pod výzvou jsou podepsáni například zástupci České televize, Českého rozhlasu, televize Nova, Blesku, Seznam zpráv nebo serveru sport.cz. Přesně před 90 lety se narodil Václav Havel. Posledního československého a prvního českého prezidenta připomínají akce po celé republice. V Senátu třeba odhalí pamětní desku. V první prezidentské knihovně začne týden kulturních a debatních akcí. Nabídne diskuse o demokracii, umělé inteligenci nebo

0: Polední Vltava.
1: Dobrý den, dobrý 5. říjen vám přeje od mikrofonu Lenka Novotná. Kde slyšet Havla, to není složité zjistit, stačí podívat se takřka na kteroukoliv stanici Českého rozhlasu a na její stránky. Podobně je na tom také vltavarozhlas.cz, tam najdete spoustu inspirací k poslechu. Dnes vám také řekneme, kde je možné vidět Havla. To bude ale až později. Teď si řekneme, kde je možné slyšet jazz. Dnes se vydáme do zvukového světa švédského kontrabasisty Larse Danielsona. Na nové desce se drží vyzkoušeného receptu, spojuje jazzovou improvizaci, severskou melodičnost a cit pro klasickou hudbu. Album nám blíž představí David Brada. Dobrý den.
2: Hezké dopoledne, ahoj Lenko.
1: Tak povídej.
2: Teď, když jsi mluvila o Václavu Havlovi, tak mi vlastně došlo, že ta deska, nebo celý ten koncept, o kterém dneska budu mluvit, se jmenuje libereto. A libereto je umělé slovo, nové slovo. Václav Havel těch nových slov vymyslel taky spoustu a se slovy pracoval s umělými, měl ten jazyk ptidepe. A libereto je slovo, které Lars Danielsson používá už od roku 2012. Volně by se to dalo přeložit jako komponovaná hudba, která zůstává svobodná. Je to vlastně složenina slov libreto z opery, jak známe, a libero, tedy volný, svobodný. A fakticky je to ale hudební prostor, ve kterém Danielsson přirozeně spojuje různé svoje hudební identity, protože on je jazzman, ale přitom je klasicky vzdělaný hudebník a miluje evropskou melodiku. No a pochopitelně, protože je ze severu, tak má v sobě i tu jemnou severskou poetiku a atmosféru, kterou na tom severském jazzu máme všichni rádi. My to uslyšíme hned v té úvodní skladbě Ellen, kterou si pustíme. A tu Danielsson věnoval svému prvnímu vnukovi. Je to taková radostná a přitom dynamická a hodně jemná i komorní věc. Takže pojďme si to pustit a za malou chvilku se vrátíme ke kapele, která tuhle skladbu nahrála.

0: Hodiny poznám, je 11 a brzy bude 10 minut. Posloucháme jazzové dopoledne s Davidem Bradou, ale Davide, nepřepočítala jsem se, zdálo se mi, že je tam víc muzikantů než 4.
1: Ano, byli. My jsme totiž slyšeli skladbu Ascending a tu skladbu Ellen si pustíme teprve teď, ale já myslím, že to vlastně vůbec není rozhodující, protože to pořadí není podstatné. Když si teda zmiňovala ten kvartet, tak to je ten mimořádně sehraný kvartet, se kterým Danielson nahrává už spoustu let, to znamená Gregory Privat, pianista, britský kytarista John Paricelli a bubeník Magnus Öström, který taky hrával.
0: A kdo s ním hostuje?
1: A těch hostů na téhle desce je hned několik. Oni mají takovou zvláštní roli. Oni tedy jako nemají rozšířit jenom tu kapelu, ale mají taky rozšířit tu zvukovou paletu, což ostatně teď jsme slyšeli. Slyšeli jsme flétnu. To byl saxofonista a flétnista Magnus Lindgren, který se tam objevuje na několika skladbách a řekl bych, že celé té desce dodává takovou kolehkost, vzletnost. A uslyšíme ho ostatně i v té následující, vlastně ne, ale v té skladbě Ascending jsme ho právě slyšeli.
0: Necháme se překvapit.
1: Ano, a potom další hosti jsou třeba trumpetista Arve Henriksen a nebo Karolina Grin, která hraje na anglický roh v titulním Echomiru. Ten my ale neuslyšíme, ale pustíme si právě teď toho slibovaného Elena.

0: Lars Danielsson, známý kontrabasista, violončelista, skladatel, teď dohrál se svými kolegy další skladbu, tentokrát Ellen. Ráda bych řekla, naznačila posluchačům, jak vypadá přebal toho alba. On to má bílý podklad a člověk by řekl, že si tam někdo odložil po namalování obrazu zbytky barev. Je to jako paleta v podstatě. Je tam červená, modrá, bílá, zelená.
1: A taková je ta hudební paleta na té desce. Ostatně Act Music, u které tahle deska vyšla, tak se vyznačuje těmihle obaly, že jsou často jako na bílé a jsou takové někdy až jako vlastně umělecké, takové malé grafiky.
0: A také mi to evokuje tu chuť tam ten štětec namočit a začít používat to album.
1: A pokračovat. To. Jo, určitě, určitě. A to já myslím, že to, co se odehrává potom vlastně v našich hlavách, že vlastně to, co vidíme na tom přebalu a to, co slyšíme poprvé, tak se potom rozbíhá vlastně do ještě jako širších hudebních krajin na celé téhle desce.
0: A to album má název Echomir a kromě typických seversky nekonečných ploch a zádumčivých momentů je také plná radosti, pohybu a energie. Davide, myslíš, že se nějak vymyká od současné severské jazzové scény?
1: Já myslím, že právě tím, co jsi tady řekla, Lenko, protože my ten severský jazz máme v hlavách zaškatulkovaný jako takový kontemplativní, zádumčivý, takový introvertní, což je samozřejmě kliše, ale tahle deska je opravdu jako plná barev, i když je tam melancholie, i když je tam jako soustředění a ten nekonečný prostor. To jsou všechno ty prvky, se kterými severský jazz pracuje. To je v pořádku. Ale ten pátý díl Echomiru, nebo toho libereta, který se jmenuje Echomir, tak ten je právě plný radosti, plný pohybu, dynamiky a řekl bych taky hodně intenzivní komunikace mezi hráči. To dělají vlastně i ti noví hosté, kteří do toho vnesli novou energii. Takže ta hudba vlastně chvílemi připomíná klasiku a chvílemi zase v některých skladbách, které ani už nestihneme pustit, severský folklor, což je zase úplně jiná barva z té palety, o které jsi mluvila. Ale není to takový ten kontemplativní jazz, je to opravdu živá věc a ostatně Presto, což je skladba, kterou jsem vybral na závěr, je skladba, která původně vznikla jako skladba pro violončelo a smyčcový orchestr. A na téhle desce je samozřejmě přearanžovaná pro kapelu, kterou dneska posloucháme a je právě mnohem živější a mnohem dynamičtější.
0: Říká David Brada, se kterým se dnes loučím, ale připomínám, že přijde také dnes podvečer na Vltavu.
1: V 18 hodin, děkuju.
0: Tak, hezký den a díky.
1: Hezký den všem, děkuju.

0: Echo Mir Larse Danielsona a skladba Presto pro dnešek na Vltavě naposled. Spěchejte pomalu, pokud musíte, s polední Vltavou před 11:30.
1: Jaroslav Rudiš, Dora Kaprálová nebo Judith Herman.
2: V povídkách z Brna, Berlína i Bernu.
1: U příležitosti frankfurtského knižního veletrhu 2026.
2: Od 5. října ve Vltavské povídce od 13:30.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Robin Adele Anderson dospívala v rytmu twistu píseň Thrift Shop z jakéhosi obchodu s použitým zbožím. Kdyby bývala zpívala česky, mohla by do semaforu.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava. Vždy od 11 do 2.
0: V životním příběhu Neslaviče, jak sám říká Jiřího Suchého, je obsaženo vše, čím rozkvetla česká divadla malých forem, kam patřil jím založený semafor. I to, jak v 70. a 80. letech 20. století zvadla, či spíše změnila se z míst, kde se zpívalo, že trocha poezie nikoho nezabije. Víc toho říkat nebudu, poslechněte si to sami přímo od pana principála, už za pár minut.

0: Pes afrického původu byl název této skladby, kterou vám hrají Krištof Marek a www.band.cz s Tonym Lakatošem. Teď se ale ke slovu dostane člověk plzeňského původu, který vám určitě má co říct.
1: Osudy.
0: V roce 2007, kdy tyto rozhlasové vzpomínky vznikaly za technické spolupráce Tomáše Kselhofra, bylo Jiřímu Suchému 76 let. Natáčel s ním Ondřej Vaculík. Je tady šestá část.
2: Jdu ulicí tmavou, meluzína sténá, osloví mě náhle sympatický muž. Prolétla mi hlavou kulka olověná, do srdce mi zajel ocelový nůž. Já žiju dál.
3: Představení jsou různá a taky vznik těch představení je různý. Třeba zrovna případ našeho představení Ten pes je váš. To představení vzniklo z takového zvláštního důvodu. To bylo krátce po bratrských armádách, které nás přišly zbavit toho jíha svobody. A naše divadlo bylo delegované do Moskvy. Ale to už předtím to byla podepsaná smlouva, poněvadž tam byla nějaká výstava Československa. Takže teď to nešlo už zrušit, tak ten soubor tam musel odjet. Já tam nejel, a sice z toho, že mě to zakázali, ale ne Rusové. Tam to bylo jedno, naše úřady řekly, že jako já nejsem reprezentant socialistické republiky. Jen tak jsem říkal, zůstanu tady, tak budu, vymyslím si, co by se tady mohlo dělat, aby těch 14 dní to divadlo nebylo prázdný. Soubor odjel do Moskvy, měli takový pásmo písniček, který byl zakončený takovou směsí amerických melodií s našimi texty a tak. Počínají těma slavnýma takovým ten John Brown a Deep in the Heart of Texas a takový ty různý Swanee River, ty nejslavnější americké písně. Když se to odehrálo ponejprv, tak tam přišli jaksi zástupci naší ambasády, že to se musí změnit. A Havlík ale nepovolil, řekl, my jiný finále nemáme. Hrát bez finále do vytracena to nejde. Ale protože on to u těch Rusů mělo obrovský úspěch, tak to byla taky taková jakási podpora, takže to tam nakonec nechali. A tak jsem si říkal, něco vymyslím, aby se tady něco dělo. Vladimír Hrabánek, náš intendant, říkal, no tak dobře, a co to bude? Musíme už to začít inzerovat a tak. A já jsem říkal, tak udělám program, který se bude jmenovat. A tak mě napadlo, Ten pes je váš, sice z toho důvodu, že když jsme byli kluci, jako tak jsme vždycky říkali někomu, ten pes je váš, a takhle jsme ukázali jako k zemi a ten dotyčnej se začal rozhlížet a hledat psa a my jsme z toho měli obrovskou srandu, poněvadž žádný pes tam nebyl. A já jsem si říkal, něco z toho schválně vytěžím. A tak jsem plácnul, Ten pes je váš. No a nastal nový měsíc. A já jdu s Hrabánkem jednou takhle do divadla a tam stála fronta. A on říká, to je fronta na toho psa, se už začal dneska předprodej. A já jsem si najednou uvědomil, že já ještě nemám ani řádku, já nevím ještě, o čem to bude. A ono to bylo do večera vyprodané do představení. Tak jsem honem začal usilovně jednak psát, jednak jsem probíral šuplíky a když byl nějaký hezký nápad, který jsem tam měl uložený, tak jsem ho jaksi zúročil. Písničky starý, který nikdy nebyly nikam zařazeny, tak jsem tam zařadil. No a skutečně do několika dnů jsem měl postavený program, který jsem stavěl hlavně na sobě, protože jsem si říkal, tak já ty věci jakž tak znám, já se to už nebudu muset tolik učit, zatímco ten zbytek souboru, to tady zbyly jenom jako pár externistů, tak ty by s tím měli problémy, tak jsem jim dal jenom malé úložky. No a vznikl program Ten pes je váš, který jsme hráli jen krátkou dobu. Ku podivu našel i své diváky, ale zajímavý, vzpomínám si teďka, přijel zrovna tou dobou Miloš Forman a přijel se na to podívat. A on měl vždycky ve zvyku, když byl po představení, tak přišel za mnou a říkal mě dojmy. A někdy byl jako velice nadšený, třeba z Kytice byl nadšený, nebo když jsme hráli Smutek bláznivých panen, tak to přišel, říkal, pane Suchý, to je ještě lepší než Kytice. A tak, když jsme hráli toho psa, tak já jsem se ještě chodil děkovat na scénu, poněvadž tam byl potlesk dlouhej a vracel jsem se a on už přicházel a já jsem vždycky odběh na tu scénu, pak jsem ho pozdravil, pak zase jsem odběh na scénu a jeho jediný komentář byl, pane Suchý, ty lidi vás musí mít rádi. A tak jsem pochopil, že se mu to nelíbilo.
2: Kamarád z podbavy přikázal mě skočit z vrcholu té stavby s mnoha věžemi a to jenom, aby viděl.

Na 70. léta se zpravidla vzpomíná dost negativně, ale já musím říct, že možná, že jsem výjimka, ale pro mě měla i tato léta svůj význam. Ta nepřízeň osudová nemusí být vždycky jako negativní. Já jsem si mnoho věcí uvědomil, víc jsem se, jako se tak usebral. Tím, že jsem měl méně práce, tak jsem měl víc času na čtení třeba. A hlavně já měl proti čemu brojit a to mě bavilo. Poněvadž já jsem byl vždycky takový věčný pionýr a když už nebyla šance zakládat nový divadlo nebo něco takového, tak aspoň ta šance brojit, poněvadž najednou mě začaly postihovat takový ty nejvýraznější osobnosti toho normalizačního režimu, že jo, těm jsem byl trnem v oku a jistý Miller, jak se mě doneslo, tamhle v Rubínu byl na generálce, poněvadž on chtěl všechno mít to pod palcem, a tak tam byl na generálce, a která se mu nelíbila a oni mu řekli, víte, my se snažíme tady o takovou poetiku, jako má Semafor, jako má pan Suchý, takhle prostě netušili, co to řekli vůbec. A on se hrozně rozohnil a říkal, Suchý, do roka je po něm, já do roka ho zlikviduju. No a oni mě to přišli říct s vytřeštěnýma očima. A tenhle všemocný Miller nejenom, že mě do roka nezlikvidoval, ale dokonce já jsem se dočkal jeho pádu. Najednou jsem viděl, že ta jejich moc není tak neomezená, třeba konkrétně mě ze Semaforu nebyli schopni vyhodit nebo zavřít Semafor nebo tak. Zatímco třeba pana Krejču, poněvadž to bylo divadlo pro určitou jenom hrst intelektuálů, bych řekl, nebo naopak Tatra Reví v Bratislavě, nebo takový, on pozavíral různá divadla. A na ten Semafor, ta popularita toho divadla byla tak veliká, že si netroufli, tak mě prostě vyeliminovali z televize, z rozhlasu. V rozhlase jsem občas měl ale šanci se přece jenom uchytit, poněvadž ne všechny redakce o tom věděli, že nesmím. On totiž si netroufl ani vydat nějaký oficiální rozhodnutí. Třeba o Krejčovi skutečně to bylo v novinách, že to divadlo bylo uzavřené a tak z ideologických důvodů, ale o mě si netroufli, tak to dělal pokoutně, že telefonoval, jakmile někam dosadil svého člověka, tak zároveň ho pověřil, třeba já nevím, zatímco ředitel Šeda v Suprafonu mě zavolal a říkal, budeme točit dál, ono to možná se nevydá hned, ale bude to uložený a někdy se ty věci budou moct vydat a tak. A dokud to šlo, tak vydával, tak najednou byl odstraněný a nastoupil ředitel Kvídera a to byl člověk Millerův a ten okamžitě vydal jako zákaz všechno se Suchým zlikvidovat. Chudák na to doplatil Václav Neckář, který měl zrovna LP desku, která se měla dostat zrovna na trh a tam se měl jeden text k písničce na té LP desce, šla do stoupy. Takže on takhle pokoutně to mohl jako roznést, ale nemohl obtelefonovat úplně všechny lidi, poněvadž nevěděl ani, že? Takže mě občas některá redakce pozvala a já jsem tam dělal, dokud si toho někdo nevšiml. Nebo já jsem objížděl kluby Svazu mládeže, ty měli takový ty diskotéky a takový, že oni najednou pochopili, že už těm mladým nesmějí bránit, aby měli rádi třeba muziku, kterou mají rádi. Což v 50. letech nám udělali, že, jo, že nám odepírali jazz a nakonec to projeli na celý čáře, takže teď už tu chybu neudělali. Takže ty kluby byly, no a tam nás zvali, poněvadž tam nikoho nenapadlo, že bych byl zakázaný, takže já pořád jsem mu proklouzával mezi prsty tomu Millerovi a to mě dělalo nesmírně dobře. To jsem měl takový dobrý pocit, poněvadž mínění veřejné o něm bylo to nejhorší. On byl totální opilec, který prakticky rozhodoval věci ve stavu silně nestřízlivým. Oni na to šli, ale potom chytře, že když věděli, že z toho divadla mě prostě vyhodit nemůžou, poněvadž ta popularita toho divadla byla taková, tak že tam založí další a další skupiny, čímž já budu mít stále menší a menší hrací prostor. Původně jsem tam hrál, já nevím, 25 představení měsíčně, že jo? Pak vznikla skupina Šimek Grossman, ale ty jsem pozval já.
Těm jsme věnovali jeden týden, takže ti nám ulehčili. To jsem udělal vyloženě z toho důvodu, poněvadž jsem pořád psal a ještě vystupoval v televizi, filmy jsem točil a tak, tak jsem toho měl dost, takže ti nám trochu odpomohli. A to vlastně byla inspirace pro ten městský a ústřední výbor KSČ, že si řekl, takových skupin víc a on si tam pomalu nevrzne. Tak začali nabízet různým lidem, jestli si tam chtějí založit skupinu. Nabídli to i Jitce Molavcovi, která přišla celá vytřeštěná a říká, oni chtějí, abych si tady založila skupinu, abych se trhla od tebe. A tak já jsem to odmítla. Totež chtěli třeba po Josefu Dvořákovi a ten na to přistoupil. A ještě takovým zvláštním způsobem, že já jednou přišel do divadla dopoledne a tam se zkoušelo, úplně cizí lidi tam byli, neznámí. No některý známý herečka, její tatínek byl vysokým důstojníkem u Varšavské smlouvy, anebo najednou tam byla dramaturgině, její tatínek byl Sabolčík a to znamená, že on byl předseda nejvyššího cenového úřadu a člen ústředního výboru. A takový tyhle ty lidi se tam začali pohybovat po tom divadle a ten Pepa Dvořák s nimi tam zkoušel a já jsem vůbec o tom nevěděl. Tak jsem si říkal, prosím vás, co to tady je? A oni říkají, no Pepa má tady skupinu. Oni měli tuhle tu snahu, aby tam vzniklo co nejvíc skupin a odebral se mě ten hrací čas, no. Tak jsem to vzal na vědomí, já jsem se nenechal hned tak s něčím vytočit, no ale řekl jsem tomu Pepovi, hele, já nevím, já s tebou už nebudu hrát. On ještě hrál se mnou v Elektrický pumě, to bylo ještě to pikantní, že my jsme denně spolu stáli na jevišti v Kytici v Elektrický pumě, Zuzana v Lázni a tak, a on mě to neřekl, že má skupinu nebo tak. Tak já jsem mu řekl, hele, já teďka stáhnu tyhle ty věci, nemám chuť s tebou hrát dál, to snad pochopíš a tak. On mě říkal zvláštní větu, říkal, to víš, tak silnější vždycky vyhraje. No tak jsem říkal, no tak silnější vyhraje, to se nedá nic dělat. A začal jsem si dávat dohromady vlastní představení, on měl svoje představení, já měl svoje představení, Šimek a Grossman měli svoje představení, ale potom Grossman odešel a s ním odešla i taková jako poetičtější stránka ty jejich práce. A začal ten humor být jaksi třeskutější. Nám se moc nelíbil, poněvadž najednou jsme si říkali, ten semafor je tady na tomhletom světě úplně z jiných důvodů, než tohle. Takže Ferdinand Havlík jednou se rozhodl, že se s tou skupinou zkusí rozejít, což se nepodařilo, naopak to byl oheň na střeše, tak tam musela zůstat. Ten rozchod byl diktovaný jenom tím, že se nám prostě ta poetika jejich neslučovala s tím, proč semafor vznikl a co ten semafor chtěl. Když potom bylo po převratu a Miroslav Šimek odešel, poněvadž jsem se s ním rozešel, chtěl jsem vrátit divadlo k těm ideálům, se kterými vznikl, tak on přešel naproti na Václavském náměstí a tam začal dělat ty svý programy s paní Bubílkovou a to je nejkrásnější doklad, že prostě dělají úplně něco jiného, než je semafor, že jo? Takže oni tíhli k téhle tý věci, zvlášť po převratu k politický satyře a tak. On se hrozně nejdřív divil, že se s ním rozcházím, ale pak přišla taková etapa, že to i uznal. Dokonce jsme si začali tykat. Přestalo být dusno, který zavládlo při té výpovědi, ale pak zase nějaký dusno nastalo, ale to nevím proč, to jsem se dověděl až z televize, kdy se on o nás začal zmiňovat způsobem překvapivě nepěkným, přestože rok předtím mě věnoval svý knížky s krásným věnováním a já jsem dokonce šel vystoupit do toho jeho divadla na druhé straně Václaváku, poněvadž mě tam pozval, ale to bylo už asi diktované tou jeho nemocí, která narůstala a mám pocit, že on věděl ze zkušenosti s Jiřím Grossmanem, že to nekončí dobře, tahle ta nemoc.

0: ta 70. léta přinesla mě ještě jednu takovou zkušenost, velmi nevlídnou. A sice jednoho dne, to jsme hráli Kytici ještě, si mě zavolali do Bartolomějské státní bezpečnost. Tak jsem tam přišel, byli tam dva, přesně jak to bývá, jeden byl poměrně vlídnej a druhý byl přísnej. Ten přísnej mě říká, víte, proč jsme si vás zavolali? A tehdy měla problémy Hana Hegerová nějaký, takže já jsem říkal, to je asi kvůli paní Hegerový, že jo? On řekl, ne, ale vy nám neděláte dobrou práci. A teď já vůbec nevěděl, o co jde, nebo tak. A tak jsem se snažil z nich zjistit, jak, v čem nedělám dobrou práci. A pak jsem se dověděl, říkal, třeba vy napadáte veřejnou bezpečnost ve svých hrách. A jsem říkal, to ne. Nejsem blázen, nebo proč bych měl napadat. No pak po dlouhým vysvětlování mě řekl, že on to sice neviděl, ale že když hraju v Kytici, polednice tam přijde, jo, tak já, že říkám, kdo jste a tak, a potom říkám, ukažte mi občanský průkaz. Ona mě jako podává fiktivní občanský průkaz a já v tom tak listuju a přesně tak, jako to dělali oni, tak se jako pokyvuju hlavou a vrátím jí to. No prostě, že jsem používal ty gesta těch SNBáků, což mě nenapadlo, že by bylo nějak trestný. On říkal, já tam zesměšnil policii. Tehdy jsem mu řekl jednu věc, říkal jsem, podívejte se, to, co teď tady provádíte se mnou, tak důsledkem toho je ty anekdoty, které se vyprávějí o SNBácích, jistě o nich velice dobře taky víte. Prostě lidi, poněvadž policie je nedotknutelná, tak si to obstarají, tu dotknutelnost po svým. A česká povaha je, že humorem se brání proti jakýmkoliv nepřízní osudu. Takže za ty anekdoty proti SNBákům můžete vlastně vy, poněvadž z nich děláte něco nedotknutelného. A teď on byl takový zaražený a řekl, podívejte se, rezime je to, že jestli se vám tady nelíbí, máte tady připravený vystěhovalecký pas a do 2 dnů můžete být venku. Já jsem říkal, já nechci emigrovat. No máte to tady. A tak teď jsem přemýšlel, co? A tak jsem napsal na ústřední výbor stížnost, že mě vyhazují z vlasti a že to je vděk za celou tu éru semaforu, kterou jsem tady udělal, co jsem těm lidem tady dal všechno a tak, a že oni mě chtějí vyhnat. No a zavolal mě nějaký funkcionář a říkal, že si to s tím dotyčným estebákem vyřídil. Jestli si to vyřídil, to nevím, ale možná, že mu řekli, že přestřelil. Spíš bych řekl, že mě chtěli jenom uklidnit. Od té doby mě čas od času zavolali a teď chtěli, abych nějak pro ně něco pracoval. Jo. Prostě pořád mě nutili ke spolupráci a já jsem se vykrucoval, říkal jsem, že to jako ne. Pak jsem jim jednou říkal, tak víte co, já budu udávat sebe. A vy máte u nás v divadle určitě jistě svý lidi a přesvědčíte se, že to, co říkám, že je pravda, že vás nechci oblafnout, ale abych donášel na kamarády, tak to by mě nešlo ani. Já bych se na ně potom nemohl dívat jim do očí a tak. A jednoho dne mě zavolali a řekli, podívejte se, my tedy nechceme kamarády, prosím, ale my vás o prázdninách pošleme do Ameriky, do Spojených států, zaplatíme vám tam krásný pobyt a vy budete se stýkat s různými emigranty a oni k vám mají důvěru, takže vám budou vyprávět o sobě a tak a vy nám to potom všechno sepíšete. To víte, tak my přece máme zájem na tom, jsou to naši občané, tak samozřejmě stát má zájem, co naši občané, jak se jim vede v Americe, co tam dělají a tak. A teď je, že jsem říkal, tak s těma kamarádama jsem to sice už zkoulel, ale teď co? A poněvadž jsem byl trochu srab a nechtěl jsem jim jako říct, tak to tedy ne, tak jsem říkal, no jo, ale já nemůžu letět 7 hodin letadlem, já mám meniéra, což jsem trošku měl, sice už mě odezněl, mě je v letadle špatně, já zvracím, já nemůžu prostě do Ameriky. Ta vaše nabídka je velice lákavá, tak já tam z tohohle důvodu nemůžu. No a pak se stala taková věc, že Miloš Forman, který tam uspěl a měl najednou už Oscary a tak, tak mě pozval do Spojených států a já jsem tam samozřejmě nemohl, ať bych rád. Tak jsem napsal, že jako bohužel, že mě odsaď ani nepustí a tak. A on udělal to, že napsal ministrovi Obzinovi takový dopis, že by rád pozval pana Suchýho do Spojených států, že bych byl jeho osobním hostem a tak. A ten Obzina to povolil. A já jsem to musel odmítnout, poněvadž jsem si říkal, nemůžu teď najednou, nemůžu, že mě v letadle najednou dobře, to bych prostě, tak jsem musel tuhle tu lákavou nabídku v době temna strávit 14 dní ve Spojených státech, jsem musel odmítnout, abych dodržel to, že lítat nemůžu. No ale pak jsem si to po převratu vynahradil, byl jsem tam už několikrát. Teď se musím udat. Já jsem jednou skutečně dělal donašeče. My jsme odjeli, to už bylo v době temna v 70. roce, kdy se ještě museli plnit smlouvy z minula, a my jsme odjeli na takový turné nejdřív do západního Berlína, kde jsme točili 14 dní televizní film, a pak jsme se stěhovali do Holandska. No a když jsme už chystali ten program a všechno, tak najednou za námi přišel jeden muž a říkal, prosím vás, já pojedu s vámi, já jsem z Četky a budu posílat zprávy o vás do novin, jak budu vás sledovat a tak. No nám bylo jasný, jak to s tou Četkou je, že jo? A on neustále pořád, jak někde dva mluvili spolu, tak už tam tak obcházel kolem nenápadně a poslouchal, no pořád. A teď Ferda Havlík, náš kapelník, ten si z něj začal dělat strašnou srandu. Na všechno se ho ptal, jestli může. On hrál třeba na scéně na saxofon solo a viděl, že v portálu stojí tenhle ten estebák a pozoruje, tak Ferda najednou přešel k tomu portálu a říkal, teď budu modulovat do C-dur, nevadí to? A on říkal, nevadí, dělíte se, tak zase. No a pak se stala ta věc, že když jsme měli jet do toho Holandska, tak najednou časně ráno v 7 hodin asi pro mě přišli do hotelu dva pánové, že musím odjet s nima. Naložili mě do auta, odvezli mě na takové sídliště v západním Berlíně, kde byla normální rodina, jako, a tam jsme si sedli v kuchyni, oni uvařili kafe, a tenhle ten řekl, podívejte se, vy víte jistě, jaké bylo moje poslání, já jsem měl podávat zprávy o souboru a tak. Teď samozřejmě všichni už vědí, co jsem, a dávají si přede mnou pozor. To nemá cenu, abych s vámi jel. A tak jsme se rozhodli, vy jste umělecký šéf, takže vy budete dohlížet na soubor a podáte nám potom písemnou zprávu o tom, jak se choval kdo v zahraničí a tak. Teď jsem si říkal, co mám říct, to dělat nebudu, tak oni si najdou někoho jiného a já nebudu vědět ani, kdo to je. Nebo... No nevěděl jsem vůbec, co. Tak jsem říkal, dobře, já na ně dohlídnu. A jeli jsme do Holandska a když jsme se vrátili, tak jsem doufal, že na to zapomněli. Ne, asi za 3-4 dny říkali, tak čekáme na zprávu. Tak jsem napsal, že soubor zastupoval zájmy Socialistické republiky tak, jak se na správného občana sluší, že tam nevznikly žádné incidenty, že nás navštívil sice emigrant Jiří Sehnal, ale že neměl žádný provokační tyhle ty, nebo tak, že to byla čistě přátelská návštěva a že se konalo všechno v souladu a tak. No a tak jsem, takže já jsem byl jednou pověřený takovýmhle úkolem a já jsem se díky tomu dostal zřejmě do Cibulkových seznamů. Tam jsem najednou napsaný. Zřejmě tím, že jsem jaksi přijal to pověření a že jsem udal ten náš soubor, že nic neudělali a tak, tak mě už vedli jako svého člověka. Ale zajímavý je, ten hodnější se mnou sešel a na té poslední schůzce se rozpovídal sám, poněvadž viděl, že se mnou jako asi nic nepochodí a nevím, jestli se chtěl zavděčit a jestli měl ještě nějaký plány jiný, ke kterým nedošlo, ale začal mě vyprávět o sobě. Říkal, víte, já jsem si zvolil povolání, dneska toho lituju, poněvadž třeba moje žena, já mám doma peklo, my nesmíme jet za hranice, ani do Bulharska, prostě my nesmíme vyjet za hranice. A teď všechny její kolegyně vykládají, to už se to trochu mohlo, že jo, my jsme byli tamhle a my jsme byli tamhle a tamhle a tak. A ona mě vyčítá, já mám doma peklo, že kvůli tomuhle to nesmím nikam. A teď se mě svěřoval a já jsem se stal jeho důvěrníkem, jo. Kolikrát jsem měl chuť mu říct, hejte, nesepsal byste nám to, já bych to jednou chtěl použít, třeba přijdou doby, kdy vám to i helpne. Oni se mnou měli vůbec takový trable. Tím, že mě pořád, jako nepořád, tak vždycky jednou za rok takhle si mě pozvali a obtěžovali mě, tak já jsem to vynahradil vždycky si tím, že jsem odepsal nějakou petici, třeba za propuštění Václava Havla. Shodou okolností mě vždycky potom třeba Svobodná Evropa nebo Hlas Ameriky uváděl jako prvního, že jsem to podepsal, poněvadž jsem byl pro ně asi největší. Oni ještě mě pamatovali ty úspěchy z 60. let, tak říkali, petici za propuštění Václava Havla podepsali takový lidé jako Jiří Suchý a tak. Potom Rudý Právo napsal takový článek, kdo se je vítr, a tam jsem byl na prvním místě a co mě schází v téhle republice, že prostě se zpronevěřuju. A potom on mě telefonoval, ten SNP, a říkal, co nám to děláte, prosím vás, my po vás nic nechceme, vy jste... Já říkám, no ne, tak mě se to tak jeví, tak jsem to napsal. Přece, kdybyste se vy chtěl někoho zastat, koho máte rád, tak byste se ho zastal, ne, jste slušný člověk. Takže byl takovýhle napnelismus neustále a oni mě to dávali pocítit, ten můj odpor k té spolupráci, takže mě zakazovali, jednak tedy účast na všech možných těchto věcech, ale zakazovali mě hry v divadle. Na Národním výboru hlavního města Prahy seděl jistý Trojan, to byl nějaký vysoký důstojník, tuším, že plukovník, který pracoval ve Vietnamu jako vojenský poradce a když se vrátil, tak jako dostal za odměnu pražskou kulturu, že si s ním může dělat, co chce. Ten si na mě zased velice tvrdě a bojovali jsme spolu. Já už jsem nevěděl, co, tak jsem začal dávat věci, které už jsme kdysi dávali a které byly velice jaksi proslavený. Třeba jsme nastudovali Kdyby tisíc klarinetů, protože jsem si říkal, to byla hra, kterou začala tahle ta éra malých divadel. Co proti tomu můžu říct? Natočil to Československý státní film jako hru a tak. Co proti tomu můžou říct? No ale tenhle ten plukovník to prohlásil, že je to pacifistický. Teď byl tvrdý boj, pořád se mě tam volal, musel jsem přepisovat a když už jsem to přepsal, několikrát jsem musel přepsat i to přepsaný, poněvadž on škrtal, tohle tam nemůžete říct, ale to byly úplně, já jsem ani nechápal, proč to tam nemůžu říct, no ale poněvadž jsem chtěl tu hru dostat, tak jsem tam vymyslel něco náhradního a to byly takové boje. A on potom mě někdo vyprávěl, že s ním mluvil a on říkal, já pomáhám teď Suchýmu psát hru.
1: Napil jsem se rtutí, polil kyselinou a když se nic nestalo, tak jsem pochopil, že ti, co žijou s chutí, hned tak nezahynou.

0: Když mu bylo 90, tvrdil v rozhovoru pro týdeník Rozhlas, že má plány ještě na 40 let. Před pár dny bylo Jiřímu Suchému, notorickému neslaviči, 5 let dosta a jak je znát z programu divadla Semafor, z rozhlasového i televizního vysílání, na poli tvůrčím je stále činorodý i s Jitkou Molavcovou a svým druhým, možná, že i prvním domovem Semaforem. Jiří Suchý se při natáčení s Ondřejem Vaculíkem v roce 2007 mylně domníval, že jeho jméno je v takzvaných cibulkových seznamech mezi spolupracovníky STB. V těchto seznamech jsou skutečně zaneseni dva muži téhož jména, ale ani jeden z nich není náš. Jiří Suchý, tedy divadelník a zpěvák s rokem narození 1931. Další část osudu poslouchejte zítra v 11.30. Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: 40 českých šéfredaktorů vyzývá politiky ke slušné komunikaci a odmítání násilí. Španělský premiér vyhlásil předčasné volby. Pražský hrad si čtyřměsíčním festivalem Havel Alive připomíná odkaz prvního českého prezidenta. Počasí. Zpočátku bude většinou oblačno, během dne se vyjasní, teploty do 23 stupňů. 40 šéfredaktorů a šéfredaktorek českých médií vyzývá politiky, aby odmítali násilí a dodržovali základní principy slušné komunikace. Text prohlášení je například na serveru iRozhlas. Šéfredaktoři adresují výzvu všem, bez ohledu na funkci a politickou příslušnost.
2: Zástupci 40 médií upozorňují, že novináři ani politici nesmí podněcovat násilí. Žádají politiky, aby se takového chování zdrželi i na sociálních sítích. Taky poukazují na omezování informací. Podle nich je nepřípustné. Z prohlášení citujeme.
3: Média i političtí představitelé mají plné právo rozhodnout o tom, s kým a jak chtějí komunikovat. Úřady a veřejné instituce ovšem nejsou majetkem těch, kdo je řídí. Proto trváme na tom, aby oficiální informační výstup vám svěřených úřadů byly k dispozici všem bez rozdílu.
2: Podpis pod výzvu připojili například zástupci Hospodářských novin, serveru iDnes.cz nebo Deníku N. Podepsali ji i šéfredaktoři Českého rozhlasu, České televize a ČTK. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Nový systém financování asistentů pedagoga na základních školách dnes projedná vláda. Se změnou počítá novela školského zákona. Asistenti by se měli platit ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí, ne podle doporučení pro konkrétního žáka jako teď. Cílem je, aby byli asistenti stabilní součástí školy. Důvod vysvětlil ministr školství za ANO Robert Plaga.
4: Ten současný systém chceme změnit tak, aby školy měly profesionální, kvalitní

0: před povodní, rozsáhlým požárem, výpadkem elektřiny nebo útokem dronů. Španělský premiér Pedro Sánchez vyhlásil předčasné volby, budou 29. listopadu. V krátkém projevu z vládního paláce řekl, že chce rozšířit levicovou a progresivní koalici, která ve Španělsku v posledních letech vládla. Předčasné volby vyhlásil poté, co v pátek španělský parlament odmítl vládní návrhy na řešení bytové krize. Navrhované dekrety měly zvýšit ochranu nájemníků. Kabinet vedený socialisty a dalšími menšími levicovými stranami ale neměl dostatečnou sílu na prosazení opatření. Bytová krize v zemi vyvolala rozsáhlé protesty. Sánchezova vláda měla řádně končit v srpnu 2027. Izrael si dnes v Jeruzalémě oficiálně připomíná 3 roky od teroristického útoku Hamásu. Státní ceremonie se totiž řídí hebrejským kalendářem. Přeživší a rodiny obětí pořádají vzpomínkové akce až ve středu 7. října.
1: Ráno minutu před 6:30 spustili státní instituce vlajky na půl žerdi. Předpolednem začne obřad na Národním hřbitově na Herzlově hoře v Jeruzalémě. Účastnit se ho má izraelský prezident, premiér i ministr obrany. Odpoledne bude u památníku obětí teroru ceremonie pro rodiny 1200 obětí útoku palestinského teroristického hnutí Hamás a taky pro příbuzné izraelských vojáků padlých ve válce v pásmu Gazy. Teroristé Izrael napadli před 3 lety v den židovského svátku Simchat Tóra. Od letošního roku se má oficiální ceremonie podle zákona konat vždy 2 dny po tomto svátku. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
0: Na Pražském hradě začal festival Havel Alive, a to k výročí 90 let od narození prvního českého prezidenta a dramatika. Uvede mimo jiné inscenaci Varování podle nedávno nalezeného a nedokončeného textu Václava Havla.
2: Pro mě bylo jako fascinující to vidět jako náhled do mysli, kdy ten nápad na tuhle vaňkovku se rodí, což bylo během toho vazebního věznění v Naruzini leden až květen 1977.
3: Říká umělecký šéf Davidského divadla Jiří Havelka o ztracené hře, kterou nedávno dopsal. Českou premiéru v podání Ivana Trojana a Martina Mišičky bude mít 23. října. Festival nabídne také filmy, přednášky a debaty, doplňuje Veronika Wolf z Pražského hradu.
4: Budeme se dívat na různá témata, která hýbají dnešní společnost. Kdy si zveme zajímavé hosty a těšíme se na jejich diskuzi.
3: První z nich odvysílá 23. října stanice Vltava s jejich podcastem Promyslet Havla. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
0: Počasí. Bude polojasno až jasno, zpočátku na jihu území až oblačno a zejména v Čechách a ve Slezsku se budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16. Víc zpráv si můžete přečíst na zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Dobré poledne vám přeji, 6 minut po 12. Lenka Novotná. Z tvůrčí krize a osobních prožitků vzešla kolekce, za kterou studentka třetího ročníku ateliéru Skla Umprum Sára Nedbálková získala ocenění Objev roku Czech Design Awards. Bude to jedno z témat této hodiny Polední Vltavy. Podobně jako to, že nezávislá učená společnost Pražský lingvistický kroužek slaví sté výročí svého vzniku. A za chvíli se dozvíte, kam na Havla.

část z České svity pro orchestr D dur opusu 39 Antonína Dvořáka dohrála Česká filharmonie, dirigoval Václav Neumann. Správný čas 12 hodin, 12 minut a za chvíli 12 sekund je s vámi Polední Vltava. Slyšet Havla můžete v těchto dnech ve vysílání většiny stanic Českého rozhlasu. Sledovat dokumentární, reportážní záběry a pořady můžete také díky České televizi. A u nás v rozhlasovém archivu byla díky mravenčí badatelské práci Miloslava Turka nedávno objevená například vzácná nahrávka rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou, o čemž se dozvíte při online pátrání na webu irozhlas.cz. Hledejte text nadepsaný Havel se ptá Peroutky. Rozhovor, který byl pokládán za ztracený, byl objeven v rozhlasovém archivu a zveřejnili jsme to na webu irozhlas 18. září. Dnes je ale 5. října a na řadě míst po celé republice vzpomínáme na Václava Havla a jeho dnešní nedožité devadesátiny. Podobně tomu bude i v 19 hodin v Holešově, kde máte možnost stát se diváky původně rozhlasové jednoaktovky Anděl strážný, kterou napsal Václav Havel 32letým v roce 1968. Do divadelní podoby text přepracovalo divadelní studio Viktorka a v kavárně Amos vše začne dnes v 19 hodin.

0: Iyad Sughayir se pustil do části sonatiny pro klavír Aramacha Chaturyana. To studenti ateliéru Skla na pražské Umbrum se zase celý rok zabývali tématem opery Straka zlodějka od Joaquina Rossiniho. Sára Nedbálková si nejdřív nevěděla moc rady, nakonec ale téma propojila s českým příslovím Není všechno zlato, co se třpití, a vytvořila stejnojmenou kolekci tří váz a zrcadla, za kterou získala ocenění Objev roku Czech Design Awards. S designérkou, jejíž tvorba propojuje volné a užité umění, mluvila redaktorka Alena Rogosová.
1: Jakou technikou vy se teď zabýváte? Protože jste s tím sklem poměrně experimentovala a pochopila jsem, že jste vlastně dost hledala tu svoji tvůrčí cestu.
2: Jo, já bych řekla, že ještě pořád docela hledám. Mě baví technika malování na sklo a stříbření skla. Vlastně zrcadlo vznikalo tak, že jsem koupila obyčejný tabulový sklo. Postříbřila jsem ten povrch. My to tak v té dílně jako uděláme trochu na punk, bych řekla. No a vlastně na tom zrcadle je odrytej obraz dvou strak a to právě stříbro se hrozně dobře sundává, pokud není jako zafixovaný. Takže to jsem jenom odrývala vlastně takovýma jako vertikálníma a horizontálníma čárama. Jsem tam tvořila právě ten obraz, který jde vidět jenom pod určitým úhlem nebo pod určitým světlem. Člověk to musí tam trošku najít. A ty vázy, ty jsem si nechávala foukat na huti, jsou foukaný do sádrové formy vlastně a jsou to takový velký kvádrový tvary. Asi 50 cm mají na výšku, takže jsou fakt velký a hodně těžký. Jedna má asi 7 kilo. Ty jsou právě zase malovaný sklářskýma barvama, ty fungují podobně jako glazura, že se nechají vypálit. Jednu z nich jsem taky právě stříbřila, stejně jak to zrcadlo.
1: Zároveň jste při té tvorbě dávala dost velký prostor náhodě.
2: Ty vázy jsem většinou polívala, takže ono to různě steče, pak se trošku jako odpaří ten terpentín, takže si to zase trochu jinak posedá na to sklo, ale v momentě, kdy to dáte do té pece a jsou to prostě ty sklářské barvy jako rozemletý sklo, samozřejmě to změní barvu trochu. Do poslední chvíle nevíte, jak to dopadne a to mě právě baví.
1: A jak v sobě řešíte tu hranici, jak moc to necháváte v té náhodě a jak moc byste to chtěla a možná třeba i měla, co by tvůrkyně a autorka ovlivnit?
2: Vlastně asi to moc jako neřeším. Snažím se, prostě aby to pro mě bylo přirozený, jak tu práci tvořím, aby to nebylo prostě na sílu dělaný, aby to nebylo tak kontrolovaný. Protože u těch vás jsem hlavně chtěla, aby ten tah měl nějaký jako švih a byl nějaký trošku více jako expresivní. A to prostě, když jste jako u té vázy sedíte zaťatej a jako bojíte se na to cokoliv udělat, tak to prostě neuděláte dobře.
1: Nese ta straka konkrétní motiv, kromě toho tedy, že to je reference na tu Rossiniho operu?
2: Já jsem tu straku tam používala jako nějakou figuru, která vyjadřuje nějaký moje vnitřní věci, které jsem prožívala během té práce. A který jsem si i trochu řešila tou prací.
1: Vaše předchozí klauzurní práce se jmenovala Střepiny. To zase byla kolekce skleněných plastik a kreseb, které odkazovaly k motivu ženských vaječníků.
2: To právě vzniklo tak, že jsem chtěla udělat práci na téma, který se týkalo žen v mém okolí blízkým, kdy jim byla diagnostikovaná prognóza k rakovině vaječníku, takže už bylo vhodnější si je nechat celý odebrat. A mně prostě přišlo, že tak nějak na to tu práci musím udělat a nějak to trošku víc jako otevřít a třeba to zkusit tematizovat.
1: Vy jste hodně osobní v té vaší tvorbě.
2: Hodně. Jsem hodně osobní, no. Zatím ve většině prací se propisovalo to, co jsem prožívala, nebo to navazovala na konkrétní lidi a situace, akorát oni o tom neví.
1: Vy jste vytvořila i golfovou trofej Otisk.
2: To bylo moc zábavný vlastně. Už to nebylo tak osobní, takže to pro mě byla fakt jako zábavná práce, protože celý ten proces jako mi přišel, že byl hrozně fajn, kdy jsme se sešli na huti i právě s lidma z té banky, pro který to bylo dělaný. A myslím si, že si neodnášeli jenom tu trofej, ale i vlastně nějaký trochu jako zážitek nebo hlubší vztah k tomu procesu.
1: Vy sice promítáte svoje osobní prožitky do té tvorby, ale tím si to vlastně trochu stěžujete.
2: Asi jo. když se tam jako sedíte u té práce a nějak se jako rejpete sami v sobě, tak někdy to asi není úplně jako vlastně nejpříjemnější, nejste u toho nejveselější, ale pro mě to tak nějak k tomu patří, no.
0: Kolekce Není všechno zlato, co se třpití Sáry Nedbálkové bude zastoupena na výstavě Power of Transparency v Glasmuseum der Achilles Stiftung v Hamburgu, která bude otevřena do konce října. Výstava propojí tvorbu vybraných studentů a vedoucích ateliéru skla pražské Umprum z díly Stanislava Libenského a Jaroslavy Brichtové. Na jména Pavel Vranický, Josef Suk nebo My dva trio v Polední Vltavě při pondělku také dojde. Ze všeho nejdřív je tady ale Shirley Horn.

0: Knihy, které musíte znát, ale nemusíte číst.
1: Poslouchejte klasická díla české literatury v podání skvělých herců.
2: Přicházíte včas do Hameln. Není tu krysaře, za to krys je tu mnoho.
3: František Spustil svým jasným, stříbrným hlasem. Měl vyhráno. Byl přijat.
4: A muž ten mávaje poznovu a poznovu berlemi, křičel do pražských ulic. Na Bělehrad! Na Bělehrad!
0: Švejka, krysaře, ale i babičku nebo Markétu Lazarovou najdete ve čtenářském deníku na webu Českého rozhlasu Vltava.
1: Nebo v aplikaci Můj rozhlas.

Stamecovo kvarteto dohrálo část ze smyčcového kvartetu C dur Pavla Vranického. Koho láká komorní hudba, pro toho bychom měli pozvání na dnešek a také zítřek. Dnes hraje totiž Tomáš Jamník, violončelista s houslistou Josefem Špačkem v Klatovech v městské knihovně v refektáři jezuitské koleje a zítra v Olomouci na benefičním koncertě v arcibiskupském paláci. Pohlídejte si tyto koncerty, máte-li rádi komorní hudbu. Cesty, které se kříží a rozcházejí, cesty, které si člověk vybere, i ty, kterým se vyhnout nemůže, to bude tématem tohoto koncertu.

0: Polední Vltava.
1: Pro zvídavé posluchače či hloubavé posluchače máme také dnes kvíz a ptám se, kdo je autorem knihy Komu zvoní hrana? Komu zvoní hrana je román z občanské války ve Španělsku a jeho autorem je americký spisovatel Ernest Hemingway. Ten se při psaní inspiroval vlastními zážitky. Do konfliktem zmítaného Španělska vyrazil ve 30. letech minulého století jako válečný reportér a ve svém díle se snažil vymezit proti fašismu i hrůzám válek. Román Komu zvoní hrana vyšel poprvé před 86 lety, 21. října 1940. Česky byl vydán poprvé v roce 1946. Do češtiny jej převedly Alena Sonková a Zora Zinková. Hlavním hrdinou románu Komu zvoní hrana je Američan Robert Jordan, který se živí jako profesor španělštiny. Jako dobrovolník na straně republikánů se dostává do malé antifašistické partizánské skupiny. Na motivy knihy Komu zvoní hrana vznikl už v roce 1943 stejnojmenný film. Tím dnešní kvíz a kulturní inspirace Polední Vltavy končí.
0: Polední Vltava s Lenkou Novotnou.

0: Před 134 lety zkomponoval Josef Suk svoji serenádu pro smyčcový orchestr S-dur opus 6, z něhož jsme si poslechli část druhou v podání Sukova komorního orchestru. A před 100 lety se začali scházet studenti filologických oborů, aby našli životnou a funkční podobu průzkumu jazyka a jeho nástrojů. K počátkům pražského lingvistického kroužku se vrátíme s jeho současným předsedou Tomášem Hoskovcem.
1: Je zvláštní náhoda, že u pražského lingvistického kroužku můžeme stanovit přesné datum, dokonce i přesné místo. A to vše je vázáno na jednu událost, která ještě ani vznikem pražského lingvistického kroužku nebyla. To přesné datum je 6. října 1926. Přesná adresa je Valentýnská 4. Ve Valentýnské 4 měla Filozofická fakulta České Karlovy univerzity jedno ze svých mnoha dočasných sídel, než se postavila budova na dnešním Palachově náměstí. A ve Valentýnské 4 sídlil anglický seminář profesora Viléma Mathésia. Mathésius je klíčová osobnost pro pochopení kroužku a jeho vývoje. Vilém Mathésius učinil něco, co se v dějinách české vědy od poloviny 19. století vícekrát opakoval. Konstatoval, že univerzita, jak se provozuje, není dostatečně způsobila k tomu, aby pěstovala vědu na té úrovni, jakou on sám požadoval, jakou on sám budoval, a zařídil se své pomocně. Začal svolávat do své pracovny mladé badatele k rozpravám o vědě, zaměřeným metodologicky, zaměřeným přísně reflektovanými postupy. To byl jeho požadavek. Jakmile bylo vůbec možné se organizovat, tak vznikají spolky studentů, kteří vidí, že univerzita jim nedokáže dát moderní vědění takové, jaké požadovali. Organizují se sami, sbírají peníze a pořizují si časopisy zahraniční, rozdělí si úkoly, kdo co přečte a o tom poreferuje. A je třeba dodat, že osvícení profesoři je v tom podporovali, dávali jim k dispozici své knihovny, své laboratoře. Později se z některých těchto studentských spolků staly spolky stavovské. Pražský lingvistický kroužek je zvláštní tím, že se vymezil hned na počátku jako spolek metodologický. Jak pěstovat vědu vůbec, jak pěstovat vědu v oblasti filologie, nějakého materiálního výseku, jak zároveň i organizovat vědeckou činnost. Mathésius byl jedinečný organizátor, také si byl vědom, že v podmínkách nového československého státu a společnosti, která nebyla dostatečně zralá na to, aby přijímala silné individuality, že v těchto podmínkách je lepší kolektivní práce na jasně vymezených úkolech. Toto je také masarykovské a to myšlenkové nebo hodnotové propojení Mathésia a Masaryka je vidět v mnoha věcech a je to třeba i doloženo na známé Koptově karikatuře zasedání pátečníků, kde Tomáš Masaryk sedí v křesle a nad ním v temných brýlích se větší přísný Vilém Mathésius. Abych se vrátil k datu 6. října 1926, Vilém Mathésius do své pracovny svolal několik mladých badatelů, se kterými už se scházel, a co bylo k rozpravě nad referátem, jenž připravil německý host Heinrich Becker. Co bylo nové a co učinilo z tohoto setkání zrod Pražského hornetického kroužku, že na konci setkání si účastníci řekli, že se takto chtějí scházet pravidelně k rozpravám nad různými tématy. Teprve potom Wille Matthäus jako redaktor časopisu pro moderní filologii vydává v tomto časopise oznámení, že se ustanovil Pražský lingvistický kroužek, že se v průběhu toho roku 26-27 sešel tolikrát. Toto je symboličnost, ale zároveň neukázalost a dělnost toho data 6. října.
0: Jazykovědec Tomáš Hoskovec vyprávěl o počátcích Pražského lingvistického kroužku, jejímž je předsedou. V seriálu, který na tento týden připravila Milena M. Marešová, budeme pokračovat zase zítra. A za chvíli přineseme v polední Vltavě další část ze série Havel na jevišti 21. století. Dnes bude řeč o Vladimíru Morávkovi.

0: Sačal Vasandány zpíval evidentně s láskou v Polední Vltavě, kde si také rádi pokládáme otázky, jaké jsou havlovské inscenace v novém tisíciletí. Právě na to se ptá seriál Havel na jevišti 21. století. Jedním z režisérů, kteří si získali dramatikovu přízeň, byl Vladimír Morávek. Hru Odcházení s ním Václav Havel probíral jako s prvním. A dokonce si přál, aby se o světovou premiéru postarala jeho brněnská scéna. Ta místo toho nakonec nastudovala scénickou montáž z Havlových textů. Na překvapivé porozumění dvou rozdílných uměleckých světů se zaměřil rozhovor, který vedla Šárka Švábová.
1: Roku 2007 udělal Václav Havel tehdejšímu šéfovi brněnského divadla Husa na provázku Vladimíru Morávkovi mimořádný souhlas k úpravám svých her dle libosti. Postmoderní režisér si podle vlastních slov zasloužil tuto důvěru svým velkým obdivem k autorovi a návrhem nastudovat jeho souborné dílo.
2: To právě ti velcí dramatici moc hezky umí. Mluví skrze dramatické básně o svém osudu, takže skrze ty hry, jak jedna po druhé, mluví o různých pochybnostech českého intelektuála, tak Václav mluvil trochu o sobě, ale trochu mluvil vlastně o nás všech, co tvoříme svědomí, krásnost, mravnost, a nemravnost, a nesprávnost v nějakém kulturním povědomí národa.
3: Co se žánru hry týče, bude se v průběhu večera měnit. Chvílemi to bude psychologické drama, jako od Tennessee Williamse, chvílemi rozpustilá šamberkovská fraška a chvílemi snad i ten normální Havel.
2: Václav, jak vždycky u každé té hry bylo to tatování, kdy napsáno, tak vlastně krok za krokem mluvil o svých pocitech a tak vlastně dohromady je to opravdu osud národa. A je to groteskní a roztomilý a zábavný příběh. My jsme původně mysleli, že se to přestane jmenovat Kabaret Havel, ale Václav na jednom z posledních čtení toho textu to změnil a řekl, ať se to jmenuje Cirkus. Tak to byl Cirkus Havel.
1: Vy vlastně jste tuto inscenaci připravoval 2 roky a poslední půl rok údajně Václav Havel vám asistoval a přicházel s nějakými nápady.
2: Asistoval, ale velmi často jsme si psali a několikrát nás navštívil na zkoušce a něčemu se smál a něco mu připadalo trochu dlouhé. A my jsme řekli, rozumíme vašemu názoru, mistře.
1: Takže jste se potkávali v tom uměleckém cítění vzájemně?
2: To bylo až zvláštní, protože já jsem přece jenom vedený za trochu úchyla Českého divadla a on s takovou laskavostí mě to až překvapil. Myslím, že v tom byla hodně velká tatínkovská velkorysost, že v tom byla laskavost a že v tom byla statečnost obhájci a lásku škaredých chlapců s velkýma hlavami.
1: Vy jste při práci na Cirkusu Havel narazil na jednu aktovku prase, která byla do té doby neznámá. Posléze jste tento, řekněme, anekdotický sketch rozkošatěl do takového hudebně dramatického jevištního tvaru. Čím si to právě tento text zasloužil? Čím si získal vaši pozornost? Havel sám tuto hříčku podceňoval.
2: Tak je pravda, to zase Petr Oslzlý, obrovský ctitel a řekněme bratr Václava Havla, byl hodně důležitý v tom, že o ní neustále mluvil. Když mám někde říct, co je můj nejkrásnější film, tak vždycky mluvím o Fanulovi Hoří má panenku a celý ten svět těch jakoby českých měšťanů, obdařených funkcí, obdařených úkolem, pomalu se jim to všechno hroutí a on si snaží zachovat důstojnost, jsou přitom míň a míň pravděpodobní, jsou naprosto vypětí ve své lži, snaží se zachovat eleganci, i kde každý druhý na světě by zdrhnul. Ale o tom je vlastně i audience, o tom je vernisáž, vlastně o hrozně vypjatých, lživých dialozích, aby se zamaskovala trapnost, blbost, nehoráznost, zločinnost.
1: Vy sám jste říkal, že Havel chtěl, aby jeho hry postupem času měnily své vyznění. Myslíte, že se mu to povedlo, nebo spíš zůstaly svědectvím naší nedávné minulosti?
2: Si právě myslím, že se vlastně Václavovi stala křivda. Kdybyste viděli, jak on byl sklíčený, zkroušený a byl mu prostě strašně smutno, nebo se mu zdálo, že teďka šlo konkrétně o premiéru Odcházení, že pro samé blbosti se nemluví o tom podstatném a to je zase frajřina, když jste jeden z nejpodstatnějších mužů této země, této Evropy, tohoto prostoru, napíšete báseň, nazvete to Odcházení, pak to uvedete, pak vám vyjdou recenze, že to je blbé a dlouhé a pak natočí film a někdo napíše pojednání na téma, co je to filmová řeč, tak jak ji rozumíme my Evropa, tak je to jako samozřejmě možná legitimní, ale není to velkorysé, není to laskavé, takže si vlastně myslím, že pro samé to nevidění, dívání se skrz prsty, přes to ostření na blbosti, se vlastně nepodařilo zahlédnout ta mohutnost toho dosahu té hry, takže si myslím, že ještě zásadně se na co odcházení třeba ještě přijde, protože celá tahle země a celá vlastně Evropa, celý svět je teďka v jakémsi okamžiku jakéhosi odcházení a to je někdy těžké, já jsem to taky zažil, někdy ty situace jsou tak těžké, že člověk si netroufne smát, ale to všechno jsou naše situace, které zažíváme a o kterých je třeba mluvit, neboť pak uklidňují a dávají sílu dál se nedostat do nějaké parodie sebe sama, začít být křičovitý, zlý, demagogický, zavřený, zamčený. To například na odcházení mi úplně skvěle, myslím, že nějaká instance v Národním divadle ještě přijde a všim doučím, co ten Václav myslí.
0: Režisér Vladimír Morávek vyprávěl o svých uměleckých setkáních s dramaty Václava Havla. Teď už zbývá udělat jen pár velkých kroků a budeme na 13. hodině. Giant Steps hrají Lee Konec Nonet.

0: Poetický rituál nabitý energií.
1: Festival Pri Bohemia Radio a Vltava
0: vás zvou na koncert Moniky Načevy.
1: Úterý 20. října od 20 hodin v Jazz Tibet klubu v Olomouci.
0: A chybět nebudou ani písně z kultovního alba Nebe je rudý.
1: Více na webu pribohemiaradio.cz
0: nebo na vltava.rozhlas.cz.
1: Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
2: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Start-upy dostaly od Ministerstva průmyslu a obchodu mezi lety 2021 až 2025 přes 900 milionů korun. Peníze na jejich podporu byly ze státního rozpočtu i od Evropské unie. Nejvyšší kontrolní úřad ale zjistil, že u většiny projektů ministerstvo nesledovalo, jestli se společnostem cíle podařilo naplnit. V případě podpory z Národního plánu obnovy skoro za 280 milionů korun ministerstvo monitorovalo jen počet podpořených start-upů. Poslanec za motoristy Filip Turek se podle společnosti Seznam stále řádně neomluvil za tvrzení, že zaměstnanci společnosti nahlížejí do e-mailů uživatelů. Turek na sociální síti Facebook včera večer napsal, že výrok byl nepravdivý a omlouvá se. Dodal ale, že se zasadil o to, aby média Seznamu přišla o státní peníze za inzerci. Firmě navíc doteď nedorazil omluvný dopis s jeho podpisem. Seznam teď proto podle mluvčí firmy Anety Kapuciánové čeká na nabytí právní moci rozsudku a pak případně bude věc řešit exekucí. Ve Francii je dnes kvůli protestům studentů zavřeno nebo částečně zavřeno přes 10% středních škol. Informoval o tom ministr školství Edouard Geffrey, který obvinil stoupence krajní levice z podněcování násilí během protestů. Policie od minulého týdne při demonstracích zadržela přes 5000 lidí. Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu dostala trojice vědců Karl Dysart, Peter Hagemann a Georg Nagel. Nobelův výbor ocenil jejich zásluhy ve výzkumu týkajícím se řízení jontových kanálů a optogenetiky. Němci Hagemann a Nagel objevili v jednobuněčné řase nový protein. Američan Dysart ho dokázal proměnit ve světlem ovládaný spínač pro nervové buňky. Optogenetika umožňuje ukázat, jak nervové buňky formují vzpomínky, pocity a chování v živém mozku. Laureáti podle webu Nobelovy ceny otevírají nové možnosti léčení neurologických onemocnění. Počasí. Bude polojasno až jasno, zpočátku na jihu území až oblačno a zejména v Čechách a ve Slezsku se vyskytnou mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na horách kolem 16. Víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

Soubor Les Amis de Philippe dohrál část Stria pro dvoje housle a baso continuo G-dur Johanna Gottlieba Grauna, rodáka z Várenbrücku. Polední Vltava pro vás má krátce po 13. hodině aktuální informaci. Ministerstvo kultury vyhlásilo nové výběrové řízení na generálního ředitele nebo ředitelku Národní galerie Praha. Přihlášky včetně koncepcí uchazečů na 6 let přijímá do 5. listopadu. Nového šéfa hledá galerie od března, kdy ministr Otto Klempíř za motoristy odvolal tehdejší ředitelku Alicii Knast. První výběrové řízení zrušil rezort kultury na konci července. Národní galerii podle ministerstva čekají v následujících letech velké změny a investice, například výstavba nového depozitáře v Jinonicích nebo příprava rekonstrukce veletržního paláce. Galerii dočasně vede šéfka sbírky starého umění Olga Knotková. Ji i další dva finalisty původního výběrového řízení vyzval ministr k opakování účasti. Galerie podle Klempíře potřebuje výraznější odborný rozvoj a jasnou ambici posunu mezi přední evropské instituce. Podle odborníků ale čelí dlouhodobému podfinancování. Národní galerie Praha si letos připomíná 230 let od svého založení.

Pokud byste si mysleli, že se Costantino Mastro Primiano narodil v Itálii, měli byste dobrý odhad. Právě dohrál švédský tanec německého skladatele Josefa Martina Krause v Českém rozhlase v Polední Vltavě, kde už je připraven knižní pól a ne setkání dobrých čtenářů s knihami napříč prostorem a časem. Čtenářské vyznání nabízí básnířka, bohemistka a překladatelka v jedné osobě Zofia Baldiga.

0: Interpol.
1: Jsem česko-polská básnířka, překladatelka, čtenářka, migrantka a sociální pracovnice. Ne nutně v tomto pořadí. Na plný úvazek se věnují práci s osobami s migrační zkušeností. Migrací tematizují také ve vlastní tvorbě a vyhledávám knihy, které se podobné problematice věnují. Nečekám od literatury jednoznačné odpovědi, spíš věřím, že umí zpřesnit otázky, které bych sama chtěla položit. Pro toto povídání bych jednu takovou otázku formulovala následovně. Co nám migrace dává a co nám bere? A spolu s ní ještě jednu. Co nám dává a co nám bere vícejazyčnost? Budeme mluvit o knihách, které bývají označovány jako interkulturní literatura. O prózách autorů a autorek s migrační zkušeností, kteří píší v jiném jazyce, než je jejich jazyk mateřský. Přitom mě dlouhodobě zajímá jedna věc. Knihy autorů a autorek píšících nemateřským jazykem bývají velmi často čtený především s ohledem na jejich původ. Jakoby informace o tom, odkud autor přišel, byla klíčem ke všemu ostatnímu. A to i tehdy, když samotný text o migraci vůbec není. Jakoby životopis předcházel literatuře. Jakoby jazyk, ve kterém je kniha napsaná, byl vždycky jen hostitelem příběhu o přesunu z jednoho místa na druhé, jako kdyby byla migrace lineární proces. Není tomu tak. První knihou je román Rus je ten, kdo miluje břízy, německy píšící autorky Olgy Grjasnovy, který v českém překladu Terezy Semotamové vydalo nakladatelství Větrné mlýny. Olga Grjasnova se narodila v Baku, v dnešním Azerbajdžánu, do ruskojazyčné židovské rodiny a v 90. letech odešla z rodičí do Německa. Podobnou zkušenost má i hrdinka románu Rus je ten, kdo miluje břízy. Máša je vzdělaná, sebevědomá mladá žena, která ovládá několik jazyků a studuje tlumočnictví. Od dětství pochopila něco, co se v knize opakovaně vrací, že jazyky znamenají moc. Kdo umí mluvit, ten se dokáže pohybovat mezi světy. Kdo ovládá jazyk bez přízvuku, nemusí být okamžitě označen za cizince. A právě proto se Máša snaží minulost spíš odložit, než opatrovat. Důležitým momentem románu je tragická smrt Mašiná partnera Eliase. Právě tato událost naruší pečlivě vystavenou konstrukci života, který měl být postavený na výkonu, vzdělání a plánech. Smutek otevře prostor vzpomínkám, traumatu a otázkám, které bylo možné dlouho odkládat. Vypráví také o tom, jak se člověk stává někým jiným, aniž by se mohl úplně vzdát toho, kým byl dřív. Na románu mě zaujalo především to, že odmítá jednoduché rozdělení na domov a cizinu. Máša není doma v Německu, ale není doma ani v Baku. Později odjíždí do Izraele, kde by podle logiky původu a náboženství měla nalézt nějakou formu příslušnosti. Ani tam se to nestane. Místo toho se ukazuje, že současný svět je plný lidí, kteří žijí mezi několika identitami zároveň a kteří už nemají jedno místo, k němuž by se mohli bezvýhradně vztáhnout. Grjasnova nepíše o migraci jako o výjimečném stavu. Její postavy cestují, studují, stěhují se, překládají, mění jazyky i zaměstnání. Přesto se neustále setkávají s tím, že okolí chce znát jejich původ. Odkud jsi? Kam vlastně patříš? Kdo jsi doopravdy? Máša před těmito otázkami nemůže uniknout, i když je považuje za stále absurdnější. Rus je ten, kdo miluje břízy, je především román o ztratě lidí, míst, jazyků a jistot. Ukazuje svět, ve kterém se je hranice mezi domovem a cizinou, mezi minulostí a přítomností, mezi vlastním a cizím neustále posouvají.
0: Zofia Baldiga, básnířka, bohemistka a překladatelka, nás tento týden bude brát ještě čtyřikrát na místo setkání s knihami napříč prostorem a časem. Rubriku Knižní pól připravuje Petr Šrámek. Další odvysílané díly této série najdete na webu Českého rozhlasu Vltava a také v aplikaci Můj rozhlas.

tapetě maníra a tvá protestantská nevole, slunce tě vidíra, Archimboldo hněje na stole.

0: Betonoví lidi. Nová série Českého rozhlasu Vltava, věnovaná sídlištím a kultuře, která na nich vyrostla.
1: Autorem je rapper, umělec a fanoušek architektury Vladimír 518.
0: Nový díl vždy ve středu po 17. hodině.
1: A také na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: část ze sonáty pro flétnu a basso continuo E-dur BWV 1035 Johanna Sebastiana Bacha hráli Jean-Pierre Rampal, Roland Pidou a Trevor Pinnock.
1: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.
0: Už za pár minut uslyšíte dvě povídky odehrávající se ve východním Německu. Hledání domu literatury v bývalém městě Ponorek a Křižníků a temný příběh taxikáře z Caracasu a rozhovor s Čechem, který uvízl v Eisenhüttenstadtu, někdejším ocelovém srdci Německé demokratické republiky, bezútěšném městě fabrik a paneláků. Autorem je Jaroslav Rudiš.

0: dohrává Emil Vyklický trio, mimo jiné za použití verblu, kterého využiju a ohlásím jeden z našich nových projektů. Česká republika je letos čestným hostem knižního veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem. Nakladatelství Větrné mlýny a Schefflick & Company zde představí antologii Minout Prahu, Jan Zajc von Prag. Obsahuje příběhy německých a švýcarských autorů, k jejichž napsání je inspiroval jejich rezidenční pobyt v některém z českých měst. Všechny prózy obsažené v antologii mají také svou audiopodobu. Nahrávky vznikly ve spolupráci s regionálními studii Českého rozhlasu a poslechnout si je můžete na webu Vltavy.
1: Povídka.
0: Spisovatel Jaroslav Rudiš je v Německu jako doma, přeneseně i doslova. Česko-německá historie a vztahy jsou jedním z jeho hlavních témat. Už od počátku jeho literární tvorby v němčině napsal román Winterbergova Poslední cesta, která byla v roce 2019 nominována na prestižní cenu Lipského knižního veletrhu a v roce 2020 získala ocenění Chamisso Preis Hellerau. V následujícím roce pak německý prezident Frank-Walter Steinmeier vyznamenal autora Zásluženým řádem Spolkové republiky Německo za přínos ke zbližování Čechů a Němců. Dnes si poslechneme dva příběhy z východního Německa. Taxi Kiel a první Čech v Eisenhüttenstadt. Jaroslav Rudiš. Režie Jakub Doubrava, účinkuje František Hnilička. Vzhledem k prezentovanému prostředí a charakterům postav obsahuje pořad expresivní výrazy.

0: Taxi Kiel. Zrcadlo ve výtahu v srdci hotelu Astor vidělo hodně lidí. Tlačítka jsou ohmataná, koberec na stěnách vykoupaný v cigaretovém kouři. Koukám se do zrcadla a zkouším si, jaké to je dát někomu pěstí. Levý hák, pravý hák. Tak jsem to jednou viděl v televizi. Hotel Astor postavili někdy v 50. letech v centru města, které bylo o 10 let dříve centrem Říšského vojenského námořnictva a ponorkového loďstva. Proto centrum města ve válce přestalo centrem být. Se zemí ho srovnaly americké a britské bomby. Město Kiel znovu vyrostlo v 50. letech a hotel Astor se stal jeho první novodobou chloubou. Když ho postavili, lidi sem chodili v nažehlených oblecích. To je ono, to je Amerika, říkali. Stojím před Amerikou. Jejíž barva zvolna bledne v podvečerním slunci. Od moře fouká studený vítr. Jdu k taxíku, nasednu. Kam chceš? Ptá se taxikář a srovná zrcátko. Houpe se na něm zlatý křížek a medailonek s černovlasou a černookou holkou. Dům literatury, říkám. Dům čeho? Podívá se na mě taxikář přísně, jako bych mu svedl dceru. Literatury. Nic takovýho tady není. Je, určitě. Kamarád tam má čtení, jen jsem zapomněl adresu. Není adresa, není literatura. Kroutí taxikář hlavou. Pak stáhne okénko a zeptá se vedle stojícího tureckého kolegy. Dům literatury. Nevíš, co to je? Nic takového tady neexistuje, zvedne kolega hlavu od bildu. Nemyslí vojenský muzeum? Nemyslíš ponorky? Zeptá se můj taxikář. Kroutím hlavou. Nemyslí voskový muzeum? Ptá se Turek. Můj taxikář vystoupí a jde ke třetímu vozu. Ale ani u Portugalce nepochodí. Literaturhaus, Literaturhaus, to už jsem někde slyšel. Říká čtvrtý taxikář a drbe se ve vlasech. Je to Alžířan. Na kapotě rozkládá plán města. Já tam už jednoho vez, je to někde tady. Noří prst do mapy. Tady. Ukáže mému taxikáři a ten se usměje. To je jasný. Já si zatím rozcvičuju pěsti. Svírám a povoluju prsty, posiluju. Jedeme taxíkem a hledáme dům literatury v bývalém městě ponorek a křižníků. Taxikář říká, že je z Venezuely, přímo z Caracasu. Jestli jsem tam někdy byl. A že ho taxikaření v Kielu moc nebaví a tak to dělá jen 2 dny v týdnu. A co prý dělám já? A jestli mě to baví? Říkám, že nedělám nic. Lžu, že teď mám něco jako prázdniny a cestuju vlakem po Evropě. A on říká, že to se mám ze všech nejlíp, ale že vlakem bych u nich doma daleko nedojel, protože koleje končí hned za Caracasem. Literatura, literatura, literatura. Začne si najednou zpívat. To je takový hezký slovo. Nevíš, odkud pochází? Říkám, že asi z latiny a on na to. No to je jasný. A pak se na červené ke mně otočí, dýchne na mě kebabem. Všimnu si, že mu chybí horní řezák. A zeptá se, co to vlastně znamená, to literatura. Dívá se mi vážně do očí a já se dívám vážně do jeho očí. Jsou černé jako uhel. Knížky a tak. A jak se to dělá, literatura? No, jdete třeba do hospody. Někdo tam vypráví příběh, vy si ho zapíšete, večer ho naklepete do počítače, pošlete do nakladatelství, nakladatel to vydá. Někdo další si tu knížku koupí, přečte si váš příběh a jde do hospody, kde ho někomu jinému převypráví. Něco jako perpetuum mobile, houkne taxikář. Jo, takový věčný koloběh keců. To je vážně tak jednoduchý? Asi jo, říkám. a v některých zemích se z toho dá docela dobře žít. Koukám se na taxikáře a myslím na Marka, za kterým jsem sem na sever Německa přijel. Zkouší se literaturou živit. Potkali jsme se v Praze, padli si u vystřeleného voka do oka a spali chvíli se stejnou holkou. S mojí holkou. Problém byl, že já o tom nevěděl. On o tom pak napsal knížku a dnes z ní bude poprvé číst. A já budu přitom. Marek to neví. A Klára taky ne.
1: Jakože love?
0: Hodně love.
1: A kde třeba se z toho dá žít?
0: No, třeba v Německu.
1: Abys mě rozuměl, já totiž hledám novou práci.
0: Mrkne taxikář a prudce odbočí vlevo do úzké uličky. Křížek a holka na medailonku se na zrcátku málem uškrtěj.
1: Líbí se ti?
0: Ukáže taxikář na fotku v medailonku. Přikivuju.
1: Evelyn, moje dcera.
0: Řekne pyšně a já si všimnu, že ta holka má stejný černý oči jako on. Černý jako rozbouřený moře. Hezká.
1: No to je jasný. Všechny naše holky jsou hezký. Ty chodíš s nějakou?
0: Nevím, jestli se to dá tak říct.
1: Tak to u nás v tomhle člověk musí mít jasno,
0: řekne taxikář. Jasno v tom nemám. Kláru pořád miluju. Takže s ní vlastně chodím. Problém je, že ona asi nemiluje mě. Po čtení Markovi rozbiju hubu. Ale zatím si to nechávám pro sebe. Taxikář cvrnkne do medailonku s holkou.
1: Dělala pokojskou v hotelu, kde bydlíš. Pro každýho by se rozkrájela. Ženská, jakou jen tak nepotkáš.
0: A co dělá teď?
1: Nic. Loni se utopila, tady v přístavu.
0: Řekne to tak ostře, jako když příď lodi rozrazí vlnu. Trochu pěny vyletí na palubu a na chvíli se zastaví čas.
1: Aha, to je mi líto.
0: Taxikář si tlustými prsty otře koutky a mávne na pozdrav drožce, co jede naproti.
1: Já myslím, že za to může to studený moře. Člověk tam vleze a hned má křeč. U nás křeč nikdy nedostaneš. U nás není nikdy moře studený. Ale když je studený moře, jsou studený i lidi, to je jasný. Proč myslíš, že tady můžu dělat jen na černo?
2: Kvůli tomu studenému moři.
0: Mezi stromy se rýsuje stoletá vila. Jedna z mála, kterou si ve válce žádná spojenecká bomba nenašla. Nad brankou svítí nápis Literaturhaus. Vyskočil jsem ven a zaplatil. Večírek, na který jsem byl pozvaný, už dávno začal.
1: Počkej, stáhnul za mnou taxikář okénko. Moje první povídka.
0: Podal mi papírek, usmál se a šlápl na plyn. Mávnul jsem mu na pozdrav, strčil papírek do kapsy a vběhl dovnitř. Chtěl jsem být co nejdřív přitom. Musel jsem být přitom. Hotel Astor postavili v 50. letech hned u přístavu, ve kterém kotví lodě vysoké, jako je on sám. Je večer, vlastně už noc. Čtení bylo dlouhé, suché, tak nějak německé. Knížka nebyla o nás třech, ale o Praze. Lidé tleskali, jak je tady zvykem. Markovi jsem nakonec hubu nerozbil. Nedokázal jsem to. Dokonce jsem se s ním pozdravil a nakonec i objal. Nevím proč, ale stalo se to. Byl rád, že se vidíme. Já nakonec taky. Klára na čtení nebyla. Marek říkal, že ji dnes celý den bolela hlava.
3: To ten vítr tady. Člověk si na to musí zvyknout. Nechceš se zítra stavit?
0: Možná, řekl jsem. Nechal jsem Kláru pozdravovat. Sedím v hotelovém baru, piju malé pivo a koukám na lodě v kielském přístavu. Pak se napiju a myslím na to, že kiel česky znamená kýl. Lodě mají kýl, aby se v bouři nepotopily. Kýlem mého života byla Klára. V posteli jsem prý neuměl být chlap. A pak jsem neuměl rozbít hubu chlapovi, který s ní uměl být chlap. Teď už vím, že to půjde i bez ní. Napiju se a myslím na tu krásnou černookou, černovlasou holku z taxikářova medailonku, co se mu ztratila v přístavní vodě.
3: Možná bych s ní mohl chodit, kdyby tady byla. Možná bych s ní byl chlap. Napiju se a cítím, že kýlem kýlu je hotel Astor. Tady se potopit už nemá co. Žijeme přece v americké době. A tenhle hotel byl a je Amerika. Skutečná Amerika, studená Amerika. V ní se ale může utopit každý. Končíme. Sykne vychrtlý vrchní s motýlkem na křivo. To je jasný, řeknu. Dopiju a vytáhnu z kapsy drobné. Neznal jste nějakou Evelyn? Ptám se. Takovou černovlasou. Jo, ta tady myslím dělala. Loni se prej utopila v přístavu. A to vám řekl kdo? Její táta, taxikář. Utopila se ale doma ve vaně. A předtím snědla prášky. Kvůli němu hrozně jí tejral. Kdo? Ten taxikář byl její manžel. Oblékl jsem si sako a odešel ke dveřím výtahu. Něco vám vypadlo? Volá na mě vrchní a podává mi zmuchlaný papírek. Byla to první povídka taxikáře z Caracasu. Účtenka na 5 euro.

0: První Čech v Eisenhüttenstadt. Rozpálené černé poloprázdné parkoviště. Za mnou stojí malý obchodák a všude kolem jsou napěchované paneláky, dávno spíš mrtvé než živé. Tak tohle je Eisenhüttenstadt. Ocelové srdce Německé demokratické republiky dávno po infarktu. Konečná všech konečných. Dál už je jen Odra a Polsko. Stojím u stánku, potím se a myslím na svou holku ztracenou pod kopcem. Nabízím české pivo a moc to nejde. Možná to horko, možná pátek, možná Eisenhüttenstadt, možná špatný svědomí, možná Lucie. Vždycky je fajn mít to, na co hodit. A najednou se přede mnou zjeví menší kulatý chlápek, do očí mu skoro nevidím. Na hlavě má naraženou kšiltovku. A nohy má snad kratší než ruce. Ty seš Čech? No, to mě podrž, já jsem taky Čech. Rozumím. No, tomu nemůžeš rozumět, já jsem jediný Čech v tomhle městě, jediný Čech v Eisenhüttenstadt. Kdyby se za to dávalo vyznamenání, tak já už ho dávno mám. Tak to gratuluju. Ale teď je všechno ve světě nějak vychýlený. I tahle moje jediná jistota je v tahu. Další rána mýho života. Teď jsme tady dva. Ale já tady byl první. Já vám to neberu. Tohle tvoje slavné pivo, to mě taky přivedlo. No, zrovna jako tebe. Uvařený s chutí a láskou. Slogan sedí. No, asi by se dal vymyslet lepší. Pij bír, posíliš mír. To byste tam měli napsat. Protože toho jsem se držel celou vojnu i celý život po ní. Další světová válka nebyla, ale já nakonec skončil tady jako oběť svý osobní války. Rozumím. Byl jsi na vojně? Mám modrou na záda. No, tak tomu nemůžeš rozumět. Vezmu si dvě bedny, když už jsi tady. K tomu dneska dostanete skleničku a autíčko jako dárek. No, to se moc nepředáte. A ještě zapalovač a dva nafukovací balonky. Speciální akce. Dárky jsou pro děcka. Já už nic nepotřebuju. Kolik to stojí? 40. A jak ti to jinak u nás jde? Všichni říkají, že jsou autem. Nikdo nechce ochutnávat. Já jsem tady taky autem, ale pivo si dám. Před chvílí jsem viděl jet kolem policajty. Moc mi toho už sebrat nemůžou. A pak jim to taky přijde drahý, to naše český pivo. No jo, tady nejseš v Mnichově. Odsud ještě nikdo nebyl v Mnichově. A jestli jo, tak tam zůstal. Dívám se na něj, jak si zapalovačem otevírá pivo. To jsem se naučil tady ve válcovně. Když jsem tam nastoupil, tak se tam ještě mohlo pít pivo. Brzy to ale zakázali a chlapi hodně brblali. A pak fabriku zrušili a řekli, že teď můžete chodit na pivo, kdy chcete. A chlapi chodili, než prochlastali svý úspory. Nejdřív zavřeli hutě, pak válcovnu a nakonec i ty hospody. No a pak se první chlápek oběsil tamhle, za mateřskou školkou. A další se utopil v řece. Z fabriky snad teď bude nějaký technologický zábavný park pro děcka nebo co. Ale tady skoro žádný děcka nejsou. Dobrý pivo. Ale teplý. Odmítli mi to vevnitř vychladit, že prý to není ve smlouvě. Tohle pivo mě sem dostalo. Prožiješ jednu pitomou noc v Brně, dáš si pár piv a šup, hned seš v Eisenhüttenstadt. Jak jsi se sem dostal ty? Podle plánu šéfa. Předevčírem jsem byl v Chotěbuzi, včera ve Frankfurtu nad Odrou, no a dneska Eisenhüttenstadt. Cesta kolem světa. No, tak nějak. A zítra, kde budeš zítra? Ještě mám jednu štaci ve Zhořelci a pak šupem domů, do Liberce. A za týden jedu znova, zase 4 nový města ve východním Německu. Další cesta kolem světa, to se máš? Já jsem byl předevčírem Eisenhüttenstadt, včera Eisenhüttenstadt, dneska Eisenhüttenstadt, zítra Eisenhüttenstadt a pozítří nejspíš taky Eisenhüttenstadt. Pokud se nezabiju, nepřejede mě auto nebo nespadnu do Odry. No, člověk nikdy neví. Rozumím. Tomu nemůžeš rozumět, to musíš zažít. Musel bys to zkusit, abys věděl, jaký je to tady žít. Víš, co to znamená Eisenhüttenstadt? Něco jako město železných hutí, ne? Správně, první socialistické město NDR. Původně se to jmenovalo Stalinovo město. Jsou tady jen hutě, válcovna a paneláky. Viděl jsem to z auta. No vidíš, všechny byty úplně stejný. Na tom si zakládali, aby nikdo nezáviděl. 3 pokoje a malinkatý balkónek, ze kterého vidíš fabriky a další paneláky. A mezi tím já. A přitom já tak chtěl cestovat. Ale za komárů to nešlo a teď už to taky nejde, když máš závazky. Ale já přitom tak chtěl cestovat a hrát divadlo, jako ty. Já žádný divadlo nehraju. A co je tohle jinýho, ty vole? Mit Lust und Liebe gebraut. Půlka toho piva jsou dneska chemikálie. Tak to nepijte. Mladej, ty mi nebudeš říkat, co mám nebo nemám dělat, ale když chceš tohle pivo prodat, musíš hrát divadlo. Když vám to nechutná, tak to nepijte. Klidně vám ty prachy vrátím. Tady jsou ty 4 5. Já neřek, že mi to nechutná, já jen řek, že to je teplý. Dej si taky jedno, ať si víc v pohodě. Nemůžu, řídím. Tak na tebe. Chlapek si otevřel další pivo a napil se. Seš ženatej? Ne úplně. Máš holku? Ne úplně. Jak ne úplně, snad víš, jestli nějakou máš nebo nemáš, ne? Úplně to právě nevím, nějak se to zaseklo momentálně. Rozešli jsme se, měli jsme před svatbou a ty teď trpíš. Netrpím, já jsem to tak chtěl. Takže trpíš, to je moje věc. No já vím, že trpíš, moje věc, OK? OK, OK. Já jen, že já taky trpím. Všichni chlapi teď trpí, takže ti rozumím. Mám 3 holky. Karin, Katrin, Karolin. To všechno jsem dostal jako dárek za jednu noc v Brně. Byl jsi někdy v Brně? Jednou na benzínce cestou do Vídně, takže vlastně nebyl. Tak to si měl kliku. Benzínka podle mě úplně stačí. Říká se, že existuje dobrý divadlo, špatný divadlo a divadlo z Brna. A to samý podle mě platí i pro holky a je jedno, odkud jsou. To město na ně má nějaký magický vliv. Kdybys tam někdy měl jet, dej si pozor, nebo skončíš jako já. Ale Karin, Katrin, Karolin, to zní spíš nějak německy, ne? Chytrej kluk. Karin je moje žena. Jenže jsme se potkali v Brně, v kempu u přehrady. Já tam byl na dovolený s kamarádama a ona taky. Musíš to vidět. Léto, pláž, hospoda, pohodička, plácek s pingpongem. Nikdy jsem neviděl nikoho hrát tak dobře pinčes jako Karin. Šla do toho úplně naplno. A pak ty její boky a vypracovaný ramena. Víš, já jsem vždycky chtěl zkusit Němku. Ono v nich je něco bojovného, válečného, mužského. Počkej, ale nemysli si. Já nejsem na chlapy. Jen chci říct, že Péru neporučíš. Péro vždycky poručí tobě a ty seš pak nahranej. A tak jsem jí to řekl, tou svou polámanou němčinou z průmyslovky ve Zlíně. A jí to přišlo vtipný. Byl jsi někdy ve Zlíně? Já furt říkám Gottwaldov, abych je maličko naštval. Já jsem totiž z Otrokovic. Ale nic, šli jsme na pivo. Na tohle tvoje zatracený pražský chemický pivo. Pak ještě na jedno a ještě na jedno. A pak jsme si šli zaplavat a nebylo to vůbec špatný. Ráno jsme si vyměnili adresy a o 10 měsíců později mi přišel dopis a v něm fotka, na který Karin drží v náručí Katrin a Karolin. Mit Lust und Liebe gebraut. Přesně tak. Uvařený s chutí a láskou. I když nejdřív asi spíš s chutí, ta láska přišla až potom. Já si totiž nejdřív vůbec na nic nedokázal vzpomenout, no taky jsem chodil s jinou holkou, že jo. Tu fotku jsem nejdřív schoval, ale ona ji našla a zbalila si kufry. No a já si je taky zbalil. A tak jsem tady. První Čech v Eisenhüttenstadt. Nebylo to jednoduchý zvyknout si na německý život. Zvyknout si na Němce. Na jejich řízek s omáčkou. Na ty jejich vtipy. Naučit se německy. Kde ses ty naučil německy? Ve škole. Já až pořádně tady, ve válcovně a pak v hospodě. Ale já do toho šel kvůli těm holkám. Teď ale fabriku zavřeli, takže mám moře času. Chodím k Odře na ryby a nejvíc berou tam, co se utopil ten zámečník od nás z fabriky. Nechal na břehu boty, džíny, tričko, trenýrky, koženou bundu, dopis na rozloučenou, všechno vzorně srovnaný. Jeho tělo nikdy nenašli, ale podle mě ho našli ty ryby. Jestli máš po šichtě čas, vezmu tě tam. Fakt tam berou. Jen tam nesmíš spadnout, nebo tě ty ryby taky najdou a sežerou. Sakra, já jsem vždycky chtěl hrát divadlo. Taky jsem ho hrál ve Zlíně, jako amatér. A byl jsem dobrý. Už dlouho mám v hlavě takovej kus.
1: A o čem?
0: No o té zatracené noci v Brně. Co vidíš?
1: Dvě láhve piva.
0: To jsem já a Karin. Ale ta hra bude hlavně o tom, co z toho nakonec vzešlo. Co vidíš teď?
1: Dvě bedny plný piva.
0: Katrin a Karolin. Dvě holky naplněný životem. Nemůžu je teďka moc vídat. Karin furt nadává. Říká, že mám na holčičky špatný vliv, že chlastám, kouřím. A když se zjevím, hnedka volá Poldy.
1: Nejradši bych chtěla, abych táhnul zpátky do Čech.
0: Tak takhle končí láska v Eisenhüttenstadt. Ale já vím, co mi pomůže. Divadlo.
1: Možná bys o svý holce taky měl napsat hru.
0: Divadlo jako terapie.
1: Poradila mi to jedna známá, co jí taky život nakopnul blbým směrem.
0: Až sem přijedeš příště, pozvu tě na premiéru.
1: Já už sem nikdy nepřijedu.
0: Ale přijedeš.
1: Nepřijedu.
0: Uvidíš, že přijedeš. Všichni sem nakonec přijedou, ale já jsem byl první. To mi nikdo nevezme. Kdyby se za to dávalo vyznamenání, tak já...
1: Chlápek vzal své bedny, naložil je do auta, nastartoval a odjel. Byla to malá červená škodovka.

Taxi Kiel a první Čech v Eisenhüttenstadt. No a v příběhy z východního Německa četl František Hnilička. Autorem byl Jaroslav Rudiš a režisérem Jakub Doubrava. Posádka vysílacího pracoviště na stanici Český rozhlas Vltava se v těchto chvílích obměňuje. Editorku Martinu Kolajovou střídá Jan Zítka a mikrofonovou štafetu za chvíli předám Davidu Hamrovi. Mistrní zvuku je nadále Nataša Vodvářková. Z polední Vltavy vás zdraví Lenka Novotná.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Nový autobusový terminál na pražském Smíchově vyjde hlavní město na 6 miliard 200 milionů korun bez DPH. Radní dnes schválili, že projekt postaví sdružení vedené společností SMP Construction. Terminál má vzniknout na střeše smíchovského nádraží nad vlakovými nástupišti. Moderní dopravní uzel propojí metro, vlaky, autobusy i tramvaje. Součástí zakázky má být také výstavba parkovacího domu. Spojené státy stáhly všechny bombardéry svého letectva z letecké základny Fairford na západě Anglie. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na ministerstvo obrany, podle kterého jsou letouny zpátky na domovské základně ve Spojených státech. Stalo se tak po incidentu, který vyšetřují britské úřady. Koncem září policie poblíž základny zadržela 5 mužů kvůli podezření z přípravy teroristického útoku. Základnu využívají Spojené státy k útokům na cíle v Íránu. Aerolinky omezují kvůli zdražujícímu palivu lety na podzimní a zimní sezónu. Týká se to například nízkonákladových evropských společností Ryanair a Wizz Air. Smartwings posunul spouštění nových spojů do Benátek a Berchenu až na březen. Další omezení se týká letů do Španělska. V Česku bude tento týden pokračovat slunečné babí léto. Meteorologové očekávají teploty až kolem 24 stupňů. Rána ale budou chladnější, místy se objeví mlhy nebo přízemní mrazíky. Počasí se má změnit koncem týdne. Během čtvrtka začne přibývat mraků i srážek a v pátek se výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů. A podle Českého hydrometeorologického ústavu zůstanou teploty pod 20 stupni i o víkendu. Počasí. Bude polojasno až jasno, zpočátku na jihu území až oblačno a zejména v Čechách a ve Slezsku se vyskytnou mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty dnes 18 až 22 stupňů a na horách kolem 16. Víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz.
2: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds. Festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Třeba rezidencí v Rudolfinu. Max Cooper, Anuška Šankár, Steve Reich a Samara Joy. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
3: Prague Sounds, the festival.
4: Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
5: Jasně, chápu. Jste práci, profesionálka, nemůžete se projevit, jak byste chtěla.
6: Jsem profesionálka, jsem v práci a nemám čas se vybavovat.
7: Hotel uprostřed ničeho, 14 lidí, hosté i zaměstnanci. Každý má svůj důvod, proč je tady. A nikdo netuší, co z toho bude.
6: Máte rezervaci?
8: Nový film Miroslava Krobota a Lubomíra Smékala, Zpráva pro Minervu 2. Od 1. října v kinech. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.

Píseň Jejich déšť, Dan Barta a Illustratosphere z alba Kráska a zvířený prach. Tato hudba zní 7 minut po 14. hodině v odpolední Vltavě s 5. říjnovým datem. To je den, kdy svátek slaví Eliška, je také Mezinárodní den učitelů a my si právě dnes připomínáme 90. výročí narození Václava Havla, prvního prezidenta České republiky, který měl skutečně světový dosah. Konec konců Havlovi se ve vltavském vysílání věnujeme vrchovatě. Ale v odpolední mozaice budeme světový doslova dosah dnešních a aktuálních reportáží za chvíli vysílaných bude mířit třeba do Neapole nebo do světa frankofonních divadel, do Nové Akvitánie v Limoges. Určitě se zastavíme také v Africe prostřednictvím podcastu dokumentárního Momenty a ohlížení českého historika, který právě do Afriky absolvoval expedici, nebo přiblížíme pravoslavnou hudbu, tedy byzantský a řecký svět. A také budeme s Alenou Maršíkovou mluvit o tom, jak zněl hlas kastrátů, které později vystřídal falzet. Byl to ovšem legitimní hlas v klasické hudbě, třeba i Wolfganga Amadea Mozarta. Jehož hudbu budeme v kontextu toho, o čem mluvíme, hrát. A taky právě nyní jeho sonátu pro violončelo a klavír B-dur. David Hammer přeje příjemné odpoledne.

0: Dozněla druhá část sonáty pro violončelo a klavír B-dur Wolfganga Amadea Mozarta v podání Jiřího Bárty a Jana Čecha. My klasické hudbě budeme věnovat pozornost právě nyní, i když přece jenom trochu specifické. V Praze právě dnes začíná 17. ročník Mezinárodního festivalu pravoslavné hudby. Achaion nebo Archaion Kalos. Zahajovací večer nazvaný Soluňská tradice představí v kostele svatého Václava na Zdraze byzantský chorál v podání řeckého pěvce Petrose Papamen Manuo. Možná bude lepší, když to řekne můj host, bude to bezpečnější. Každopádně já ještě řeknu, že souborem, který jej doprovodí, bude Filokalia Ensemble. Až do 21. října přehlídka nabídne také ruskou sborovou hudbu Šnitkého, koncert pro sbor světovou premiéru skladby Jana Rianta Dřízala nebo poctu sbormistrovi Miroslavu Košlerovi. O letošním programu, to už jsem zmínil, teď budu mluvit s panem ředitelem festivalu Máriem Christou. Pane řediteli, než se zeptám na festival jako takový, jak je to s výslovností toho pěvce?
1: Ano, je to Petros Papamanuil. Já si myslím, že to je dlouhý, ale ne tak těžké. Takže genitiv pod vedením, teda nebo jak to je pod v podání Petrose nebo Petra Papa Emanuila.
0: No není to úplně jednoduché na výslovnost, i když mě to neumlouvá. Každopádně hudba je jazyk, kterému rozumí lidé z různých koutů světa. Váš festival zahájí koncert s názvem Soluňská tradice. Čím je byzantská hudba, no, speciálně tady hudba Soluně, osobitá a na co by se měl při poslechu zaměřit člověk, který právě uslyší poprvé?
1: Jo. Soluň byla vždycky jedním z nejvýznamnějších center byzantské hudby v Řecku. Dlouholetá tradice tohoto města žila hlavně v chrámech, kde významní zpěváci a učitelé rozvíjeli a předávali osobitý styl, který vycházel z takzvané patriarchální tradice Konstantinopole, takzvaný patriarchikon Ifos. A v tomto případě nejde o hudební sloh, ale o osobitý styl významných interpretů a skladatelů, a jako je například Charilaos Taliadoros a Athanasios Karamanis, těch sklady budou na koncertě dneska, a ze kterého tohoto stylu přirozeně zvykla takzvaná solunská škola. Hlavně jde o specifický způsob interpretace různých ornamentů nebo obohacení melodické linie. A možná v tuto chvíli je důležité zmínit, že byzantská hudba je výlučně vokální, teda ta duchovní byzantská hudba, a jednohlasa. Takže inovace... Logicky, jo, inovace, které se týkají melodie nebo instrumentace, nejsou možné. Tak hlavním výrazovým prostředkem je melodie a právě v ní se projevuje charakter solunské tradice.
0: A právě to bude prezentovat interpret, jehož jméno nejsem schopen vyložit.
1: Petros Papa Emanuil.
0: A správně říci.
1: A promiňte, jestli můžu taky možná důležité zmínit, že taky s ní bude zpívat solo i česká zpěvačka Silva Morasten.
0: Ovšem nebude to samozřejmě jediný z highlightů. Jeden z festivalových koncertů se uskuteční 10. října v pražské kavárně Zasekávák a nabídne taky jinou dimenzi této kulturní tradice světskou a lidovou tvář nejdejšího byzantského světa, řecké a středomořské písně. Tak co je s duchovní hudbou spojuje a proč jste pro ně zvolili právě prostředí kavárenské?
1: Tak co z hlediska hudebního je spojuje, hlavně modalita. Je to modální hudba a některé ty stupnice, ty postupy jsou stejné. Jinak není nic společného. Jak jsem zmínil, duchovní hudba je výlučně vokální, zatímco světská lidová hudba používá i nástroje, potom rytmus je taky odlišný, protože často jde o taneční hudbu, takže samozřejmě rytmus je úplně jiný. A písně, které představí svobodný koncert s názvem Byzant jinak, jsou skladby, které se tradičně nespívaly v koncertních sálech, ale právě v prostorách, kde lidé u toho pili, jedli, tancovali, volně se pohybovali. Takže nám připadalo, že kavárna Zasekávek je právě proto vhodné místo pro tuto hudbu.
0: 11. října se zaměříte na skladatele Alexandra Kastalského, u něhož si letos připomínáme 170. výročí narození, 100 let od úmrtí. V čem změnil ruskou sborovou hudbu a co posluchačům prozradí srovnání jeho skladeb s původními nápěvy staroruskými?
1: Od 17. století byla ruská hudba silně ovlivněna západní hudbou, takže staroruské chorály, jako například Znamený raspěv, Demestvený raspěv a tak dále, skoro zmizely. A Alexander Kastalsky právě zásadně změnil ruskou sborovou hudbu tím, že vrátil do duchovní hudby autentickou staroruskou hudbu a také ji organicky propojil i s lidovou hudbou. Spojil tak staré hudební tradice s ruskou lidovou písní a vytvořil originální styl, a to přesně ukáže srovnání jeho skladeb i s původními staroruskými nápěvy. Slyšíme, jak starou hudbu integroval do své tvorby. A možná skutečně důležitý říct, zmínit, že jeho tvorba zásadně ovlivnila vývoj ruské tvorby, včetně skladatelů, jako byli Sergej Rachmaninov a Česnokov.
0: Ten vějíř té ochutnávky stylů a forem je skutečně pestrý. Vy na dalším koncertě, tedy 14. října s názvem Filokálie dneška, představíte Schnittkeho koncert pro sbor a taky ve světové premiéře Two Sacred Songs od Jana Rianta Dřízala. Tak co spojuje tyto dvě skladby, jak Dřízal ve svém novém díle k duchovnímu textu přistoupil? No,
1: tak možná, když se vysvětlím název koncertu, by to bylo jasné. Filokalia znamená milovat krásu, takže když to přeložím volně, filokalie dneška znamená krása dneška. Takže společným jmenovatelem v tomto případě je to, že jde o duchovní hudbu současnou. Tedy zhudebnění duchovních textů z pera postmoderních autorů. A co se týče skladby Jana Dřízala, jde o zhudebnění biblického textu Píseň písní. Je to skladba tedy duchovní, ale zároveň milostná, kterou autor věnoval své ženě. A jak mi sám prozradil, věřitě v manželství musí být obě ty roviny, i ta duchovní, i ta milostní, tak třeba bych použil jeho slova, je to dárek pro.
0: Říká ředitel festivalu, na který vás zveme. Připomenu ještě, že závěrečný koncert 21. října věnujete Miroslavu Košlerovi, od jehož úmrtí uplyne 10 let, byl také vaším učitelem. No a jinak ten 17. ročník festivalu pravoslavné hudby Archaion Kalos je předmětem naší rozmluvy i díky řediteli, který byl hostem, tedy mluvili jsme s Mariem Kristu. Připomínám, že festival začne dnes v 19.30 v kostele svatého Václava na Zderaze večerem Soluňská tradice a pokračuje až do 21. října.

0: Rail Charles, muž, který sice postrádal zrak, ale byl vybaven skvělým hlasem, který je nezaměnitelný. A právě on vám zpíval píseň You Are My Sunshine 24 minut po 14. hodině v odpolední Vltavě. My vlastně o hlase, byť souvisejícím s mrzačící operací, budeme mluvit i v kontextu dějin hudby právě teď na Vltavě. V dětství podstoupili náročnou a zmrzačující operaci, která vedla k zastavení mutace chlapeckého hlasu. Takzvaní kastráti pak zpívali vysokými hlasy v operách role hrdinů. Dnes můžeme vzdáleně slyšet ozvěnu jejich umění v hlasech kontratenoristů. A v koncertu Klasika na Vltavském webu si můžete poslechnout umění jednoho mladého českého umělce Vojtěcha Pelky. Podrobnosti má vedoucí hudební redakce Vltavy Alena Maršíková-Michálková. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Aleno, kdy tedy v dějinách vlastně nastává ono zlaté období kastrátu?
1: Tak takové to skutečně to vrcholné období, tak je období barokní opery, už to tady zaznělo. Právě tito pěvci pak disponovali i v dospělosti velmi vysokými hlasy, soprány, a právě v těch barokních operách tak zpívali role právě těch nejrůznějších hrdinů nebo milovníků. To využití jejich nebylo jenom v tom operním zpěvu, oni pak zpívali ty nejvyšší hlasy i například v chrámových sborech, ale jak jste se tedy ptal, tak to vrcholné období je právě období baroka.
0: Můžeme říct, kdo byl vlastně nejvýznamnějším představitelem této formy nebo tohoto umění? Asi nedobrovolného, musíme tady říct, ale nakonec umění specifického a bezesporu inspirativního, zajímavého.
1: Myslím, že ten úplně nejslavnější kastrát všech dob, tak byl zpěvák Farinelli. O něm byl natočený velmi pěkný životopisný film. Tam i zajímavým způsobem vlastně dávali dohromady ten předpokládaný hlas toho kastráta, takže vlastně smíchali dohromady kontratenor a ženský soprán, není to prostě v tom zpěvu vůbec poznat, tak právě tento Farinelli, který vlastně vystupoval na předních evropských pódiích a také působil ve službách španělského krále, kterého svým zpěvem uklidňoval, takže mu poskytoval takovou jako muzikoterapii.
0: Tento nehumánní způsob, jak tedy podržet dobře zpívajícím chlapcům jejich chlapecký hlas, je naštěstí minulostí. Zasáhla tato praxe, řekněme, dosah digitálních nebo elektronických médií? Existuje nějaká nahrávka zpěvu kastrátu?
1: Tak není to ani digitální, ani elektronická nahrávka, ale je to nahrávka analogová, která je tuším dokonce snad na voskový váleček natočená, a v dnešní době si můžeme poslechnout kastráta z kapely Sixtínské kaple z Říma. Je to nahrávka ze začátku 20. století, jediná dochovaná nahrávka takového hlasu.
0: My v koncertu Klasika na webu Vltavy uslyšíme záznam koncertu Vojtěcha Pelky, kontratenora tedy. Co vlastně s uměním kastrátu spojuje a jak a kde byl koncert zaznamenán?
1: Tak právě kontratenoristé svým nesmírným nadáním tak jsou schopni zprostředkovat ty árie, které byly komponovány pro ty muže kastráty, protože jejich rozsah právě odpovídá až tomu sopránu. To je případ i Vojtěcha Pelky. Jeho koncert tak jsme natočili letos na klášterních hudebních slavnostech. Bylo to 11. července, bylo to v lázních Karlova studánka a spolu s Vojtěchem Pelkou tak vystoupila klavíristka Monika Knoblochová. A tento koncert tak pro nás připravila naše ostravská kolegyně, redaktorka a dramaturgyně Renáta Spisarová. Takže tento koncert tak si můžeme poslechnout na našem webu k poslechu. Tam je umístěn na neomezenou dobu, takže srdečně všechny tímto zvu.
0: Já jenom doplním, že pořad se jmenuje teda Soumrak řádu, Úsvit citu. Najdete, jak říká Alena Maršíková-Michálková, na vltavském webu s kontratenoristou Vojtěchem Pelkou na rozhraní epoch. To je ještě ten podtitul. No, Aleno, vy jste vybrala hudební ukázku, která snad koresponduje s tím, o čem mluvíme. Co si poslechneme?
1: Přesně tak. Poslechneme si krásný hlas Vojtěcha Pelky a bude to v árii Wolfganga Amadea Mozarta z opery Figarova Svatba.

0: Vojtěch Pelka, vynikající český kontratenor a jeho part Cherubína v Mozartově Figarově svatbě zněl teď dle výběru Aleny Maršíkové Michálkové na Vltavě. A vy si konec konců můžete i poslechnout zmiňovaný pořad, o němž jsme mluvili. A taky vám v pondělí v odpolední Vltavě nabízíme dokumentární cyklus Momenty. To právě nyní 32 minut po 14. hodině. O svých zkušenostech z Afriky, o účasti na expedici Monoxylon a vděčnosti za to, že žijeme v kulturní a fungující zemi ve svých rozhlasových momentech hovoří historik Jan Klíma.
1: Český rozhlas Vltava uvádí cyklus Momenty. Vypráví historik Jan Klíma.
2: Já jsem se narodil tady ve Vysokém Mýtě v roce 1943 v době druhé světové války, takže jsem pamětník vlastně i té nacistické okupace, protože krátkou dobu před mým narozením byl popraven jeden můj strýc v Plécenze v Berlíně za odbojovou činnost. Druhý můj strýc se vrátil až po roce 1945 z Mauthausenu, opět trestán za odbojovou činnost a náhodou ten Mauthausen přežil. Takže já si nepamatuju pochopitelně ten svůj začátek, ale můj Taufschein, čili křestní list, je ještě německo-český. Můj tatínek v 55. zemřel, mě bylo 11 roků a já jsem se potom protloukal trošku sám, protože můj bratr byl starší o 6,5 roku, takže měl úplně jiné zájmy. Moje maminka se snažila v dědově fotoateliéru nás nějak uživit, takže nikdo na mě neměl čas. A já jsem strašně četl a četl a četl a hrozně mě to bavilo. Pamatuju si na své velké zážitky, že ve třetí třídě jsem dostal od Žila Verna jednak 5 neděl v Baloně a dostal jsem 15-letého kapitána a z toho jsem si dělal takový obraz světa. Já jsem vždycky pocitoval, že přes ty knihy a přes tu kulturu se dostanu hrozně daleko. A potom v roce 60 jsem šel studovat na Pedagogický institut Pardubice, což byla taková rychlovka pro výrobu učitelů, kteří tenkrát najednou chyběli, takže mě tam vzali, i když jsem měl špatný kádrový profil a můj tatínek, že byl regent schory, to bylo hrůza a moje maminka byla vlastně živnostnice ve fotoateliéru, to bylo něco strašného, ale nějak tam potřebovali tenkrát lidi, tak mě tam vzali. Stal jsem se teda učitelem na základní škole, ale přitom jsem hlavně pilně studoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy Dálkově. Mě zajímaly vždycky dějiny Afriky, Latinské Ameriky a tím jsem jako se dostal do takového toho svého exotického světa duševního, ve kterém jsem pobýval díky taky tomu, že jsem si udělal státní zkoušku ze španělštiny, portugalštiny. Bylo to v 60. letech naprosto k ničemu, protože tenkrát se nedalo nikam jezdit, že? A ten svět byl jaksi zakázaný víceméně, ale ty jazyky se staly takovým oknem do světa, kdy to umožňuje prostě, aby člověk měl takový trošku jako větší rozhled. V roce 85 přišla Politechna s tím, že je tady určitá možnost, že v Mozambiku postavili Švédi nějakou velkou fabriku na dřevotřískové desky a že tam ti Švédi nechtějí pracovat, protože se po nich střílí, takže tam pošleme nějakou československou partu, která to vydrží. No a tak jsme nastoupili do Mozambiku, západní Mozambik, to je taková trošku divočinka. Bylo to všechno pro mě velké setkání s tou Afrikou, kdy také já jsem vystřízlivěl z takových těch představ, jakože to je romantika doktora Emila Holuba a Hanzelky a Zikmunda, že budeme poznávat a tak dál. A ten denní život v té africké realitě přináší ohromnou spoustu zajímavých problémů. Třeba v Mozambiku tenkrát nebylo nic k snědku a jeden člověk z těch 15 jezdil po venkově a vyměňoval košile a boty, plátěnky a všelijaké takové ty drobnosti jsme vyměňovali za kůzlátko, prasátko, pytel, kukuřice a takové ty věci, protože tam skutečně nebylo nic v krámech, nic nefungovalo. Fungovaly jenom takové ty černé trhy, ale tam byly prostě sušené ryby, které smrděly, takže z toho se nedalo vyžít. Ale byl to veliký zážitek toho Mozambiku. Skončilo to v roce 88. Já jsem měl samozřejmě rodinu, měl jsem dva kluky, tak jsem byl rád, že je nějak taky zažiju. Ale potom došlo u nás k té sametové revoluci a nastoupil jsem na takový rychlokurs na ministerstvo zahraničních věcí a šup se mnou do Luandy, do Angoly. Takže v roce 92 já jsem celý rok strávil jako nejprve první tajemník Československého zastupitelského úřadu. A když mě odvolali v srpnu pana velvyslance, tak jsem dělal tedy charge d'affaires, čili vedoucího poslední československé mise v Luandě až do té nešťastné evakuace na začátku listopadu 1992. My jsme, prosím vás, 3 dny a 2 noci leželi v prvním patře na chodbě. Kolem nás řvali kulomety, bouchali to, koukali jsme, jak vypadává třeba celý byt z toho paneláku, že jak to dostalo tu ránu dělostřeleckou a tak dále. Kolem nás se bojovalo. Naštěstí po těch 3 dnech ta válka utichla. A tam samozřejmě se válely po zemi ty mrtvoly a bylo jasné, že všechno prostě se zhroutilo, celý zásobování a takové ty věci, takže musíme pryč. A ta ambasáda tím skončila. Byla to taky nesmírně zajímavá doba. Poučili jsme se, ba dokonce i o sobě samých. Já řeknu jeden takový případ, který mě pořád vrtá v hlavě. Šel jsem v červnu oznámit na ministerstvo zahraničních věcí angolské, že Československo se rozpadne. Vznikne Česká a Slovenská republika extra. No a tak jsem tam šel to říct. Měl jsem pokyn, abych zdůraznil, že to bude mírovou cestou, že to bude vlastně prima. A když jsem tam sledoval ty reakce, tak jsem byl velmi překvapen. Oni se na mě dívali s despektem a říkali, proč tohle to děláte, že jo? Dítě, vy přicházíte o ten velký stát, že jo? Vy vlastně rušíte tu značku Československo a to jako nebude dobré. Oni se nám trošku začali vysmívat a říkali, podívejte, Angola je pořád v nějakých občanských válkách. My spolu válčíme, ale my nikdy nedopustíme, aby se nám ten stát rozpadl. A tak jsem se v tu chvíli docela jako zastyděl, že jsme nedokázali udržet to Masarykovo Československo a že tedy na rozdíl od všech současných generací, ta naše generace ještě pořád trpí takovým trošku komplexem nezdaru, že skončil stát, který byl kdysi docela veliký, mocný a v té Africe se to docela projevovalo a dneska je to stát, který ten význam rozhodně nemá a tak trochu jsme si to způsobili sami. Když jsem se vrátil z té Luandy, já jsem teda v únoru 1993 nastoupil na svou nejšťastnější, řekl bych, pedagogickou kariéru na tu dnešní Univerzitu Hradec Králové, kde jsem prožil celou spoustu pěkných chvil. Jenom vzpomenu, že já jsem se zúčastnil jedné z těch expedic Monoxylon, které pořádá Radek Tichý, což je vynikající archeolog se specializací na neolit. Já jsem se zúčastnil v roce 1998 expedice Monoxylon 2. Monoxylon je loď vydlabaná z jednoho kmene, na které experimentální archeologové chtěli dokázat a dokázali, že existoval přenos kultur nejen po zemi, ale že bylo možné a pravděpodobné, že se vyměňovali i teda tou námořní cestou. To byla opravdu gigantická výprava, kde se začínalo na Sicílii, jeli jsme Francii, jeli jsme Španělsko a končili jsme v Lisabonu na světové výstavě Expo 98, která byla věnována mořím právě. Česká republika se tehdy nezúčastnila toho Expo 98 s tím, že jako nemáme moře. A tak si představte tu senzaci, když do té výstavy vyjížděl tenhle ten Monoxylon, ta loď s těmi našimi otrhanci, s těmi studenty a profesory teda Univerzity Hradec Králové, s tou českou vlajkou. A my jsme tam říkali, my tady zastupujeme Českou republiku, my sice nemáme moře, ale přijeli jsme s touhletou expedicí experimentální archeologie dokázat, že vlastně ten náš zájem, vědecký zájem o moře je velmi konkrétní a přináší velmi zajímavé souvislosti. Takže to jenom jsou takové ty epizody z toho univerzitního působení, které bylo velice pěkné. Já jsem vlastně pomalinku končil v tom covidu, ale nějaké ty drobnosti jsem si na té univerzitě zachoval. Tak já jsem nikdy nepřemýšlel o tom, co po mně zbyde, ale snad tady něco zbývá. Já se zajímám o dějiny a tady je ten velký portugalský svět, který jsem začal vnímat v tom Mozambiku jako skutečně gigantické dědictví světové. Tak jsem si řekl, že tohle to bych měl přiblížit. No a tak když se podíváte na to moje dílo, tak jsou tam dějiny Portugalska, dějiny teda těch portugalskojazyčných zemí afrických všechny, dějiny kapverdských ostrovů, dějiny ostrovů São Tomé e Príncipe, dějiny Angoly v několika verzích, poslední vyšla nedávno, dějiny Mozambiku, to vyšlo úplně nedávno, ta druhá verze, dějiny Brazílie vyšly už ve dvou verzích a teďka píšu tu třetí, protože jsem byl požádán, abych to aktualizoval, už se na tom pracuje. Ty prameny teďka prostě jsou obrovsky vydatné a můžete si číst ve starých časopisech a všechny ty dokumenty máte před očima. Zatím pořád jako je co dělat. No tak radost mě dělá, že mám takový určitý klid, řekl bych, v rodině a ve vztazích, že mám dva hodný syny, tři hodný vnuky, pět nadějných pravnoučat a že všichni víceméně držíme pospolu a že ty děti nás berou, že nás jaksi si považují a že nás nějak nevytěsňují z toho svého života. Odpočívám asi u muziky nejvíc, protože muzika je krásná věc. Já jsem celý život hrál v nejrůznějších kapelách. Je to spíš taková šumařinka. Hráli jsme swing a hráli jsme to rádi. Tak teď spolupracuji ještě s několika kapelami. No a když je mě jako už u toho počítače ousko, tak si sednu a zahraju si tady pár takových těch swingových standardů na piano a to se člověk odreaguje. To rozptýlení do té tříště informací, které jsou naprosto zbytečné, tak to je takové zatěžkávání. Tomuhle se vyhnout je velmi těžké a to, že na nás dotírají neustále takové tě hloupé a konfliktní informace, to považuji za trošku neštěstí, no, a nedá se tomu bohužel vyhnout. Takže doufáme, že to nějak přežijeme. Pozitivní je to, že skutečně v podstatě žijeme v blahobytu, že si to moc jako neuvědomujeme, ale že tady ještě pořád trvá ta evropská civilizace v tom smyslu, že je nám dobře, že máme ty kulturní požitky, to je taková zvláštnost, víte, že si málo kdo uvědomuje, že třeba ta naše česká tradice třeba těch hudebních škol, jo, nebo těch lidových škol umění, nebo jak se to teďka jmenuje, základní umělecká škola, to je úžasný, víte, že tady třeba v tom malom městě neustále máme nějaké výstavy, koncerty, že se tady pořád něco pěkného děje, jo, to je velmi příjemné a že to všechno funguje a že nám ještě pořád funguje to zdravotnictví na vysoké úrovni, které bychom těžko hledali jinde ve světě. To je skutečně požitek jako a to, když si člověk uvědomí, tak prostě odpustí některé ty chyby té společnosti, které přicházejí stejně od někud, kde to nelze ovlivnit.
1: Cyklus Momenty poslouchejte ve vysílání a na webu Českého rozhlasu Vltava nebo v aplikaci Můj rozhlas. Autorka Naďa Reviláková. Mistr zvuku Jonáš Rosůlek.

0: Zpěvačka, textařka, výrazná persona české kulturní scény Markéta Foukalová. S námi na malou chvíli, jak se konec konců jmenuje i píseň, kterou naspívala s Martinem Brunerem. No a my už vás, milí posluchači, zveme k večernímu, pravda, nočnímu poslechu, k poslechu četby s hvězdičkou. Traumatické téma rodinné tragédie zabalené do jemného humoru. Právě o tom je proza Lucie Faulerové Smrtholka, kterou od dneška na Vltavě uvádíme jako rozhlasovou četbu s hvězdičkou. Cesta vlakem, za okny se míhají vybrané scény ze života 20-leté Marie. Dívá se na krajinu a vzpomíná na veselé chvíle strávené se svou zesnulou sestrou. Jak se vyrovnat se životem a jeho tragédiemi, jak dobře žít i přes každé zranění. Tady je krátká ukázka z textu, který má rozhlasovou podobu a který můžete poslouchat každý večer na Vltavě.
1: Jede vlak, letí jako pták. Kola se mu roztáčí, až přechází zrak. Kola se mu roztáčí, až přechází zrak. Sleduju pole a louky a lesy a nebe, anebo pole a louky a lesy a nebe sledují mě. Stejně jako je to s tou propastí, do které nahlížíte tak dlouho, až nahlídne ona do vás. Nebo nějak podobně to je. A o tom já můžu vyprávět. O tom vám třeba teď a tady můžu vyprávět, zatímco mi všecko ubíhá za oknama a zatímco já se ani nepohnu. A čas? Ten mi jde na ruku. Za oknama lítají roky. Ale tady uvnitř všecko čeká se mnou. Uháníme rychlejc než řeka. Ta, do který nevstoupím dvakrát, třikrát, stokrát, prostě ne. V dálce, v té řece, zahlídnu plavat Moranu. Smrt plave po vodě, nový léto k nám jede. Sahám si do kapsy, jeden kámen tam vždycky mám schovaný. Ze zvyku.
0: Roman Smrtholka, stakatový rytmus v interpretaci Denisy Barešové, text Lucie Faulerové v režii Jakuba Doubravy. Poslouchejte každý den ode dneška po 23. hodině jako rozhlasovou četbu s hvězdičkou. A 7 minut před 15. hodinou na Vltavě ještě čas na hudbu Pavla Josefa Vejvanovského.

0: sociální a hospodářské uvědomělosti a neb dělnické vysílání za první republiky.
1: Ve 20. letech minulého století připravovali v rozhlase programy pro různé společenské vrstvy.
0: Kromě zemědělců nebo žen v domácnosti se zaměřili i na dělníky, které chtěli poučit v sociální a hospodářské oblasti.
1: Jaké mělo vysílání dopady a bylo opravdu k užitku?
0: Radiostopy z rozhlasového archivu ve čtvrtek 8. října od 20 hodin.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
0: Státní zástupce označil poslance motoristů Filipa Turka za hlavního viníka červencové dopravní nehody v centru Prahy. Vyplývá to z usnesení, které získal server iRozhlas.cz. Turek se tehdy střetl se zdravotnickým vozem, jehož řidič se zranil. Podle státního zástupce Kamila Švece poslanec nejel podle předpisů a před vjezdem do křižovatky ulic Sokolská a Ječná dostatečně nespomalil. Trestnímu stíhání se ale vyhnul díky tomu, že zranění druhého řidiče nebyla vážná. Policie už minulý týden oznámila, že chyboval druhý šofér. Ten měl sice právo přednostní jízdy, ale do křižovatky vjel neopatrně. Stejně jako Turek je podezřelý z přestupku. Slovenská vláda schválila návrh státního rozpočtu na příští rok. Schodek veřejných financí má vzrůst na 4,94% HDP. Odhad deficitu pro letošek kabinet zvýšil ze 4,1% na 4,37% HDP. Vláda Roberta Fica původně slibovala do příštího roku snížit veřejný schodek na 3% HDP, což je podle pravidel Evropské unie horní hranice. Později se ale od tohoto cíle odchýlila. Rozpočet na příští rok počítá například se zvýšením výdajů na obranu z letošních 2 na 2,2% HDP. Ministerstvo kultury vyhlásilo nové výběrové řízení na ředitele Národní galerie Praha. Zájemci se můžou hlásit do 5. listopadu. Zároveň mají předložit koncepci rozvoje galerie na příštích 6 let. O vyhlášení konkurzu informoval rezort na svém Facebooku. Jde už o druhý letošní pokus ministerstva vybrat nové vedení poté, co předchozí řízení v létě zrušilo. Přihlášky je na posuzovat odborná komise složená z mezinárodních odborníků. Podle ministerstva galerii v čele s novým šéfem v příštích letech čekají zásadní investice. Počasí je jasno až polojasno, nejvyšší teploty 18 až 23, na horách naměříme kolem 16 stupňů Celsia. Více zpráv najdete na webu iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Bratři Ebenové, Mariza nebo právě teď hlas Evy Emingerové zpívající Gershwinovu píseň Love is here to stay.

Gershwinovské melodie zpívala česká swingová zpěvačka Eva Emingerová 7 minut po 15. hodině v odpolední Vltavě. Hudba, která je emblematická zejména pro počátek 20. století. Stejně tak jako některé kresby Kamila Lhotáka, který rád vedle portrétů maloval také techniku, letadla, stroje a jeho specifický rukopis stojí za to poznat. Šanci navštívit výstavu Krajina snů, výstavy děl Kamila Lhotáka v galerii Pelé máte i vy, posluchači Vltavy, my vás na ní pozveme a budeme o ní hovořit jako o dobrém typu, kam vyrazit. Naopak pozvánku do světa frankofonních divadel nabídneme zprostředkovaně prostřednictvím reflexe tohoto výjimečného počinu, který se již odehrál ve francouzském Avignonu. No a také budeme reflektovat ztracený čas, který budeme hledat v Neapoli, ve městě, které vás smrtelně raní nebo uspí. Tak charakterizuje nakladatelská anotace román Smrtelně raněný, který vydal roku 1961 italský spisovatel Rafale Capria. A my o českém překladu pohovoříme ještě tuto hodinu mezi 15. a 16. na Vltavě.

0: Druhá část koncertu pro dva klavíry a orchestr B-dur Antona Eberla právě dozněla 12 minut po 15. hodině. A my, jak jsme avizovali, vás, milí posluchači, nyní zveme do krajiny snů. To je mimo jiné název nové výstavy děl Kamila Lhotáka v galerii Villa Pelé v Praze 6. Retrospektiva nabízí i tak trochu jiný pohled do děl jednoho z našich nejvýznamnějších umělců minulého století. Kromě olejomaleb je tu kladen velký důraz i na grafiky a ilustrace. Redaktorka Zuzana Filipková natáčela přímo ve Villa Pelé s kurátorem výstavy Liborem Števkem.
1: Ona ta výstava vlastně časově zachycuje celé Lhotákovo tvůrčí období, to znamená od konce 30. let až do konce let 80. a je rozčleněna do takových několika sekcí.
2: Říká kurátor Libor Štefek. Kamila Lhotáka máme asi nejvíce spojeného s horkovzdušnými balóny a zobrazováním technického světa. Méně se ví, že ilustroval přes 400 knih, přispíval do časopisů a vytvořil stovky grafik. A jak se na výstavě Krajina snů nejlépe orientovat?
1: My začínáme časově alespoň tou sekcí, která je nazvaná KL, která zachycuje vlastně to prvopočáteční lhotákovské období, nikým nekorigované, které vlastně pokračuje až do roku 41. Na to navazuje druhá sekce, která je nazvaná skupina 42. To bude asi taková nejznámější, kdy vlastně ukazujeme jeho práce vlastně v letech 42 a 48. Na tuto sekci navazuje sekce, ve které se právě momentálně fyzicky nacházíme, která je nazvaná Krajina oživená člověkem a ta asociuje Lhotákovy výlety na motocyklu, na kole, někam do přírody.
3: My tady zrovna stojíme i u toho motocyklu a kola, a pak tady máte ještě část horkovzdušného balónu a vysoké kolo. To jsou všechno objekty, které Lhoták používal.
1: Tady musíme asi rozdělit, protože ano, opravdu tady vlastně motocykl značky Indian, ano, to skutečně je motocykl, který byl ve sbírce Kamila Lhotáka a Kamil Lhoták ho ať už více či méně používal a následně daroval v roce 1957 do Národního technického muzea. Opodál stojící kolo Hetchins, to je opravdu kolo, na kterém Kamil Lhoták skutečně jezdil. On si ho nechal vyrobit na zakázku. A to ještě tím způsobem, že si ho nechal vyrobit na zakázku v Anglii, což je pro tu dobu 60. let poměrně zajímavé. Na druhé straně to vysoké kolo, na které jste se ptala, tak to není jeho. Je to ale originál z roku 1885. Je to vlastně přímo spojené se jménem jednoho z průkopníků českého cyklistického sportu, pana Kohouta. A co se týče toho koše, balónu, tak bohužel Kamil Lhoták, ať se to možná moc neví, v balónu nikdy neletěl.
3: Ale maloval.
1: Ale maloval. To jsou ty spojitosti s Kamilem Lhotákem.
2: A hned za rohem v prvním patře se dostaneme do další zajímavé sekce nazvané Muzy a přátelé.
1: No, Kamil Lhoták byl velmi dobrým společníkem, takže kolem něho se vždycky tvořila taková vlastně skupina, která ho obklopovala a Kamil Lhoták byl skutečně výborným vypravěčem, velmi oblíbeným, nikdy neskazil žádnou zábavu. Ať tedy vlastně máme možnost vidět některé z jeho přátel, ať to byl František Hrubín, nebo dokonce tady máme podobiznu Daniela Dvořáka, který se mimo jiné podílel na kompozici této výstavy taky.
2: Dodává Libor Štefek. V přízemí uvidíte sekci nazvanou Tajemné symboly.
1: Byl jeden z těch, který nechal každého diváka, aby si sám posoudil, co na tom obraze vlastně vidí. No a ta poslední, tam bude možná ten ohlas největší z toho pohledu, že si každý možná vzpomene, co kdy v mládí četl. Ať se to ví více nebo méně, tak Kamil Lhoták nailustroval více než 400 knih, takže část ukázku tady z této tvorby zahrnuje i ta sekce knižní příběhy.
3: A kdybyste měl vybrat nějaká díla, která jsou tady zásadní na té výstavě, která třeba dlouho nebyla vystavená nebo vůbec nebyla vystavená?
1: Těch zásadních děl tady je opravdu hned několik. Možná hned dole u vchodu jsme minuli ten vůbec největší a možná nejzásadnější dílo Kamila Lhotáka Hráči baseballu. Ono je už samo o sobě svými rozměry 250 na 150 je samo o sobě monumentální. Máme tady několik opravdu zásadních děl z jeho počátku, ať už to je Ohrada snů nebo Balon nad krajinou, Zkušební let, to jsou všechno špičková díla, které jsou skutečně jako takhle pohromadě možná vystavené poprvé.
2: S Liborem Števkem se dostáváme ještě na půdu Vily Pelé, kde mimo jiné běží i dokumentární filmy o Kamilu Lhotákovi.
4: Máte tedy nějakých 13, 14 let a ze spolužáky s kamarády ve třídě vydával jednak časopis Automoto Zpravodaj.
1: Tady vlastně jsme v sekci, kterou jsme nazvali Školní léta. A Kamil Hoták po absolvování střední školy potom chtěl pokračovat ve studiu na Akademii výtvarných umění. Ale už na té střední škole se velmi jasně ukázal jeho talent, co se týče kreseb, malířství a podobně. A on spolu se spolužáky dokonce vydával v počtu jednoho kusu, vydával takový časopis, který se jmenoval Automoto Zpravodaj, na který potom navázal další, který se nazýval pro změnu Astra. V obou dvou těch časopisech to, co bylo jeho zájmem, byly, jak to tady můžeme nakonec vidět, stará auta, motocykly, je to proložené různými příběhy, závody čehosi. Je to taky taková zajímavostka.
0: Do Velipele v Praze můžete na výstavu tvorby Kamila Lhotáka až do 6. prosince. Do Neapole se s Vltavou vypravíme za okamžik, abychom listovali publikací, která tak trochu připomíná hledání ztraceného času v Neapoli.

0: Quando me sinto sol zpívá v portugalštině Mariza, královna fadu, když se cítím sama. Když se člověk cítí sám, může si vypomoci i knihou. Třeba románem Smrtelně raněný, který se nyní dostává k českému čtenáři. A je to zásadní dílo italské literatury druhé poloviny 20. století. Spisovatel Rafael La Capria ho napsal začátkem 60. let minulého století. Pro nakladatelství Meridone ho přeložila Alice Flemrová a právě s ní natáčel kolega Petr Šmíd, nejen o problémech, o kterých autor v románu pojednává.
1: Ať se zdánlivě v tom příběhu nic neděje, tak pozorný čtenář tam může najít stopu vlastně takového pátrání vůbec po historii toho města, osudech jeho obyvatel a o to, jak to město je zasazené do přírody, ta blízkost Vezuvu. A ti lidé mezi tím Vezuvem a mořem tam nějakým způsobem hledají svoje místo, tedy v historii města, historii času, historii lidstva a tedy i nějaký vztah k přírodě. Jsou to ta 50. léta. Ten příběh má určitou, dalo by se říci, i linku vývojového románu, určitý Bildung tam je, protože ten hlavní hrdina vypráví trošku příběh jeho první lásky a vlastně zrání toho rozhodnutí to město opustit, což je také velké téma Neapolců, jak žít v městě, které milují a zároveň nenávidí, jestli zůstat nebo odejít. Ti, co zůstanou, tak vlastně si říkají, že měli odejít, ti, co odejdou, pak žijí pořád s určitou jako ránou toho odchodu, tím traumatem toho odchodu a vlastně neustále se pokoušejí vrátit.
2: Váš český překlad vychází 65 let po italském originálu a 4 roky po autorově smrti. Čím je tato kniha pro vás stále aktuální a co v ní nacházíme nadčasového?
1: Tak já si myslím, že je to přesně ten román, který jako nemá věk, že to, o čem se hovoří, je sice zasazeno v určitém kontextu, o kterém jsem mluvila, ale ty problémy té Neapoli a v Itálii stále přetrvávají. Je to hodně také o tom přechodu z mládí do dospělosti, to je vlastně platné pořád. A hlavně je tam řečeno jako hodně klíčových věcí o Neapoli, která se teď hlavně v posledních třeba 2 desetiletích stala vděčným námětem, ať už filmařů nebo literátů. A myslím si, že ti, co se o tu Neapol začali zajímat, třeba protože se dívají na Sorrentinovy filmy nebo protože četli Ferrante, tak by měli vědět, že je tu prostě tenhle ten text, který byl pro všechny nějakým způsobem klíčový.
2: O Neapoli pojednává i kniha 10 současného spisovatele Andreje Longa. I tato kniha vyšla ve vašem nakladatelství Meridione. Ta kniha je psaná hodně svižným jazykem, naopak román Smrtelně raněný je psán takovým komplikovaným, košatým stylem. Neobáváte se, že to třeba českého čtenáře odradí?
1: Tak neobávám, no. Ten Longo, to je prostě taky ten údernější text, kde vlastně, i když je taky jako jazykově nápaditý, ale jde tam spíš o prostě nějakou mimezi prostě té z těch situací. On má o čem vyprávět, ta Neapol je teda zdroj různé lidského utrpení a prostě to, co tam, ty příběhy jsou většinou nepříliš veselé. No ale pak je ten přístup toho La Capri, toho bych spíš označila za takovýho jako ještě v něm doznívá ten vliv toho modernismu evropského a myslím si, že to je taky důležitý prostě umět z těch slov stvořit svět a vlastně donutit ty čtenáře, aby prostě se nechali tím textem trochu jako unášet a nést a já věřím, že pár se jich najde a i kdybych bylo opravdu hodně málo, tak jsem prostě ten text chtěla, aby v češtině existoval, takže teď jsem spokojená.
2: Poslední otázka míří přímo na vaše nakladatelství Meridione. Co v nejbližší době chystáte nebo jaké novinky byste čtenářům doporučila?
1: No tak mám několik novinek, ale vlastně ta, co vyjde, ten román, který vyjde už teď v říjnu, tak to je další těžký text, který hodně pojednává o násilí, je tam hodně sexu, ale není to prvoplánové, ten román se jmenuje Opakování. Napsal ho Giulio Mozzi, který i přijede do Prahy a pak chystáme velkou emigrantskou ságu, která se jmenuje Víta. Je to román, který vyšel už na začátku našeho století, ale ta autorka Melania Mazzucco, ač je v Itálii velmi jaksi vážená, uznávaná, tak zatím v češtině ještě nevyšla, takže my jsme rádi, že ji konečně nějakým způsobem zprostředkujeme. Věřím, že to nebude jediný text, který od ní vydáme.
0: O knize Rafaele Hola Capri, Smrtelně raněný, mluvila překladatelka Alice Flemrová. Román, který inspiroval spisovatelku Elenu Ferrante i režiséra Paola Sorrentina, vydalo letos v českém překladu nakladatelství Meridione.

0: Doznívá velké koncertantní duo pro klarinet a klavír B-dur, tedy jeho druhá část, Karla Marie von Webera. Ještě předtím koncert pro klavír a orchestr číslo 2 Edwarda McDowalla. No a teď cesta do Francie.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: Konkrétně tedy do francouzského regionu Nová Akvitánie, do města Limoges, kde o víkendu skončil vyhlášený festival frankofonních divadel. Navštívila ho už tradičně kolegyně Lucie Němečková. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
0: Festival frankofonních divadel je po Avignonu druhou největší divadelní akcí ve Francii. Letošní 43. ročník ale provázela jedna zásadní změna. Jaká?
2: Bohužel o změnách rozhodly škrty v rozpočtu, které jsou nemilosrdné i ve Francii, protože festival od roku 2019 byl rozdělen na dvě části, na tu jarní, která byla věnovaná autorům a jejich hrám ve scénických čteních, a pak na tu podzimní věnovanou zase už hotovým inscenacím. Takže tehle ten slibně vyvíjející se koncept musel být zrušen a logicky se veškerý ten program musel vejít do letošních 10 dnů.
0: Takže o to byl zřejmě ročník intenzivnější. Do jakých frankofonních končin se letos vydal a jaká přinesl témata?
2: Hassan Kasi Kojaté, který je ředitelem festivalu, tak se letos zaměřil na oblasti, které si běžně s frankofonií nespojujeme, a oslovil tvůrce a tvůrkyně z východní Evropy a pak také z Asie. Mezi nimi byla i švýcarsko-slovenská režisérka Olivia Čika-Trnka, která přivezla inscenaci Venuše stará 5743 let. Byla to inscenace věnovaná ženskému stárnutí. Polsko-guadeloupský tandem Magdaleny Gorské a Serge Tamáse se zase vydal po stopách tance mazurky z Polska až do Karibiku, kde nacházel jejich společné kořeny. Belgicko-vietnamská loutkářka Michelle Nguyen zase ve svojí inscenaci Vy se ponořila do svého dětství, které strávila v Alžírsku. No ale asi největší pozornost vzbudila choreografie Unmi An, což je jméno, které známe také z tance Praha. Jde o jihokorejskou choreografku, která do Limoges přivezla svoji poslední inscenaci nazvanou Postkoloniální Express, která doslova rozcupovala na kusy všemožná kliše, které vůči Asii chováme.
0: Zůstalo v programu místo i pro tradiční bašty festivalu, abych tak řekl, tedy pro subsaharskou Afriku a Karibik?
2: Rozhodně, protože dalším takovým obrovským magnetem byl po 40 letech legendární návrat souboru Gvinejského národního baletu, který uvedl v Limoges evropskou premiéru svého projektu Mansa Musa o nejbohatším panovníkovi světa. A pro mě to byl natolik strhující zážitek, že bych mu ráda věnovala větší prostor v některém z dalších našich setkání.
0: Na to se budeme těšit. Ovšem Afrika a Karibik se prolínaly i v komornějších, velmi osobních příbězích, které vás oslovily nejvíc.
2: Tak za mě to byly dvě inscenace, především Ticho tabu Ulricha Ntoyo, což je konžský dramatik a režisér, který propojil realitu s magií a minulost se současností v příběhu afro-antilského páru, který nemůže mít děti, a tak se vydá do Konga, kde podstoupí šamanský rituál, který však odhalí hluboká traumata spojená s dobou otroctví. Druhým mým zážitkem byla solová inscenace autobiografická nebo poloautobiografická hra Bernarda Lažie, kterou bychom mohli přeložit jako Vlastní cestou, která zase sledovala příběh mladíka a jeho cesty zrání na pozadí velkých historických událostí, jako třeba válka ve Vietnamu nebo kubánská revoluce či zavraždění Patrice Lumumby.
0: Doteď byla řeč o inscenacích, na programu však byla také řada scénických čtení. Na jaké texty se letos v Limoges zaměřili?
2: V Festival v Limoges je zajímavý tím, že on se snaží diváky nebo posluchače vtáhnout do celého toho procesu, tvůrčího procesu psaní. A tak jsme měli možnost slyšet různé texty různých autorů právě v různých fázích rozpracovanosti. Byli mezi nimi i autoři, kteří jsou aktuálně na rezidenčním pobytu v místním domě autorů a autorek, což byl senegalský autor, který se říká Paterson. A pak také Haitian Argens Jean-Marie. V jeho případě jsme mohli slyšet jednak hru, s kterou vyhrál letošní soutěž UTC Karaib, která se jmenuje Sueur Anonym, tedy anonymní pot. A pak se také pochlubil svým textem, který v současné době píše, což je monolog o haitské revoluci, vyprávěné z pohledu prasete, což je zvíře, které bylo obětováno kdysi v tom bájném Bua Kaiman, kde se rozhodlo právě o haitské revoluci. No a kromě toho jsme také poprvé mohli slyšet i vítězné texty prestižních soutěží Rádia RFI a SACD a jim bych se také ráda věnovala někdy příště.
0: Rozhlasová dramaturgyně a publicistka Lucie Němečková nám zprostředkovala letošní ročník festivalu frankofonních divadel, který o víkendu skončil ve francouzském městě Limoges. Díky.
2: Také děkuji.

všechna slova. Čas je dávno vygumoval pryč, jsou všechna slova.

0: Meditativní bratři Ebenové s písní Nic není tak horký a z alba Čas hodin. Podobně meditativní a smířlivý tón má i úvaha brněnské husitské farářky Sandry Silné, nese název Svět, který chceme nechat žít.
1: Léto se přehouplo do podzimu a tady na jižní Moravě, kde žiju, nám konečně chvílemi prší. Chodím v dešti, záměrně bez deštníků, protože po měsících, kdy byly z nebe padající kapky jen vzdálenou vzpomínkou, působí nynější přepršky jako vítaná a osvěžující mana. Stále jsou na zemi místa, kde lidé dál čekají na déšť. Ale současně jinde voda vyvolává úplně opačné pocity. Obavy, jestli jí nebude moc a nevezme víc, než bychom chtěli. Zkušenost, že už se tak stalo. Voda, pro mnohé tak obyčejná součást života, že si její přítomnost ani neuvědomují. Otočíš kohoutkem a ona teče. Uvaříš si čaj, umyješ ruce, zaliješ zahradu, napustíš bazén. Voda je tu, kdykoliv je potřeba. A přece stačí několik týdnů bez deště, aby se z něčeho samozřejmého stala vzácnost. A nebo naopak, několik hodin prudkého lijavce, aby se voda proměnila v sílu, kterou nedokážeme zkrotit. Voda nám připomíná něco, na co v každodenním životě umíme zapomenout. Jsme mnohem závislejší na světě kolem nás, než si někdy připouštíme. Září a říjen jsou v křesťanských církvích obdobím díku vzdání za stvoření. Od 1. září do 4. října se v mnoha církevních společenstvích připomíná takzvaná doba stvoření. Čas vděčnosti za přírodu, za život, za náš společný domov. Letošním tématem je živá voda. Obraz, který vychází z biblického proroka Ezechiele, z jeho vidění vody pramenící z chrámu, která postupně oživuje krajinu. Tam, kde předtím panovala neúroda, začíná znovu růst život. Nemusíme ale být věřící, abychom rozuměli tomu, co takový obraz znamená. Známe pohled na vyprahlou půdu, na usychající stromy nebo na řeku, která se zmenšila na několik tůní, na přehradu, kde pokleslá hladina odhalila dávnou, potopenou minulost. Zažili jsme, jak se krajina po dešti promění, jak se do ní vrací vůně, barvy, zvuky. Jak voda probouzí něco, co se zdálo téměř mrtvé. Opakovaně otevírám knihu environmentálního teologa J.B. McDaniela o Bohu a pelikánech. Autor v ní přemýšlí o našem vztahu k přírodě, k ostatním živým tvorům a k celému světu, jehož jsme součástí. Jedna z jeho myšlenek zní: svět nemá hodnotu měřenou podle toho, jak moc je užitečný pro člověka. Řeka není cenná kvůli vodě, již nám poskytuje. Les není důležitý pouze pro dřevo nebo jako místo k odpočinku. A ostatní živé bytosti nejsou na světě jen proto, aby nějakým způsobem sloužily našim potřebám. Možná se to zdá samozřejmé. Jenže když se podíváme na způsob, jakým jsme si zvykli zacházet s přírodou, zjistíme, jak hluboko v nás stále přetrvává představa, že svět je tu především pro nás. Že si můžeme brát, kolik potřebujeme, a že důsledky našich rozhodnutí se nějak vyřeší. Voda nám tuto představu zpochybňuje velmi důrazně. Můžeme ji zachytávat, přehradit, čerpat, čistit, převádět z jednoho místa na druhé. Umíme s ní zacházet technicky velmi důmyslně, ale nikdy ji nemůžeme úplně oddělit od světa, v němž vzniká a proudí. Řeka nezná hranice, které jsme nakreslili do map. Déšť neví, komu patří pole, na které dopadá. A vysychající krajina nerozlišuje mezi lidmi podle jejich původu, přesvědčení anebo společenského postavení. Voda nám připomíná, že náš život je součástí mnohem většího celku a že jsme na sobě navzájem závislí. Možná právě proto je nedostatek vody také otázkou spravedlnosti. Když někde chybí voda, neznamená to jen, že si nemůžeme napustit bazén nebo zalít trávník. Znamená to ohrožení úrody, obživy, zdraví, někdy i samotné možnosti zůstat doma. A tam, kde voda přichází v ničivém množství, bývají následky často nejtvrdší pro ty, kteří mají nejméně prostředků na ochranu a obnovu svého života. Voda tak odhaluje něco, co se týká nás všech. Naše rozhodnutí nejsou nikdy úplně oddělená od života druhých. Způsob, jakým hospodaříme s krajinou, jak zacházíme s půdou, jak stavíme města a jak využíváme přírodní zdroje, ovlivňuje nejen naše vlastní prostředí, ale také život lidí, které třeba nikdy nepotkáme. Voda je pro takové přemýšlení mimořádně výmluvným obrazem. Nepatří pouze jednomu člověku, jedné obci ani jedné generaci. Můžeme ji spravovat, chránit a rozumně využívat, ale nemůžeme zapomenout, že její význam přesahuje naše vlastnictví. A stejně tak bychom možná měli přemýšlet i o samotném světě, o tom, co v něm tvoříme a do něj vypouštíme, jako o světě, který chceme nechat žít.
0: Úvaha brněnské husitské farářky nesla titul Svět, který chceme nechat žít.

0: Betonoví lidi. Nová série Českého rozhlasu Vltava, věnovaná sídlištím a kultuře, která na nich vyrostla.
1: Autorem je rapper, umělec a fanoušek architektury Vladimír 518.
0: Nový díl vždy ve středu po 17. hodině.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Vláda schválila novou státní kulturní politiku. Po dnešním jednání to oznámil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Strategický dokument rozhoduje o tom, kam v příštích letech půjdou v sektoru peníze. Profesní organizace nový plán kritizují, vadí jim, že nová politika vznikla bez spolupráce s odborníky z kultury. Předchozí státní kulturní politiku, kterou schválila minulá vláda, ale už dříve označil ministr Klempíř za neufinancovatelnou. Dva lidé zemřeli po útoku na turecké plavidlo v Černém moři, uvedly to tamní úřady. Loď vyplula z ukrajinského přístavu Izmail, ležícího u hranic s Rumunskem. Měla přepravit ukrajinské obilí do Itálie, zasáhl ji ale dron. Na pomoc potápějící se lodi vyplula dvě záchranná plavidla. Podle rumunského ministerstva vnitra se podařilo zachránit 11 členů posádky. Zraněné přepravil do nemocnice vrtulník. Ruské ministerstvo obrany přitom informovalo o zasažení dvou nákladních lodí u ukrajinského pobřeží Černého moře. Triglavský ledovec ve Slovinsku může za několik dní zmizet. Ledovec pod nejvyšší slovinskou horou Triglav postupně zaniká kvůli teplejšímu počasí. Sníh tam letos roztál nezvykle brzo a masa ledu byla dlouho vystavena letním teplotám. Ještě před 80 lety přitom ledovec pokrýval 14 hektarů. Slovinci na něj často jezdili lyžovat. Teď z ledovce zbývá jenom posledních pár kusů ledu. Počasí. V noci bude jasno, nebo skoro jasno, postupně se místy vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší teploty 9 až 4 stupně Celsia, v údolích kolem minus 2, opravuji 2, a přízemní mrazíky. Na horách naměříme kolem 5 stupňů Celsia, v kotlinách výrazně méně. Zítra čekáme jasno, nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy, hlavně v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude v jeho západní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší zítřejší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 16 stupňů Celsia. Více zpráv čtěte na webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Pestrou paletu žánrů a forem nabízíme v Odpolední Vltavě, i pokud jde o hudební výběr. George Duke, Organic Quartet nebo Jan Křtitel Vaňhal. To jsou některá jména, se kterými je spojena hudba po 16. hodině. Teď Johnny Mitchell.

0: Johnny Mitchell na Vltavě dospívala 6 minut po 16. hodině. Ve studiu už Saša Michailidis a tak i vyhlídka odpoledního akcentu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Jsme zrovna přemýšleli, kde bydlela Johnny Mitchell, jestli třeba někdy taky bydlela na sídlišti, protože to je teda téma našeho akcentu. Na Vltavě máme nový podcast, který se jmenuje Betonoví lidi s Vladimírem 518 jako průvodcem po stereotypech, ale vlastně i krásách panelákových sídlišť. A my jsme si to vzali jako výchozí bod pro to, abychom se bavili o sídlištích nejenom z hlediska toho, kde jsou nějaké stereotypy, které mají pravdu nebo naopak se mýlí, ale především v tom, jak vlastně nahlížet na sídliště i z hlediska dnešních městských čtvrtí, protože už se tomu úplně neříká sídliště, ale říká se tomu městská čtvrť. Tak co si vlastně z toho vzít dobrého a jak na to myslet, kde možná i ta stará panelová sídliště vyhrávají nad současnými městskými čtvrtěmi?
0: Já se omlouvám, já jsem si fixoval tu Johnny Mitchell v tom českém paneláku a té představě se nemohu zbavit. To je ale hodně nekonformní tedy představa. Nicméně, kdo je kompetentní vlastně k fenoménu, který žijeme a který si možná ani neuvědomuje, že je něčím zajímavý, promluvit?
1: No, ono je vlastně dobré na tom tématu, že opravdu mnozí z nás si to velmi dobře dokážeme představit, protože jsme na sídlištích bydleli, nebo aspoň minimálně já, ano. A přijde o tom mluvit architekt a urbanista Filip Titl z kanceláře Unit Architekti, který má mimo jiné za sebou i velkou studii ostravských sídlišť, kde zkoumali 34 ostravských sídlišť. A v ostravském studiu s námi bude architektka Laura Doležalová ze studia Tečna.
0: Na Vltavě v 16.30 v Akcentu se Sašou Michailidisem. Díky.
1: Díky.

0: Jarmila Kozderková interpretovala třetí část sonáty pro klavír Esdur Jana Křtitele Vaňhala, dozněla 14 minut po 16. hodině. A my tento týden v kontextu významného výročí připomínáme textaře, skladatele a zpěváka. Právě v této pozici znají Jiřího Suchého téměř všichni. Ovšem jeho písně zlidověly a dodnes se zpívají při skutečně různých příležitostech. Na Vltavě pokračujeme v seriálu, který je věnovaný právě Jiřímu Suchému a připravil jej Tomáš Pilát.
1: Promiňte, že jsem se pustil do zpívání, to je totiž moje prokletí. Jak bych se ho zbavil, nemá nikdo zdání, nemá ani ponětí.

0: Jiří Suchý, textař, skladatel a zpěvák, jinak řečeno autor a interpret písní. Suchý vždycky přiznával inspiraci písněmi a obecně divadlem pánů Voskovce a Wericha.
1: De facto pořád je obdivuju a tak pořád se na nich učím, poněvadž Voskovec s Werichem mě vlastně naučili mnoho věcí. Jedna z těch věcí je používat češtinu v souvislosti těch synkop jazzových, poněvadž čeština není pro jazz ideální jazyk jako angličtina. Jo. Potom další věc, že se na jevišti nepřevtěluju a jsem tam furt já, ať hraju jakoukoliv roli, tak to mám od Jana Wericha, jsem to přizal. Takhle humor. Oni tenkrát brojili proti takovému tomu humoru těch starých lehce lascivních, nebo někdy i těžce lascivních kabaretů. A já jsem zase začal brojit proti takovému estrádnímu humoru, takže jsem se tam naučil vlastně jiný pohled na humor, ale to taky vděčím hodně Miroslavu Horničkovi, abych ho nezapomněl.
0: Vy jste řekl, že čeština není úplně nejvhodnější jazyk pro jazzovou muziku. Platí to podle vás i pro rock and roll třeba? Michal Prokop říká, že plus pro tebe je první regulární československý rock and roll. Souhlasíte s tím?
1: Jo, je to trochu pravda. První rock and roll, který jsem poznal a otextoval, bylo Rock Around the Clock. A tam jsem napsal text český, ale je to krátký úderný slova. Tak jak plyne řeky prout, tak jak mrak jen umí plout, jako smetí roky letí rok, rok, rok. Takže tam, a to už je díky Voskovcovi a Werichovi, kde jsem se naučil respektovat, musím říct, že v některých případech z češtiny vyloučím třeba 2/3 slov jako nepoužitelný vůbec a spokojím se s tím zbytkem.
0: A co si zpíváte, když je vám nejhůř? Teď narážím na písničku Když je mi nejhůř, která vznikla v roce 2002 po povodních.
1: Já musím se přiznat, mě už dlouho nejhůř nebylo. Jedině snad v okamžicích, když jsem přišel o někoho blízkého, ale třeba taková povodeň, ta mě nevyvedla z míry, ta mě nabudila, abych honem udělal něco nového a začalo mě to děsně bavit, jestli to zdolám. Takže já nemám takový stavy, abych... Ale znám lidi, kterým je nejhůř každou chvíli a nemuselo by být, kdyby nechtěli.
0: Přes půl století je partnerkou Jiřího Suchého v Semaforu Jitka Molavcová. Za tu dobu spolu naspívali samozřejmě i spoustu duetů. Vzpomíná si na ten první.
2: V Čarodějkách jsme možná spolu zpívali. Čarodějky totiž. Druhá hra, kterou jsem prošla v divadle Semafor, tak původně jsem hrála v baladě Svatební košile. Tato balada byla vložena do představení Čarodějky. Ale pak onemocněla hlavní představitelka královny, buď Hanka Talpová nebo Naďa Urbánková. A kdo by tu královnu měl hrát? A já tehdy jsem souhlasila, když mi tu roli nabídli. A mám pocit, že tam nějaký duet byl. No ale možná, že takovej ten, na který se opravdu nezapomíná, je Orchestrion z Ráje. Píseň lásky hraje nám jako pára z čaje, slaboučká si připadám. A tehdy se stalo něco opravdu pikantního. Ten text zní: mocná síla zvyku požehná tvé doteky, budem-li mít kliku, zešílíme na věky. A já jednou přišla do divadla večer na představení, to víte, to mládí, tak hlavu jsem měla plnou ideálu a různých jiných myšlenek než ten text Orchestrionu z Ráje a spustila jsem: mocná síla zvyku požehná tvé, teď jsem se zarazila, tvé pocity. A Jiří Suchý, aniž by hnul brvou, přebásnil: budem-li mít kliku, zešílíme já i ty. A tehdy jsem uznala, že Jiří Suchý je opravdu velký a hlavně pohotový básník.
0: Pro Vladimíra Justa je Jiří Suchý ryzí chansonnier.
3: Chansonnier, pravej. A nemyslím jenom francouzského šanzoniera. Vždycky odjakživa Iveta Gliberová, jedna z zakladatelek francouzského šanzonu, řekla, že šanzonier musí vždycky mluvit za sebe. Musí ty věci buď to si autorsky převonačit, anebo je hrát tak, že vlastně je to jeho problém, jeho téma. Vždycky je to prostě nějaký velmi neopakovatelný osobitý názor. A to ten Suchý má a já to vidím v celé jeho tvorbě. Takže odjak živa, když Suchýho písničky, takový ty nejosobnější, zpíval někdo jiný, jako byl třeba Pepíček Zima, nebo dokonce i ten Matuška. Když Matuška zpívá, stůl má čtyři nohy, tomu se to stojí, ten pán Hubertusu, že se nestydí, původně si říkal, že jim něco pojí, ale pak se napil, alkohol lapil a teď stolům závidí. To je básnička prožitá zevnitř pocitem opravdu člověka, který to přehnal, jo? Který mu se houpe celý svět. Matuška to krásně zahraje, krásně zaspívá. Ale ten Suchý to zpívá jako ten mužík, který ho opravdu lapilo něco cizího a on je bezmocný. Myslím, že jediný, kdo tohle taky uměl, byl Jiří Voskovec. Půl párku, že jo? Ten muž si přeje půl párku, že jo? Chudák, jo, všichni ho pohrdají. Když by to zpíval Werich, tak to není ono. Werich je prostě suverén, borec, že jo? To je Mr. Clown, že jo? A Voskovec to zpívá toho mužíka a tohle umí ten Suchý. Takže pro mě je ten Suchý zpěvák především jako tlumočitel vlastních teď a tady sdělovaných významů, gagů, metafor, názorů, pocitů. A je to nezastupitelný. Daleko dokonalejší hlasy, když zpívají jeho písně, tak já trpím. Já fakt trpím. Jen někdy netrpím, právě je teďka ta Jitka Molavcová. Protože tam mám pocit, že je tam taková míra empatie, že si myslím, že to nikdo jiný místo ní zpívat nemůže. A to má ten Suchý taky. Takže prostě ta neopakovatelnost, to, že ten člověk je teď a tady, je to osobnost se svýma chybama, šumama, nedokonalostma. Jo? A to je od začátku ten Suchý.
0: První písničkou, kterou kdy Jiří Suchý nahrál, byla Sardinka. Psal se rok 1949. Pan Suchý přiznává, že měl trému.
4: No strašnou, to bylo v AR studiu, to bylo v Lucerně, myslím, že v 6. patře někde úplně nahoře. A tam za 36 korun si člověk mohl nahrát cokoliv a oni mu to rovnou věřili do té desky, to se nelisovalo, že jo, to byl jediný exemplář. No a hned jsem si ho začerstva odnes domů a takový malý banjo jsem měl, vlastně to bylo ukulele ve tvaru banjo, teď jsem to hrál a třesoucím se hlasem jsem to zpíval. No bylo to zvláštní. Dneska, když si to pouštím, tak si říkám, tak v tom textu už jsou náznaky toho, že možná budu dobrý jako textař, takový to, krabička to je maličká a ta krybička se v ní mačká, že jo, takový, tam to bylo takový rytmizovaný a silně ovlivněn Voskovcem a Werichem a jeho stonožkama a brabencema a tak.
5: Taková maličká plechová, krabička maličká plechová, krabička taková a v ní se chutinky tisnily, sardinky a v ní se mačkaly sardinky.
6: Pátý díl seriálu věnovaný Jiřímu Suchému je za námi, konec konců věnovat se Jiřímu Suchému máme povinnost v podstatě v dobrém slova smyslu i v kontextu jeho krásných 95. narozenin. A jen připomenu, že jste v úvodu slyšeli ukázku z písně Suchého a Šlitra Promiňte, že jsem se pustil do zpívání z divadelní hry Člověk z půdy. A připomínám další díl seriálu opět zítra ve stejném čase na Vltavě. Člověk z půdy, to je teda téma pro Jiřího Suchého dnes. My za chvíli budeme vyhlížet poetiku panelákových sídlišť. To už hodně předbíhám ve vltavském akcentu, který je tu ovšem za okamžik. A my vás, milí posluchači, taky zveme dál k poslechu vltavských rozhlasových programů Čechy a Češi očima 12 německojazyčných spisovatelů. To je vltavská řada Povídka, která má své místo ve vltavském programu každý den, jak jistě tušíte, v 1:30. Česká republika je letos čestným hostem knižního veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem, nakladatelství Větrné mlýny Schäffling tu představí antologii Minout Prahu. Obsahuje příběhy německých a švýcarských autorů, k jejichž napsání je inspiroval jejich rezidenční pobyt v některém z českých měst. Všechny prozy obsažené v antologii mají také svou audiopodobu. A já připomenu, že nahrávky vznikly ve spolupráci s regionálními studii Českého rozhlasu. K poslechu jsou už zítra od 13.30 v našem vysílání, no a také na vltavském webu. A budete-li s námi vstávat, tedy s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým v ranní mozaice, připomínám, že vás budeme zvát třeba do Trafogalerie nebo do divadla Odeon, popřípadě i na tři nové výstavy v muzeu Kampa. Dobré odpoledne přeje od mikrofonu David Hamr, za techniku také mistr zvuku Viktor Láně a editor Jan Zítka.

0: Vyrozumění a sanace audience.
1: Slavné hry Václava Havla.
0: V původním znění i v premiéře.
1: V září a v říjnu na Vltavě.
0: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Naše srdce bije pro Janáčka. 10. ročník festivalu Janáček Brno otevírá své brány. Kompletní cyklus 9 oper v podání nejlepších orchestrů, světoví umělci a jedinečná energie. Buďte u toho i vy. Od 13. října v Brně. Více na janáček-brno.cz.
1: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Kterou z 10 houslových sonát Ludwiga van Beethovena máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfina a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.

0: Akcent.
1: Vltava právě uvádí audiosérii Vladimíra 518 s názvem Betonoví lidi. Ta přináší nový pohled na stará paneláková sídliště. Jak se ale v současnosti staví takové moderní sídliště nebo městská čtvrť? Jak by měla ideálně vypadat? Jako sídliští dnes přemýšlí architekti, urbanisté a odborníci na veřejný prostor. Lze se z původní panelákové výstavby nějak poučit, nebo už je to mrtvý koncept? O tom bude dnešní akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. Ve studiu v Praze je architekt a urbanista Filip Titl z kanceláře Unit Architekti. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: A v ostravském studiu by s námi měla být architektka Laura Doležalová ze studia Tešna. Dobré odpoledne i vám.
3: Dobré odpoledne přeji.
1: U Laury ještě zmíníme, že se věnuje návrhům úprav veřejných prostranství, dvorů a městské infrastruktury. A když dáme velmi jednoduchou, možná trošku záludnou otázku na vás na oba hned na začátek. Laura, co vás baví na starých sídlištích?
3: Na starých sídlištích mě v zásadě velice baví absence všeho možného, co všechno se s tím dá udělat.
1: To znamená, že vy to berete jako takové hrací pole?
3: V zásadě ano. V zásadě je to prostor pro naplnění potřeb obyvatel, kteří tam žijou dneska.
1: Mně se moc líbí, jak jste to vzala hned do těch nevýhod, ale tak Filip třeba bude schopen odpovědět pozitivně, co ho baví na současných starých sídlištích.
2: Tak mě baví zejména to, jak jsou každý jiný. Neexistuje sídliště, který by vás nepřekvapilo. A je to zajímavé v tom ohledu, že máme tendenci o panelových sídlištích uvažovat jako o typové zástavbě, což je. To jsou zopakovaný typový domy, které se stavily v nějakých obdobích. Ale to urbanistické uspořádání, ta celková organizace je každý ohromně jiný a dokonce velmi často vysvětlujeme, že to je vlastně nejdůležitější vlastnost těch sídlišť. Že není každý sídliště stejný a že každý jiný a každý potřebuje něco trochu jiného.
1: No a když se právě podíváme na konkrétní sídliště, třeba Lauro, je nějaké, kam opravdu ráda chodíte, protože to na vás něčím dýchá?
3: Určitě, tak například v Ostravě Porubě máme krásnou výstavbu, máme tam super prostory, super vnitrobloky, ale v zásadě bylo to vystavené v Sorele, takže tam ten důraz na to lidské měřítko je kladen a jde to na tom vidět. Jenom potom třeba taková jubilejní kolonie, která je taky nádherná, nicméně prostor je třeba dneska zaplaven totálně automobily. Takže vždycky se na to dá dívat z dvou různých pohledů.
1: Filipe, vy, když jsme se bavili před vysílání, to jste říkal, já vás budu trošku prudit s tím, že není sídliště jako sídliště. Proč je Jižák jiný než sídliště někde třeba v Mostu, anebo v České Lípě, anebo v nějakém úplně malém městě na Jižní Moravě?
2: Těch pohledů, kterých se na to můžeme dívat, je spoustu. Jednak je to nějaká socioekonomická situace toho konkrétního území, ale i toho regionu. To znamená sídliště.
1: Která za socialismu relativně měla být vlastně všude úplně stejná, protože jsme si všichni byli rovni.
2: Jasně, tak to se můžeme dostat k tomu, jak vlastně sídliště byly vytvořené, jako vlastně výstavba jednoho stavebníka, jednoho zadavatele pro jednoho klienta. A ty lokality si teď vlastně musí poprat s tou dnešní dobou, která prostě funguje jinak, která je založená na jiných principech. I v rámci rozvoje měst, na nějakou iniciativu pro jednotlivý vlastníky pozemků, pro jednotlivý stavebníky a ty sídliště na to vlastně nejsou připraveny. A v každém tom území čili nějakým jiným specifikům. Znamená, když máte sídliště v Mostě, tak tam pravděpodobně čili nějakým sociálním problémům a je tam spíš tlak na to, že ty lidi odchází a v Litvínově, že jo, máme dneska skutečně domy, které jsou prázdný, v Mostě se nějaký panelový domy vlastně zbouraly. Naopak, když se podíváte na pražské sídliště, tak ty naopak z velké části jsou brané jako atraktivní lokality, atraktivních míst k životu a čelí tomu, že tam je velká poptávka potom, aby se tam stavili nový domy, aby se tam stěhovali noví lidi a je strašně důležité, aby se to udělalo správně, aby to těm lokalitám pomohlo, ne aby jim to ublížilo. Takže ty výzvy jsou opravdu jako velmi různorodý a není to jenom o té situaci jako společenský, ale ale je to i o charakteru toho místa. Prostě jinak funguje lokalita, sídliště o vozovkách 5 panelácích v městě, který má dohromady 5000 obyvatel, a jinak funguje samostatné město, 60 tisícový jižní město v Praze, který je vlastně jako organismus sám o sobě a nemá ten intenzivní vztah s tou okolní zástavbou jiného charakteru. Čili opravdu každá ta situace je jiná a každá je velmi specifická.
1: Laura, a když byste se měla právě podívat na to, co chybí těm sídlištím, tak co je to?
3: Já bych v zásadě, nebo s tím, co, čím se my nejvíce setkáváme, je absence nějaké různorodosti aktivit. Řekla bych, rozhodně tam chybí i nějakým způsobem bezpečný pohyb, bezpečný prostor. Tím myslím, ať už třeba pro seniory, ať si můžou sednout, když potřebují, nebo ať je tam stín na těch dvorcích, nebo také nějakým způsobem bezpečí i pro rodiny s malými dětmi, ať se bavíme zase třeba o projíždících automobilech v blízkosti a podobně. Takže s tím se setkáváme nejčastěji.
0: Jedno kulturní téma, více úhlů pohledu.
1: Fakt ne, tu se dnes bavíme o sídlištích, anebo v tomto případě možná teď už o městských čtvrtích. To pojmosloví si ještě budu muset trošku vysvětlit společně s architektem a urbanistou Filipem Titlem a s architektkou Laurou Doležalovou. Kdybyste dnes stavěli sídliště pro 10, 20 tisíc lidí, co byste udělali jinak než před těmi, řekněme, 40 nebo 50 lety, Lauro?
3: Já bych začala s participací. Já bych začala s roztáhlým sběrem informací a dat, co dneska lidé potřebují, co by tam chtěli, jaké jsou zkušenosti s tím místem, a rozhodně vedla rozsáhlý dialog s lidmi, kteří by tam potenciálně měli žít, ale samozřejmě také s lidmi, kteří by tam měli mít potom svoje podniky a samozřejmě také za zastupiteli obvodu.
1: Počkejte, ale přemýšlím, jak by se to udělalo, Lauro. Víte, přece to je třeba nějaké rozvojové území. A vy ještě nevíte, kdo tam bude bydlet a kdo tam bude chtít mít podniky?
3: Tak třeba teďka se dělají urbanistické studie. Může to být samozřejmě i na výzvu, popřípadě na nějakou petici obyvatel, kteří už reagují třeba na nějaký problém v tom městě nebo na nějaký plán výstavby toho města. A potom se jsou schopni zapojit do téhleté diskuze. Samozřejmě nevíme třeba, jaké podniky tam budou, ale můžou být potom nějací velcí hráči, kteří jsou schopni se k tomu vyjádřit, nebo už mají třeba i zkušenosti z toho daného místa.
1: Filipe.
2: Já to jenom za sebe doplním. To je něco, co vlastně běžně v naší praxi děláme, když přijdeme k nějakému velkému území. Tady v Praze máme za sebou vlastně velký urbanistický studie, který nám zadávalo hlavně město Praha, tak už je dneska vlastně standardní, že součástí toho procesu je na začátku velká analytická část, kde se jednak ptáme lidí, kteří v tom místě bydlí, ať už je to třeba sousedství a mají nějaké potřeby, obavy, nějaké očekávání od toho místa, který se může změnit. Zároveň tam jsou zpravidla nějaký majitelé pozemků, což z velké části jsou profesionální developeri, kteří vědí, co chtějí stavět a pro koho to chtějí stavět a co k tomu potřebujou. A je tam často spousta dalších hráčů, kteří se v tom území pohybují. To znamená, ta koordinace ještě předtím, než se nakreslí první čára, je strašně důležitá a jsem strašně rád, že už je dneska vlastně standardní součástí té práce.
1: Lauro, co by se vlastně mělo řešit hned na úvod, když se přemýšlí o nové městské čtvrti nebo sídlišti? Jsou to ty domy, anebo ten veřejný prostor?
3: No, myslím si, že je nezbytně nutné, aby obojí bylo důležité. A nemyslím si, že by se jedno mělo stavět před druhé. Veřejný prostor je pro nás nezbytně nutný, obzvláště dnes, když máme žít ve městě, tak nežijeme pouze v bytě, žijeme i venku, takže postala bych to do roviny.
1: No, ale jde to, Filipe?
2: Já bych se možná...
1: Podle současných třeba požadavků, ať už města nebo developerů?
2: Jo, já bych se možná vrátil úplně obecně k té vaší původní otázce, a to je, co bychom vlastně dělali jinak proti tomu období před prostě 50 lety zpátky. Jo. A já si myslím, že dneska máme vlastně úplně jiný zadání. Jo. Dneska to zadání není... Ubytujte co nejvíc lidí na jednom místě, který pak autobusem pojedou někam do fabriky nebo někam jinam. Ale většina těch zadání je, vytváříme skutečně fungující městskou čtvrť, komplexní. Jejich součástí není jenom to bydlení a ta základní veřejná vybavenost, ale jsou to další komerční aktivity, jsou to pracovní příležitosti. A tohle všechno prostě všechno musí fungovat naráz. Čili dneska vlastně už z principu toho, jaký máme zadání, tak jak dneska vnímáme město, kde většina lidí pracuje ve službách a v administrativě, což jsou náplně, které jsou v zásadě bez problémů kompatibilní na jednom místě, tak už jako z principu toho, co vytváříme za charakter míst a za typy území, tak nevytváříme sídliště, ale vytváříme komplexní městský čtvrti.
1: Laura, ale pokud se třeba podíváme právě na některá ta starší sídliště, tak ona jsou mnohdy charakteristická vlastně tím velkorysým prostorem, který je mezi jednotlivými domy, což někdy třeba u těch nových městských čtvrtí tak úplně není. Znamená to, že ten přístup byl, řekněme, v mnoha ohledech dříve velkorysejší, anebo to byla jenom náhoda?
3: Jako pozor, to samozřejmě ten velkorysý prostor je samozřejmě skvělý a já bych celkově ten veřejný prostor, co byl, nechtěla zavrhnout. Určitě tam byla spousta skvělých věcí, ať už je to třeba umění v tom veřejném prostoru, na které se dbalo, nebo vlastně i dětské hřiště, jakým způsobem vypadaly, jak byly úžasně svobodné. Takže určitě bych to nechtěla zavrhovat. Nicméně ten volný prostor samozřejmě není všechno, spíš je to nějaké dědictví, které dneska přebíráme a nějak s ním nakládáme, nějak ho doplňujeme, což si myslím, že je naprosto pořádku a rozhodně se tam máme čím inspirovat. Spíš bych řekla v tom, že dnes je samozřejmě ten důraz u té bytové výstavby na to, jaký byt prodává ten developer, kolik teda vůbec jako stojí celý ten projekt a bohužel u té nové výstavby se může stát, že na ten veřejný prostor už nezbyde jak pozornost, tak finance.
1: Jakou zkušenost má s tím Filip? Jaká je ta vazba právě v rámci toho zahušťování?
2: No, já bych chtěl obecně říct k těm sídlištím, že tam je ten obrovský otevřený prostor, ale teď je o to, jak to srovnáváte s nějakou soudovou výstavou. Když si představíte současnou čtvrť, ať už to, co připravujeme v Praze, nebo to, co se prostě dneska staví ve Vidni v Mnichově, tak když si vezmete součet celého veřejného prostoru, který je obyčejně v té lokalitě, tak se tomu sídliště bude blížit, ale bude úplně jinak strukturovaný. Bude tam zpravidla nějaký velký park, který bude dobře dostupný, ale zároveň nebude všem pod oknama, takže tam budete moct dělat hlučné aktivity, sport, hřiště a tak dále. A bude tvořit vlastně velkou plochu, ale zároveň do ní můžete dojít, můžete se v něm ztratit a budete se v něm cítit jako v parku. Zároveň tam bude nějaký prostor, který má charakter intenzivního městského prostoru, ať už přímo náměstí nebo nějakého podobného veřejného prostoru, kde bude blízkost služeb na jednom místě, zpravidla nějaký komerční bavení, bude to ve vazbě na zastávku hromadné dopravy. A pak tam budou nějaký vnitrobloky, které budou zpravidla intimnější, které budou víc určený pro obyvatele těch jednotlivých bloků, ale obyčejně přístupný i pro ty ostatní. Budou nějaký každý svoje kouzlo, svůj charakter a budou zase připravený pro jiný typ aktivity, který děláte. Zatímco na tom sídlišti je to trochu, jako kdybyste tohle všechno vzal, zašejkroval s tím v tom šejkru a teď to rovnoměrně rozmístil po tom území. Takže on ten prostor je na jednu stranu jako obrovský a velkorysý na to, aby jste měl v každém místě pocit, že je tam velké množství místa. Ale když tam začnete dávat aktivity, které potřebujete, tak zjistíte, že je vlastně malej. Na tom sídlišti obyčejně chybí nějaký větší park, do kterého jdete a kde jste opravdu v tom klidném zeleném parku, kde na vás nekouká spousta oken z okolí. A tyhle prostory tam paradoxně chybí. Čili oni ty sídliště jsou v něčem velkorysí, ale v něčem naopak ty prostory jako postrádají náplně a charakter.
1: Laura, vy se věnujete právě revitalizaci podobných území. Znamená to, že i samotná města si uvědomují, že ten prostor, který je mezi sídlištěmi, tak že možná nebyl úplně řešený šťastně a že je čas se na to podívat a udělat z toho právě místo, kde se člověk může teoreticky ztratit?
3: Rozhodně souhlasím s body, které řekl tady pan architekt. Chybí tam není to tak strukturalizované. Skutečně hodně často se setkáváme s tím, že se navzájem skupiny ruší, ať už je to nějaký hluk z dětského hřiště, máme tam nějaké skupiny seniorů nebo lidí, co pracují na směny a skutečně jsou v nějaké kolizi a potom tyhle ty věci je potřeba vyřešit a samozřejmě ti zastupitelé a ty obvody to vědí, řeší, mají podněty od těch lidí, takže řešíme, jakým způsobem skloubit potřeby různých skupin obyvatel a samozřejmě ty potřeby se vyvíjejí, takže ono, sice ten velkorysý prostor, ale nemohl být navržen pro potřeby dnešního člověka, takže si myslím, že je úplně přirozené, že ty prostory se revitalizují, nějakým způsobem doplňují a reagují na dnešní dobu.
1: Komu ale, Filipe, patří ten prostor? My víme, komu patří byt. Ale komu patří ten prostor?
2: No, to je samozřejmě velmi správná otázka a to nejenom o to, komu patří, ale kdo se o něj stará. A tady vlastně spadá to, ta tíha toho, té starosti o, to, o ten veřejný prostor na veřejnou správu na město. A je to tak správně, každý veřejný prostor má mít město a má ho hlídat jako důležitý veřejný statek, ale na těch sídlištích zpravidla ten veřejný prostor, jeho součástí jsou prvky, které se v současných lokalitách odehrávají v rámci těch domů, v rámci těch bloků, ať už je to parkování aut, ať už je to řešení odpadu, kde jsou tam ty jednotlivé koje s těmi odpady v tom veřejném prostoru. Znamená, ty náklady na údržbu a správu toho veřejného prostoru jsou na sídlišti prostě větší než v těch běžných lokalitách, protože to město supluje často to, co normálně je součástí té výstavby a to, co s ní souvisí.
1: Lauro, když bychom dali jeden příklad právě něčeho, co vy jste udělali, to znamená, pokud bychom se třeba právě podívali na něco, co vy považujete za, z hlediska vaší práce, za posunutí vpřed, z hlediska veřejného prostoru, tak co by to bylo? Náměstí generála Svobody? V Ostrově Zábřehu?
3: To je momentálně ve fázi studie. Asi bych se spíš zaměřila na věci, které už jsme zrealizovali, protože tam třeba jsme schopni vidět, že ty věci fungují, nebo samozřejmě nefungují. A pro mě jsou jako hrozně fajn takové malé věci, kdy třeba umístíme piknikový stůl a má plno různých funkcí během dne. Přijde tam parta 15-letých holek, povídají si tam, za chvíli odejdou, přijde si tam uklízečka zakouřit, zase odejde a probíhá tam takový ten běžný denní život u takové malé, prosté věci a v tom vidím tu sílu a to kouzlo toho veřejného prostoru. Takže jsou to asi takové malé gesta do toho veřejného prostoru.
1: Akcent. Na Vltavě posloucháte pořád Akcent, mluvíme o tom, jak se dnes staví, jak se stavělo, jak mají vypadat nová moderní sídliště nebo čtvrti. Našimi hosty jsou architekta urbanista Filip Titl a architektka Laura Doležalová. Zapomíná veřejný prostor na sídlištích na někoho konkrétního? Je jedna nějaká skupina, která je vždy nejvíce bytá, Filipe?
2: To je hodně těžká otázka, se to bude lišit místo od místa. Ty sídliště jsou ještě specifický tím, že vznikaly tak, jak vznikaly a s pravidla mají velmi podobnou demografii, takže to celé sídliště, když bylo postaveno, tak tam z pravidla přišli malí lidi, mladí lidi a měli děti a teď postupně zestárlo a dneska je vlastně spousta sídlišť v Praze, kde je věkový průměr prostě 60-70 plus a zase budou obměňovat, to znamená, tam je vůbec výzva přizpůsobit ten prostor tomu, aby vlastně fungoval v těchto generačních vlnách, které obyčejně ve městě nejsou, protože jsou v něm namixovaný vlastně různý typy v různých životních situacích, různý lidi v různých fázích života.
1: Vy jste, Laura, zmiňovala zaplněnost auty na některých sídlištích, ale zrovna majitelé automobilů říkají, že oni jsou ti, na které se nejvíce zapomíná.
3: Samozřejmě je to věčný souboj, jak říkám, ty protichudné potřeby různých skupin obyvatel. My se setkáváme při zadávání obnovy veřejného prostoru v zásadě vždycky s tím hlavně nešahat na parkovací místa. To bychom tady neustáli, to prostě lidi budou okamžitě řvát. Takže parkovací místo je bohužel něco, co je posvátné.
1: A mimochodem, pokud máte nějakou zkušenost právě ze zahraničí, tak je možné nějaká změna myšlení v tomto ohledu? To znamená, že třeba setkali jste se s tím, že je možné přemýšlet, ať už z hlediska zadavatele, to znamená městské části nebo developera, anebo i přímo v požadavcích těch lidí, kteří budou někde bydlet nebo kteří už někde bydlí, že si klidně pro to auto někam dojdou. Ale hlavně, když to tam bude vypadat hezky. Lauro?
3: Samozřejmě už řekla bych, že nastupující generace už jsou ochotny takto uvažovat, ale...
1: Tak ty často ani nemají vůz.
3: Přesně tak. Hodně se mění za prvé dostupnost automobilů, ale i nějaké dívání se na ekologii, potažmo, ekonomii toho vlastního života. Takže myslím si, že tohle se bude objevovat častěji a častěji, nicméně dodnes je ten problém, že rodina vlastní 2 až 3 automobily a chce se na ně dívat z okna svého bytu. Takže tohle to se obávám, že tento trend ještě chviličku bude šumět.
1: Filipe, když se vy na to podíváte z hlediska těch projektů, na kterých jste se podíleli?
2: Tady je opravdu potřeba rozlišit nový čtvrti a ty stávající sídliště. Co se týče nový výstavby, tak tam jsou jednoznační legislativní požadavky na to, kolik parkovacích stání musí být postaveno s jednotlivými byty, jednotlivými domy. Naopak spíš teď bojujeme s tím, že jsou ty požadavky příliš přísný a že dneska lidi chtějí méně aut, než tomu bylo před 15 lety. Naopak na těch sídlištích je to tak, že prostě každý, kdo tam bydlí, tak to auto parkuje v tom veřejném prostoru na té ulici. A tam platí prostě jednoduchá věc a to je rozhoduje peněženka. Jo, je to tak, jak to je. My máme v Čechách jedny z nejnižších nákladů na provoz auta mimo samotný pohonný hmoty a pořizovací náklady. Jo, dneska to, že člověk vlastní auto, tak se o něj nějak stará, platí mu nějaký opravy, odepisuje tu pořizovací cenu, ale vlastně vynakládá jako velmi malý prostředky na to, aby to auto nějakým způsobem obhospodařovalo, aby někde parkovalo, aby nějak fungovalo. V momentě, když ten poplatek za to, že zabírám tím autem ten veřejný prostor je symbolický, reálně symbolický je na většině území, ve většině měst v Čechách, tak zatím není šance, aby někdo přišel a postavil parkovací dům a řekl, pojďte parkovat ke mně, tady to budete mít hlídaný, na střeše bude fotovoltaika, s kterou si nabijete ten elektromobil a spoustu dalších výhod, ale v momentě, když ta konkurenční cena je skoro zadarmo, no tak je to prostě těžký.
1: Laura, úplně teď na závěr. Je něco, co architekti, architektky chtějí právě v moderních čtvrtích a sídlištích a co naopak se ukazuje, že lidé úplně nechtějí, když pomineme tedy zrovna automobily?
3: Co mi připadá fajn, že momentálně architekti, architektky, urbanisté jsou vlastně na té vlně toho zeleného trendu a té udržitelnosti i nějaké adaptace na klimatické změny. Rozhodně je ta potřeba nedělat už vlastně ty zpevněné plochy asfaltové, betonové a skutečně voděpropustné povrchy. Vidím u svých kolegů, že skutečně ty tendence jsou obrovské. Samozřejmě se potkávají s nějakými obavami zase ze strany obyvatelstva. Ale myslím si, že...
1: Myslím o tím, aby nechodili v blátičku.
3: Ano, v zásadě něco takového a aby to nebylo všechno zarostlé a akorát plevel. Takže tyto obavy jsou a samozřejmě potom je jistý problém a to je skupina obyvatel, kteří jak v zásadě nechtí, aby se věci měnily. A to samozřejmě architekti a architektky můžou vymyslet překrásné projekty, ale vždycky se někdo ozve.
1: Filipe?
2: Já bych k tomu přistupoval s velkou pokorou. Jo? Myslím si, že práce architekta a urbanisty je skutečně daná nějakou společenskou situací, nějakým společenským zadáním a my můžeme ukazovat lepší řešení, můžeme ukazovat možnosti a můžeme přesvědčovat někoho, že to funguje v sousední zemi, v sousedním městě a že je možný se tam inspirovat, ale naším úkolem není převychovávat lidi. Jo? A myslím si, že to je tak dobře a že bychom k tomu měli přistupovat s nějakou pokorou. Zároveň musím říct, že máme za sebou velké množství urbanistických projektů, projektů veřejných prostranství v lokalitách, kde bydlí lidi a vždycky součástí toho procesu je zapojení veřejnosti a nějaké plánovací setkání s těma lidma. A ve 100% případů, kde jsme něco dělali, tak jsme začali setkání s tím, kdy všichni říkali, nám se sem nic nevejde a hlavně nic neměňte. A nakonec všichni odcházeli s tím, že se těší na to, že se ty věci posunou a že se změní pro něco, co často je ani nenapadlo, že by mohlo nastat.
1: A teď úplně nakonec, kdybyste měli vyrazit za architektonickou turistikou, a bylo by to do nějakého sídliště, ať už u nás nebo v zahraničí, tak kam byste jeli se podívat, Laura? Je s námi ještě Laura? Jestli nám náhodou nevypadla... My zkusíme ještě zjistit, ale nicméně, Filipe, otázka je stejná na vás.
2: Doporučuji moc jet se podívat na Amsterdamu, do nových čtvrtí, vlastně podél řeky Ej, ať už je to Eiburg, nebo jsou to území vlastně na sever od toho velkého vodního kanálu. Doporučuji ve Vídni Zeštat Aspern, nová čtvrť postavená úplně, není to zelená louka, je to hnědá louka, protože tam původně bylo letiště, ale je tam postavená nová stanice metra a nová čtvrť nesmírně zajímavý. Doporučuji Mnichov, který je nám velmi kulturně blízký i trochu tím vztahem k těm automobilům, ale je vidět, že i v Bavorsku, který má automobil jako součástí náboženství, tak dokážou fungovat a vytvářet kvalitní městské čtvrti.
1: Teď nevím, jestli ještě máme zpátky Lauru.
3: Doufám, že ano.
1: Ano, výborně. Tak Laura, nevím, jestli jste slyšela otázku.
3: Slyšela jsem otázku. Já každopádně bych se vydala do Kodaně, tam se vydávám pravidelně a ráda, ale musím říct, že teďka se mi moc líbí projekty i v Gdaňsku a momentálně se chystám do Bratislavy, protože tam se mi moc líbí, jakým směrem se pouštějí.
1: Dnešní pořad Akcent jsme věnovali tomu, jak se dnes staví a jak se dříve stavila sídliště. V našem studiu byl architekt a urbanista Filip Titel z kanceláře Unit. Architekti, moc děkujeme.
2: Děkuji za pozvání.
1: A v ostravském studiu potom architektka Laura Doležalová ze studia Tečna. Díky moc.
3: Děkuji vám.
1: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
0: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Vláda navrhla povýšit náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče na armádního generála. Získat by tak měl nejvyšší generálskou hodnost v české armádě. Vyplývá to z návrhu, které dnes kabinet schválil. Generálporučíky by se nově měli stát Hlaváčovi zástupci Petr Čepelka a Pavel Lipka a také šéf velitelství pro operace Jaroslav Míka. Další vojáci mají získat hodnosti generálmajora a brigádního generála. Prezident Petr Pavel bude nové generály tradičně jmenovat 28. října. Na stovkách francouzských středních škol pokračují studentské protesty. Studentům vadí mimo jiné nedostatek učitelů nebo přeplněné třídy. Ve městě Lens na severu Francie přišel o ruku 15-letý mladík po tom, co ze země zvedl policejní paralyzující granát. Protesty na několika místech přerostly v násilnosti. Ty podle policie často uměle podněcují výtržníci. Ve Francii dnes zůstalo zavřených asi 500 škol. Na zítřek studentské spolky chystají celostátní demonstraci. Ve Frankfurtu nad Mohanem dnes slavnostně odhalili lavičku Václava Havla. Primátor města Mike Josef tak učinil v den, kdy by bývalý československý a český prezident oslavil 90. narozeniny a zároveň 2 dny před začátkem frankfurtského knižního veletrhu, jehož je Česko letos čestným hostem. Primátor Josef při ceremonii prohlásil, že lavička, kterých už je po světě více než 60, připomíná Havlovu filozofii dialogu a otevřené debaty. Počasí. Zítra čekejte jasno, nebo skoro jasno, ráno a dopoledne místy, hlavně v Čechách, budou mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude v jeho západní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší zítřejší teploty 18 až 23, na horách naměříme kolem 16 stupňů Celsia. Více zpráv si můžete přečíst na webu iRozhlas.cz.

0: Art Café.
1: Krásný podvečer při poslechu Art Café na Českém rozhlasu Vltava přeje ze studia David Pomahač. Dnes se zaměříme na nové album Ceremonie písničkářky Terezy Hrabíny, které vychází 3 roky po jejím debutu Přerod. Nahrávka přináší značný posun ve zvuku směrem k propracovanější hudební produkci. V příbězích písní se dostaneme k rodinné historii, tématu, jak si člověk ve svém nitru stále nosí malé dítě, nebo jak se vyrovnat se ztrátou blízké osoby. Naproti mě už sedí Tereza Hrabíny, kterou v dnešním Art Café vítám. Ahoj, děkuji, že jsi přišla.
2: Ahoj, moc děkuji za pozvání a zdravím i posluchače.
1: Terezo, než se dostaneme k nové desce, pojďme začít úplně od začátku. Kdy jsi poprvé uvědomila, že hudba pro tebe není jenom něco, co máš ráda, ale způsob, kterým se potřebuješ vyjadřovat a něco sdělovat?
2: Já si myslím, že mi tvorba byla blízká úplně od malička. A vlastně od malička jsem psala a třeba od 6-7 let jsem ty věci i zhudebňovala a vždycky bylo pro mě důležitý tvořit. A ten zlom přišel pro mě právě před tím vydáním debutového alba Přerod, kdy to bylo teda krátce po smrti mého otce a já jsem si říkala, že je čas dělat věci, co jsem vždycky chtěla a nějak mě to přimělo to začít dělat víc naplno a to vlastně potom vnímám jako ten vstup toho, že na to hudební scénu, proč to, nebo dělá to víc naplno.
1: No k těm podrobnostem veškerým se dostaneme a my máme před sebou první ukázku z alba Ceremonie a to jsou Toulavý kočky.

0: oči do kořán.
1: Máš taky oči do kořán.

0: Terezo, tebe k muzice prý nevedli rodiče, ale tvůj dědeček. A on sám byl hudebník, nebo jak ti vlastně ten vztah k hudbě předával?
1: Můj dědeček miloval kytaru, to byl jeho život. On považoval kytaru za svého boha a jeho nejoblíbenější aktivita bylo chodit do hospody a hrát. A vždycky, když jsem přišla k ním do Žlutého domu, což je jedna z písniček na debutovém albu Přerod, tak tam vždycky zněla nějaká country hudba a hodně v tom byl takhle ponořený, teda neuznával nic jiného než country, ale měl k tomu fakt hrozně blízko a v tomhle mě asi vedl z té rodiny nejvíc. Rodiče tolik ne, ale zároveň mi přijde, že jsem si vzala z té rodiny nějaký jako hudební inspirace, který mi nebyly předávaný přímo, že třeba jsem teďka byla v Portugalsku a slyším fado a představuju si babičku a mám to s ní nějakým způsobem spojený. Nebo mamka, když jsme jezdili, jako když jsem byla malá do Chorvatska, taky vidím, jak se dívala z okna, poslouchala Cranberries a taky devadesátkový věci, Blondies. A vlastně mi to nějak jako předávala takhle, než že by mi pouštěli hudbu a vedli mě k tomu, tak mi to určitě zůstalo. Nebo to zůstalo ve mně a vkládám to asi dál do té tvorby.
0: No a to znamená, že ten dědeček taky ty zvlasy jako pozorovala při tom hraní a vnímala si to, jak on se s tou hudbou cítí, ale nebylo to, že tě nějak aktivně vedl k té hudbě.
1: On měl snahu mě naučit na kytaru, ale to byly tak dvě session a pak to skončilo.
0: No a ty jsi v jistém období chtěla tenhle svůj jako nějaký nedostatek formálního hudebního vzdělání napravit. Podala jsi přihlášku a připravovala ses na přijímačky na konzervatoř Jaroslava Ješka, ale na kterou si nakonec nešla. A co se stalo teda, že jsi studium vynechala nebo si ho jenom odložila?
1: Mm-hmm. Já bych ještě dodala, že jsem chodila přes 10 let na zušku, na klavír. A tam mi teda mamka vždycky záleželo, jaký mám známky v zušce víc než ve škole, takže svým způsobem mě vedla ke klavíru. Ale zároveň v teorii nemám pocit jistoty a ješkárna mě hodně lákala, protože bych měla nějakou konzistentní průpravu hlasu a mohla bych na sobě nějak jako víc pracovat. A hodně jsem se proto nadchla minulý rok a chystala jsem se na přijímačky, chodila jsem teda na kytaru půl roku a připravovala jsem se, ale pak jsem na ty přijímačky nešla a nějak jsem jako postupem času si uvědomila, že na to nemám už prostor v životě a že by mě asi stresovalo plnit už ty školní úkoly a tak. Ale pořád to mám trochu v hlavě bokem, že bych si byla možná potom jistější.
0: No a dala ti něco samotná příprava na ty přijímačky, i když si na ně potom nešla?
1: Jo, já jsem v rámci toho chodila na lekce zpěvu, takže trošku ty lekce, jak pracovat s hlasem, tak to mi pomohlo teorii taky, ale já už jsem to zase trošku zapomněla. Ale určitě mě to dalo nějakou pomoc.
0: No a kdybys měla nějak konkrétněji popsat, co ti ta vlastně ten nedostatek té teoretické průpravy jako bere, nebo v čem si myslíš, že bys ji měla mít?
1: Já si

0: Myslím, že to je v něčem nevýhoda a v něčem výhoda, že jak tvořím, tak nejsem omezená pravidlama. Že já jsem nikdy nebyla v té škole, nic s nikým jsem nemusela soutěžit, nejsem omezená těma pravidlama. Třeba v psaní jsem takhle omezená víc, protože jsem byla na žurnalistice a jsem tam víc svázaná tou školou. A myslím si, že to je výhoda v té tvorbě, ale zároveň nevýhoda, že se necítím jako muzikantka, že to nemám vystudovaný a pak mám pocit, že potřebuju velkou pomoc někoho, kdo je muzikant a dá to tomu ten punt toho, že to je dobrý. A, no, takže se v tom nějak, myslím si, že se postupem času rozvíjí, mají pro mě teda důležitější ta tvorba, než asi ta teorie, ale bylo by to i hezky nějak spojit asi.
1: Tak se uvidí, není všem konec a možná se k tomu jednou vrátíš. Mm. A my za malou chvilku uslyšíme další písničku z tvýho alba Ceremonie, jmenuje se Ještě ne, a právě tam mi připadá, že vypráví o vnitřním dítěti, který si nosíme trochu v sobě a zpívá se v ní mimo jiné. Chce to odvahu, být trochu na hlavu a ukázat světu svoji povahu. Jsem jenom dítě a mám svůj sen. Je pro tebe důležité si to dítě v sobě udržet? A nebo jde spíš o písničku, o vyrovnávání se s tím, že člověk chtě nechtě musí dospět?
0: Já jsem to dítě nemyslela jako úplně vnitřní dítě, ale spíš nějaký prazáklad, co chceme v životě dělat a nemáme třeba odvahu, protože jsme právě omezeni nějakýma pravidlama nebo společností a nedovolíme si to, protože si myslíme třeba, že nebudeme přijatí. A to byla ta hlavní myšlenka zatím. A já jsem třeba měla dlouho pocit v životě, že nikam nepatřím a že mi to nenáleží dělat ty věci, co mě baví, a myslím si, že to je škoda, že ten život je moc krátký na to si to nedovolit.
1: Dobře, tak si poslechneme písničku Ještě ne.

0: Po písnici ještě ne, jsme zpátky v Art Café s Terezou Hrabíny a v souvislosti s tvojí deskou a tématy na desce Ceremonie se mluví především o ztrátě, v tom případě o ztrátě otce, který byl dlouho nemocný. Jsou ty písničky o vyrovnávání se s takhle zásadní životní událostí? Nebo jsou třeba i o věcech, které jste si jako mezi sebou nestačili říct?
1: Je to hodně, určitě ty písničky jsou tím hodně ovlivněný. A taťka byl nemocný 10 let a já jsem si, někde to bylo vždycky v pozadí, že to je vážná nemoc a že se to může stát. A já jsem byla hodně propojená s rodičema do docela, myslím, pozdního věku, po 20. A hrálo to v mém životě hodně důležitou roli. A myslela jsem si, že když se to stane, tak si oholím hlavu a budu cestovat po světě a budu dělat všechno, co chci. A vlastně zároveň, když se to potom stalo, tak jsem měla pocit, jak bych byla mimo realitu a že se vlastně všechno děje dál, ale co s tím nadělám. A ty písničky, vlastně to pro mě potom, asi ta událost mě přiměla znovu hledat domov nebo znovu si hledat stabilitu, kterou jsem měla předtím hodně v rodičích, tak mě to přimělo víc si to hledat sama v sobě.
0: A je tam i ten aspekt, že třeba pořád v sobě nosíš něco, co si s tím otcem nestačila jako vyjasnit nebo říct, nebo prostě jenom sdílet?
1: Ale s taťkou jsme si chtěli říct podle mě všechno. Že mám pocit, že si uvědomil v tom pozdějším věku potom strašně moc věcí a hodně to se mnou sdílel a hodně mě podpořil třeba i v té hudbě a cítila jsem velkou podporu a mám pocit, že jsme mezi sebou měli všechno vyřčený, což je super.
0: No, to zní krásně samozřejmě. Ty taky mluvíš o návratu k rodinné historii, ze kterou, jak říkáš, jsi byla spjatá hodně. Jak si tohle to můžu představit konkrétně? A je tam něco, co ses během tady toho bádání, nebo jak to říct, naučila i o svém vztahu k rodině jako ty sama?
1: Jedna věc je, že vlastně, jak jsme si s taťkou všechno řekli a hodně věcí si myslím, že mezi náma bylo odpuštěných, tak je jedna věc, kterou mu vyčítám pořád a to je, že se víc o sebe nestaral nebo neměl lepší vztah sám k sobě a že vlastně se necítil dost důležitý na to, aby se o sebe postaral a nevím, jestli mi to pořád vyčítám, ale vidím u sebe teďka, že vlastně opakuju ty stejné věci. Že mám tendenci to dělat úplně stejně, utíkat ke stejným věcem ve stresu a vlastně jsem úplně stejná. Takže vlastně ta nejistota, co se promítá ve mně na té desce, tak si myslím, že to je i jeho nejistota těch rodičů, že se nám to opakuje. A já jsem si to pojmenovala a jsou to starý rodinný vzorce, ale zároveň se na to snažím dívat dospělýma očima, je to v něčem aktuální, akorát je to víc vědomý. A zároveň jsem potom o vydání alba Přerod měla období docela náročné práce, vztahu a do toho jsem poprvé koncertovala a potýkala jsem se s velkou nejistotou vlastně i na stage a přemýšlela jsem, co s tím dělat, že mi bylo často se na zpětnou vazbu, že jsem si hrozně nejistá. Jsem si říkala, tak co můžu dělat, jedině obejmout tu nejistotu a jít s tím ven. A s tím albem Přerod jsem se snažila, já jsem měla vždycky hodně svých písniček, které jsem psala tak polopaticky nebo nevím, měla jsem třeba vytvořených 150 písniček, ale měla jsem pocit, že to není dost dobrý a že bych to chtěla vytvořit teďka uhlazený tak, aby to bylo příjemný pro posluchače, aby to bylo v Izraeli a to bylo to s tím debutovým albem takový můj cíl a s tímhle albem jsem si řekla, že to nemá, že se vrátím k té dceři a půjdu do té opravdovosti a takže jsem si tam dovolila mít ty svoje texty a být víc ještě sama sebou.
0: No což je samozřejmě další aspekt té desky a toho, co říká. A to je ta myšlenka, že když zůstaneš, jak ty sama říkáš, věrná sama sobě, nemůžeš se skutečně ztratit. A co tohle pro tebe znamená zůstat věrná sama sobě v tom úplně obyčejném každodenním životě? Je to třeba ta starost sama o sebe?
1: Nemůžu říct, že jsem teda úplně na konci této cesty. Ale určitě to je jedna z těch věcí. No. Myslet na zdraví a zohledňovat to. Zohledňovat i sám sebe. A být v té své pravdě a následovat ji.
0: To znamená sám sebe dobře poslouchat a nehledět na to, co říkají ostatní třeba?
1: Ano. Například.
0: A myslíš si, že jsme někdy ochotní být někým jiným jen proto, abychom právě nepřišli o pocit bezpečí a přijetí?
1: Myslím si, že jo. A že to někdy může pocházet z takových věcí, že z dětství třeba, který se vynoří a ani nevíme odkud. A možná to nastavení máme někde schovaný každý z nás. Mě třeba bojuju s pocitama před koncertama, že si nejsem, že mám automatický očekávání nepřijetí. A jsem hrozně vděčná za každého člověka, který tam, který věnuje nějakou pozornost a strašně špatně se mi s tím pracuje, protože se to vynoří jenom v tom okamžiku. A myslím, že to tak je i tak s tím přijetím v tom běžném životě.
0: No a je nějaký okamžik, kdy ty si sama poznala, že už dál nejde prostě vyhovovat představám někoho jiného a tím pádem si třeba opravdu mohla obejmout a přijmout tu svoji nejistotu, řekněme, kterou, za kterou ti třeba i někdo kritizuje, když tě vidí naživo?
1: Pořád se o to snažím. Myslela jsem si, že už jsem to zpracovala, ale pořád se to vynořuje a je to asi dlouhá cesta práce na sobě, ale myslím si, že se to zlepšuje.
0: Já vím, že to tak asi není, ale napadá mě, není to prostě jenom čistá tréma? Že s tou se dá nějak pracovat, neříkám, že úplně snadno, ale jsou na to určitě vymyšlený mechanismy, jak se toho zbavit, protože to ono to tak nakonec může působit, že prostě možná. Jenom je člověk v nějaký trémě, ať už je způsobená čímkoliv, ať už to je prostě něco, co opravdu člověk má strach z toho nepřijetí, anebo je prostě nervózní, nebo je opravdu vystavený tomu, že zkrátka to není úplně komfortní zóna to vystupovat před lidma, musí to nějak teda zlomit vlastně.
1: Možná to v tom taky hraje roli. Já jsem jako dítě pořádala besídky a strašně ráda jsem se předváděla, pak jsem to nějak zašlápla a možná je to jako tréma způsobená strachem a nějakýma zkušenostma
0: dohromady. To znamená, že to je možná reakce na něco, na nějaký nepřijetí hlubokou dětství při nějaký besídce.
1: Ano.
0: Nějakou kritiku.
1: Ano, já mám pocit s každým koncertem, že organizuju besídku a je mi pět.
0: Dobře, my si dáme další písničku a ta se jmenuje Jiný jméno na zvonku.

0: Café.
1: My jsme tady, Terezo, na začátku zmiňovali, že ta nová deska Ceremonie je oproti přerodu tvý první desce trochu proaranžovanější, že tam je víc té hudební produkce. Mně přijde, že ten zvuk jakoby narostl až rozkvetl k nějaký komplexnosti větší. Ale řekni mi, co podle tebe mají ty písničky z první a druhé desky společného?
2: Já doufám, že to je nějaká křehkost a obě desky vnímám jako osobní. I vlastně přesto, že to nejsou moje texty na přerodu, ale to je Večerné, tak mi jsou hrozně blízký a myslím si, že do obou desek jsem jako vložila sebe. A to je asi to hlavní, co mají společného.
1: No, pojďme k tomu soundu teďka. To album je taky dílem producenta, který si říká Nero Skarč a jde o Jakuba Svobodu, kterého známe z jeho solo projektu Purple Boy a nebo kapely Midi. A můžeme možná prozradit i, že jde o syna Jardy Svobody z kapely Trabant. A tobě prý tahle ta spolupráce vyšla v kartách. Je natáčení a vydávání desky něco, co opravdu lze svěřit kartám?
2: Je to tak, já jsem měla v roce 2025 už všechny ty věci v šuplíku a na začátku roku už jsem přemýšlela, s kým budu spolupracovat a byla jsem na Moravě za mamkou a ona mi vykládala karty a vyšlo, že určitě Nero. A já jsem potom během toho roku uvažovala ještě nad jinou spolupráci, měla jsem něco rozjednaný a nějak to moc nevycházelo a v prosinci jsem si vzpomněla na tady ten výklad karet, vrátila jsem se k tomu a vlastně od té doby, co jsem napsala Nerovi, tak to potom krásně plynulo a začalo se to konečně dít. Takže to vyšlo, no. A nevím, jestli je to dobrá cesta, jak si volit producenta. Určitě to nebylo jediný důvod, proč jsem se takhle rozhodla.
1: Tak pojď nám říct ty další, protože mě, já když se na to podívám, prostě jak to, že vyšel Nero, jaký byly další možnosti?
2: Já bych asi nezmiňovala jména, ale prostě tam bylo jasný, že by to měl být Nero, ale celkově ten výklad karet vnímám jako nějaký návod. Já jsem totiž člověk, který potřebuje nad vším hroznou kontrolu a vnímám to u sebe jako takovou cestu, jak mít věci pod kontrolou a být si taky jistější. Ale pak jsem to brala jako znamení, no, tak jsem si jenom na to vzpomněla.
1: Já se chci zeptat na to, jestli si myslíš, že jsi se něco o sobě jako u hudebnici na to naučila během natáčení tady té desky Ceremonie. Na mě tam působí, že tam je mnohem větší sebevědomí v hlase a v tom, jak podáváš ty texty oproti minulý tvorbě, že dokážeš pracovat i s náladama, že tam je opravdu jako sebevědomý výkon, který říká nějakou důležitou věc pro tebe, ale zároveň tam pak skočíš do úplný intimity během té písničky. Je tohle něco, co ty třeba pozoruješ taky sama na sobě a je třeba sebevědomí něco, co jsi našla během právě téhle spolupráce nebo na tvorbě téhle desky?
2: Já si myslím, že to je i o tom, že jsem si dovolila se fakt vrátit k tomu dítěti a nekladla jsem si tentokrát žádný omezení, jak s tou první deskou. I když u té první desky byly ty demo nahrávky u přerodu, tak je plný perkusí a divností a různých třeba španělských vsuvek. Tak jsem pak měla tendenci víc to celý uhladit a myslím si, že to bylo dobře a že to bylo správně s tím debutem, ale teďka jsem tu tendenci neměla a ani jsem si nekladla na sebe takový nároky a řekla jsem si, že tohle bude deska, která bude vycházet prostě ze mě a myslím si, že tam je zachovaný sebevědomí díky tomu, že tam zůstalo spousta věcí, co jsem už tvořila sama během těch demo nahrávek a zůstalo tam spousta zvuků, vokálů, co jsem vytvářela doma a myslím si, že to vyrostlo s Nerem, že jsme vlastně ty aranže často nechávali, jenom vylepšovali, přidávali, občas jsme změnili strukturu, ale vlastně tam zůstalo hodně zachovaný úplně to jádro, tady zvukově úplně. Že s přerodem jsme to třeba občas úplně přetvářeli, nástroje, aranže, ale tady to zůstalo často stejně a zároveň na tom byla jako ještě potom obrovská práce samozřejmě, ale myslím si, že to je ten důvod, proč to takhle zní a zároveň ten proces byl hrozně hezký a přijde mi, že jsem do toho dávala hrozně moc svojí duše a bylo to během toho procesu hrozně pochopený a vlastně aniž bychom se o tom bavili, tak to plynulo. My jsme byli s Nerem hrozně disciplinovaní, my jsme na tím fakt seděli 4 hodiny v kuse a vlastně furt bylo pořád s tím, co dělat, že tam nebyl nějaký hluchý bod, že bychom nevěděli, co dál, takže to bylo hrozně příjemný.
1: To znamená, že on se napojil na to, co ty chceš říct vlastně těma písničkama nějak rychle. Že on ten zvuk mi přijde opravdu jako propracovaný a košatej, ale zároveň jako moderní, že oproti tomu přerodu je tam, že sice ty písničky, ty říkáš, že zůstaly v nějaký syrový podobě z tvýho pohledu, ale zároveň ten obal je opravdu jako, že ten zvuk je takový moderní, až taneční by se dalo říct někdy. Jako to byste se shodli na tom soundu dopředu, nebo prostě vám to nějak vyrostlo pod rukama?
2: To vyrostlo pod rukama. To fakt bylo, že se to nějak šlo samo. A pak má na tom určitě podíl i Amák, který potom desku Michal mástroval. A bylo to i s ním hrozně příjemný, že to měl vždycky hrozně hezkou zpětnou vazbu. A pro mě to bylo až léčivý vlastně tady ten proces, že si připadám, že jsem během té tvorby byla v takovém hnízdečku, kde mi bylo dobře a teďka jsem venku a jde to ven, ta věc.
1: My máme před sebou písničku Je sezona lvů. Můžeš nám říct, o čem v ní zpíváš? A vlastně, jaká to je písnička pro tebe?
2: Je to hodně písnička o sebevědomí, ale nerada bych ji nějak jako interpretovala doslova, protože jsem ráda, že si v tom asi jako může i člověk najít něco pro sebe. Třeba Nero tady tu písničku vnímala jako jednu z těch smutných. Ale pro mě je to písnička o síle, o nějakým o sebevědomí vlastně, že já jsem to sezonu...
1: Možná i tom sebepřijetí, o kterém jsem mluvil
2: před chvilkou. No, že vlastně já tu sezonu lvů jsem vnímala pozitivně, když jsem to tvořila.
1: Dobře, tak teď Tereza Hrabíny a Je sezona lvů v Art Café.

0: Jsme v Art Café s Terezou Hrabíny a povídáme si o její nové desce Ceremonie, která vyšla 11. září u labelu Indiescope. Ale když se posluchač podívá na tvoje sociální sítě, tak uvidí, že velmi intenzivně se věnuješ józe nebo výuce jógy. Jak se k tomuhle dostala a je ta jóga pro tebe spíš odpočinek od hudby nebo v ní třeba dokážeš najít nějakou inspiraci?
1: Pro mě vždycky bylo důležitý na józe její psychický přínos a začala jsem jí cvičit už někdy na gymplu kolem 15 let a bylo to pro mě takový nástroj, jak nebýt nervózní, jak třeba se nějaký setkání nebo prezentaci, a tak jsem si našla nějaký video na YouTube Hatha Yogi a zacvičila jsem si ráno a hrozně moc mě to pomáhalo. A zároveň jsem měla vždycky pocit, že jsem tak v souladu se sebou, že jsem měla takový pocit, jak když jsem třeba v kostele, že jsem vlastně zatím měla i nějaké hledání spirituální nebo hledání Boha. A takhle jsem s ní v té době začala a potom jsem vlastně hledala nějaký kurz nebo nějaký způsob, jak si ucelit náhled na jogu, protože mi přišlo, že chodím nějaký rozkouskovaný lekce a chtěla bych to nějak jako uchopit celistvě. A takže jsem byla na kurzu a v té době jsem si ještě nemyslela, že třeba budu učit. A později v roce 2018 doktoři řekli, že mám rakovinu vaječníku, což jsem neměla, ale byla jsem 3 měsíce v tady tom tady té myšlence, v tom vědomí a směřovala jsem se s tím, pak jsem byla na operaci a vlastně na to navazovalo potom, že jsem jela do Indie místo lázní a byla jsem na kurzu a to mě teda dalo na tu cestu, že mě to hrozně pomohlo psychicky, fyzicky a tu jogu vnímám ve svém životě jako hrozně důležitou věc, ale myslím si zpětně, že vlastně jakýkoliv pohyb pomůže s tím cítit se dobře. Akorát já jsem byla vždycky hrozný lempl na všechny sporty a vyhovuju mi tady ty individuální věci, chci zaběhat a mám ráda jakože i dynamičtější sporty, jako, ale ta yoga mě dává nejvíc tak do souladu sama se sebou, nebo do takového klidu, bych řekla. A vlastně jak jsem se potom vrátila z Indie, tak jsem začala učit a od té doby učím a samozřejmě mám čas v životě, kdy třeba z toho trošku ustoupím a věnuju se něčemu jinému, ale pořád mi přijde důležitý se k tomu vracet nějakým způsobem. Nevidím to jako svoji hlavní věc v životě vlastně, ale takovou podzemní řeku, která mě drží v klidu. A ty lekce mi pořád jako hodně přináší, že mi to pořád dává smysl a vím, že zase přijde v životě čas, kdy se bych chtěla uzavřít někde v zahraničí a zase třeba více zaměřit na zlepšování a bych měla co předávat. Nevím, chtěla bych to třeba propojit s hudbou a inspirace pro hudbu to určitě taky byla. Ono a vlastně i samotné
0: minimálně
1: to cestování.
0: Tam
1: klid. Jo, určitě to s tím souvisí, že vlastně spoustu věcí jsem vytvořila po lekci.
0: No, kromě jogy a hudby musíme zmínit, že ty máš ještě k tomu takzvané občanské povolání a tím je žurnalistika. Ty jsi studovala a v minulosti jsi pracovala i ve zpravodajství. A čím se zabýváš teď? Nebo vlastně jaká byla ta cesta od školy? A vlastně je ta žurnalistika tvoje vysněné povolání?
1: Já jsem původně tady na konzervatoř. To mi mamka říkala, jestli, že když budu normální. A potom jsem vždycky ráda psala. Jsem psala knížky, když jsem byla malá, pohádky a psala jsem si hrozně moc deníčky. A proto pak pro mě bylo nějak vlastně proto jsem se rozhodla i na žurnalistiku. A vlastně docela až v pozdním věku mě došlo, že jak jsem mimo ní jako na zpravodajství, jak to vůbec nezvládám, ten tlak.
0: Jako ten zvládáš tu rychlost?
1: Tu rychlost a že to vlastně není asi nic pro mě, ale vlastně, když jsem byla ještě na výšce na praxi ve zpravodajství, tak jsem si říkala, to je super a byla jsem z toho nadšená, jsem nějaké růžové klapky na očích a až jsem vyšla školu, tak jsem si uvědomila, jak moc je to náročný a že tady že to vlastně nezvládám úplně ten běh jako klasického zpravodajství, každopádně jako ráda píšu a ještě abych se vrátila k tomu studiu žurnalistiky, tak vlastně pro mě byl hodně důležitý i tím, že jsem tam uváděla pořad v rádiu, v rádiu R studentským, s mým kamarádem ze středním, ze kterým jsme byli předtím rok pohádaní, a než jsem nastoupila na výšku, tak jsem měla sen, že jsme se usmířili, on mi druhý den napsal, že tedy nechceš se mnou uvádět pořád, tak jsem říkala, že jo. A vlastně jsme si potom zvali spoustu hudebních hostů a myslím si, že tady tohle mě taky ovlivnilo v tom, že do té doby jsem hodně vnímala mainstream český a neměla jsem až tak vidění do nějaké alternativnější scény a hodně mě to ovlivnilo s hudebním vkusem a i s tím, co chci já v budoucnu dělat, tak to vnímám jako vlastně velkou věc nakonec. A teďka píšu lifestyle, jsem SEO redaktorka a je mi v tom dobře teďka.
0: Není tam takový tlak jako zpravodajství?
1: Není tam takový tlak a mám kolem sebe hodný lidi a zjistila jsem, že to je pro mě hrozně důležitý.
0: Dobře, tak my si poslechneme další písničku a to je Královna Impéria.

0: Máme před sebou poslední vstup dnešního Art Café s Terezou Hrabíny. A já bych si rád vrátil trošičku na začátek, kdy jsi mluvila o tom, jak tě inspiroval dědeček tím, že hrál pořád country a maminka, která poslouchala nějaký 90. kapely, jako Cranberry si zmínila. Je tohle to něco, kde pramení tvoje inspirační zdroje hudební? Nebo co ty vlastně jako posloucháš a jakým směrem jdeš, když jsi v roli hudebního fanouška?
1: Určitě mě to ovlivnilo, ale ty 90-kový věci jsem začala poslouchat později, až po 20. A připomíná mi to při tom dětství. A zároveň mám ráda lokální hudbu, protože mamka se vždycky, když jsme někde cestovali, tak si nakoupila CDčka řecké hudby a tak. A to pořád taky miluju dělat. Ale když jsem vyrůstala, tak myslím si, že jsem vyrůstala, nevím, jestli to je alternativa, ale určitě jsem vyrůstala ze Soko, Reginou Spektr, Coco Rosie. A hodně mě fakt ovlivnila Florence and Machine, že mi přijde taková mystická, zároveň civilní, kde se pořád vracím. A teďka hodně jedu poslední 2 roky La Femme.
0: A jsi teda hudební fanoušek, který pořád se snaží hltat nový věci, kterých je samozřejmě nepřeberný množství. A nebo jsi ráda, že máš těch svých, já nevím kolik, ale nějaký určitý počet interpretů, ke kterým se vracíš a sleduješ třeba jejich tvorbu, samozřejmě i současnou, ale nerozšiřuješ ty obzory tolik.
1: No, mám s tím trošku problém, že mám s tou hudbou často spojený jako místa a pocity a hodně se vracím pořád k té stejné hudbě, ale zároveň pro mě důležitý jako poslouchat nové věci. Zároveň to mi částečně píšu, takže je to i částečně náplň mojí práce a zajímá mě, co vychází novýho, ale jako neobráním se tomu se vracet k tomu, co jsem poslouchala v roce 2017 a pořád je to pro mě důležitý.
0: Teď se pojďme podívat na to, že album Ceremonie bude mít i živou podobu a v plánu jsou zatím 2 křty. První bude 15. října tady v Praze, v kampusu Vybrnské a druhý bude v 12. listopadu v Brně v klubu Alterna. Jak se na tyhle koncerty připravuješ a co všechno můžou posluchači Vltavy, na co se můžou těšit? Budeš mít kapelu nebo tam budou hosti, budeš mít třeba nějaký vizuální stvárnění, ty scény a tak dále.
1: Vlastně úplně poprvé budu hrát s kapelou, což je pro mě velká věc. A je to teda všechno hodně na knap, ale mám pocit, že to je na dobré cestě, těším se na to. A mám radost, že bude s náma hrát Mončelo, která se podílela na nahrávkách, bude hrát na violončelo, Michal Miho, který nahrával akordeon do těch nahrávek, takže potom Lukáš Brabec, který jsem už hrál dřív, Vítek Maršálek na kytaru a potom vlastně ty projekce vytvářel Tomáš Chrástek a je to pořád teda v přípravách, ale těším se na to a moc zvu.
0: Ty jsi ještě předtím, než jsme začali pořád a přišla si, tak si říkala, že jsi vlastně z té organizace trochu nervózní, takže to znamená, že to organizuješ všechno sama a nemáš nikoho, kdo by ti pomohl.
1: Ano.
0: Což samozřejmě...
1: Ano, nespím vůbec.
0: Ale daří se to tím pádem, máš odezvu, že lidi přijdou, nebo vlastně jsou vůbec vstupenky ještě?
1: No je.
0: Je, takže zveme všechny.
1: Moc zvu a mám odnášet si velkou zkušenost, příště si nechám 30 dní na přípravu křtu. Je to docela náročný a znovu si uvědomuju, myslela jsem si, že už něco vím, ale nevím. Uvědomila jsem si, že je to zase úplně samostatná disciplína pro mě připravovat koncert, že samotná tvorba super, ale tady tohle chce prostě čas a taky hodně úsilí a teďka to všechno udělat za měsíc je náročný, ale doufám, že to dobře dopadne.
0: Tak já to ještě zopakuju, ty data, aby to někdo náhodou nezapomněl. 15. října v kampusu Vybrnské a 12. listopadu v Brně v Alterně. A chystáš ještě nějaký další akce do konce roku, nebo třeba i můžeš nám představit výhled na rok 2027, co tě v tvojí kariéře čeká?
1: Ještě bych chtěla zmínit, teďka 7. října bude koncert v Anešce, v kavárně Aneška, kde zahrajeme s Vítkem Maršálkem na kytaru v takové
0: jenom v
1: intimnější podobě. A příští rok plánuju koncert jarní, už je něco domluveného, ale ještě se neodvážím říct termíny, ale doufám, že se všechno hezky uskuteční a naplní.
0: Tak doporučíme sledovat tvůj web a sociální sítě, aby si tě fanoušci mohli najít. A hostem dnešního Art Café byla hudebnice a zpěvačka Tereza Hrabíny, které 11. září vyšlo nové album Ceremonie a my se z vltavského studia loučíme. Díky, Terezo, za návštěvu, hezký zbytek večera.
1: Já moc děkuji za pozvání.
0: Od mikrofonu se loučí David Pomahač a poslední dnešní ukázkou bude píseň Neodcházej, dokud mi neřekneš, kam jdeš.

třísek s duchem proudí, lítaj tu pálí do kůže a čoudí, realitu ostře řežou, trhají, psům tady cvakaj zuby, když těkají, maluju ti sluneční obrázky.

si v souboji, nepřiznaný rány se neléčí, dospělý.

0: Ceremonie, tak nazvala hudebnice Tereza Hrabíny své druhé solové album. Deska vyšla před pár týdny a dnes sám ji autorka představila ve vltavském Art Café v rozhovoru s Davidem Pomahačem. Včetně toho, že nás pozvala na pražský i pozdější brněnský křest ceremonie. Do hlubin tuzemských hitparádových hitů od počátku 90. let až do současnosti se ponoříme zítra mezi 17. a 18. Hostem tu bude hudební publicista Karel Veselý, který nedávno vydal knihu s názvem Touhy a sny a pod titulem Ideologie českého postsocialistického popu. Ukazuje v této knize, jak se v populární hudbě odráží náš vztah k ekonomické transformaci, kapitalismu, liberalismu, ale třeba i k sousedním zemím či k sobě samým. Rozhovor s Karlem Veselým poslouchejte na Vltavě zítra po zprávách v 17 hodin. A teď už je o hodinu víc a v sousedním studiu sedí připraven David Brada.
1: Poetický rituál nabitý energií.
2: Festival Pri Bohemia Radio a Vltava
1: vás zvou na koncert Moniky Načevy.
2: Úterý 20. října od 20 hodin v Jazz Tibet klubu v Olomouci.
1: A chybět nebudou ani písně z kultovního alba Nebe je rudý.
2: Více na webu pribohemiaradio.cz
1: nebo na vltava.rozhlas.cz.
2: Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas. Jazzový podvečer.
3: Zdravím vás, dámy a pánové. Když s někým žijete 35 let, víte, co ten druhý chce říct, už když se nadechuje. Nebo tak nějak si to představuju. A přesto to může být zajímavý rozhovor.

Pro boha, už zase trio s Hammondkami, říkáte si možná. Ale tohle je nevšední trojice. Larry Goldings na Hammondky a spolu s ním kytarista Peter Bernstein a bubeník Bill Stewart. Tahle trojka se poprvé potkala na konci 80. let v newyorském klubu Ogies. Jejich 13. řadové album Rhombus, které právě vyšlo a je nahrané ve stejné sestavě jako na konci 80. let, tak to není žádná retrospektiva. Vedle vlastních skladeb na něm totiž najdeme hudbu Keitha Jarretta, Irvina Berlina, Wayne Shortera nebo Thelonia Monka. Začali jsme právě Jarrettovou skladbou Everything That Lives Lemons. Larry Goldings o tomhle triu mluví jako o kapele, která pořád hledá nové možnosti uvnitř vlastního společného jazyka. Proto si vybírají hudbu, která není typická pro klasické trio s Hammondkami. Místo groovy neo-soulových hitů tak uslyšíte právě skladby Keitha Jarretta, Abdullaha Ibrahima, Wayne Shortera nebo Randyho Westna. A není to klasický jazzový materiál zabalený do soul jazzového převleku. Je to neustálé zkoumání zapomenutých zákoutí tradičních jazzových skladeb. Irvin Berlin napsal skladbu They Say It's Wonderful v roce 1946 pro muzikál Annie Get Your Gun. A takhle zní v podání tria Goldings, Bernstein, Stewart.

Album Rhombus vzniklo na závěr amerického turné, takže hudebníci si do studia přinesli energii z koncertní šňůry. Finální výběr skladeb se ale údajně rodil až na místě. Titulní Rhombus, kterou si teď pustíme, tak tu se hudebníci učili prý až ve studiu. Je to krátká autorská miniatura Larryho Goldingse. Název znamená kosodelník, ale Goldings si ji údajně vybral jako titul celého alba prostě proto, že její název zní nejlépe.

Tak dozněla skladba Rhombus, podle které se jmenuje celé album, a teď je před námi Penelope. Skladba z roku 1965, kterou napsal Wayne Shorter původně pro své album Etc. Larry Goldings říká, že cizí skladby obvykle nepřestavuje od základů. Když totiž člověk chce veškerou harmonii změnit, tak si prý má rovnou napsat vlastní písničku. Proto zachovává autorovu základní kostru a spoléhá na to, co do té základní kostry přinesou Peter Bernstein a Bill Stewart a díky jejich vlastnímu pohledu na známý hudební materiál.

Koncentrace, důraz na detail a nenucená lehkost. To jsou tři základní ingredience Alba Rhombus od vynikajícího tria Goldings Bernstein Stewart. Baví mě na něm způsob, jak si tihle tři sehraní pardálové prohazují role, aniž by se význam přejatých skladeb od jazzových velikánů ztratil v překladu. Je to jemná, křehká hudba, která láká k opakovanému poslechu pořád dokola a dokola. Doufám, že vás zaujala stejně jako mě. Naslyšenou za týden se těší David Brada.

0: Svůj dnešní jazzový podvečer věnoval David Brada triu, které tvoří varhaník Larry Golding, kytarista Peter Bernstein a bubeník Bill Stewart. Docela jinou hudbou se za hodinu rozezní Dvořákova síň Rudolfina. Můžete se těšit na Charlesa Ivese, Gustava Holsta, ale také na jednu zcela současnou skladbu v prvním veřejném provedení. No a teď je před námi další epizoda ze života svatého Františka z Assisi.
1: Vítejte v Bohemii, v zemi bez moře a přece na pobřeží. V říjnu se Česko stane čestným hostem frankfurtského knižního veletrhu. Tématem hostování je Česko, země na pobřeží. Odkazuje na metaforu ze Shakespeareovy zimní pohádky. Česko, čestný host frankfurtského knižního veletrhu. Od 7. do 11. října 2026. Více informací na czechia2026.com.
2: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Je Česko dobrá země? Určitě. Má potenciál být ještě mnohem lepší? Rozhodně. Proto na Forbes Lepší Česko spojujeme ty, kteří vzdělávají, ty, kteří otevírají dveře a vytvářejí příležitosti a ty, kteří něco skutečně budují. Stovky lidí, jedna země a dva dny o tom, kam ji můžeme společně posunout. 14. a 15. října Forbes Lepší Česko v Karlových Varech. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Četba na pokračování.
0: Existuje velké množství františkánských legend. Čerpal z nich i francouzsko-americký spisovatel Julian Green pro svůj román Bratr František. Pokusil se však najít za nimi skutečnou osobnost Františka z Assisi a vykreslit nám ji realisticky. Přitom se ale netajil svým osobním hlubokým souzněním s Františkovým odkazem. A tady je další pokračování naší četby z Greenovy 43 let staré knihy. Účinkuje opět Jan Hartl.

0: Máme ještě pořád zimu, ale Františka vidíme na ulicích a cestách, jak zdraví lidi přáním pokoje a káže. Nezná nic, kromě několika Kristových slov, která si s láskou zapamatoval a která tomu, kdo jim chce naslouchat, opakuje se zápalem a pokorou, jež k slzám dojímá, protože každý má pocit, že už to nejsou slova z úst tohoto muže, ale z úst, která je vyslovila poprvé v Galileji.
1: Posloucháte čtení z životopisného románu francouzského spisovatele Juliena Greena Bratr František. Část šestá.
0: Františkovi se zdá očividné, že mluvit jen tak cestou nestačí. Musí mít kázání. Ale kde? V kostele. Z instinktivní dětské příchylnosti si vybere školní kapli, kde starý kněz kdysi vyprávěl své třídě o životě svatých, především o svatém Jiří. Je možno pochybovat o tom, zdali František někdy vystoupil na kazatelnu. Kazatelna je pro učence a musel by mít jejich povznesený styl. Ale František nepoužívá velkých slov. I dítě by mu rozumělo. Všichni lidé mu rozumějí a on mluví prostě o největším tajemství, které existuje. O boží lásce ke každému člověku na tomto světě. Nikdo z ní není vyloučen, ani zlý, ani nejhorší. František věří tomu, co říká, a věří tomu s takovou silou, že naslouchající lidé jsou otřeseni. Tohoto drobného člověka, tak mizerně oblečeného, na jehož vzhledu není nic pozoruhodného, v jehož očích je však zář, jako by jeho duše plála ohněm, tohoto muže poslouchají s vášnivou pozorností. Jako by vše kolem sebe proměňoval. Svět už není stejný. Nikdo už není stejný, necítí se stejný. Něco se stalo. Po prvním učedníkovi, který zůstal neznámý, trochu jako by se v jeho nezřetelné tváři měli poznat všichni, kteří v průběhu času budou Františka milovat, následuje první známý učedník, bohatý měšťan z Assisi jménem Bernardo Cantaval, doktor obojího práva na univerzitě v Bologni, bydlící v impozantním domě. Bernard je muž z nižší šlechty, ale velmi vážený a ctnostný. Jeho obrácení zdaleka nebylo tak náhlé a právě proto je zajímavé. František a jeho obrácení, které způsobilo tolik křiku, upoutalo Bernardovu pozornost. Nový chudák snášel potupy posměváčků a cyniků, nebyl ušetřen výpadu, házeli po něm kamení a někdy s kamením i bláto. Přijímal to všechno s nepochopitelnou pokorou, která lidi dráždí. Bernard to vše pozoroval a ptal se sám sebe. Kdyby šlo o simulanta, kde by vzal sílu, aby to vydržel? Zahnízdila se v něm pochybnost a jad soucitem s ubohým bláznem nabídl mu jednou večer útulek ve svém domě a pozval ho na večeři. Pozvání bylo tak zdvořilé, že je František přijal. Rozhodně bylo častěji opakováno. Tak se vyvinulo přátelství, které se později, když František začal kázat, čím dál víc prohlubovalo. Ale jak obezřetný zůstával tehdy ještě tento Bernardo Cantaval. Nebyl člověkem, který se lehce do něčeho pustí. Chtěl si utvořit osobní a rozumový úsudek o svém hostu. A krátce po Františkově prvním kázání v San Giorgio se uchýlil k jedné ze zbožných lstí, pro kterou se napřed od něho odvracíme. Její výsledek ho však v našich očích ospravedlní. Když u něho František spal, měl ve zvyku dát mu připravit lože ve svém vlastním pokoji, kde v noci vždy svítíval kahánek. Jako dobrý pozorovatel, nedůvěřivý a od přírody zvědavý, měl teď Bernard konečně možnost odhalit celou pravdu o Františkovi. Když uplynula dost dlouhá doba, začal předstírat spánek. Tu viděl, jak František sklouzl z postele, poklekl a s očima upřenýma k nebi a se zvednutýma rukama začal šeptat Bože, Bože. V přímírném světle lampičky hleděl Kentaval na tohoto člověka, jehož tělo už bylo poznamenáno sebetrýzněním. Pod hrubými šaty, které nikdy neodkládal, nezbývalo mnoho z krále mládeže. A nyní tyto dušené výkřiky. Neměl je slyšet nikdo jiný než Bůh a každý z nich zasáhl nediskrétního svědka do prsou jako rána kladivem. To, co Bernard slyšel, byla rozmluva lásky. Odpověď byla přímo ve zvolání. Lidský výkřik lásky k Bohu se rozplýval v božím výkřiku lásky k člověku. Všechno mizelo kolem tohoto vzájemného prolínání, na němž tkvěl úděs mystéria. Miluji tě, říkal společně tvor se svým stvořitelem, spojeni a jakoby ztraceni jeden ve druhém. Šel z toho strach. Bože, opakoval František, v jakémsi opojení. Trvalo to až do svítání. Bernard Kentaval cítil, jak se v něm proměňuje srdce. Toho rána učinil několika slovy, která nám zůstala zachována, toto prohlášení. Pevně jsem se ve svém srdci rozhodl, že opustím svět a budu tě ve všem následovat tak, jak poručíš. Překvapivé obrácení. Ještě překvapivější než Františkovo, které bylo dlouhé a namáhavé. Kentaval se vzdal při prvním zásahu jako dítě. Tento boháč, tento vynikající občan všechno odhodil a složil svou vůli do rukou ubohého nevědomce, který neznal nic než Boha. A tu vidíme, jak opatrnost mění své místo. Teď začal František uvažovat o tomto vážném a tak těžkém rozhodnutí. Nejlépe by bylo poradit se, ale s kým? No přece s Pánem, který jim ukáže svou vůli v evangeliu. A jak? Kniha se namátkou třikrát otevře. Tento způsob věštění z knih byl ve středověku velmi běžný a přetrvává do dneška. Kentavalův přítel, právník jako on, ale méně bohatý, Petr z Katány, vyslovil přání, že se k ním připojí, když chtěli jít do nejbližšího kostela San Nicolo. Po mši, když se kostel vyprázdnil, požádali kněze o svolení, aby směli nahlédnout do evangelia, které zůstalo na pultě. Nejdříve se kniha otevřela u tohoto verše svatého Matouše. Chceš-li býti dokonalý, jdi, prodej vše, co máš, rozdej to chudým a budeš mít poklad v nebi. Verš základní a pádný, který nepřipouští žádných výhrad. Po druhé podala kniha nutná vysvětlení. Neberte si na cestu mošnu ani dvoje šaty, ani obuv, ani hůl. Byl to stejný verš, jejž Františkovi vyložil už Benediktin v Porciunkuli. Toto opakování na něho muselo mít úžasný účinek. Konečně po třetí, rada nejtěžší, dalo by se říci nejnemožnější. Kdo chce jít za mnou, zřekni se sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Zde opouštíme pozemskou rovinu a dotýkáme se roviny absolutní. Zřeknout se sama sebe, posledního bohatství, nejtyranštějšího. Tu František s jedinečným nadšením vyhlašuje celý svůj duchovní ideál. Toto je náš život. Toto je rada, kterou nám dává Kristus. Toto je řehole naše a všech těch, kteří budou chtít jít s námi. Kdo chce jít za mnou, zřekni se sám sebe. Vezmi svůj kříž a následuj mne. Obdivujeme-li Františkovo nadšení, když objeví v evangeliu něco, co bez pochyby slyšel mnohokrát, ale jen tak napolo, jsme neméně dojati skromností a pokorou Bernarda de Quentaval a Petra z Katány, kteří naslouchají jako hodní žáci prostému knězi, jenž jim vysvětluje tyto verše, které znají z paměti. Ale s Františkem zase nalezli duševní svěžest, dávno ztracenou ve světském životě. Je čas zbavit se svého jmění, obléci kutnu a budou z nich bratr Bernard a bratr Petr. Významní a ctihodní pánové zemřeli.

Zbavit se naráz všeho svého majetku. Kdo z nás o tom nikdy aspoň chvilku nesnil? U Petra z Katány to jistě bylo vyřízeno rychle, ale pokud jde o Kentavala, tam to trvalo déle a celá věc byla značně pitoreskní. Veřejně na náměstí San Giorgio pomáhal František dne 16. dubna 1208 svému žákovi rozdávat zlato chudákům, kteří přišli ze všech stran. A protože na tuto nečekanou slavnost musel padnout stín, padl v osobě kněze Lakomce, který nedávno prodal Františkovi stavební kameny pro kostelík San Damiano. Když nyní viděl, jak se plnýma rukama rozdává celá ta spousta peněz, usoudil, že tehdy nedostal pořádně zaplaceno. Jmenoval se Silvestr. František s úsměvem noří ruku do pytle peněz, aby toho muže odškodnil. Jste nyní spokojen, důstojný pane? Ptá se ho. A Silvestr odchází uspokojen tím, co dostal navíc. Když se vrátil domů, měl kněz téže noci sen. Spatřil obrovského draka, jenž ohrožoval město. A pak viděl, jak František se zlatým křížem v ústech stoupá až k nebi a zahání nestvůru na útěk a znova nastoluje mír. Taková čistě prorocká vize jej donutila přemýšlet. Dni míjeli. Silvestr činil doma pokání a potom se vydal za Františkem. Byl to však nový Silvestr, přemožený milostí, který nejenže přinesl zpět vytoužené peníze, ale opustil všechen svůj majetek a zaujal místo v rodícím se bratrstvu. Byl to první kněz bratrstva a tím vznikla nová situace. Nebylo tak snadné opustit své jmění, když byl člověk knězem a měl církevní obročí. To se musel podrobit komplikovanému středověkému právu, stejně jako dědicové šlechtických statků.

Mnozí se tehdy na počátku 13. století tázali na problém záchrany světa, který byl téměř tak zmatený jako svět náš. Jeden vesnický člověk jménem Jilí si také kladl otázky. Tento zbožný, nevzdělaný, dokonale prostý muž slyšel vyprávět o Františkovi a jeho velké horlivosti a snil o tom, že se připojí k jeho druhům. 23. dubna 1208 řekl s Bohem svým rodičům a vydal se na cestu za světcem. Byl to příchod jedné z duší, jež představovali nejčistší věrnost duchu svého zakladatele. Jilí se napřed odebral do kostela San Giorgio, jehož svátek se zrovna slavil, a potom potkal u Rivo Torto Františka, který vycházel z lesa. Aniž začal něco vysvětlovat, poklekl Jilí a přednesl svou prosbu. Mezi oběma muži došlo k bleskovému vzplanutí duchovní lásky, jež bylo potom tak časté v historii řádu. Vidět jasně do srdce nově příchozího bylo snadné. František ho radostně přijal, zvedl ze země a měl k němu malou řeč. Ach, můj milý bratře, kdyby císař přišel do Asízy, aby si tam zvolil rytíře nebo komořího a jeho oči spočinuli na tobě, jak bys mohl být hrdý? Tebe ale zve sám Bůh ke svému dvoru. Volá tě do služby v našem malém vojsku. A vzal ho za ruku a představil ho svým druhům. Toto je dobrý bratr, kterého nám posílá Bůh. Zasedněme za stůl a jesme na oslavu jeho příchodu. Protože žili v absolutní chudobě, můžeme předpokládat, že hostina byla velice skromná, ale panský způsob uvítání nám jako blesk na chvíli opět ukazuje Františka dávných let a jeho vznešené a krásné způsoby. O několik dní později se bratři rozdělili, aby šli ve dvojicích kázat po celé Itálii. František si vzal Jilího jako průvodce do Marky Ankonské. Srdce jim radostí přetékala a splna hrdla zpívali. Někdy udělal František zastávku, aby mluvil na náměstích ve městech a městečkách a povzbuzoval své posluchače k pokání. Někteří tušili, že jde o mysterium a pravé náboženství, ale mnozí je měli za blázny a pany před nimi prchali ze strachu, že by to bláznovství mohlo být nakažlivé. Zatím nebylo. Nikdo neměl v úmyslu je následovat. Když skončili svou okružní cestu, toužil František uvidět všechny své bratry. A protože nevěděl, kde by je zastihl, prosil Boha, aby je shromáždil, tak jako shromáždil rozptýlené děti Izraele. Vrátili se tedy s Jilím do Porciunkule a s nesmírným údivem se všichni shledali v chýši, kterou si dříve postavili. Od tohoto roku byli horoucně zaujati zvláštním přáním, totiž aby viděli, jak jejich nadšení zachvátí celý svět. Už prošli ve dvojicích Marku Ankonskou a Umbrii a chtěli jít dále. Ve skupině čítající 7 mužů se pustili k jihu tou cestou, kterou by byl musel jet František po někdejší zastávce ve Spoletu, kdyby byl pokračoval ve svém válečném dobrodružství. Putovali proti proudu řeky Nery, kde padaly jiskřící vodopády. Toto pohoří živých vod je na okamžik okouzlilo, ale nepřišli proto, aby se radovali ze samoty. Museli přece obrátit město Rieti, kde, jak jim bylo řečeno, se lidé přikláněli k pohanství, k čemuž je sváděla líbezná krajina v tomto šťastném údolí. Nejdříve vystoupili do hor, až tam, kde jejich vrcholky přecházejí v nebeskou moc. Vesnice Poggio Bustone dominovala závratně okolí. A oni tam pozdravovali všechny obyvatele, které potkávali radostným dobrý den, dobří lidé. Byli okamžitě přijati jako vlastní. A brzy vystoupili ještě o něco výše, aby si opravili dar od benediktinů.
malou poustevnu. V pozdější roční době se stoupili do údolí. Rieti bylo nádherné. Ve svém pásu z nízkých hradeb s otvory střílen vypadalo jako koruna z královského boje, kterou nakreslilo dítě. Ať byli obyvatelé jakkoliv pohanští, nechtěli nic jiného než bratry přijmout a naslouchat jim a přinášeli jim ryby a ovoce. Něha podnebí probouzela i něhu duší. Jednoho dne potkal František rytíře v zářivé zbroji, který ho velmi zdvořile pozdravil. Tu mu František řekl: až posud si skvěle sloužil svým mečem a štítem světu. Jsi dokonalý rytíř. Od nynějška budeš nosit kutnu z drsné vlny a provaz kolem boků a budeš rytířem Kristovým. Tak se stalo, že Angelo Tangred de Rieti odložil svou výzbroj a následoval Františka. Vyšlo jich 7, vraceli se s novým druhem a údolí Rieti bylo vždy privilegovaným místem, kam se František rád uchyloval. Dokonce i v hodinách velikého utrpení.

Jaká tajuplná síla přitahovala lidi k této malé skupině, kterou viděli se zpěvem procházet ulicemi měst, ležících na umbrijských výšinách, nebo putovat po polích a lesích. Bosí, pro vás místo pásu, oblečení jako chudáci do šatů, které se podobaly pytli, ale veselí jako děti, vypadali, jako by přišli z jiného světa, kde neexistoval smutek. Co pak bylo možné žít šťastně na této zemi, když člověk nic neměl, přicházel snad zlatý věk? Asizi pozorovalo s neurčitým obdivem, leč nikoli bez nevole, tyhle hadráře, kteří převraceli na ruby přejaté pojmy. A to vše ve jménu páně. Jeden za druhým přišli čtyři noví bratři z Asizi. Sabatino, Morico, Jandy Capella, Filip Longo. O Sabatinovi není dalších zpráv. Morico byl mnich, který pečoval o malomocné. Když objevil na svém těle bílé skvrny odumřelé kůže, zavolal na pomoc Františka a ten ho uzdravil lektvarem, který sám připravil tak, že namočil drobečky chleba v oleji z lampy, jež stále hořela před oltářem Panny Marie. Potom přibyl Jandy Capella, kterému tak říkali, protože nosil nad kapucí čepici. Filipa Longa, který pocházel z vesnice ležící na druhé straně Monte Subasia, provází pověst, že něžně miloval Krista. Chápal a vysvětloval písmo, aniž se kdy vzdělával ve školách. Když se stal František vůdcem malé skupiny, která nechtěla nic jiného, než ho radostně poslouchat, musel pociťovat tíhu své zodpovědnosti. Tváří v tvář životním problémům mu byla obrovská důvěra jeho žáků výzvou. Nesl na svých bedrech 11 žebráků, kteří neznali ani své řemeslo. Bylo nutno všemu je naučit. Slib naprosté chudoby sebou přinášel potíže. Nemohlo se počítat s ničím jiným než se ctností, která byla tak často abstraktním pojmem. S láskou k bližnímu. Ačkoliv měl František neochvějnou důvěru, nořil se stále stejně do modliteb, v nichž se tázal Boha, co chce od něho a jeho bratří. Jednoho dne, když se uchýlil do samoty, pocítil zprvu hrůzu při rozjímání o pánu celé země a vzpomínka na dobu, kterou ztratil za svých mladých let, nesmírně týrala jeho svědomí. Brzy jej nicméně zaplavila nadpřirozená radost, která mu vrátila vnitřní klid. A náhle uchvácen extází uviděl v proudu světla, který se stále rozšiřoval, nesmírné množství svých učedníků přicházet a pronikat až do nejzaších konců světa. Když se vzpamatoval, vrátil se k bratřím protchnut a přetvořen myšlenkou, že obdržel poslání. Měl obrátit svět. Snad to byl jeho sen, jeden z mnoha snů, které ho od dětství vedli. Především ale musel učit své učedníky. Započal tím, že jim popsal svou vizi, která nemohla než je okouzlit. Veliké množství bratří, přicházejících ze všech zemí, aby žili v jejich hábitu. Pravil, ještě teď mám plné uši dunění jejich kroků. Po posměšcích a urážkách občanů z Asizi následovala pomalu úcta hraničící s obdivem, když Františkovi žebráci pokorně prosili o něco k jídlu a radostně zpívali chvalospěvy pánu. Toto nepochopitelné štěstí jim lidé záviděli a přitahovalo k ním adepty. Přibývalo neočekávaných obrácení mezi bohatými a učenými, stejně jako mezi těmi, kteří byli méně obdařeni. Přece však všichni věděli, co je čeká. Kdo pak by taky nevěděl o odříkavém životě těchto bratří? Odříkat se všech tělesných slastí, požitku z pohodlí, smyslné rozkoše,
mít hlad, snášet zimu a modlit se, modlit se, modlit se, to byla cena za tuto blaženost. Nezdála se jim příliš vysoká. Ještě dnes se ptáme, jakým vnitřním zázrakem byly získávány tyto duše, odevzdané Bohu. Velký podíl na tom měla přítomnost Františkova. Tento stále nemocný člověk byl vždycky radostné mysli a sdílel se všemi jedinečný mír svého srdce a především vzájemnou bratrskou lásku, lásku jednoho k druhému. Byli to boží děti. Získali volnost těch, které svět už nemůže zlákat a které se radují z toho, že už nic nemají. Kolik jim to dodávalo lehkosti, ale kolik to také vyžadovalo zkoušek a jakých. Vždyť konec konců vždycky tu bylo tělo se svými pouze zkrocenými žádostmi. Nepřítel, říkával František, to je tělo. A pro ně je nutno trpět. Bylo zapotřebí hodně času, než dal František svému ubohému odříkáním a nemocemi trýzněnému tělu to něžné jméno, náš bratr tělo.

0: Konec šesté části.
1: Těch částí je celkem 15, tak to aspoň pro Český rozhlas rozvrhla Alena Heroutová, která v roce 2003 tuto vltavskou četbu na pokračování připravila. Využila k tomu překlad od Anděly Janouškové a nám čte z knihy Žiljena Greena herec Jan Hartl v režii Hany Kofránkové. Jejíž hlas také pokaždé zaslechneme vždycky na začátku a pak na úplném konci. Ještě jsem zapomněl název knihy Bratr František. V četbě s hvězdičkou dnes poprvé otevřeme román Lucie Faulerové Smrt holka s příběhem dívky, jejíž původně nevinná dětská touha prozkoumat tajemná místa, kam mizejí kouzelníci se svými asistentkami, přerůstá vlivem rodinné tragédie v sebepoškozování a v posedlost dobrovolnou smrtí. Což takhle řečeno nezní nikterak humorně. Ve skutečnosti jde ale o prozu plnou vtipné sebeironie, ale také humoru jazykového. Vypravěčce zbyl totiž z běžné řeči jen pahýl a autorka pro ní vytvořila jakousi originální jazykovou protézu. I tohle a také to, že tu Faulerová odvážně otevřela téma sebevraždy, vyneslo Smrt holce v roce 2021 nominaci na Magnesii literu. No a Vltava nedlouho poté natočila četbu s hvězdičkou z této knihy. V režii Jakuba Doubravy účinkuje herečka Denisa Barešová a dnes ve 23 hodin zahájíme reprízu celé 13-dílné série. A teď už nás jen půl hodiny dělí od přímého přenosu z Rudolfina. Bude to v této sezóně druhý koncert Sočru. A předtím se ještě vrátíme k tomu prvnímu.

Vážení posluchači, u dnešního pořadu Taktovka vás vítá Lenka Hrigelová. Společně se dnes ohlédneme za zahajovacím koncertem jubilejní z té sezóny Symfonického orchestru Českého rozhlasu. 100 let, 100 koncertních sezón a přece návrat na úplný začátek. Slavnostní zahajovací koncert, který proběhl 24. září v pražském Rudolfinu, byl přitom zároveň symbolickým návratem k roku 1926, kdy se z původně rozhlasového orchestru stalo skutečné orchestrální těleso. Program večera byl totiž sestaven podle historicky prvního koncertu orchestru Radiožurnálu. Od prvního koncertu se změnila jména a okolnosti, ale hudební základ zůstal překvapivě podobný. Smetana, Beethoven, Dvořák a Fibich. Tentokrát ovšem v provedení dnešního Symfonického orchestru Českého rozhlasu a pod taktovkou jeho nového šéfdirigenta Eliasa Grandiho. Před 100 lety měl tehdejší orchestr pouhých 20 členů. Smyčce například tvořili jen dvoje první a jedny druhé housle, dvě violy, violončelo a kontrabas. Přesto právě toto malé těleso stálo u zrodu tradice, která pokračuje dodnes. Koncertní večer otevřela předehra k Smetanově prodané nevěstě, hudba, která snad ani nemůže být slavnostnější pozvánkou do nové sezóny. Nechme se nyní unést atmosférou koncertu právě poslechem díla Bedřicha Smetany. Vyslechneme si ukázku z jeho symfonické básně Vyšehrad z cyklu Má vlast. Jak jinak, než v provedení Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který toto dílo nahrál pod vedením Petra Popelky. Dodejme, že dílo je inspirováno českou krajinou a vlasteneckou poezií a jedná se o Smetanovo vrcholné dílo, které vzniklo v letech 1874 až 79, kdy byl již zcela hluchý.

Vyslechli jsme ukázku ze symfonické básně Vyšehrad z cyklu Má vlast Bedřicha Smetany v provedení Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením Petra Popelky. Po Bedřichu Smetanovi patřilo pódium houslím. Jan Mráček, koncertní mistr České filharmonie a zkušený solista, přednesl Beethovenovi romance pro housle a orchestr. Díla, která do slavnostní dramaturgie přinesla zcela jinou polohu. Po Smetanově bezprostřednosti tak přišla hudba lyrická, zpěvná a soustředěná. A i tato část programu měla svůj historický význam. Beethovenovy romance totiž také zněly na prvním koncertu orchestru Radiožurnálu v roce 1926. Beethovenovo dílo si připomeneme ukázkou z jeho koncertu pro housle a orchestr D-dur opus 61. Ten autor napsal pro svého přítele, houslistu a dirigenta France Clementa. Údajně ale Beethoven dokončil solovou část koncertu tak pozdě, že byl Clement nucen hrát jít bez přípravy. Premiéra nebyla příliš úspěšná a v následujících letech koncert stál stranou větší pozornosti až do roku 1844, kdy se díky orchestru Londýnské filharmonické společnosti a mladému houslistovi Josefovi Joachimovi dostala znovu na výsluní popularity. My si vyslechneme ukázku z první věty koncertu Allegro Manon Troppo v provedení Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením Chesi Komatsu. Na housle zahraje Asako Urushihara.

Vyslechli jsme ukázku z první věty Allegro Manon Troppo, koncertu pro housle a orchestr D-dur opus 61 Ludwiga van Beethovena v provedení Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Na housle hrála Asako Urushihara. Třetím skladatelem zahajovacího koncertu z té sezóny Symfonického orchestru Českého rozhlasu byl Antonín Dvořák. Jeho legendy nabídly odlišný obraz české hudebnosti, méně okázalý, lirický a plný drobných hudebních příběhů. Dvořákovo dílo si připomeneme ukázkou z jeho 8. symfonie G-dur opus 88, kterou zkomponoval v roce 1889 ve Vysoké u Příbramě u příležitosti svého zvolení do České akademie věd, literatury a umění. Prostředí, ve kterém byla skladba napsána a ve kterém se Dvořák cítil nejlépe, jakoby se odrazilo v celkové pozitivně laděné atmosféře nové symfonie. Měla být, dle jeho slov, odlišná od ostatních symfonií s individuálními myšlenkami zpracovanými novým způsobem. Vzniklo tak veselé a lirické dílo, čerpající inspiraci z české lidové hudby, kterou Dvořák miloval. Vyslechněme nyní ukázku z úvodní části Allegro con brio v provedení Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením Vladimíra Válka.

Dozněla ukázka úvodní části Allegro con brio 8. symfonie G-dur opus 88 Antonína Dvořáka v provedení Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením Vladimíra Válka. Nakonec hudebního večera zazněla hudba Zdeňka Fibicha, a to jeho druhá symfonie S-dur, která taktéž zněla již během historicky prvního koncertu rozhlasového orchestru. A Zdeňku Fibichovi bude patřit i závěr našeho pořadu. Rozloučíme se jeho skladbou plnou barev a výrazu, která nás svojí energií pomyslně doprovodí k nové sezóně Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V provedení rozhlasového orchestru pod vedením Jiřího Habarta vyslechneme Fibichovu předehru k opeře Šárka opus 51. A spolu s rozhlasovými symfoniky se od mikrofonu loučí Lenka Hrigelová.

0: Středé hrou k Fibichově šárce v podání Sočru s dirigentem Jiřím Habartem skončila taktovka, ve které jsme se spolu s Lenkou Harigelovou vrátili k minulému koncertu rozhlasových symfoniků, k tomu prvnímu, kterým orchestr před necelými 2 týdny zahájil svou aktuální stou sezónu. A v ní se dnes pokračuje koncertem druhým a opět vám ho zprostředkujeme živě. A začínáme právě teď a moderátorské slovo přebírá Jitka Novotná.
1: Vítejte, přátelé, na koncertu Sočru, během něhož se, jak rádi říkáme, vydáme za hranice známých světů. V úvodu to bude s hudbou Charlese Ivese, který se narodil roku 1874 a většinu svého života strávil v New Yorku, kde také roku 1954 zemřel. Když si uvědomíme ta data, očekávali bychom asi jinou hudbu, než jaká za okamžik zazní. Ives, narozený ve třetí čtvrtině 19. století, tož experimentoval s kompozičními technikami, které si rozhodně spojujeme daleko více se stoletím 20. Však také Igor Stravinský prohlásil, že Ives psal hudbu 60. let 20. století už na jeho samotném počátku. A tyto techniky využíval dávno před svými evropskými kolegy. Přitom víme, že za skladatele, který jako první zcela opustil princip tonality, je považován Arnold Schönberg. Dnes na něj pohlížíme jako na osobnost geniální, do značné míry výstřední a v kontextu americké hudby jen pramálo pochopenou. Však i on sám údajně říkával, jsem jediný, snad s výjimkou paní Ivesové, mé drahé choti a možná jednoho či dvou dalších lidí, komu se ta moje hudba líbí. Proč, ptám se, mám snad uši na ruby? No, to si ještě řekneme, ale teď přichází na pódium ředitel rozhlasových symfoniků Jakub Čížek a slovo patří výhradně jemu.
2: Října roku 1926 tehdejší orchestr radiožurnálu zahrál pod taktovkou tehdejšího šéfdirigenta Jošky Charváta v tehdejším radiopaláci na Vinohradech svůj první oficiální koncert pro veřejnost a od té doby začal orchestr psát etapu, kterou si dnes připomínáme a která dovršila 100 let. My jsme si tento koncert přesně podle toho tehdejšího programu zkusili zopakovat před více než týdnem tady na pódiu Dvořákovy síně a dneska už pokračujeme naplno v prvním koncertem řady R Rudolfinum tady pro vás, pro abonenty. Já s veškerou úctou ke všem svým předchůdcům, ke všem hráčům, kteří se od počátku zasloužili o založení orchestru, o jeho růst, o neuvěřitelné nahrávky, které vznikly a určitě i neuvěřitelné okamžiky, které orchestr za těch 100 let potkali, tak si dovolím přeci jenom vyslovit určitou hrdost na to, kde je Symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes. A já si myslím a věřím, že mi to potvrdíte, že je dnes v plné kondici, je připraven plnit ty nejnáročnější interpretační úkoly a že skutečně patří nejen ke špičce našeho domácího interpretačního umění, ale že se řadí k těm nejlepším minimálně rozhlasovým orchestrům celé Evropy, ale myslím, že nejen rozhlasovým. Já všem svým kolegům za to děkuji a děkuji i vám, že nás podporujete, že nám přejete, že nám fadíte a dovolte mi, než předám tady pomyslně své slovo kolegům a panu dirigentovi, abych vás pozval do té sezony, kde jsme pro vás připravili přece jenom výrazně větší počet koncertů. Je to celá prémiová řada a ještě několik mimořádných koncertů navíc. Za více než týden, příští neděli se zde potkáme na jednom speciálním koncertu, připomeneme si 60 let mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga. Na to vás velmi srdečně zvu, ale i třeba na koncert 1000 hlasů 6. prosince, nebo novoroční koncert 2. ledna, 2. února o měsíc později na koncert Potmě, který jsme připravili ve spolupráci s naším nadačním fondem a jeho projektem Světluška, a nebo například na koncert Pro mír, který pro vás připraví dnes již bývalý šéfdirigent Petr Popelka se Sočrem ve španělském sále Pražského hradu. A aby těch pozvánek nebylo málo, tak si vás ještě dovolím pozvat o přestávce do tady levé části foaje na prezentaci tohoto CDčka a tím se vysvětluje, co tady celou dobu žmoulám ve své levici a přitom budete mít možnost potkat se jak s autorem dnešního houslového koncertu, tak i s dirigentem dnešního večera Janem Kučerou a taky solistou dnešního večera a zároveň vedoucím naší sekce druhých houslí Davidem Pokorným. Takže takto vypadá album, na kterém právě najdete i houslový koncert, který zanedlouho budete moci slyšet. Dámy a pánové, ještě jednou vám děkuji a přeju nám všem dalších úspěšných 100 let Sočru a krásný hudební zážitek dnes večer.
1: Tak to promluvil k publiku ve Dvořákově síni Pražského Rudolfina ředitel rozhlasových symfoniků Jakub Čížek. A my se přesuneme v našem povídání k uváděné skladbě číslo 1, ta zní Nezodpovězená otázka, tedy její název. A Charles Ives ji zkomponoval, když mu bylo 34 let v roce 1908. Využívá v ní techniku jakési koláže, kdy na sebe klade dosti kontrastní a nesourodé vrstvy. Jednak jsou tam smyčce, které hrají po celou dobu takové tiché akordické pozadí, jako by nic nevěděli a neslyšeli, slovy autora. Osamocená trubka, a ta bude skutečně osamocená, protože interpret Jiří Houdek stojí kousek ode mě na balkoně, ta vznáší věčnou otázku po podstatě existence a pak je tam skupina dřevěných dechů, kteří jsou jakýmisi bojovnými tazateli a zároveň bezradnými, pobíhají sem, tam hledají odpověď, ale nenacházejí. Tak, orchestr má naladěno, přichází dirigent dnešního večera Jan Kučera. A já doufám, že na vás hudba Charlesa Ivese zapůsobí silně. Považte, byl stejný ročník jako Josef Suk, tak myslím si, že mu nemůžeme upřít obdivuhodnou kuráž a vizionářství. Krásný večer s rozhlasovými symfoniky a dirigentem Janem Kučerou.

Tak to nám ve vzduchu zůstala viset nezodpovězená otázka, nekonvenční a svérázná skladba Američana Charlesa Ivese z roku 1908 pro smyčce, čtveřici fléten a jednu trubku, v tomto případě v podání Jiřího Houbka, sečer diriguje Jan Kučera. A tady ve Dvořákově síni se už vše připravuje pro provedení houslového koncertu právě pana dirigenta, všestraného a mnoha talenty obdarovaného hudebníka. Vy, kdo sledujete dění kolem Sočru, jistě víte, že k sobě s orchestrem patří už pěkných pár let a my dnes poznáme jeho houslový koncert. Věnován je vedoucímu skupiny druhých houslí Sočru, výrazné a pro skladatele jistě velmi inspirativní osobnosti Davidu Pokornému. Já jsem včera neodolala a zavolala se mu, protože jsem na něj hodně myslela, co prožívá den před tím, než vstoupí do Dvořákovy síně a bude hrát se svým mateřským orchestrem za zády a pro tohle báječné publikum. Tak říkal, že žádné velké rituály nemá, že žádného boha intonace vzývat nehodlá, ale řešil technické záležitosti, protože ho pozlobila struna G, tak včera v 6:30 ráno sedl do auta, vyrazil do Příbramy za svým mistrem houslařem, nástroj rozebrali, zase sestavili a myslím, že dneska budou oba, jak housle, tak David Pokorný ve skvělé formě, zvlášť pokud dodržel to, co posléze přiznal, a sice, že si těsně před vstupem na pódium dopřeje opravdu chvilku klidu a usebrání ve své šatně, vlastně tak nějak v duchu toho, jak mu to radil už v dětských letech jeho pan učitel, když mu říkal, hlavně před tím vystoupením neběhej, rozumějte, hlavně buď v klidu, dýchej, nechej srdíčko, aby pulzovalo jen tak přiměřeně. No a to se snad všechno odehrálo. Teď nastupuje ta další fáze, kdy David Pokorný poměrně odhodlaným, skoro bych řekla furianským krokem vstupuje na pódium Dvořákovy síně Rudolfína, za ním dirigent a autor v jedné osobě Jan Kučera. A nás čeká první veřejné provedení houslového koncertu, který Jan Kučera Davidu Pokornému věnoval.

Melodická hudba s výraznými tématy, náležitě virtuózní a velmi přívětivá. Takový byl koncert Prohousla a orchestr z let 2010 a 2021.

0: interpretační, respektive autorské osobnosti. David Pokorný začal hrát na housle už ve 4 letech. Jako 14letý se stal absolutním vítězem soutěže základních uměleckých škol v Krutnově. Po nástupu na Pražskou konzervatoř do třídy Jaroslava Foltýna dosáhl absolutního vítězství v Prague Junior Note. V roce 2000 zvítězil v naší rozhlasové soutěži Concertino Praga. V následujícím roce v 16 získal první místo v houslové soutěži Josefa Muziky v Nové Pace, třetí cenu na Kociánově soutěži a v roce 2017 se stal vítězem soutěžní přehlídky konzervatoří v Teplicích. Tak je to opravdu nejenom sběratel cen, ale hlavně vynikající a bytostný muzikant, který své umění vkládá do služeb nejenom solových vystoupení, ale i toho orchestrálního hraní. A určitě ho znáte i z jeho účinkování v ansámblu Epoch Quartet, kde od roku 2008 působí jako primárius. David dostal nejenom kytici, kterou obratem věnoval své kolegyni ze skupiny Sekundu, ale i nějaký obraz. Já se přiznám, že jsem na něj nedohlédla, nevím, co na něm je, ale každopádně je to velmi milá pozornost od jeho kolegů, možná přímo od členů skupiny druhých houslí rozhlasových symfoniků. Jan Kučera, dirigent, skladatel, ten měl velmi silný start sezony. Kromě tohoto večera jsme se s ním jako autorem premiérované skladby potkali před 3 týdny na Dvořákově Praze. Na jejíž objednávku napsal dvojkoncert pro housle, violončelo a orchestr. Nádherně ho provedli mladí interpreti Daniel Matejča a Sakura Toba. Také jsme u toho byli s přímým rozhlasovým přenosem. No a teď si to říká o přídavek. Já myslím, že David Pokorný nemůže odolat.
1: Děkuji mnohokrát, děkujeme vy všichni. Já nejsem přítelem dlouhých přídavků, jakožto zbytek orchestru. Jelikož jsem jednak týmový hráč především a taky mám reálnou představu o tom, co ještě vydržím, tak si dovolím zahrát jenom pouhý úryvek variací, které v současné době jsou ještě v progresu, takzvaně variací na jak jinak než téma skladby Zrození od tady zde přítomného pana dirigenta a skladatele Jana Kučery.

0: David Pokorný se odvděčil návštěvníkům Dvořákovy síně Rudolfina za vřelé přijetí jeho výkonu v houslovém koncertu Jana Kučery a i autorovi této skladby, zároveň dirigentovi dnešního večera, tím, že nás potěšil ukázkou z vlastních variací na téma Jana Kučery Zrození. Tak jsem zvědavá, až ty variace budou kompletní, jestli se pochválí i v danou chvíli. Svůj nástroj ovládá bravurně, to jsme všichni slyšeli, my tady i viděli a navíc je to výborný řečník, jak jsem si uvědomila při poslechu jeho úvodní řeči k tomuto přídavku. Takže musím říct, že o to více se těším na nadcházející přestávku, kdy Davida Pokorného Petr Weber pozval k mikrofonu. A z kraje se ho zeptal, jak přesně se dnes uváděný koncert Jana Kučery dostával k publiku. Já to vím, protože jsem se na dnešní večer připravovala. Něco jsem vám už naznačila z těch letopočtů. Říkala jsem, že část vznikla v roce 2010 a druhá v roce 2021. No, ale abychom to znali v úplnosti a detailně, tak si to pojďme nechat říct. Proč nešlo až tak o úplnou premiéru?
1: S orchestrem zazněl dvakrát, a to sice v premiéře, která probíhala během covidu v Karlových Varech s Karlovarským symfonickým orchestrem, takže tam byla taková premiéra, ale tehdy, no, jak víme, jak to bylo, takže se hrálo pro pár světýlek na kamerách a tak nějak došel kolem a měl roušku a mohl do budovy a tak dále. Pamatujem tu šílenou dobu poněkud. No. A potom jsme to natočili tady na CD, které si tady vydával Honzí Kučera ještě se svojí Šumavskou symfonií a svým klavírním koncertem. Tak.
2: Čili úplně studiově.
1: Takže ano, to byla studiová nahrávka kompletní, no, která existuje, doporučuji k poslechu, i ta Šumavská je krásná.
2: A pak je tam ještě jeden háček. Ten koncert vznikal postupně a vznikal s desetiletou pauzou, je to vůbec možné?
1: Ano, Honzík kdysi napsal v podstatě druhou větu, o které ještě netušil, že to bude jedno druhá věta z koncertu. Myslím, že úplně na začátku, pokud se nepletu, ta myšlenka taková nebyla, ale druhá věta měla název Píseň houslí toulaví. A tehdy jsem si ji mohl zahrát s okamžitým filmovým orchestrem a Varhanem Orchestrovičem Mauerem v Rudolfínu. Tak tam vlastně poprvé zazněla volná věta z koncertu, o které jsme vůbec ještě nevěděli, že to bude volná věta z koncertu, a pak po x letech, no, nebo zhruba po těch deseti, Honzíka napadlo, že by mi rád napsal koncert.
2: Napadlo, nebo jste naléhal?
1: Nikoliv, to jsem vůbec nenaléhal.
2: Ale tak byste říkal, napiš mi něco, prosím. Nebo...
1: Tak to my Honzíkovi takhle celkově voláme často nebo zájemně se inspirujeme. On spolupracuje s naším Epokvartetem vlastně řadu let a jsme kamarádi, známe se poměrně dlouho. A doufám, že se ještě dlouho takhle znát budeme a že tady u té spolupráce to nekončí. No.
2: Nicméně nebombardoval z toho, že chcete první a třetí větu, že chcete prostě pořádný koncert.
1: A myslím, že Honzík se ani bombardovat nedá, ono, jak to víme, tak jako na kvalitní umělce by se neměl tlačit, tam to musí mít všechno svůj čas a správný okamžik.
2: Ale jste rád, že tu příležitost zahrát si celý formát koncertu máte asi, že to, no, to se nezlobíte.
1: Je to obrovská radost pro mě, obrovská čest si samozřejmě moci vystoupit se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu Rudolfín v rámci abonentního cyklu.
2: Teď se tam strašně jakoby nefér, ale je to často nebo to naopak není často, že byste vystoupil takhle solově?
1: No, není to natolik často, abych si zvyknul na ty šílený nervy, který samozřejmě člověka jako zastihnou chtě nechtě. Naštěstí ne pak přímo u hraní nebo způsobem, člověk tam stejně v podstatě musí a ten výkon se snaží podat co nejlepší a nestojím na pódiu jako poprvé celkově, ale předem, no tak ano, tak uprostřed léta jsem kolikrát pobavil sám sebe, že probíhala nějaká dovolená a najednou jenom někde v mozku se objevila vzpomínka, zablikalo červené světýlko a počkej, musím, tak ten koncert je tam vlastně čeká, no a teď v tu chvíli taková ta trasa z žaludku až do špičky, do špiček prstů u nohou a tak, takže jako, je to velká zodpovědnost vždycky, samozřejmě hrát před domácím, troufám si říct, jako publikem a kolegy ze symfonického orchestru, kteří jsou samozřejmě fantastičtí a já věřím, že mě podporují prostě i za těchto okolností, ale je to velká zodpovědnost zkrátka, no, takže trošku ty nervíky jsou přirozená součást.
2: A kdy naposledy to bylo takhle, že jste stál jako ten solista?
1: Já myslím, že naposledy, jestli se nepletu, tak 2 roky zpátky jsme měli možnost zahrát si s kolegou vedoucím skupiny viol Jakubem Novákem koncertní symfonii Wolfganga Amadea Mozarta v betlémské kapli. vždycky přemýšlím, kdo on to... A s Petrem Popelkou ještě navíc, takže to byla nádhera. Krásná spolupráce, vzpomínám rád.
2: Teď vás chytnu za slovo, říkal jste, že zase nestojíte na pódiu poprvé, ale vy na něm většinou sedíte.
1: No tak už to je samostatná disciplína, přesně tak. Pěkně mě bolej záda teda, on je člověk, jako není úplně zvyklý. Přece jenom používáte trošku jiný okruh svalů. Nějakým způsobem to tělo funguje lehce jinak, takže ano. Už to hrát bez toho je určitá jako lehká změna disciplíny, ale vlastně se hraje příjemně, takže je to spíš otázka zvyku a vzpomenout si na to, kolik hodin jsem takhle u toho prostál, když jsem byl malej, že tam jsme seděli málo kdy u toho cvičení a tak, takže se to tam někde najde ještě v té paměti.
2: Je to příjemná hudba, hraje se hezky, poslouchá se hezky, hraje se taky hezky, myslím, to hudba Honzíka, jak říkáte, pana Kučery.
1: Ano, jo, my jsme měli samozřejmě, Honza mi dal spoustu prostoru, některá místečka upravit a tak trošku si říct, co se na ty housle hraje lépe, co hůře. A Honza to napsal velice, velice citlivě a erudovaně, bych řekl, na to, že sám houslista není svrchovaný klavírista, tak vlastně předvedl krásnou práci, takže těch úprav zase nebylo potřeba učinit mnoho. Hraje se to hezky.
2: On tak píše, že jo?
1: On tak píše. Je to samozřejmě přehledná hudba, je tam slyšet v podstatě každý tón, takže člověk by musí podat precizní výkon, aby ta hudba vyzněla tak, jak má. Zrovna tady není moc ploch, kde by mě orchestr nějakým způsobem přikryl nebo tak, takže...
2: Není tam ani prostor na nějaké improvizování, nebo prostě na něco, co v soudobé hudbě někdy bývá, že to je tak trošku volnější, ano, tohle je... jako tady opravdu je všechno, nejen zapsané, ale i všechno slyšet, že?
1: Ano, je tomu tak, nejsou tam žádné aleatorické plochy, nebo...
2: Nejsou tam ani plochy, kde by třeba... kakofonické, že to trošku jedno je.
1: Ano, je to rozhodně hudba, která je vystavěná spíš na tradicích první poloviny 20. století, řekněme. To je na tom krásný a já rád hraju takovou hudbu, které ještě jako lze rozumět. A
2: trefil a tedy autor k té prostřední pomalé větě, kterou už napsal dřív, k té písni, trefil ty krajní věty nějak obdobně, nebo je to naopak, vnímáte to naopak jako velký kontrast, nebo těch 10 let tam sám slyšíte třeba ten rozdíl?
1: Přemýšlel jsem o tom, protože mi několik lidí, kteří si poslechli nahrávku, říkali, že tam jako slyší ten rozdíl. Mně to nepřijde nějak markantní, samozřejmě Honza se vyvíjí jako každý skladatel a interpret a kdokoliv, co něco zkrátka tvoří, tak je dobře, že tam ten vývoj je znát, ale myslím, ty věty jsou, mě to zní sourodě. Mě tam jako nic rozhodně mě jako neruší, že mám pocit, že bych se najednou odsunul úplně někde v jiném obraze a v jiné době. Přijde mi to stále, že Honzíkův podpis je prostě znát.
2: Říkáte, Honzík, vy jste určitě od něj už hrál něco dalšího i třeba s kvartetem v nějakém úplně jiném žánru a tak dále.
1: Ano, my jsme natáčeli třeba celé album jeho skladeb, které vznikaly k různým projektům. Jeden čas Honza napsal třeba hudbu pro fyzické divadlo, pro Miřenku Čechovou představení a my jsme potom některé kusy z toho vyňali a třeba skladbu Zrození hrajeme do dneška. Takže třeba část té tvorby vzniká takhle. Jindy je to zase tak, že nás napadne, že bychom třeba potřebovali něco do našeho programu, že by se hodil nějaký balkánský kus muziky a on zase sedne a pošle nám skladbu Pleskavica i s receptem na přípravu tohoto slavného pokrmu. Jsme rozhodně rádi, že se takhle známe a máme jak v životě, tak na tom uměleckém poli, protože je to radost, že se můžeme vzájemně inspirovat a já věřím, že Honza pro nás píše. Doufám, že rád, no. Doufám, že ho to baví stejně, jako to baví nás.
2: Když říkáte my, tak teď myslíte, ale samozřejmě Epoch Quartet, o kterém jsme ještě nehovořili, tak pojďme se podívat na to z téhle strany. Co bylo dřív, Sočr pro vás nebo Kvarteto?
1: Šlo to v podstatě ruku v ruce. Já si vzpomínám, že jsem začal hrát se po Kvartetem, naskočil jsem tam tenkrát jako... LF úplně. V kvartetu jsem nikdy nehrál, jsem hrál předtím klavírní trio a nebo solově, takže to byla pro mě úplně nová zkušenost.
2: A to naskočení bylo v kterém roce zhruba?
1: Kvartet už funguje 27 let a já myslím, že skoro 20 let už to pomalu bude. Já se nikdy nejsem jistý, já v tom nejsem dobrý tady v toho všech ohlíženích, ale myslím, že se to blíží 20 rokům spolupráce.
2: No. Naskočil jsem
1: v ano. A potom jsem v chodu okolností odcházel vedoucích druhých houslí. No, my jsme tenkrát s panem tehdejším šéf-dirigentem Válkem byli seznámeni, protože kolegové se po kvartetu se s ním znali, jelikož jsem nahrazoval v jejich souboru Martina Válka, houslistu.
2: Jeho syna teda.
1: Jeho syna, ano, ano, takže tam vlastně proběhla tato výměna, no a oba dva Vladimíři tenkrát, jak Vláďa Klánský, tak Vláďa Kroupa, již hráli dávno v Sočru a říkali, hele, tak to, co bys přišel a zkusil zahrát konkurs a že bys šel k nám. No, tak já myslím, že to tak nějak bylo jako v rámci jednoho roku. Tato velká změna proběhla, no, pro mě.
2: Konkurs jste udělal a začal jste tím pádem hrát v orchestru taky jako poprvé vlastně? Nebo už v nějakém předtím tak byl? Teď se ptám na ten dávný životopis.
1: Za studentských let jsem různě vypomáhal v různých celcích, ať už to byl Talichův komorní orchestr, Janou Vlachovou jsem taky nějak spolupracovali s Eriksonovými. No takže takové různé celky se prostě skládaly, aby jsme tam jako studenti chodívali hrát. A potom jsem měl možnost se zocelit v rámci orchestrální hry, říkám to vlastně schválně takhle, protože to zpětně cítím obrovský respekt ke všem kolegům, a to sice ve Státní opeře v Primu, kde teda opravdu, to když nevíte, do čeho jdete, a pak tam si sednete prostě do té díry, jak se říká zlidověle, a vidíte tam to kvantum těch not, co ty lidi musí vlastně všechno jako zahrát a ještě uhlídat všechny ty složky kolem, že tam zdaleka není jenom orchestr a tak. Takže je pravda, že když jsem potom přišel do Sočru, tak jsem měl pocit, že vlastně to je hrozně jednoduchý, že najednou jenom ten orchestr, ten dirigent má na starost taky jenom vlastně ten orchestr, on nemusí ještě řešit samozřejmě zpěváky a sbory a za scénou a všechno možný kolem. Samozřejmě jsem neuměl repertoár vůbec a tak, takže stejně jsem měl vykulený oči, ale přišlo mi to vlastně nakonec takový jako pro mě mnohem příjemnější, že se tady věnujem čistě té hudbě a čistě tomu hudebnímu podání, orchestrálnímu podání věci.
2: Jak se vám epoch kvarteta orchestr za ty roky propojuje?
1: No, v diáři už to posledních, troufnu si říct, minimálně 10 let vypadá jako velice spojené nádoby, někdy i od o sebe, jak si jako se třou už ty nádoby nebezpečně, ale pořád mi to stojí za to vlastně jako hrát jak symfoniáku, tak kvartetu, byť samozřejmě zaplať pámbu, je to jako požehnání, že vlastně práce neubývá, spíš naopak, takže samozřejmě občas je to o nervy. Teď jsem se třeba v polovinu srpna odhodlával sednout k diáři a zjistit, kde všude se mi to potkává, abychom to nějakým způsobem tady vyřešili, protože samozřejmě to vytížení je jak ze strany symfonického orchestru, tak kvarteta veliký, ale vždycky se to nějakým způsobem dá zvládnout a je to ano, je to v podstatě 7 dní v týdnu zkrátka jako pracujete. Je to hodně, ale pořád mi to za to stojí a je to obrovská radost.
2: A žánrově? Samozřejmě hrajete, jak jste říkal, i teď jako solista, i s orchestrem rád tu přehlednou hudbu a s epoch kvartetem hrajete všelijakou další i jinou hudbu, třeba i přehlednou, ale mnohdy hodně jinou, že jo?
1: Ano, tak tam se by se pohybujeme, tak nějak procházíme těmi žánry, jak se nám zlíbí vlastně a sami už jsme si tak nějak řekli, že je důležitý, aby nás ta muzika bavila, že to pak snad baví i to publikum.
2: No Beethovena se po kvartetu moc nehrajete, že?
1: Poslední dobou už ne, ale tehdy, když jsem tam před těma bezmála 20 lety nastoupil, tak vlastně ještě kluci hráli hodně půlený program, takže první polovina klasika, druhá polovina jazz. A my bychom i rádi si občas tu klasiku třeba zahráli víc, ale lidi už to po nás vlastně ani moc nechtějí, takže...
2: Značka je prostě vytvořena už nějak...
1: Spíše baví ty naše přesahy, no, takže ano, značka už stojí na něčem trochu jiném, se to vyprofilovalo takzvaně.
2: Přesahy jako crossover, nebo jak byste to nazval, no, ten přesah nějak vznešeněji?
1: To crossover je takový teď ne, jako strašně nadužívaný slovo. Tak zkrátka se rádi zabýváme tím, jak vlastně zahrát jazzovou věc, aniž by tam byla ta stará dobrá rytmika, která funguje vlastně ve všem, basa, klavír, bicí. Hledat ty cesty, jak vlastně nahradit, když je nějaká plocha potřeba prostě trošku proložit nějakými perkusemi, tak různě. Ťukání do nástrojů, čopování, jsou tam takové techniky, které potom se dají učit a zdokonalovat. A snažíme se pořád hledat ty cesty, abychom ukázali, že ten kvartet opravdu může znít velice jinak, než jsou lidi zvyklí, a že to zároveň může být zábava. Tam je vždycky hodně tenký led, nějakým způsobem dokázat upřímně říct, jestli ta aranž věci, která se nám zkrátka líbí, že bychom si ji zahráli. Teď třeba pracujeme na slavné skladbě Armando Srumba, Chica Corea, teď máme nově vytvořenou aranž a pracujeme na tom. Tak být vždycky k sobě natolik upřímní, abychom si řekli, jestli je to důstojná podoba té věci, anebo třeba jít od toho.
2: No. Důstojná pro vás nebo pro tu věc?
1: Pro tu věc, abychom jako, aby to publikum poznalo, že to je ta písnička, a aby to nebylo laciný a aby to nebylo jenom za každou cenu použitý téma, který pak nedokážeme nějakým způsobem obsáhnout a vyjádřit jakoby podstatu té skladby. No. Takže.
2: Ta aranž ale už je daná, nebo vy na tom spolupracujete hodně?
1: No, tak když pro nás někdo napíše skladbu, tak se jako takovou, že nearanžuje nic, neupravuje skladbu, která už byla jako složena někým jiným, tak samozřejmě tam je ten přístup jiný, kdy se snažíme ctít ten takzvaný urtext. A když něco pak nejde zahrát, tak komunikujeme s daným skladatelem nějaké detaily. Ale zároveň máme to štěstí, že jak Honza Kučera, tak náš violista Alexej Jaslamas je zdatný aranžér, jsou zdatní aranžéři oba a máme tu privilegium se kdykoliv jako na ně obrátit. Alex Aslamas teď napsal pro nás mimo jiné svoji autorskou skladbu, my jsme teď vydali album Lidovke, podle vzoru motýle, jak rádi říkáme.
2: Oblihe.
1: Jako, případně, ano, ano, já myslím, že víme, po čem. To album vzniklo k našemu roku české hudby, kdy nás jako tohle napadlo. No a Alex se toho zhostil si, myslím, že jako velice zajímavým způsobem zpracovává tam zkrátka lidové moravské, české lidové písně, známé z folkloru a už takové ty opravdu jako evergreeny lidové. Vydali jsme to na LP, takže máme tam teď takový to příspěvek do našeho kvarteta, že tam vlastně máme člověka, který napíše muziku skvělou a ještě je schopný zaranžovat v podstatě, na co si vzpomeneme. A tam potom, ano, tam potom zasahujeme, protože zároveň je dobrý, že se s aranžerem scházíme a on to musí zároveň taky sám zahrát, takže nad tím rovnou už uvažuje i z pozice toho hráče, což je taky velký rozdíl, že jo? No a jelikož má v tom obrovskou zkušenost, tak je to vlastně radost, že dotváříme spoustu věcí na zkouškách, říkáme si, tohle funguje, tohle nefunguje, občas se pohádáme a tak dále, normálka.
2: Mluvil jste o jazzu, ale tohle to je třeba zase trošku něco jiného asi, že? Tohle to není do jazzova, taky určitě si ťuknete na rock a na co na všechno ještě.
1: To je hodně těžký, to najít nějaký šuplík, kam by se to dalo zařadit, ale jsou tam odkazy v podstatě jako na velkou romantiku, prostě jako opravdu, že jako od Čajkovskýho přes plochy, které by šly zaměnit za funkovou kapelu. Je to opravdu široce rozkročení a strašně špatně se to vlastně o tom teď i mně hovoří, protože ty slova, kterými by to šlo obsat úplně, mě nenapadají. No tak to musíte zkrátka slyšet. Kdo má doma gramofonu, no už se to dneska moc nenosí, ale zase jsme si říkali, že by se to třeba mohlo někdy vrátit a vypadá to tak.
2: Tak a naskok ještě zpátky k rozhlasovému orchestru, který je vaším druhým nebo prvním domovem. Teď jste odehrál solo a zase se vracíte do běžného života, sednete si zase z toho stání a budete se opět usmívat na kolegu Kobrleho u prvního pultu. Mimochodem, vy jste také u prvního pultu, ale druhý houslí. Neměl jste někdy takové nutkání nebo touhu nebo závist nebo něco takového být trošku víc vpravo v tom těch prvních houslích?
1: Většinou, když vidím, co oni tam všechno musí zahrát, tak opravdu touhy mě opouští. Ne, to, žádné takové touhy mě upřímně ani vlastně nenapadaly, musím říct, že já jsem zkrátka vděčný za tu pozici, kterou v orchestru mám. Mám báječné kolegy u nás v sekundu, jsme spokojení v rámci skupiny. Myslím, že leckdo by nám mohl atmosféru, kterou mezi sebou máme, a to přátelství, které nás už tady po letech váže, tak by nám to mohl leckdo závidět. A já si toho moc považuji teď, jak to vlastně je. A od pánů napravo je stále se co učit a myslím, že radost se takhle vzájemně inspirovat. A ať už je něco o oktávu níž nebo výš, tak ono to všechno stejně ideálně má být zahráno krásně. A ta společná snaha, to je hodnota, která pro mě vždycky bude převyšovat veškeré takové to otázky, ambicí a podobných nesmyslů, protože nakonec, jako ono je to, co si budeme povídat, je to všechno týmový sport.

Tak tohle byla taková věc jako dozvuk přestávkového rozhovoru, kde si Petr Weber povídal se solistou dnešního večera Davidem Pokorným a my jsme Davida už nechali pomyslně odpočinout a jako dárek jsme mu poslali dámské trio Artemis, které uvedlo druhou část Allegro Vivace z Capriccia pro housle, violončelo a klavír od Mara Máchy. David je milovník všeho krásného a myslím, že i tuhle krásu, včetně té ženské, by velmi docenil. My máme před sebou poslední skladbu dnešního večera, který neváháme nazvat výletem za hranice známých světů a proslulé planety opus 32 Gustava Holsta do tohoto konceptu víc než dobře zapadají. Proč v nich vynechal Zemi, to se možná nikdy nedozvíme. Absence Pluta, ta se vysvětluje snadněji. Tato nejzdálenější planeta naší sluneční soustavy, která byla v roce 2006 na valném shromáždění Mezinárodní astronomické unie v Praze přeřazena mezi trpasličí planety, byla objevena až v roce 1930, tedy 12 let po premiéře Holstova nejslavnějšího díla. Okamžitý a ohromující úspěch světy skladatele zaskočil. Stejně tak, myslím, Holst neměl vůbec šanci odtušit, jak bude tento hit ještě dlouhá léta po svém vzniku ovlivňovat autory hudby k filmům z vesmírného prostředí. Budiž hned z kraje uvedeno, že k Holstovým planetám není astronomie zdrojem a klíčem, ale astrologie. Skladatel sice nijak neinklinoval k ezoterice, ale během letní dovolené na Malorce v roce 1913 ho s oborem zvaným astrologie seznámil jeden přítel a Holst se chytl. Pustil se do sestavování horoskopu a svůj další projekt zasvětil hvězdám. Zkomponoval cyklus 7 symfonických básní, inspirovaných rysy či charakteristikami, které astrologové připisovali jednotlivým planetám, respektive lidem narozeným pod jejich vlivem. Jak v jednom z komentářů k dílu uvedl pan dirigent Rettl, je zřejmé, že Holst se skvěle orientoval v soudobé hudbě. Nepřeslechnutelné stopy zanechala v jeho tvorbě například syrová archaická energie Igora Stravinského, orchestrální bohatost a velkolepost Richarda Strausse, ale najdeme v ní také vlivy francouzských impresionistů Ravela či Debussyho. Přesto zůstává zvuk Holstovy hudby osobitý a nikdy nesklouzává k pouhému napodobování. Inovativní zvukové barvy, které kdysi fascinovaly první posluchače, ovšem dnes už nepůsobí zdaleka tak překvapivě. Důvod je na snadě. Z Holstovy palety čerpala celá plejáda autorů filmové hudby. Úvodní část Mars, zvěstovatel války, je tou nejvíce napodobovanou. Často se uvádí, že evokuje hrůzy první světové války, ovšem Holst dokončil Mars až v létě 1914. A víte co? Já už ty planety nechám čistě vašemu poslechu, vaší fantazii, představivosti a také samozřejmě pečlivé přípravě a provedení rozhlasových symfoniků pod taktovkou jejich dnešního hosta, pana dirigenta a také skladatele, jak jsme se před přestávkou přesvědčili, Jana Kučery, Gustav Holst, Planety.

0: takto mysticky beztížně, étericky se uzavřeli ve Dvořákově síni Rudolfina Planety Opus 32 od Gustava Holsta. Kdybyste tady s námi byli, tak se ponoříte do absolutní tmy v tom ztišelém závěru. I to umocnilo vyznění působivého díla z let 1913 až 17. Planety jsou tam v osobitém počtu a uspořádání, což ale vůbec není podstatné. Podstatná je tady hudba. A jejími nositeli či zvěstovateli byli v tomto večeru rozhlasový symfonikové dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu a sbor Carmina Bohemica pod vedením Věry Hrdinkové. To bylo v té závěrečné části Neptune Mystic. A dirigent a v jedné osobě i skladatel, jehož houslový koncert se solistou Davidem Pokorným jsme před přestávkou mohli poznat, Jan Kučera. Tak doufám, že se naplnilo to, co jsme slibovali úvodem, že vás tento program nabídnuté skladby vystřelí do jiných světů, že se ocitnete v úplně jiných galaxiích a vesmírech. A my jen doufáme, že to byl výlet nádherný, omamný a inspirativní. A zároveň také lákavý, že se potkáme už zase brzy na některém z dalších koncertů jubilujícího orchestru, Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který právě prožívá svou 100. sezonu, a to velmi rozmáhlým programem. Však se podívejte na stránky socher.rozhlas.cz, to vidíte, jak široká, bohatá, pestrá je koncertní nabídka v této sezóně označené nádhernou stovkou. Dámy a pánové, končí přímý přenos Českého rozhlasu Vltava, končí koncert, který si ze záznamu vychutnají také posluchači Českého rozhlasu D-dur a Nizozemského rozhlasu. Z technického pracoviště se tentokrát loučí režisér Petr Strejc, mistři zvuku Iva Podzimková, Václav Maršík a Adam Cejnar, produkční Barbora Bero, redaktorka Anna Marie Šorn a moderátorka Jitka Novotná. Společně vám přejeme příjemný zbytek večera a jak jsem říkala, těšíme se opět brzy naslyšenou.
1: A já tu poslední zaznělou informaci ještě zkonkretizuji. Nejbližší další koncert rozhlasových symfoniků živě uvedeme na Vltavě v neděli 18. října večer. Bude to oslava 60 let existence soutěže Concertino Praga. Jako solisty uslyšíme někdejší laureáty soutěže Dmitrie Sitkoveckého, Václava Hudečka, Daniela Matejču, Radka Baboráka, Jana Čmejlu a Filipa Lombardyho. Na Vltavě koncert zazní, jak už řečeno, v neděli 18. října večer a záznam pak uvede následující středu naše sesterská stanice Český rozhlas D-dur. Ovšem úplně nejbližší symfonický koncert uvedeme na Vltavě už teď v pátek. V Janáčkově divadle v Brně vystoupila letos v polovině června Brněnská filharmonie s programem k poctě letošnímu 250. výročí americké nezávislosti. A na programu byla mimo jiné hudba George Gershwina a Leonarda Bernsteina. No a v pátek 9. října na Vltavě odvysíláme záznam pod hlavičkou koncertu Klasika od 20 hodin. Teď je 5 minut po 9:30, zbývá nám tedy ještě necelá půl hodina do 22, což je vždycky v pondělí čas pro začátek vltavského souzvuku. V tom dnešním se spolu s architektkou, urbanistkou a zároveň literátkou Annou Beátou Háblovou vydáme na nemísta několika měst po celém světě. Nemísta. Protože jde o všelijaké prostory na okrajích měst, čili o jakési skuliny a prolákliny městského života, jako je například Londýn, jako jsou například londýnská kolejiště či jedno velké čínské smetiště. A samozřejmě nás budou zajímat nejen nemísta samotná, ale také jejich obyvatelé. To bude tedy dnešní souzvuk, který začne zhruba za 24 minut. A mezi tím se ještě vrátíme k Janu Kučerovi, který byl nejen dirigentem dnešního koncertu rozhlasových symfoniků, ale je také autorem jedné ze skladeb dnes zaznělých. A tady je další z kompozic Jana Kučery, jmenuje se 13. měsíc a jde o hudbu ke stejnojmennému tanečnímu představení inspirovanému dílem polského židovského výtvarníka a literáta Bruna Schulze. Názvy jednotlivých částí skladby jsou Zrození, Valc, Ulice krokodýlů, Tajemství neviditelného světa, Traktát o manekýnách a Agnus Dei. Hraje Epoch Quartet.

0: To byl ještě malý vinohradský dodatek k dnešnímu koncertu rozhlasových symfoniků. Poslechli jsme si svitu 13. měsíc, napsanou pro stejnojmenou taneční inscenaci. Napsal Jan Kučera, hrál Epoch kvartet. A během následujících přibližně 60 minut bude zaznívat hudba Michala Rataje, ale bude mít spíš jen roli hudebního doprovodu k mluvenému slovu.
1: Souzvuk.
0: Ve městech můžeme navštěvovat různá místa, ale i nemísta, jak říká architektka, urbanistka a literátka Anna Beata Háblová, vágním prostorům na městských periferiích, jakýmsi skulinám a proláklinám v životě toho kterého města. Což ale neznamená, že v nemístech žádný život není. Ovšem zvláštní postavy, které tam můžeme potkat, jsou také jaksi periferní, společensky periferní. A právě na ta městská nemísta, a nejen česká, a za jejich obyvateli se teď vydáme. Právě s Annou Beatou Háblovou, autorkou knihy Nemísta měst a několika dalších titulů, odborných, esejistických, prozaických i básnických. Z textů napříč její tvorbou vybíral Michal Rataj, je také autorem hudby k následujícímu pásmu a měl i režii. Účinkují spolu s autorkou herci Ivana Uhlířová, Pavel Batěk a Tereza Dočkalová. Natočeno v roce 2022.

0: Moje město. Po paměti nahmatat kadeře střech, kamenných boků, kolikrát okradených ulic o pohledy výkladců, spadníky ošlehanými spreji. Kolikrát moje město znamená zanechat samotě šílených hlasy, hladové gesty.
1: Bylo to podivné místo mezi Palmovkou a Horní Libní. Ocitla jsem se v lokalitě, kde se město otáčí zády k železniční trati a pletenci silnic a nechává do spustlé zeleně vyčnívat činžáky stejně nepatřičně jako ústa poslední nevytržené zuby. Bylo těsně před půlnocí a všechny hospody byly zavřené. Prázdná ulice ponořená do tmy. Toulala jsem se městem a chtěla nahlédnout do míst, do kterých nepatřím. Vypadalo to, že mě v těchto končinách už nic nepřekvapí. Alespoň než jsem minula podivné dveře, polepené plakáty neznámých kapel. Zazvonila jsem a bzučák mě okamžitě pustil dovnitř. Vstoupila jsem do pomalované chodby, jejíž točité schody mě rychle vedly dolů. Otevřel se přede mnou docela velký prostor s omšelými zdmi a sedačkami, na kterých se rozvalovali tři mohutní psy. V jednom rohu schované pódium s mixážním pultem a zrcadlo přes půlku stěny.
2: Za barem asi 18-letá holka s piercingem a pak jen tři muži a jedna žena. Všichni opilí. Žena v bokovkách a krátkém tričku se kroutila navzdory rytmu hudby a pozorovala se v zrcadle. Ostatní se pohybovali ještě chaotičtěji. Muž, který měl kolem úst sliny jako kůň schvácený po dostizích, se ke mně natočil a něco nesrozumitelného vyprávěl. Najednou někdo začal hudbu vypínat a zase zapínat a nastal ještě větší zmatek. Už si nepamatuji, jak jsem se odtamtud dostala a v jakém stavu. Ale když jsem později v této ulici hledala ty samé dveře, už jsem je nenašla. Některá nemísta měst nemají pointu. Jsou jen chaotickým uspořádáním nebo nutností života. To ovšem neznamená, že se v nich nemůže skrývat tajemství.

slámu rekord zahrady v tlení. Dívám se na facebookové profily lidí, kteří už zemřeli. Na jejich zdech přibývají pouze nepatřičná přání k narozeninám. Až se dítě probudí, sundám z horkého mléka škraloup náruče a v náhodném záklonu objevím strop. Jak to, že vše, co obvykle nevidíme, nejvíce na nás hledí.

rychlost. A ono se to vrací. Ty chvíle, kdy otec šel 10 kroků před matkou, aby bylo vidět, jak k ní nepatří. Všechny ty ubrusy pokapané jeho běsněním nešly mi vyprat ani tvýma rukama. Možná proto tak nerada jezdím z kopců dolů a na každý zvýšený hlas zatahuji ruční brzdu. Urychluji se pomalostí do obrácených směrů, i když mi právě v rádiu popová skladba káže pohni svým tělem a nevypínej.

0: zemědělské usedlosti. Jedna kaplička, dva nefunkční kravíny, srocení pár původních chalup a jinak záplava různotvarých rodinných domů. Jsem jedním z mála chodců v této síti šedivých asfaltů, jejichž okraje se vlní jako kusy roztřepené látky. Osamělými kroky odkrajuji z opatrného ticha. Už ani psi nehlesnou, snad jsou zamčení v suchých a čistých domech s čumáky přilepenými na prahu dveří. Celý den čekají na zvuk motoru, na skřípnutí automatické garáže, na vytoužené pamlsky života. Vítr si mezi tím pohrává s větvemi stromů a češe pečlivě zastřižené trávníky. Občas se zbytečně opře do zamčených branek. Zahrady jsou ospalé a pozorují mě svými nehybnými houpačkami. Sem tam v dálce zahlédnu ženu s kočárkem, ale než se k ní zrychleným krokem přiblížím, zmizí v první zatáčce. Nejbližší obchod patří vietnamské rodině. Manželé s dvěma dětmi. Po celou otvírací dobu večerky jsou děti přišpendleny k počítači schovanému za kasou a během nocí v nich hnisají všechny zhlédnuté akční filmy. Hlavní ulice je jeden nepřetržitý proud. Především ráno, když všichni odplouvají, a večer, když se vracejí. Řeka, která teče oběma směry. Procházím perfektní periferií. Oblaka bytní nad střechami, konec ulice je zvýrazněn lesem. Najednou v tom stínu na pozadí zahlédnu postavu muže. Jde směrem ke mně. Jak se zvolna přibližuje, rozpoznávám víc. Je statný, ale schrbený, zmačkaný do sebe jako papír. Na zádech nese krosnu. Je teplé dopoledne, ale on má přes hlavu přetaženou kapuci a přes pusu tlustý šátek. Až když mě míjí, všimnu si, že není vůbec starý. Z batohu mu kouká sešlá karimatka a jeho flísový kabát je stišklý vlhkem a špínou. Tulák, vykřiknu v duchu. Tulák a tady u nás, mezi nalakovanými dámami a vysportovanými muži, na důkladně opuštěném předměstí, kde se cesty asfaltují a stromy sázejí jen v předvolebním období, kde se tady vzal? Kde asi tak mohl spát? Vyšel z lesa nebo z té polní cesty, která obepíná katalogové domy? Boty má obalené blátem. Musel jít po poli. Po posledním kousku orné půdy, která připomíná, co tady ještě nedávno bylo, ale už není. Byla doba, kdy náš dům stál uprostřed rozoraného pole jako hraniční kámen. Srny bývaly běžnou součástí melancholických výhledů z okna. Teď jsou tam obrysy střech, ale na melancholii to nic neubralo. Přemýšlím, proč mě tulák v naší čtvrti tak zaujal. Proč mi tady chybí něco nevhodného a nepatřičného, nějaká známka složitosti života.
1: Třeba jako náš místní blázen, starý hubený pán s dlouhými bílými vlasy. Pravidelně chodil podél hlavní cesty. Máchal před sebou holí jako kosou a prosekával se vzduchem. V jeho obličeji se střídaly grimasy. Chvíli pohyboval rty a usmíval se. Hned na to se mračil, jako by si vyprávil drásavě romantický příběh. Lidé se s ním zastavovali na pár slov nebo vět. Byl naší součástí, životností, byl rytmem obce. Pak jednoho dne zmizel. Co je to za město, které nemá své bezdomovce a kde tulák působí jako skvrna na bílém ubruse? Co je to za město, kde nemáte v ulicích kavárny? Hřiště jsou bez dětí, pěšky nikam nedojdete a nebydlí zde dost lidí na to, abyste si našli důvěrné přátele. Možná je zde blíž k přírodě, ale přírodě zneužité a svázané provazci dechtových cest. Možná je zde blíž k půdě, jenže půdě k pěstování dokonalých trávníků. Možná je zde ticho. Ticho tady skutečně je. Ale co? I když to není ani město, ani vesnice, mraky tady každý den nad vzrostlými borovicemi sehrávají stejně jako všude jinde nádherná divadelní dramata.

Město vzhůru nohama. Obrácené město. Překrvené. Visí víky, jak právě zaříznutý pes. Chrčící dálnice z potištěných krabic. Město s otevřenými hlavami. Město na spadnutí.

kostel. Vyschlá sliznice vsi? Nebo syndrom prázdného místa v lebce města? Nejbližší Googlem nabízená slova, kolmačka, korelace, komerční banka. Nemohu si vybavit ten pocit tak podstatný a tak nedávný, skrze nějž jsem viděla až za obzor.

0: Jak žít jen to, co mě určuje? Když jediná vzpomínka není zřejmá a budoucnost mi nikdo neuvěří. Zbývá jen těkavé lpění na slovech, která o sebe v přívalech nejistot zakopávají. Někdy ale sevřu báseň.
1: Za týlem rozdrtím na drť. A s hranou jistotou jí sypu holubům na náměstích.

0: Londýnská čtvrť Bramley by Bow. Cihlové řadové domky, napichované legálními i ilegálními imigranty, kam až oko dohlédne. Pod nohama šustí pastelově zbarvené listí, které ještě nestačilo zmoknout a stát se kluskou kaší. Nízko položené podzimní slunce přidává dlouhými stíny hraničním liním na významu. Zvědavost mě popostrkává prohlížet si čtvrť i s jejími vyvýšeninami, jako jsou železniční náspy. Je jich tady tolik, že každou chvíli tvoří mosty nad podbíhajícími ulicemi. Odřezky půdy mezi kolejemi se podobají splaněné zemi přiléhající k dálničním křižovatkám. Jsou to téměř nedostupná místa, která jsou tu jen proto, aby byla míjena. Jsou to schovaná, ztracená místa, u kterých nikdo nepředpokládá, že by se dala využít. Rozpínají se zde jen koruny javorů, olší, bříz a dalších náletových dřevin. Vylezu na jednu hroudu u kolejí. Je to další křížení železnice, které z města odřezává nepravidelný trojúhelník. Něco mi tady nesedí. Tráva je polámaná, jako by ji zalehlo nějaké stádo. Najednou sebou trhnu. Z pozachu chválců zeleně se na mě oboří drobní hlasití psy. Přesně půl metru před mými teniskami se zarazí a vytvoří změť otvírajících a zavírajících se tlam. Už je mi to jasné, nechtějí mě kousnout, jenom vyhnat. Až teď, mezi barvami listí, rozpoznávám objekt podobný starému obytnému přívěsu a z něho vycházejícího muže. Běž pryč, nefotit, nefotit! Křikne na mě ta postava ještě dřív, než stačím zmáčknout tlačítko na mobilu. Jak se ti psi pomalu stahují zpátky ke svému pánovi, odvažuji se udělat ještě pár kroků vpřed. Za zmíněným bungalovem na kolech stojí další dva přívěsy a vytvářejí prostor připomínající miniaturní náměstíčko. Jsou zde rozestavěné židle, dveře všech karavanů jsou otevřené do kořán, podobně jako se nechávají otevřené dveře z kuchyně do jídelny. Mezi větvemi stromů jsou natažené šňůry, na kterých se suší prádlo. Za jedním karavanem se mihne několik dětských nohou. Teď už na mě muž s bílým plnovousem a prořídlými vlasy schovanými pod baseballovou čepicí řve o dost hlasitěji a mně je jasné, že jsem mu omylem vlezla do obýváku. Robovi je 58 let. Má obličej starce a zizvené ruce velké jako lopaty. V rozhalené flanelové košili a odřené kožené bundě připomíná sešlého Don Juana na prosluněné španělské pláži. Rob je syn farmářů z východní Anglie a v jistém období svého života, o kterém nechce moc mluvit, se přichomítl k velkoměstu, alkoholu a dluhům. Přišel o všechno. O rodiče, o farmu, o zdraví. Na rozdíl od většiny londýnských bezdomovců, kteří se do asfaltové náruče ulic dostali až poté, co založili rodiny a pak je nedobrovolně opustili, si Rob vytvořil svůj vlastní rodinný svět až na tomto okraji okraje. Parcela mezi křížením kolejí spadala pod správu železnice. Byla příliš malá na to, aby se zde odstavil vlak, zato dostatečně velká, aby se stala výzvou pro Roba.
1: Namísto do parku chodil sem. Později si z nalezených trámů a desek vytvořil provizorní přístřešek. Nakonec, když trochu našetřil z toho, co nepropil, si koupil starý karavan. Další dva vyšmelil na vrakovišti a začal je v období zimy pronajímat jiným bezdomovcům. To bylo v době, kdy se seznámil s Mariam, která si úklidem na ulicích odbývala veřejně prospěšné práce. Co provedla, mi nebylo úplně jasné, ale nějak to souviselo s jejím bývalým přítelem, který byl závislý na heroinu, lysohlávkách, marihuaně, kokainu, barbiturátech a kdo ví na čem ještě. Mariam neměla kde bydlet a tak jí nabídka žít v karavanu přišla vhod. Nejdřív si myslela, že zůstane jen na chvilku, než si najde vhodnou práci. Zvažovala i prostituci. Rob jí ale už nepustil. A tak zůstala a porodila mu dvě děti. Rob se nechce přizpůsobovat systému společnosti. V této škvíře města, do které se vtěsnal, je spokojený. Jedinou jeho noční můrou jsou úřady. Úředníci za ním pravidelně chodí a upozorňují ho, že toto místo bude muset opustit. Nikdy ale zatím neposlali policajty, kteří by ho vyvedli a jeho domov zničili. Možná proto, že chybí nějaký výdělečný záměr, který by ho z tohoto zapomenutého území vypudil. Nikde není žádný investor ani kupec, který by měl zájem o hlučné a nepřístupné místo. Tato lokalita je pro všechny naprosto nevyužitelná. Pro Roba je to ale ostrov v moři Londýna, který by bez tak zůstal jen chumlem trávy, plevelé a křoví. Ztracený prostor pro ztracené lidi dává Robovi možnost, aby na tomto místě okřikoval psy, vychovával děti, poslouchal projíždějící rychlíky a upíjel z termosky levný anglický čaj.

0: Rychlopalba chvilkového výjemu jako
1: rychlopalba
0: výkřik,
1: chvilkového výjemu,
0: který si nevzpomíná
1: jako výkřik,
2: jako výkřik,
1: který si nevzpomíná na ústa.

Předměstí mlčí. Jít stínem ulice, ve které postávají výhledy oken, oschlých absencí života. Každý krok volá po zahradě, rozkývané pozváním ke stolu. Ten pohyb byl jenom vítr, který otevřel branky. Jeho ruka zacloumala jistotou, jediná ruka, která tu se mnou trčí. Jediná ruka, která se dotýká mě a mraků najednou.

Ornament za městem. Vylučovací ústrojí skladů mě nutí myslet na gesta, jako je hřbitov mezi parkovišti. Jak se na to může hora za supermarketem dívat a ani se nepohnout? Jsme v obklopení míst, za jejichž zády přezrálý déšť utíkat neumí.

0: Chang se tu zprávu dozvěděl, právě když stál u drtičky plastů a krmil je pečlivě přebraným materiálem. Nebe bylo potažené šedou, neprodyšnou plachtou, která v tu chvíli zalehla i celý jeho život. Chang si připadal, jako by ta vrstva jedovatého smogu ležela přímo na jeho obličeji a dusila ho. Přemýšlel, proč ho osud vyplivl právě sem, na okraj Pekingu. Možná proto, že nic než tuto špinavou práci neumí. Třídit páchnoucí plast, pak ho rvát do drtičky, mlít, vločky plastu prát ve vodě, tavit je, plnit pytle plastovými granulemi a nakonec se handrkovat s firmami, které granule vykupují a neplatí za ně skoro nic. Skládka je jako skládanka. Například ptačí kostra zapletená do igelitového chumlu. Changovým úkolem je ty nesourodé věci oddělit. Pták a igelit, jaký měli příběh? Kudy ten pták létal? Co bylo předtím v sáčku? Chang se probírá horou odpadu, se kterou žije v důvěrné blízkosti. Slisováním plastových zbytků si vyrobil stůl, židle i postel. Odpadky přidává do ohně, když vaří, a dýchá pak jejich karcinogenní výpary. Občas v hromadě nepořádku najde i nějaký poklad. Nepoužité nafukovací balonky, časopisy s barevnými fotografiemi nebo zbytky luxusní kosmetiky. To se potom běží podívat k sousedovi na počítač a na internetu vyhledává hodnotu nalezeného předmětu. Chang byl původně rolník. Rolničením se ale v Číně není možné uživit. Chang jenom matně tuší, že chudoba, ve které všichni na vesnici žijí, je součástí nějakého jiného, většího plánu. Plánu, který umožňuje kontrolu nad všemi a nad vším. Chang ale vždycky rodinu chtěl a chtěl jí s Jiali. Rozhodl se, že opustí vesnici, pronajme si malou chatrč na periferii města a pořídí si do ní velký stroj na drcení, praní a tavení plastů. Jiali chtěl požádat o ruku hned, jakmile se na novém místě trochu zabydlí a něco málo do začátku vydělá. Pamatoval se na jejich poslední obětí při loučení. Bylo těžké jako večeře před popravou. Byli do sebe zaklesnuti a slibovali si lásku na věky. A potom už jen dopisy a dopisy, které je vždy na chvíli zblížily. S recyklováním plastů to ale nešlo tak hladce, jak si Chang představoval. Nákupem stroje na recyklování se zadlužil a čínská vláda ve stejné době uvalila na prodej plastového odpadu i recyklovaných granulí velké daně. Ubylo firem, které by granule vykupovaly, a přibylo těch, jež je brali jen hluboko pod cenou. Všechno, co Chang vydělal, šlo buď na splacení půjčky nebo na vysoké poplatky za elektřinu. Jiali mohla na Changa jen čekat nebo si číst další a další zoufalé dopisy. Chang před útrobami vrnící drtičky otevřel dopis od Jiali a puls mu stoupl tak, že přes bušení srdce nebyl skoro schopen dýchat. Zalapal po vzduchu. Na běloskvoucím papíře bylo drobnými znaky napsáno: vdala jsem se, Jiali. Chang si spocenou rukou přetřel obličej, jako by chtěl zahnat mžitky. Všechno se v něm sevřelo. Každý sval i orgán jeho těla se stáhl do sebe. Chang zavrávoral, ještě jednou si to přečetl, jestli se nezmýlil. Četl to znova a znova dokola, jako by se ujišťoval, že to nejsou oči, které ho právě zrazují. Jiali na něj nepočkala. Tak tohle je ten život. Živoření, za kterým na něho nečeká už ani ona. Jeho plány a představy byly od něj v
1: tu chvíli vzdálenější než slunce od země. Rozpálený kotouč nad střechou chatrče byl tím pravým obrazem jeho vzdálenosti od Džaly. Ten večer vzal Čang kus sešlého papíru a roztřeseným písmem na něj napsal: Milá Džali, přeji ti jen a jen štěstí. Čang. A v tomto odštěpku vteřiny to Čang myslel skutečně upřímně.

Noční paleta. Ostrá spoušť. Věčná myšlenka nevděčného zanikání. Ze zdola zvedlý stín, kde jakého poutníka, s patami myslícími na dlaně, odvazující je od údělu splaněné země.

0: Krása je krutá, protože dříve než pohlédneš do spatřeného,
1: její podstata již dávno lemuje jiné břehy.
2: Moje kořeny jsou na Vysočině. Vítr ve mně narazil na nepřítomnost jazyka. I postkonceptualismus už je starý. Naprogramuji ti vizualizaci vytrhávaného listí. A napíšu tvou horečku pádem z přízemního okna. Ty vysaješ prach a stlučeš si ráma. Pro jistotu tady ještě setrvám s rozpřaženýma rukama.

0: Neděle. Zimní ráno. Dálnice čerstvě vykrojená ze tmy a prázdná jako břicho kytovce, ve kterém se přelévá jen ledový vichr a jeden modrý Fiat. Hladká, cementobetonová stuha se zakusuje do terénu a krájí krajinu na jednotlivé ostrovy. Milan, sedící za volantem, je sám takovým ostrovem. Z jeho vnitřních krajin není možné dostat se na druhou stranu, do polí a lesů jiných bytostí. Ani k jeho vlastní ženě ne. Ta právě usnula na předním sedadle vedle něj. Stejně jako dvě děti, zaklesnuté do vypolstrovaných sedaček, ze kterých teď kouká jen uvolněné obličejové svalstvo. Milan přeladí rádio, přeřadí na nižší rychlost a pocítí náhlou úlevu. Konečně moment klidu. Okamžik, který patří jen jemu. Žádné popotahování, dohadování a křik. Žádná fistule jeho manželky. Ani ticho, mazlavé jako olej. Vlevo se horizont začíná mírně zvedat a vlnit. Sem tam se objevují bílé fleky sněhu. Mezi mraky nacucanými ledem se ukazuje zlatá paruka slunce. Město se svými chapadly a vnitřnostmi vyvrženými na okraj je dávno za ním. Milan rádio nakonec vypíná a zaposlouchává se do zvuku motoru a dýchání spících těl. Šustění kol se mění v pleskání rozježděného sněhu. Jako bys někomu dával facky a on ti je vracel. Krajina se proměňuje. Na pravé straně se objevuje rokle, krásná a klenutá. Milan se na chvíli zasní. Představuje si, jak by mohl jako pták vlétnout do té prohlubně. Stačilo by jen trochu pootočit volant a v rychlosti by se vznášel nad skalisky. Podíval by se na svoji ženu. Její spánek by se v tu ránu změnil v němý úžas. Nebylo by zřejmé, jestli ještě sní, nebo už si uvědomuje závrať končícího života. Milan by to všechno viděl jako ve zpomaleném filmu. Odlesk slunce na přední kapotě, ustupující výhled na horní planinu, skulptury kamenů obalené sněhem, zvětšující se stín na dně rokle. Stromy by v závějích vypadaly jako zabodnuté běžkařské hůlky. Milanovi začíná pískat v uších a na čele se mu perlí pot. Jeho pohled se opře do cedule se skříženou vidličkou a lžící a velkým P na modrém pozadí. Kafe zasyčí mu hlavou. Jakoby rokle ani nikdy neexistovala, stáčejí se jeho myšlenky na černou hořkou drogu. A už ji z dálky vidí. Utěšitelku usínajících motoristů, zářící přívěsek na dálniční stužce, tu non-stop připravenou dámu s neonovou korunou. Milan projíždí kolem čerpacích stojanů na odpočívadlo, nechává spící rodinu v autě a klíče v zapalování. Tahle benzínka vypadá trochu omšele. Její stáří prozrazují ochozené dlaždice. U vchodu Milana vítá náruč plastových kanistrů s motorovým olejem. Automatické dveře se otvírají a vychrstnou horký vzduch. Beztvarý vnitřek benzínky nabízí přesně to, co se dá čekat. Nápis Vítáme vás, šipku k toaletám, kostnaté regály naplněné hloupostmi, pokladníka s uhrovitou pokožkou a automat na kávu. Do něj Milan hází drobné. Dává si kafe bez cukru a bez mléka. Tak to má rád. Zatímco usrkává, v autě pít nesmí. Do dveří vstupuje menší plešatý muž. Míří k pokladně, řekne trojku. Vytáhne kartu, zadá pin, vytrhne pokladníkovi účtenku z ruky a bez pozdravu odchází. snížení slušného chování na minimum je zřejmě jedna z možností, jak se vyrovnat s tímto odličtěným prostředím. Milana napadá, že benzínka je místo, kudy lidé jen procházejí nebo projíždějí. Neexistuje zde minulost ani budoucnost, jen holé teď. Všechno pokračuje, jako by byl prostor uvězněn v čase.
1: Obnažená přítomnost směřující ke svému naplnění. Milan opět krmí automat drobnými a dává si další kafe. Je jako opilý. Cítí pulzující krev, tam a zpět, tam a zpět. Lepkavě to klouže celým tělem. Vře to v něm jako v přetlakovaném hrnci. Dává si třetí, čtvrté, pozoruje přicházející a odcházející, otevírání a zavírání, šoupání nohou po dlaždicích, strnulé tváře, uhrovitý úsměv pokladníka, vyndavání kreditek, cinkání pokladny, cvakání dveří toalet. Uvnitř jeho strnulosti to tepe, zvedá se, čeří, přelévá, roste. Probouzí se zvíře, podceňované zvíře, zvíře utlučené do spánku, zvíře vláčené za úsečnými pohledy. Milan vychází z benzínky, nadechuje se pichlavého mrazu. Ohlédne se směrem k modrému autu, na jehož zadní sedačce se kroutí blonďaté vlasy dětí. V duchu je hladí. A pak, jako v nějakém kofeinovém delíriu, jako v tranzu způsobeném amorfní benzínkou, těkající v bezčasí, se otáčí a vydává se pěšky opačným směrem. Tam, kde se vykleštěná krajina ztrácí na obzoru, kde domům padá střecha a stromy jsou bez zahrad, kde se asfalt od počívadla vlévá do pole, pole do louky, louka do lesa. A pak ještě mnohem dál.

Malé město. Věž na doslech mezím. Mezi cestou a polem kola traktorů. Na pohled vyřezávanému oku anděla. Za vitráží okna kostela. Polední zahrada se strašákem z křiku dětí, které se ještě nenaučily odmlouvat na vátému.

0: Za posledním domem vesnice je tajemství
1: rozmáčené hlíny.
2: Je tajemství rozmáčené hlíny.

0: Někdy ho vidím zvenčí a někdy zevnitř. Chtěla jsem mu obléknout nové tělo, posypat ho spadaným listím, ospravedlnit jeho přátelství k izolovaným buňkám prázdných bytů. Ale on prudce prokopl výlohu antikvariátu, červené víno sedaček rozlil do předsíní, odevzdal se drápajícím pohledům, vtíravým rukám. A kvůli čemu? Kvůli dřevěné oblosti ruských panenek, směšných, jako úzkost hotelových chodeb se slaměnou chutí vyšinuté slasti.
1: Chtěla si slast, moje past byl chlast, jako náplast na tvůj život. Na okraji bylo deštivo, s culíkem na křivo, byla si střelivo, ti, co mě neznají, pořeže pletivo.
0: Proč ještě nevlastním řeku? Zeptal se kdosi. Telefonní budky, posprejované láskou. Uvnitř zašustily kontakty, rozmočené a znovu sušené, výdechem klimatizace. Dopřál mu přátelský pohled a pak řekl klišé. O rezavých trubkách, křehkých jako kosti. Bez vápníku, bez tkáně, bez sebe.
1: Bez sebe jsem v sedle střech a ostře můj postřeh je stech. Na tvém břiše jsem výše než dech. Co se v lidech píše, není klišé. Na zádech jsem tiše, s řekou si mě pletou, jsem nakrájenou vekou.
0: Kolik je potřeba vyměnit slov ve všech jeho dutinách? Chtěla jsem mít jistotu, že se v něm nestratím. Šlo o to cvičit. Povědomí o mapách, výřečnost tunelů, neúnavně se divit náhodným setkáním, nenarazit hlavou do ostrého slunce.
1: Naráz je země dutina, země jak uzlina, ve které usíná míza a kasína mizí, jak ve stínu prasklina tvého klínu. Nenesu vinu za tvoji křovinu.
0: Brutální štěstí, které život promrhal, které se obrátilo na ruby ve stínu příčníků vybledlých fazet. Mezi těmito skutečnostmi pastelový dopis zdem. Občas zvednu oči k vyčnívajícím štítům, souměrným jako píšťaly varhan. Tam, kde tečou hory, mraky jsou nehybné. Zázračný objev. Výjdu mu vstříc. Žebra mrakodrapů propouštějí budoucnost mezi prsty výhledů. Vteřiny dýchají sklem. Bezbarvý přelud, ve kterém se odráží papírový obsah.
1: Tvoje oči, když vkročí do štítů, je zločin. Na parapetech desítky tweetů. Já v letech, ty po dětech, každý z nás v jiných světech.
0: Píšu, abych zachytila vzpomínku na průzračnost viděného moře. Uvnitř nitra najdu i potok. Ptám se látky chátrajícího bazénu. Proč? Je země trávník plný extáze jara. Možná by měl počkat na srst psa, na zvědavost náruče, na mě opilou životem. Ale růst nečeká. Exponenciálně vytáhne pletiva z kořenů, protáhne se bolestí nezbytných gest. Kde jsem to vlastně prožila sestupující deště s prázdnýma rukama? Bylo to jen mimochodem. Žádné varovné mraky. Bez vysvětlení kaluže, utnuté víření prachu. Nechtěla jsem usnout z výhonky pod kůží. Přesto jsem rašila v jeho půdě.
1: Byla zmoklá, já s mečem od Damokla. Byl svlečen jara silokla. Mým terčem stala se v atlase rostlin.
0: Někdy ho vidím rozmlženého lhostejností. Je schoulený pod mostem, přikrytý pilířem, v křeči chodníků, předávkovaný kalužemi, s rozmydlenými střechami, s prokopnutým břichem domů, strnulý strachem o svoji důstojnost. Trpí komplexy, mžourá okruhem na modřiny stavenišť, žebrá o trochu širší chodník, o malý nedopalek parku, o každou pozornost dětského hřiště.

0: Někdy ho nevidím vůbec. Všechna okna otevřená. Mazlavé rány gigantických dutin. Z některých ještě tryská světlo. Strnulé předměty obracejí pozornost na holá těla. Nezbývá nic než zaměřit pozornost do mezer banalit. Utáhnout závity. Už žádné čáry na bílých plánech. Už žádné okraje příležitostně stmelené autobusovými spory.
1: Když jí mám dost, radši zmizím. Její urputnost je mi cizí, jsme v krizi. Pošlu jí revizi jízdenek, ale navenek zůstanu správný jak balíček stravenek.
0: Hašteřivé ulice. Brzy je opustí rychlost a otevřenost oken. Světlo se v nich ztratí, pod závojem stolů, pod čely lamp, obchvatem odchodů do bílých výšek kožených čtvrtí. Výčitky aut zůstanou bez přiznání, dokud samo město nevykřikne:
1: teď mě to mrzí, byl jsem drzý, nejsem tou tvrzí, chce se mi řvát, můžou za to druzí, že už nejsme druzi. Celý můj aparát, administraček a tak, je mi teď akorát k ničemu, se poseru.
0: Město podteklo pod dveřmi jako ruka mrtvýho. Do nicoty se nedá chodit každý den. V zápětí ve mně někdo chybí, jako vzkaz smetený ze stolu průvanem. Co si hledám ve ztracené tašce? Ruka doslovná jak pravda. Každé nalezení je záhada.
1: Šumím, potají, duním, tramvají. Rozumím tvému tichu. Jsme v břichu, jak orgány. Své strany si hlídáme. Já plíce, ty míchu. Ve snech se líbáme. V divoké době zase se chystáme
2: k sobě.

Koupím ti tam zmrzlinu. Řekl mi táta a věděl už skoro jistě, že mě tím vytáhne z bytu ven. Chtěl si jít poslechnout Loretu, ale nechtěl jít sám. Jakmile řekl slovo zmrzlina, vystřelila jsem do předsíně na Zouci boty, které mi vždycky kupoval o číslo větší. Bylo mi 9 let. Byly mi 3 roky od revoluce a 2 roky od návštěvy papeže. Byl mi 1 rok od pohřbu babičky, kde jsem poprvé viděla tátu brečet. Bydleli jsme v jednom z nezdobných šedivých činžáků, ve kterém se zvuk výtahu rozléhal po celém domě jako sténání při souloži. Bydleli jsme v bytě, který měl 3 pokoje směrem do parku s dětským hřištěm a kuchyň do zarostlého dvora se 3 statnými ořešáky a zrezivělým klepadlem na koberce. Parkové stromy s nízkými větvemi, na které se dobře lezlo, a zakázané tajemství skrytého dvora, to bylo mé dětství na okraji Hradčan. Do té doby, než přišel ten den. Než nastal ten strašlivý zlomový okamžik. Stěhování. Stěhování na předměstí, kde se město třepí jako okraj laciné látky. Tajemné proluky ohrazené pomalovaným bedněním vystřídala bezpohlavní periferie a domnělá spořádanost rodinných domů. Jednou se v dětství napiješ lahodného místa a už ho nikdy neopustíš, protože ono neopustí tebe. Můj táta má v očích vysočinu s hebkými kopci vrstvícími se dodaleka, alej planých jabloní a rybník, jehož identita se každým létem mění. Má v kůži zarytý pach hlíny, tlejícího listí a vlhkých kamenných zdí. Jeho ruce se ze všeho nejraději chytají motyky a dřeva dobře vyschlého k zátopu. Za svými vzpomínkami se nepřestane vracet. Stejně jako já, která mám v hlavě jen město s šikminami střech, z nichž při oblevách nečekaně padá sníh, až polekaně ucukneš. Mám v sobě dramata štukových reliéfů, které se tak snadno dají zničit banálností zateplení. Nikdy mě neopustí vrtkavé kočičí hlavy a průhledy do temných úzkých ulic, ani strmá schodiště, po kterých se déšť řítí tak zběsile jako voda v horských peřejích. Zůstanou ve mně abstraktní obrazy opadávajících omítek a řím si zdobené holubým peřím. Hlučná náměstí s účesy fasád a extatická ticha kostelů, klášterů a knihoven. Láska k městu je jako kašel, který tě ne a ne přejít. A ty se dusíš touhou vrátit se do svého města, které není tvoje.

0: člověk se už ze své podstaty snaží vytvářet především místa. Nemísta jsou spíš vedlejším produktem toho všeho lidského pachtění. Nesmí jich být moc, ale úplně bez nich by naše města byla nudná, řekla před 7 lety Anna Beata Háblová, tázaná na svou tehdy novou knihu Nemísta měst. A právě ta byla hlavním zdrojem inspirace Michalu Ratajovi pro právě skončený Vltavský souzvuk. Z ní vybral většinu textů, sahal ale i po jiných dílech Anny Beaty Háblové. A vše pak doplnil vlastní hudbou a uspořádal do výsledného tvaru. K účinkování pozval kromě autorky také herce Ivanu Uhlířovou, Pavla Batěka a Terezu Dočkalovou. V premiéře jsme pásmo nazvané Nemísta měst vysílali v roce 2022. A co bude náplní příštího vltavského souzvuku? Co jiným trhalo uši, já slyšel jako muziku. To jsou slova básníka Františka Halase z jednoho z jeho esejů a nás přesně za týden čeká výběr z jeho básnické, ale právě i esejistické tvorby a zároveň z hudby inspirované jeho dílem. Velice rád zmíním také interprety, jimi budou Alfred Strejček, Josef Sommer a Rudolf Kevís. Halasovský souzvuk poslouchejte v pondělí 12. října večer opět od 22 hodin. A teď je před námi úvodní epizoda Nové četby s hvězdičkou.
1: Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava po 30. Výjimečné dokumenty z Česka i ze světa. Portrét Radky Dynamarkové, život průkopnice queer filmu Barbary Hammer, útok na Salmana Rushdieho, Louis Buñuel a Frederick Weissman v sekci filmy, které změnily svět. A inspirační fórum, humor, mapy, korupce a změna. A navrch hudba a program pro děti a dospívající. Od 23. října do 1. listopadu v Jihlavě a poté online. Přijďte myslet filmem. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Četba s hvězdičkou.
0: Představte si, že jedete vlakem a za oknem vidíte vybrané scény z vlastního života. Tak přesně takhle to má titulní postava románu Smrtholka od Lucie Faulerová. Od Lucie Faulerové. Jmenuje se ovšem ta dívka Marie a je to vlastně úplně obyčejná holka a onu Smrtholku, jak jí autorka říká, z ní dělá její zvláštní vztah ke smrti, iniciovaný jistou tragickou událostí a vydatně živený nejrůznějšími traumaty z vlastní minulosti. Kniha ale rozhodně není plná beznaděje. Ukazuje také třeba sílu pout mezi sourozenci a především je plná humoru, pochopitelně hlavně černého. A víc si asi prozatím neříkejme o románu Smrtholka od současné české autorky Lucie Faulerové. Raději se rovnou pustíme do poslechu rozhlasové adaptace této knihy, která byla v roce 2021 nominovaná na Magnésii literu v kategorii próza. Natočeno v roce 2023, dramaturgii měla Petra Hinčíková, režii Jakub Dobrava, účinkuje Denisa Barešová a tady je první z celkových 15 částí.

Já z toho nebudu. Babička Jiřina. Po walk. Jede vlak, letí jako pták. Kola se mu roztáčí, až přechází zrak. Kola se mu roztáčí, až přechází zrak. Sleduju pole a louky a lesy a nebe, anebo pole a louky a lesy a nebe sledují mě. Stejně jako je to s tou propastí, do který nahlížíte tak dlouho, až nahlídne ona do vás, nebo nějak podobně to je. A o tom já můžu vyprávět. O tom vám třeba teď a tady můžu vyprávět, zatímco mi všecko ubíhá za oknama a zatímco já se ani nepohnu. A čas? Ten mi jde na ruku. Za oknama lítají roky. Ale tady uvnitř všecko čeká se mnou. Uháníme rychlejc než řeka, ta, do který nevstoupím dvakrát, třikrát, stokrát, prostě ne. V dálce, v té řece, zahlídnu plavat moranu. Smrt plave po vodě, nový léto k nám jede. Sahám si do kapsy, jeden kámen tam vždycky mám schovaný. Ze zvyku. Jenže řeka už za oknem není. Místo řeky jsme my dvě, Madlenka a já, pouštíme draka, který letí, letí, letí nad kukuřičným polem. A to pole je plný Madlenčina smíchu, když si vyvlíká z prstů provázek, jako by ho podávala větru. Tadam, tadam. Místo draka tátova tvář, ve který se vyměnilo během chvíle čtveroročních období. Chce promluvit, ale místo toho je jeho pusa čím dál tenčí čára. Ruskej zpěv se line kostelem. Tadam, tadam. Státy je košatej strom a pode mnou praská jeho větev. Padám a za mnou se sypou zralý meruňky. Karamel štěká. Něco tu křupne, větev to není. Moje ruka ve srandovním úhlu, kořeny tlačí dozad, karamelův čumák na mým čele. Adam křičí, Máry! Tadam, tadam. Plná tělocvična lidí ohnutých do pozice velblouda. Dýchejte mělce, ať se vám nezatočí hlava. Slyším instruktorku a pozoruju vzhůru nohama všechny, jak jsou vzhůru nohama. Dýchejte měl, slyším vzhůru nohama, dokud nezadržím dech. Tadam, tadam. Matčina záda mezi futry. Nohy se sotva mihnou na prahu, když potichu proklouzne z domu. Ze schovky v přecíni naslouchám zaklapnutí zámku a pozoruju kliku, jak se vrací do vodorovné polohy, když i matka opatrně, potichonku, pomalonku, z druhé strany pouští. Tadam, tadam. Madlenčina ruka je pistole, kterou si drží u spánku a mačká spoušť. Tadam, tadam. A voda, ta voda. Voda ledová. Tadam. Tátova tvář, Madlenčin smích, olíznout nos, dýchejte mě, mačká spoušť, pomalou. Adam křičí, Máry, hrk, hrk. No a pak ty. Otevíráš mi dveře. Tadam, tadam. Tadam, tadam. Já jsem já. Každý je někdo jiný, jen já jsem já. To nahoře je moje hlava. Milena Lukešová, jak to chodí na světě? Živá encyklopedie pro nejmladší školáky. Chv, mí, chák. Tý holky, co si lehla na koleje metra, si prej nikdo nevšim. Prej slezla dolů po schůdkách těsně u tlamy tunelu, těsně před tou černou dírou. Prostě slezla dolů, lehla si na záda kolmo na koleje a zátylkem se položila na jejich hranu. A pak čekala. Čekala na metro C, Letňany, Háje. A tahle holka mi teď leží v hlavě, přesně kolmo, přesně na hraně. Vidím ji, jak stojí v podzemce, možná pár minut, možná hodiny, a s každým dalším vozem, co zastaví, se v masách vystupujících ztrácí z mýho dohledu. Rozpouští se a mizí. A zase se vynořuje. A když se prostor kolem ní vylidní, ona tu stojí stejně jako před chvílí. Jako by se přes ní jen prohnala vlna, co sotva olízne břeh a zase se stahuje zpátky. A potom, po nějaký době, o který rozhodne ona, pomalu přejde k betonovému okraji, sleze schůdky, raz, dva, tři, a uloží se na koleje, kolmo, zátylkem na kolejnici, na její temeno,
protože přesně tak se té hraně říká. Myslím na to, jestli má otevřený oči. Myslím na to, jestli má strach, myslím na to, jestli cítí úlevu. Myslím na tu holku a na hlavu, co se jí bez povšimnutí oddělila od těla, když čekala na metro C, Letňany, Háje. Tadam. Když jsem byla malá, chtěla jsem být kouzelnice. Ještě teď občas chci. Ale hlavně jsem to chtěla, když jsem byla malá. Nahrávala jsem si na videokazety z televize seriál s Davidem Copperfieldem, přetáčela si nejlepší scény

jim podávali nástroje a u toho se zářivě usmívali, nebo v roli figurantek, co zalezli do rakve a u toho se zářivě usmívali, nechali se rozpůlit a zase slepit nebo zavřít do skříně, zmizeli a pak se zase objevili. Teda nepřišlo mi to divný v tom smyslu, že jako genderově fašistický, sexistický nebo tak něco. Prostě jen divný. A proto mě o to víc lákalo stát se první kouzelnicí na světě, co navíc nepotřebuje nikoho, kdo se bude zářivě usmívat, podávat věci, co si můžu podat sama a dělat mi pokusného králíka. Chtěla jsem to zvládnout úplně bez nikoho. Internet tenkrát nebyl, u nás v Mršině nebyl ještě dlouho potom, co už jinde byl, takže jsem pořád chodila do knihovny, do naší malý obecní knihovny, kde byl hrozně malý výběr všech knížek, natož pak těch, kde by byly návody na kouzelnický triky. Taková tam byla jen jedna. Ode mě už úplně ulistovaná a vykouzlená, jak jsem si ji jednu dobu pořád tahala domů a listovala v ní a listovala a kouzlila a kouzlila. Triky v té knížce byly ale spíš promrňata, naučila jsem se je všechny. Asistentka ani figurantka k ním nebyla potřeba. Jenže ty kouzla. Mohla jsem čarovat jen s kartama a mincema a šátkama a krabičkou od sirek. Předváděla jsem to celý rodině i sousedům, voráčkovi v hospodě, v nemocnici doktorkám, ve škole spolužákům i učitelce, když měla dozor na chodbě, ukazovala jsem to všem pořád dokola. Jenže brzo nás to všechny taky přestalo bavit. Chtěla jsem se naučit větší kouzla, ze kterých budou lidi šíleně překvapený, nejen jako abych jako nebyla smutná, ale překvapený jako doopravdicky. A přitom by si říkali, jak to, jak jsi to udělala? A já bych se jen tajemně usmívala tím tajemným úsměvem, který jsem trénovala před zrcadlem. Možná bych i super tajemně nadzdvihla jedno obočí, ale neprozradila bych lauter nic. Jenže nebylo odkud se tyhle kouzla naučit. Až mě táta vzal do města, mě i Madlu i Adama. Bylo mi tenkrát 8, Madle 6 a Adamovi 15. Adamovi koupil další díl Dračího doupěty i s příručkou pro pána jeskyní, Madle knížku s říkankama a mě kouzelnickou knihu. Byly na ní třpitky a kluk s čepicí a já se konečně naučila víc triků. Ale stejně jsem si nejvíc přála naučit se jedno jediný kouzlo, který v té knize nebylo. Který nebylo v žádný knize, kterýma jsem kdy listovala. Je to asi jasný, ne? Co byste se vy jako první chtěli naučit, kdybyste si přáli být kouzelníci? Já chtěla zmizet. No jo, ale proč já chtěla zmizet? Zajímalo mě totiž, když ti kouzelníci mizeli, anebo klidně i ty jejich asistentky, když mizeli, co se s nima jako stalo? Jestli se nějak rozpustili do prostoru, nebo jestli jsou jen jinde a v tom případě kde? Kam se to poděli a jak to tam vypadá? Znají to tam? Mizí třeba domů, rovnou si opláchnou nádobí, co nestihli před vystoupením a pak se vrátí? Nebo mizí na hezký místo? Pláň? Les? Poušť? Pláž? Nebo je to nějaký nemísto? Jiná dimenze? Místo jen pro kouzelníky? Mizí jen jejich tělo nebo i duše? Ovládají to nebo to neřídí? Chtěla jsem se ztratit, prozkoumat, kam se mizí a pak se zase vrátit. Vrátit. Tadam. Sleduju se v odrazu okna ve vlaku a zároveň se sleduju v odrazu okna v Adamově pokoji. Adamova hlava je v tom odrazu 2 metry za mojí hlavou. Bulím, protože jsem se dozvěděla, že žádný takový místo prej není. A že jsem mrně, když věřím na kouzla, protože všechny kouzla jsou jenom jako, ne asi. Myslím někdy na tohle kouzlení a čarování. Na všechny ty triky, co si ještě pamatuju, zatímco jsem ve svý skutečný práci. Vysávám piliny a třísky kolem prodejního pultu, a přitom tahám madlence spoza ucha 10 korunu. Vlhkým hadrem čistím zásuvky a přitom před mámou nechávám zmizet ve svý pěsti nachovej šátek. Prachovkou otírám vystavený zboží a přitom tahám z balíčku srdcový eso, otáčím ho na tátu a ptám se, byla to tahle? Koštětem vymetám pavučiny z rohů a přitom... Dílnu můžete nechat až na zítra. Oznamuje mi pan Rochester, když přinese novej kus nábytku do prodejny.
postaví tu truhlici hned za sklo výlohy. Přikivuju sehnutá nad kýblem s vlažnou vodou a přitom spojím dlaně jako dvě misky pevně k sobě a pak fouknu. Misky se rozpojí a do vzduchu vzlítne aspoň tucet malých zmatených Copperfieldů, kterým ze zad trčí motýlí křídla. Třepotej se kolem, zářivě se usmívají a pomrkávají na pana Rochestra. Jenže pan Rochester si Copperfieldů ani nevšimne a tak postupně jeden po druhým přestávají pomrkávat, až s otráveným šklebem popukají jako mýdlový bubliny, když se on vytrácí zadním vchodem krámu zpět do truhlářství. Chodím sem uklízet ráda. Když pavučin se tu drží hodně a moje rameno to občas trochu odnese, jak se po nich natahuju. A i když vůně dřeva je někdy až příliš opojná a až příliš připomíná les. Občas. Slovo, který už nikdy nebudu moct vyslovit. Než odejdu, pan Rochester na mě vypustí jeden z těch svých krátkých úsměvů, který nikdy nevím, jestli kouzlí z lítosti nebo ze zdvořilosti. Čáry máry fuk. Pan Rochester se vůbec nejmenuje Rochester. A skoro nikdo se mnou nenastoupil. Přikulhala jsem se na hlavák tak brzo, že se dokonce ani vestibul nestihnul zaplnit k prasknutí vodákama, trimpama, ani lidma, co jezdí za prací. Když nejsou zahemžený místa, které jsou k zahemžení určený, znervózňuje mě to. V brzkých ránech to tak v Praze často bývá, že se nehemží. To je taky jeden z důvodů, proč s ránama mám někdy potíž. Mám k ním vůbec ambivalentní vztah. Cítím z nich nejistotu, protože každý je úplně jiný než to předchozí a protože přicházejí tak náhle, nestihnete se na ně připravit. Otevřete oči a jsou tady. Nic nepřichází tak nečekaně jako rána. Jediný způsob, jak se dají aspoň trochu oblafnout, je nejít spát. Sledovat, jak pokradmoučku nenápadně přicházejí, nemůžou vás pak překvapit. Ale musíte dávat pozor, neusnout. Tak jako já jsem dneska neusnula. A proto jsem nasedla do vlaku tak brzo. Jsou rána, kdy se probouzím a nevím nic. Trvá to sotva okamžik. Ale mám tohle svý nic ráda. Jsou rána, kdy vstanu hned, jak mi zazvoní budík, bez sebe menších obtíží, teda bez obtíží mojí vůle. Moje tělo má vždycky nějakou tu obtíž. Vstanu z matrace. A pak jdu do práce. A těším se. A jsou taky rána, kdy nezvoní budík, protože nikam nemusím jít, kdy uplyne okamžik mýho nic a náhle je tu něco. Něco, co na vás žuchne ze stropu tak mocně, že neležet zaručeně vás to položí. Sedačka pode mnou se mění v moje matraci na Žižkově. Ležím hlavou tam, kam se jindy pokládám nohy. Je to můj zvyk od dětství. Když se nemůžu vyhrabat na nohy a ani nemusím, nic mě nežene, ale chci zůstat bdělá, lehnu si opačně. Vyvádím se z rovnováhy. A zároveň je pořád ještě někde ve mně zastlený zbytek toho dětského vzrušení. Jako když najdete skvělou skrýš při hře naschovávanou přesně ve chvíli, kdy hledač dopiká. Jako když vylezete na půdu, kam se nesmí. Jako když jste poprvé sami doma. Tak tenhle záchvěv mám pořád někde zastlaný v těle, když si kdykoliv, kdekoliv lehnu v posteli hlavou do nohou, nohama do hlavy. Přetáčím se na bok. Pohled mi ulpí na okně. S příštím mrknutím se na parapet posadí dvě dívčí postavy. Zvedám k ním ruku.

Sedíme naproti sobě v okně a cpeme se ještě teplým borůvkovým koláčem, když se Madla natáhne po vyzvánějícím mobilu a protočí oči v sloup. S ním mluvit nebudu, vem to ty. Ne, co mu mám vykládat? Bráním se ale dost chabě, s pusou tak narvanou, že mi ani není rozumět. Třeba, že je po mně, tragicky jsem zahynula. Plácne, ale pak jí oči zasvítí a to už vím, že má plán. A když má Madla plán, na to zapomeň, ty magore. Přede mnou ale už trčí její ruka s telefonem, displej ohlašuje, že hovor přijala. Beru od ní mobil, kroutím hlavou, její oči se potutelně blízkají nad obřím hrnkem s čajem. Hlasitě usrkne. Halo? Žvejkám a tázavě na ní valím oči. Zmatený klučičí hlas na druhém konci. Zakrývám telefon dlaní. Řekni mu, že jsem chcípla, šeptá hlasitě Madla a pištivej chichot, který následuje, se snaží udusit do loketní jamky, když si před tvář stočí paži. Tu samou, co přede mě prvé vytrčila. Ahoj, Roberte, říkám a z pusy mi padá drobek. No, Madla tady není, říkám a setřásám ze sebe její nohu, kterou mi žduchá do kolene a balancuje přitom na zadku. Zadržuju smích, máchám po ní volnou rukou a do telefonu poněkud nepřítomně žvaním. Madlenčina ruka je smyčka, na kterou se věší. Vyplazený jazyk jí visí z pusy. Madlenčina pěst je dýka. Čepel se zabodává do přicha. Umřela. Vyráží přitom ze sebe a pokaždý si na triko šplíchne trochu čaje. Ona totiž... Tlačím do ní kolenem, ať přestane. Jenže Madlenčina ruka je pistole, kterou si drží u spánku a mačká spoušť. Umřela. Pohybuje nehlasně ústy. Madlenka umřela. Madla vyvalí nevěřícně oči. Nabere a mocně se mi zakousne do kolene, aby nevybuchla nahlas. Zařvu bolestí. Ve snaze kopnout ji začnu ztrácet rovnováhu a přepadávat, dokud se nesmalím s temným zaduněním na podlahu jejího pokoje. Telefon letí z ruky a rozpadá se pod radiátorem na tři kusy, předek, zadek, baterka. Ty seš kráva. Hýkám a držím se za naraženou kostrč, ale Madlenka mě přes svůj řehot může sotva slyšet. Já se pochčiju, píská. Já se poseru. Nadsedává si v okně. Já z té střechy snad skočím nebo co? Chudák Robert. Dveře od pokoje se otevřou. Řvete na celý barák, pronese nevzrušeně Adam. A ta tráva z vás mimochodem táhne až na schody. Celou situaci jen zhorší. Postává dál mezi futry, sleduje nás, jak stěží popadáme dech. Madla seskakuje z parapetu a skáče na mě. Její drobný tělo na mých zádech a ruka, co mě chlácholivě hladí po vlasech. Adam se natáhne po kousku borůvkovýho koláče. Nejste náhodou obě na palici? Pan Rochester za sebou nechává něžnou pěšinku z pilin, hoblin a smetí ze všech malých věciček, co z něj padají na čistou podlahu. Na podlahu, kterou pro něj vytírám den co den. Nechává za sebou pěšinku, když mi jde otevřít dveře, abych už odešla. Než jsem začala uklízet, doplňovala jsem zboží v supermarketu. Ale odtamtud mě vyhodili. To kvůli tomu incidentu se skokem z regálu. Ze 3 metrů. Š. Stojím v kanceláři a dívám se na záznam z bezpečnostní kamery, který mi pouští šéf. Samozřejmě mi ho nemusí pouštět. Nemusí to vůbec řešit. Přece nepožaduju žádný odškodný, přece nehodlám nic nahlašovat na pojišťovnu. Ale přehrává mi záznam z předchozího dne. Na záběru nakládám celá rozpixelovaná zboží ze skladu z nejnižší přihrádky regálu. Potom si s prázdnýma rukama dřepnu na zem a nehejbu se. A po chvíli se začnu rozhlížet, skoro až zběsile. A hned na to, nečekaně a taky překvapivě mrštně, vyskočím a škrábu se po stojanu se zbožím po té kovové konstrukci, stoupám na druhý patro regálu jako opice a pak se po zádech vrhám na zem. Pamatuju si, že mě zahlídla uklízečka, která nahlas zapištila. A pak to šéf pauznul. Rozpixelovaná já, jak široká, tak dlouhá, s vyraženým dechem,
mezi regálama. Vyhodil mě i hned. Ještě vypadal, že si ublinkne, když mě vykázal z kanceláře. Ani se mě neptal na žádný vysvětlení. Stejně bych mu nic neřekla. Do agentury, která mě tam zaměstnala, jsem se pak ani nepokoušela volat a prosit o další práci. Výluka. Ročně se u nás zabije pádem z vejšky asi 24 žen a 75 mužů. Přitom před 50 lety bylo skokanů i skokanek přes 80. Zatímco u mužů se teda číslo nijak závratně nezměnilo, ženských skáče v poslední době zhruba o 60 míň, než tomu bylo v 60. letech. 90% jistotu, že se dílo zadaří, máte u 6 poschodový budovy. Čím víc pater, tím větší pravděpodobnost samozřejmě. I když si tenhle způsob volí dost lidí, často se jim nepodaří překonat strach z vejšky a vykašlou se na to. Nicméně statistiky říkají, že 9 lidí z 10 pád z 6. patra nepřežije. Občas myslím na toho 10. Padám. Skládám si nohy opatrně pod sebe do tureckého sedu. Přes celou uličku v kupé je totiž v tuhle chvíli natažený ten Maďar, co zrovna vyskočil z okna. Leží na břiše, v poloze značně nepřirozený, placatý a polámaný. Ale dejchá. Slabě, ale dejchá. A vlakem se z rozhlasového reproduktoru nese písnička. Somorů vašárnap. Hecho? Zkouším potichu. Ale Rezo Šerez by z toho těžko poznal, že vyslovuju jeho jméno. Tý písničce složil hudbu. Je to totiž pianista, co se v 30. letech 20. století snažil prorazit jako skladatel. Nakonec se mu to právě a jedině s tímhle hitem povedlo. Somorů vašárnap, ponurá neděle. Text básníka Láslo Javora. Smutná písnička. Popiči smutná, jak by řekla Madla. Tak moc, že se spousta lidí po jejím uvedení rozhodla skončit se životem. Některý prej skočili do Dunaje s notovým záznamem v ruce. Jiný zascitovali úryvky v dopisech na rozloučenou. Písnička zaujala dokonce i Ameriku, kde ji pod názvem Gloomy Sunday naspívala v roce 1941 Billie Holiday. BBC ji ale zakázalo zařazovat do playlistů kvůli škodlivému účinku na morálku. A co na to Rezo Šerez? Co na to židovský skladatel, který za války přežil nacistický pracovní tábor na Ukrajině? V lednu 1968 skočil v Budapešti z okna. Nevím, z kolikátýho patra. Patrně to ale nebylo 6. a určitě ne 7. Přežil. Konec skladby a tichej šum, jak tiše šumí gramofonový desky, když dohrajou. Rezo už na zemi neleží. V nemocnici, kam ho převezli, se uškrtil drátem. Tadam.

0: Fotku podlahy plné popsaných A4-ek uveřejnila před 6 lety na svém Facebooku spisovatelka Lucie Faulerová v souvislosti s tehdejším dokončením svého románu Smrtholka. A v jednom z rozhovorů k tomu doplnila, že prostě nedokázala napsat tu knihu jinak, než všechno rozstříhat a pak pořád různě přeřazovat a skládat jako pucle. Kritici pak psali o nelineární kompozici a prolínání časových rovin a zmiňovali to jako jeden z nejvýraznějších rysů díla. Vedle černého humoru, rytmizace textu jízdou surreálného vlaku, mytologického rozměru Mářina příběhu a jejího místy velmi specifického jazyka. A my teď máme za sebou první z celkových 13 epizod vltavské četby s hvězdičkou z románu Smrtholka od Lucie Faulerové. Dramaturgicky se na ní podílela Petra Hinčíková, režijně Jakub Doubrava, interpretačně Denisa Barešová a její hlas se nám znovu ozve zítra opět po 23. hodině. Rád bych ještě doplnil, že na vltavském webu stále máme několik rozhovorů s Lucí Faulerovou, například ten, který s ní před 3 lety, před premiérou četby, natočila pro Mozaiku naše kolegyně Šárka Jančíková. A hlavně je stále k poslechu z našeho archivu vizitka Lucie Faulerové. No a pokračujeme dál. Za malou chvilku, půl hodiny před půlnocí, se vrátíme k tomu, co jsme vysílali půl hodiny před dnešním polednem.
1: Jaroslav Rudiš, Dora Kaprálová nebo Judith Herman.
2: V povídkách z Brna, Berlína i Bernu.
1: U příležitosti frankfurtského knižního veletrhu 2026.
2: Od 5. října ve vltavské povídce od 13.30.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz. Osudy.
0: Už od začátku minulého týdne vysíláme každý všední den od 11.30 rozhlasové vzpomínky Jiřího a Suchého, který letos oslavil 95. Dnešní část je tedy 6. a ještě před začátkem bych rád zmínil, za prvé, že celá série vznikla už v roce 2007, její realizaci tehdy připravil Ondřej Vaculík, a za druhé, že v dnešní části zazní mylná domněnka Jiřího Suchého, že jeho jméno figuruje v takzvaných cibulkových seznamech spolupracovníků Státní bezpečnosti. A skutečně, Jiří Suchý se tam objevuje, dokonce hned dvakrát, ale ani v jednom případě se nejedná o našeho oslavence.
3: Jdu ulicí tmavou, meluzína sténá, osloví mě náhle sympatický muž. Prolétla mi hlavou kulka olověná, do srdce mi zajel ocelový nůž. Já žiju dál.
4: Představení jsou různá a taky vznik těch představení je různý. Třeba zrovna případ našeho představení Ten pes je váš. To představení vzniklo z takového zvláštního důvodu. To bylo krátce po bratrských armádách, které nás přišly zbavit toho jíha svobody. A naše divadlo bylo delegované do Moskvy. Ale to už předtím to byla podepsaná smlouva, poněvadž tam byla nějaká výstava Československa. Takže teď to nešlo už zrušit, tak ten soubor tam musel odjet. Já tam nejel, a sice z toho, že mě to zakázali, ale ne Rusové. To bylo jedno, naše úřady řekly, že jako já nejsem reprezentant Socialistické republiky. Jen tak jsem říkal, zůstanu tady, tak budu, vymyslím si, co by se tady mohlo dělat, aby těch 14 dní to divadlo nebylo prázdný. Soubor odjel do Moskvy, měli takový pásmo písniček, který byl zakončený takovou směsí amerických melodií s našimi texty a tak počínají těma slavnýma takový ten John Brown a Deep in the Heart of Texas a takový ty různý Swanee River, ty nejslavnější americké písně. Když se to odehrálo ponejprv, tak tam přišli jaksi zástupci naší ambasády, že to se musí změnit. A Havlík ale nepovolil, řekl, my jiný finále nemáme. Hrát bez finále do vytracena to nejde. Ale protože on to u těch Rusů mělo obrovský úspěch, tak to byla taky taková jakási podpora, takže to tam nakonec nechali. A tak jsem si říkal, něco vymyslím, aby se tady něco dělo. Vladimír Hrabánek, náš intendant, říkal, no tak dobře, a co to bude? Musíme už to začít inzerovat a tak. A já jsem říkal, tak udělám program, který se bude jmenovat, a tak mě napadlo, Ten pes je váš, sice z toho důvodu, že když jsme byli kluci, jako tak jsme vždycky říkali někomu, ten pes je váš, a takhle jsme ukazali jako k zemi a ten dotyčnej se začal rozhlížet a hledat psa a my jsme z toho měli obrovskou srandu, poněvadž žádný pes tam nebyl. A já jsem si říkal, něco z toho schválně vytěžím. A tak jsem plácnul, ten pes je váš. No a nastal nový měsíc. A já jdu s Hrabánkem jednou takhle do divadla a tam stála fronta. A on říkal, to je fronta na toho psa, se už začal dneska předprodej. A já jsem si najednou uvědomil, že já ještě nemám ani řádku, já nevím ještě o čem to bude. A ono to bylo do večera vyprodané do představení. Tak jsem honem začal usilovně jednak psát, jednak jsem probíral šuplíky a když byl nějaký hezký nápad, který jsem tam měl uložený, tak jsem ho jaksi zúročil. Písničky starý, které nikdy nebyly nikam zařazeny, tak jsem tam zařadil. No a skutečně do několika dnů jsem měl postavený program, který jsem stavěl hlavně na sobě, protože jsem si říkal, tak já ty věci jakž tak znám, já se to už nebudu muset tolik učit, zatímco ten zbytek souboru, to tady zbyly jenom jako pár externistů, tak ty by s tím měli problémy, tak jsem jim dal jenom malé úložky. No a vznikl program Ten pes je váš, který jsme hráli jen krátkou dobu. Ku podivu našel i své diváky, ale zajímavý, vzpomínám si teďka, přijel zrovna tou dobou Miloš Forman a přijel se na to podívat. A on měl vždycky ve zvyku, když byl po představení, tak přišel za mnou a říkal mě dojmy. A někdy byl jako velice nadšený, třeba z Kytice byl nadšený, nebo když jsme hráli Smutek bláznivých panen, tak to přišel, říkal, pane Suchý, to je ještě lepší než Kytice. A tak, když jsme hráli toho psa, tak já jsem se ještě chodil děkovat na scénu, poněvadž tam byl potlesk dlouhej a vracel jsem se a on už přicházel a já jsem vždycky odběh na tu scénu, pak jsem ho pozdravil, pak zase jsem odběh na scénu a jeho jediný komentář byl, pane Suchý, ty lidi vás musí mít rádi. A tak jsem pochopil, že se mu to nelíbilo.
3: Kamarád z podbavy přikázal mě skočit z vrcholu té stavby s mnoha věžemi a to jenom, aby viděl na své

Na 70. léta se zpravidla vzpomíná dost negativně, ale já musím říct, že možná, že jsem výjimka, ale pro mě měla i tato léta svůj význam. Ta nepřízeň osudová nemusí být vždycky jako negativní. Já jsem si mnoho věcí uvědomil, víc jsem se, jako se tak usebral. Tím, že jsem měl méně práce, tak jsem měl víc času na čtení třeba. A hlavně já měl proti čemu brojit a to mě bavilo. Poněvadž já jsem byl vždycky takový věčný pionýr a když už nebyla šance zakládat nový divadlo nebo něco takového, tak aspoň ta šance brojit. Poněvadž najednou mě začaly postihovat takový ty nejvýraznější osobnosti toho normalizačního režimu, že jo. Těm jsem byl trnem v oku a jistý Miller, jak se mě doneslo, tamhle v Rubínu byl na generálce, poněvadž on chtěl všechno mít to pod palcem, a tak tam byl na generálce, a která se mu nelíbila a oni mu řekli, víte, my se snažíme tady o takovou poetiku, jako má Semafor, jako má pan Suchý, takhle prostě netušili, co to řekli vůbec. A on se hrozně rozohnil a říkal, Suchý, do roka je po něm, já do roka ho zlikviduju. No a oni mě to přišli říct s vytřeštěnýma očima. A tenhle všemocný Miller nejenom, že mě do roka nezlikvidoval, ale dokonce já jsem se dočkal jeho pádu. Najednou jsem viděl, že ta jejich moc není tak neomezená, třeba konkrétně mě ze Semaforu nebyli schopni vyhodit nebo zavřít Semafor nebo tak. Zatímco třeba pana Krejču, poněvadž to bylo divadlo pro určitou jenom hrst intelektuálů, bych řekl, nebo naopak Tatra Reví v Bratislavě, nebo takový, on pozavíral různá divadla. A na ten Semafor, ta popularita toho divadla byla tak veliká, že si netroufli, tak mě prostě vyeliminovali z televize, z rozhlasu. V rozhlase jsem občas měl ale šanci se přece jenom uchytit, poněvadž ne všechny redakce o tom věděli, že nesmím. On totiž si netrouf ani vydat nějaký oficiální rozhodnutí. Třeba o Krejčovi skutečně to bylo v novinách, že to divadlo bylo uzavřené a tak z ideologických důvodů, ale o mě si netroufli, tak to dělal pokoutně, že telefonoval, jakmile někam dosadil svého člověka, tak zároveň ho pověřil, třeba já nevím, zatímco ředitel Šeda v Suprafonu mě zavolal a říkal, budeme točit dál, ono to možná se nevydá hned, ale bude to uložený a někdy se ty věci budou moct vydat a tak. A dokud to šlo, tak vydával, tak najednou byl odstraněný a nastoupil ředitel Kvídera a to byl člověk Millerův a ten okamžitě vydal jako zákaz všechno se Suchým zlikvidovat. Chudák na to doplatil Václav Neckář, který měl zrovna LP desku, která se měla dostat zrovna na trh a tam se měl jeden text k písničce na té LP desce, šla do stoupy. Takže on takhle pokoutně to mohl jako roznes, ale nemohl obtelefonovat úplně všechny lidi, poněvadž nevěděl ani, že? Takže mě občas některá redakce pozvala a já jsem tam dělal, dokud si toho někdo nevšiml. Nebo já jsem objížděl kluby Svazu mládeže, ty měli takový ty diskotéky a takový, že oni najednou pochopili, že už těm mladým nesmějí bránit, aby měli rádi třeba muziku, kterou mají rádi. Což v 50. letech nám udělali, že, jo, že nám odepírali jazz a nakonec to projeli na celý čáře, takže teď už tu chybu neudělali. Takže ty kluby byly, no a tam nás zvali, poněvadž tam nikoho nenapadlo, že bych byl zakázaný, takže já pořád jsem mu proklouzával mezi prsty tomu Millerovi a to mě dělalo nesmírně dobře. To jsem měl takový dobrý pocit, poněvadž mínění veřejné o něm bylo to nejhorší. On byl totální opilec, který prakticky rozhodoval věci ve stavu silně nestřízlivým. Oni na to šli, ale potom chytře, že když věděli, že z toho divadla mě prostě vyhodit nemůžou, poněvadž ta popularita toho divadla byla taková, tak že tam založí další a další skupiny, čímž já budu mít stále menší a menší hrací prostor. Původně jsem tam hrál, já nevím, 25 představení měsíčně, že jo? Pak vznikla skupina Šimek Grossman, ale ty jsem pozval já.
Těm jsme věnovali jeden týden, takže ty nám ulehčili. To jsem udělal vyloženě z toho důvodu, poněvadž jsem pořád psal a ještě vystupoval v televizi, filmy jsem točil a tak, tak jsem toho měl dost, takže ty nám trochu odpomohli. A to vlastně byla inspirace pro ten městský a ústřední výbor KSČ, že si řekli, takových skupin víc a on si tam pomalu nevrzne. Tak začali nabízet různým lidem, jestli si tam chtějí založit skupinu. Nabídli to i Jitce Molavcovi, která přišla celá vytřeštěná a říká, oni chtějí, abych si tady založila skupinu, abych se trhla od tebe. A tak já jsem to odmítla. Totež chtěli třeba po Josefu Dvořákovi a ten na to přistoupil. A ještě takovým zvláštním způsobem, že já jednou přišel do divadla dopoledne a tam se zkoušelo, úplně cizí lidi tam byli, neznámí, no některý známý, herečka, její tatínek byl vysokým důstojníkem u Varšavské smlouvy, anebo najednou tam byla dramaturgině, její tatínek byl Sabolčík a to znamená, že on byl předseda nejvyššího cenového úřadu a člen ústředního výboru. A takový tyhle ty lidi se tam začali pohybovat po tom divadle a ten Pepa Dvořák s nima tam zkoušel a já jsem vůbec o tom nevěděl. Tak jsem si říkal, prosím vás, co to tady je? A oni říkají, no Pepa má tady skupinu. Oni měli tuhle tu snahu, aby tam vzniklo co nejvíc skupin a odebral se mě ten hrací čas. No. Tak jsem to vzal na vědomí. Já jsem se nenechal hned tak s něčím vytočit, no ale řekl jsem tomu Pepovi, hele, já nevím, já s tebou už nebudu hrát. On ještě hrál se mnou v Elektrický Pumě. To bylo ještě to pikantní, že my jsme denně spolu stáli na jevišti v Kytici v Elektrický Pumě, Zuzana v Lázni a tak, a on mě to neřekl, že má skupinu nebo tak. Tak já jsem mu řekl, hele, já teďka stáhnu tyhle ty věci. Nemám chuť s tebou hrát dál, to snad pochopíš a tak. A on mě říkal zvláštní větu, říkal, to víš, tak silnější vždycky vyhraje. No tak jsem říkal, no tak silnější vyhraje, to se nedá nic dělat. A začal jsem si dávat dohromady vlastní představení, on měl svoje představení, já měl svoje představení, Šimek a Grossman měli svoje představení, ale potom Grossman odešel a s ním odešla i taková jako poetičtější stránka ty jejich práce. A začal ten humor být jaksi třeskutější. Nám se moc nelíbil, poněvadž najednou jsme si říkali, ten semafor je tady na tomhletom světě úplně z jiných důvodů než tohle. Takže Ferdinand Havlík jednou se rozhodl, že se s tou skupinou zkusí rozejít, což se nepodařilo, naopak to byl oheň na střeše. Tak tam musela zůstat. Ten rozchod byl diktovaný jenom tím, že se nám prostě ta poetika jejich neslučovala s tím, proč semafor vznikl a co ten semafor chtěl. Když potom bylo po převratu a Miroslav Šimek odešel, poněvadž jsem se s ním rozešel, chtěl jsem vrátit divadlo k těm ideálům, se kterými vznikl, tak on přešel naproti na Václavském náměstí a tam začal dělat ty svý programy s paní Bubílkovou a to je nejkrásnější doklad, že prostě dělají úplně něco jiného, než je semafor, že jo? Takže oni tíhli k téhle tý věci, zvlášť po převratu k politický satyře a tak. On se hrozně nejdřív divil, že se s ním rozcházím, ale pak přišla taková etapa, že to i uznal. Dokonce jsme si začali tykat. Přestalo být dusno, který zavládlo při té výpovědi, ale pak zase nějaký dusno nastalo, ale to nevím proč, to jsem se dověděl až z televize, kdy se on o nás začal zmiňovat způsobem překvapivě nepěkným, přestože rok předtím mě věnoval svý knížky s krásným věnováním a já jsem dokonce šel vystoupit do toho jeho divadla na druhé straně Václaváku, poněvadž mě tam pozval, ale to bylo už asi diktované tou jeho nemocí, která narůstala a mám pocit, že on věděl ze zkušenosti s Jiřím Grossmanem, že to nekončí dobře, tahle ta nemoc.

0: Ta 70. léta přinesla mě ještě jednu takovou zkušenost, velmi nevlídnou. A sice jednoho dne, to jsme hráli Kytici ještě, si mě zavolali do Bartolomějské státní bezpečnost. Tak jsem tam přišel, byli tam dva, přesně jak to bývá, jeden byl poměrně vlídnej a druhý byl přísnej. Ten přísnej mě říká, víte, proč jsme si vás zavolali? A tehdy měla problémy Hana Hegerová nějaký, takže já jsem říkal, to je asi kvůli paní Hegerový, že jo? On řekl, ne, ale vy nám neděláte dobrou práci. A teď já vůbec nevěděl, o co jde, nebo tak. A tak jsem se snažil z nich zjistit, jak, v čem nedělám dobrou práci. A pak jsem se dověděl, říkal, třeba vy napadáte veřejnou bezpečnost ve svých hrách. A jsem říkal, to ne. Nejsem blázen, nebo proč bych měl napadat. No pak po dlouhým vysvětlování mě řekl, že on to sice neviděl, ale že když hraju v Kytici, polednice tam přijde, jo, tak já, že říkám, kdo jste a tak, a potom říkám, ukažte mi občanský průkaz. Ona mě jako podává fiktivní občanský průkaz a já v tom tak listuju a přesně tak, jako to dělali oni, tak se jako pokyvuju hlavou a vrátím jí to. No prostě, že jsem používal ty gesta těch SNBáků, což mě nenapadlo, že by bylo nějak trestný. On říkal, jste tam zesměšnil policii. Tehdy jsem mu řekl jednu věc, říkal jsem, podívejte se, to, co teď tady provádíte se mnou, tak důsledkem toho je ty anekdoty, které se vyprávějí o SNBácích, jistě o nich velice dobře taky víte. Prostě lidi, poněvadž policie je nedotknutelná, tak si to obstarají, tu dotknutelnost po svým. A česká povaha je, že humorem se brání proti jakýmkoliv nepřízní osudu. Takže za ty anekdoty proti SNBáku můžete vlastně vy, poněvadž z nich děláte něco nedotknutelného. A teď on byl takový zaražený a řekl, podívejte se, rezime je to, že jestli se vám tady nelíbí, máte tady připravený vystěhovalecký pas a do 2 dnů můžete být venku. Já jsem říkal, já nechci emigrovat. No máte to tady. A tak teď jsem přemýšlel, co? A tak jsem napsal na ústřední výbor stížnost, že mě vyhazujou z vlasti a že to je vděk za celou tu éru semaforu, kterou jsem tady udělal, co jsem těm lidem tady dal všechno a tak, a že oni mě chtějí vyhnat. No a zavolal mě nějaký funkcionář a říkal, že si to s tím dotyčným estebákem vyřídil. Jestli si to vyřídil, to nevím, ale možná, že mu řekli, že přestřelil. Spíš bych řekl, že mě chtěli jenom uklidnit. Od té doby mě čas od času zavolali a teď chtěli, abych nějak pro ně něco pracoval. Jo. Prostě pořád mě nutili ke spolupráci a já jsem se vykrucoval, říkal jsem, že to jako ne. Pak jsem jim jednou říkal, tak víte co, já budu udávat sebe. A vy máte u nás v divadle určitě jistě svý lidi a přesvědčíte se, že to, co říkám, že je pravda, že vás nechci oblafnout, ale abych donášel na kamarády, tak to by mě nešlo ani. Já bych se na ně potom nemohl dívat jim do očí a tak. A jednoho dne mě zavolali a řekli, podívejte se, my tedy nechceme kamarády, prosím, ale my vás o prázdninách pošleme do Ameriky, do Spojených států, zaplatíme vám tam krásný pobyt a vy budete se stýkat s různými emigranty a oni k vám mají důvěru, takže vám budou vyprávět o sobě a tak a vy nám to potom všechno sepíšete. To víte, tak my přece máme zájem na tom, jsou to naši občané, tak samozřejmě stát má zájem, co naši občané, jak se jim vede v Americe, co tam dělají a tak. A teď je, že jsem říkal, tak s těma kamarádama jsem to sice už zkoulel, ale teď co? A poněvadž jsem byl trochu srab a nechtěl jsem jim jako říct, tak to tedy ne, tak jsem říkal, no jo, ale já nemůžu letět 7 hodin letadlem, já mám meniéra, což jsem trošku měl, sice už mě odezněl, mě je v letadle špatně, já zavracím, já nemůžu prostě do Ameriky. Ta vaše nabídka je velice lákavá, tak já tam z tohohle důvodu nemůžu. No a pak se stala taková věc, že Miloš Forman, který tam uspěl a měl najednou už Oscary a tak, tak mě pozval do Spojených států a já jsem tam samozřejmě nemohl, ať bych rád. Tak jsem napsal, že jako bohužel, že mě odsaď ani nepustí a tak. A on udělal to, že napsal ministrovi Obzinovi takový dopis, že by rád pozval pana Suchýho do Spojených států, že bych byl jeho osobním hostem a tak. A ten Obzina to povolil. A já jsem to musel odmítnout, poněvadž jsem si říkal, nemůžu teď najednou, nemůžu, že mě v letadle najednou dobře, to bych prostě, tak jsem musel tuhle tu lákavou nabídku v době temna strávit 14 dní ve Spojených státech, jsem musel odmítnout, abych dodržel to, že lítat nemůžu. No ale pak jsem si to po převratu vynahradil, byl jsem tam už několikrát. Teď se musím udat. Já jsem jednou skutečně dělal donašeče. My jsme odjeli, to už bylo v době temna, v 70. roce, kdy se ještě museli plnit smlouvy z minula, a my jsme odjeli na takový turné nejdřív do západního Berlína, kde jsme točili 14 dní televizní film, a pak jsme se stěhovali do Holandska. No a když jsme už chystali ten program a všechno, tak najednou za námi přišel jeden muž a říkal, prosím vás, já pojedu s vámi, já jsem z Četky a budu posílat zprávy o vás do novin, jak budu vás sledovat a tak. No nám bylo jasný, jak to s tou Četkou je, že jo? A on neustále pořád, jak někde dva mluvili spolu, tak už tam tak obcházel kolem nenápadně a poslouchal, no pořád. A teď Ferda Havlík, náš kapelník, ten si z něj začal dělat strašnou srandu. Na všechno se ho ptal, jestli může. On hrál třeba na scéně na saxofon solo a viděl, že v portálu stojí tenhle ten estebák a pozoruje, tak Ferda najednou přešel k tomu portálu a říkal, teď budu modulovat do C-dur, nevadí to? A on říkal, nevadí, dělíte se, tak zase. No a pak se stala ta věc, že když jsme měli jet do toho Holandska, tak najednou časně ráno v 7 hodin asi pro mě přišli do hotelu dva pánové, že musím odjet s nima. Naložili mě do auta a odvezli mě na takové sídliště v západním Berlíně, kde byla normální rodina, jako, a tam jsme si sedli v kuchyni, oni uvařili kafe a tenhle ten řekl, podívejte se, vy víte jistě, jaké bylo moje poslání, já jsem měl podávat zprávy o souboru a tak. Teď samozřejmě všichni už vědí, co jsem, a dávají si přede mnou pozor. To nemá cenu, abych s vámi jel. A tak jsme se rozhodli, vy jste umělecký šéf, takže vy budete dohlížet na soubor a podáte nám potom písemnou zprávu o tom, jak se choval kdo v zahraničí a tak. Teď jsem si říkal, co mám říct, to dělat nebudu, tak oni si najdou někoho jiného a já nebudu vědět ani, kdo to je. Nebo... No nevěděl jsem vůbec, co. Tak jsem říkal, dobře, já na ně dohlídnu. A jeli jsme do Holandska a když jsme se vrátili, tak jsem doufal, že na to zapomněli. Ne, asi za 3-4 dny říkali, tak čekáme na zprávu. Tak jsem napsal, že soubor zastupoval zájmy Socialistické republiky tak, jak se na správného občana sluší, že tam nevznikly žádné incidenty, že nás navštívil sice emigrant Jiří Sehnal, ale že neměl žádný provokační tyhle ty, nebo tak, že to byla čistě přátelská návštěva a že se konalo všechno v souladu a tak. No a tak jsem, takže já jsem byl jednou pověřený takovýmhle úkolem a já jsem se díky tomu dostal zřejmě do cibulkových seznamů. Tam jsem najednou napsaný. Zřejmě tím, že jsem jaksi přijal to pověření a že jsem udal ten náš soubor, že nic neudělali a tak, tak mě už vedli jako svého člověka. Ale zajímavý je, ten hodnější se mnou sešel a na té poslední schůzce se rozpovídal sám, poněvadž viděl, že se mnou jako asi nic nepochodí a nevím, jestli se chtěl zavděčit a jestli měl ještě nějaký plány jiný, ke kterým nedošlo, ale začal mě vyprávět o sobě. Říkal, víte, já jsem si zvolil povolání, dneska toho lituju, poněvadž třeba moje žena, já mám doma peklo, my nesmíme jet za hranice, ani do Bulharska, prostě my nesmíme vyjet za hranice. A teď všechny její kolegyně vykládají, to už se to trochu mohlo, že jo, my jsme byli tamhle a my jsme byli tamhle a tamhle a tak. A ona mě vyčítá, já mám doma peklo, že kvůli tomuhle to nesmím nikam. A teď se mě svěřoval a já jsem se stal jeho důvěrníkem, jo. Kolikrát jsem měl chuť mu říct, hejte, nesepsal byste nám to, já bych to jednou chtěl použít, třeba přijdou doby, kdy vám to i helpne. Oni se mnou měli vůbec takový trable. Tím, že mě pořád, jako nepořád, tak vždycky jednou za rok takhle si mě pozvali a obtěžovali mě, tak já jsem to vynahradil vždycky si tím, že jsem odepsal nějakou petici, třeba za propuštění Václava Havla. Shodou okolností mě vždycky potom třeba Svobodná Evropa nebo Hlas Ameriky uváděl jako prvního, že jsem to podepsal, poněvadž jsem byl pro ně asi největší. Oni ještě mě pamatovali ty úspěchy z 60. let, tak říkali, petici za propuštění Václava Havla podepsali takový lidé jako Jiří Suchý a tak. Potom Rudý Právo napsal takový článek, kdo se je vítr, a tam jsem byl na prvním místě a co mě schází v téhle republice, že prostě se zpronevěřuju. A potom on mě telefonoval, ten Estenbach, říkal, co nám to děláte, prosím vás, my po vás nic nechceme, vy jste... Já říkám, no ne, tak mě se to tak jeví, tak jsem to napsal. Přece, kdybyste se vy chtěl někoho zastat, koho máte rád, tak byste se ho zastal, ne, jste slušný člověk. Takže byl takovýhle napnelismus neustále a oni mě to dávali pocítit, ten můj odpor k té spolupráci, takže mě zakazovali, jednak tedy účast na všech možných těchto věcech, ale zakazovali mě hry v divadle. Na Národním výboru hlavního města Prahy seděl jistý Trojan, to byl nějaký vysoký důstojník, tuším, že plukovník, který pracoval ve Vietnamu jako vojenský poradce a když se vrátil, tak jako dostal za odměnu pražskou kulturu, že si s ním může dělat, co chce. Ten si na mě zased velice tvrdě a bojovali jsme spolu. Já už jsem nevěděl, co, tak jsem začal dávat věci, které už jsme kdysi dávali a které byly velice jaksi proslavený. Třeba jsme nastudovali Kdyby tisíc klarinetů. Protože jsem si říkal, to byla hra, kterou začala tahle ta éra malých divadel. Co proti tomu můžu říct? Natočil to Československý státní film jako hru a tak. Co proti tomu můžu říct? No ale tenhle ten plukovník to prohlásil, že je to pacifistický. Teď byl tvrdý boj, pořád se mě tam volal, musel jsem přepisovat a když už jsem to přepsal, několikrát jsem musel přepsat i to přepsaný, poněvadž on škrtal, tohle tam nemůžete říct, ale to byly úplně, já jsem ani nechápal, proč to tam nemůžu říct, no ale poněvadž jsem chtěl tu hru dostat, tak jsem tam vymyslel něco náhradního a to byly takové boje. A on potom mě někdo vyprávěl, že s ním mluvil a on říkal, já pomáhám teď Suchýmu psát hru.
1: Napil jsem se rtutí, polil kyselinou a když se nic nestalo, tak jsem pochopil, že ti, co žijou z chutí, hned tak nezahynou.

0: Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: K sociální a hospodářské uvědomělosti a neb dělnické vysílání za první republiky.
2: V 20. letech minulého století připravovali v rozhlase programy pro různé společenské vrstvy.
1: Kromě zemědělců nebo žen v domácnosti se zaměřili i na dělníky, které chtěli poučit v sociální a hospodářské oblasti.
2: Jaké mělo vysílání dopady a bylo opravdu k užitku?
1: Radiostopy z rozhlasového archivu ve čtvrtek 8. října od 20 hodin.
2: A pak na vltava.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu Rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. Náš dnešní blok zahájíme symfonií číslo 48 C-dur Josefa Haydna, která vznikla patrně roku 1769. Je známá pod přízviskem Marie Terezie, které však nepochází od autora a jeho souvislost s císařovnou není doložena. Slavnostní ráz díla podtrhují náročné party lesních rohů ve vysoké poloze. Zahraje nám ji soubor The English Concert pod vedením Trevora Pinnocka.

0: Vyslechli jsme Haydnovu symfonii číslo 48 C-dur zvanou Marie Terezie v interpretaci orchestru The English Concert pod vedením Trevora Pinnocka.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Koncert pro klavír a dechové nástroje napsal Igor Stravinský v letech 1923 až 1924. Patří k hlavním dílům jeho neoklasicistního období a při pařížské premiéře hrál sám skladatel sólový part pod taktovkou Sergeje Kusevického. V našem pořadu jej přednese Stephen Osborne se skotským symfonickým orchestrem BBC, který řídí Ilan Volkov.

0: Koncert pro klavír a dechové nástroje Igora Stravinského přednesli Stephen Osborne a skotský symfonický orchestr BBC pod vedením Ilana Volkova.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Jedenáct čendoských antemů napsal Georg Friedrich Händel v letech 1717 až 1718 pro Jamese Bridgese, pozdějšího vévodu z Čendosu. Jejich komorní obsazení odpovídalo možnostem jeho kapely, která účinkovala v kostele svatého Vavřince poblíž sídla v Canons. Z této kolekce uslyšíme pátý antem I will magnify thee, tedy česky Budu tě velebit. Vokálně instrumentální soubor The Sixteen řídí Harry Christophers.

0: Pátý čendoský antem I Will Magnify Thee Georga Friedricha Händla přednesl soubor The Sixteen, který řídil Harry Christophers.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Kvintet pro dvoje housle, dvě violy a violončelo S-dur opus 97 napsal Antonín Dvořák v létě roku 1893 v americkém Spillville. V durové části tématu variační pomalé věty využil melodii, kterou původně zamýšlel jako návrh nové americké hymny. Kvintet přednesou Jeruzalémské kvarteto a violistka Veronika Hagen.

0: Smyčcový kvintet S dur opus 97 Antonína Dvořáka předneslo Jeruzalémské kvarteto spolu s violistkou Veronikou Hagen.
1: Český rozhlas D dur.
0: Taneční svitu pro orchestr napsal Béla Bartók roku 1923 k 50. výročí sjednocení měst Budína a Pešti v dnešní Budapešť. Melodický materiál Bartók utváří po vzoru lidové hudby různých národů a jednotlivé tance propojuje návraty společného motivu. Kromě převažujících intonací maďarských se tu setkáme i s melodickými obraty rumunskými a arabskými. Taneční svitu nám zahraje Symfonický orchestr NHK, který řídí Pavo Jervy.

0: Taneční svitu Bély Bartóka přednesl symfonický orchestr NHK pod vedením Pava Jervyho.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Kantátu Vergnügte Ruhe, beliebte Seelenlust napsal Johann Sebastian Bach pro šestou neděli po svaté trojici roku 1726. Její titul můžeme přeložit jako Blažený klide, milovaná rozkoši duše. Celá pětivětá kantáta je svěřena sólovému altu a významnou sólovou úlohu v něm mají také varhany. Sólový part přednese Magdalena Kožená, soubor Muzika Antiqua Köln řídí Reinhard Goebel.